jsem vyhrál první cenu, obyčejnou ženu.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes se zaměříme na biouhel, tedy jak si ho doma vyrobit. Vypravíme se také mezi myslivecké psy norníky a poradíme, jak pečovat o velké hodiny a malé hodinky. Nebude chybět pár odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o červnovém a červencovém zalévání zahrádky. Příjemný poslech hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín.
1: Utišnova v předklášteří, v zahradách kláštera Porta Celi, jehož název se překládá jako Brána nebes, se udržitelným způsobem starají o sad a další pozemky. Tomáš Blaha tady pravidelně vítá i dětské návštěvníky, který jim rád vysvětluje, jak se dá jednoduše vyrobit biouhel a k čemu v historii i dnes slouží. S mikrofonem se tam vypravila naše zvídavá hobby redaktorka Jarka Vykoupilová.
2: Ten klášter, když tady vznikal, tak kolem byly obrovský lesy rozsáhlý a v nich těžili dřevo a z toho dřeva dělali dřevěný uhlí. Oni potom udělali uhlí tady a odvezli ho do Brna, kde na tom kováři třeba kovali nebo na tom prostě dělají další věci. Ale proč se nevozilo to dřevo? Proč se vozí to uhlí? Dřevo je těžší než ten uhel a má menší výhřevnost. Oni tím, že udělali z tohoto uhlí, tak tu energii koncentrovali do menšího objemu. Takže vlastně to nemusí toho vozit tolik, aby dosáhli vyšších teplot.
3: Pedagožkou je Karolína Zelinková, která dohlíží na děti a asi ten nápad celý zrealizovala.
4: Jsme tady v rámci třídního výletu. Celé to je vlastně téma toho, co se učíme v přírodovědě. Učili jsme se o fotosyntéze, o koloběhu uhlíku, o hoření, o přírodě, takže to vlastně pasuje do našeho kurikula. Dneska jsme pomáhali taky s prací v sadu, takže si vyzkoušeli, jaké to je mít sad a zahradu.
3: Tak Zuzanko, já vidím, že máš ještě trošku špinavé ruce od té práce. Bylo to fajn?
5: Jo, bylo, protože jsme mohli stříhat velkýma nůžkama a střídali jsme se s kamarádkama.
2: Staré vaně máme větve, co jsme pozbírali, suché staré větve, prostě opadá takové drobnější, který se nehodí do kamen. A teďka je tady, z nich vyrábíme biouhel, to znamená, jsme rozdělali klasický oheň. A teďka můžeme vidět, že první fáze je ten uhel a v druhé fázi je to ten popel. A teďka se dívejte, že já to takhle hrábnu, když vyhrabu ze spodku, tak je to zase černé, ale vlastně za chvilku to začne bělat. To je tím, že vlastně ten uhel z toho spodku se dostane do kontaktu s kyslíkem a začne se měnit na ten popel. Jo, to je vlastně, když doma grillujete a i tak máte ten uhel nebo to uhlí, které potom se zapálí, okysličí, je na vzduchu a spopelnatí. A teďka by nám to celé zhořelo na popel, což my nechceme, protože si chceme vyrobit ten biouhel, takže to potřebujeme zalít. Tak, doplníme vodu do konve. Teďka to trochu dýmí, že jo? Doteďka to nedýmilo. My ten uhel neděláme kvůli tomu, aby jsme na něm grilovali, ale děláme ho kvůli tomu, aby jsme ho tady dali. Když zasazujeme stromy, tak do té výsadbové jamy tomu přidáváme ten uhel. On dokáže držet tu vodu, že jo? To je to, proč ho chceme. Aby když dlouho neprší, jako třeba teďka, a pak zaprší hodně vody naraz, tak aby ta půda to stihla pojmout. Že jo, je to pořád ještě, je to uhlí, takže kdybych jsme to špatně někde zahasili, tak ono to pořád může začít hořet. A proto my to dáváme takhle do toho barelu. A v tom barelu žádný vzduch nebude, protože ho zadeklujeme a ono se schládne a bude to fungovat. Teďka já to přehážu tou lopatou a vy můžete vidět, že v těch spodních částech je to pořád bílé. Nechám to tady pár dní stát a pak to stáhneme dolů do kláštera, kde to třeba dáváme do kompostu, nebo to dáváme do záhonu nebo pod ty stromy. Nebo tím můžeme i kreslit teoreticky. To vám potom dám do školy nějaký vychládlý už. Ten uhel tady bude třeba tisíce let. On se jako bude trochu rozpadat, ale třeba archeolozi, když objeví nějaký pravěký lokality, tak vlastně vždycky tam objeví uhlíky, podle kterých oni to jsou schopní datovat to stáří toho místa. Takže dneska jsme vyrobili něco, co tady bude i po prázdninách.
1: A ještě dodám, že biouhel zlepšuje strukturu půdy, zabraňuje jejímu vysýchání a omezuje vyplavování živin do spodních vod a je ideálním domovem pro zdravé půdní mikroorganismy. No a podle návodu v reportáži si ho jednoduše můžete vyrobit i vy sami na své zahrádce. Co nás čeká za chvíli? Pustíme se do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. A máme tady první dotaz.
1: Který stromy můžu prostřihávat nebo udělat průklest?
0: Mám pro vás velice dobrou zprávu. Jak nám vysvětlil František Hlubocký, zahradník z Pardubic, tak ten únorový, březnový prostřih je, aby vám strom pěkně rostl. No a ten letní, ten je, aby nerostl.
2: Ovocné stromy, tam jsou dvě možnosti, kdy buď tehle ten pozimní nebo předjarní, jak je kdo zvyklý říkat, je to řez, o kterém se tvrdí, že zmlazuje. Tudíž tím my nabudíme to, co jsme uřízli, že tam vyrostou místo toho dvě nové mladé větvičky, ale dělá se u ovocných stromů další ten letní řez, s kterým jsou lepší zkušenosti, že spíš brzdí v růstu, když potřebujeme, že už je strom tak akorát, a tam se nedá přesně říct doba, ale platí vždy po sklizni, i hned po sklizni. Jestli jsou to třešně, tak se teda kamarád směje, říká, jestli nedošáhneš na nějakou větev, tak si klidně uřízně otrhej na zemi. Platí to u jabloní, u čehokoliv, že i hned při sklizni anebo po sklizni. Letní řez má právě za důsledek, že strom už nepřirůstá, ale naopak tu sílu dává do pupenu, které si vytváří na příští rok, tudíž naopak příští rok ještě lépe kvete a založí víc květních větviček.
0: A před dvěma týdny jsme tu měli dotaz naší posluchačky, paní Blanky, že má doma potkany a zkoušela všechno možné i nemožné, sáčky na krysy, jed v prášku, elektrický plašič, skleněné střepy do děr, a nic nepomáhá a stále jí potkani ničí rostliny, hlavně ve skleníku. No a my jsme vás vyzvali, že rádi zveřejníme vaše zkušenosti. A ozval se nám posluchač z Hradce Králové a ten píše, že strčil do potkani díry sáček se psím hovínkem a bylo vystaráno. A tak to později udělal ve všech okolních děrách, no a potkani jsou pryč. Pravděpodobně ucítili něco nepěkného. A ještě mi zrovna tento týden povídal jeden kamarád, saxofonista v Dechovce, kam chodím hrát na trumpetu, že měli doma potkana, dokonce žral i psům z misky a pořád se ho nemohli zbavit. Nemohli ho chytit, otrávit, a jednou jeho dcera vzala nějaké staré hadry, staré monterky ze sklepa, šoupla je do pračky, pustila a ejhle, po hodině otevřela pračku a byl tam i ten nepolapitelný potkan. Už to měl za sebou. Pojďme k dalšímu dotazu.
3: Čím to je, že já mám zasazenou lípku více jak 15 let. Oříšky plodí, ale každý rok jsou takový jako sparchantělí do špičky a ty jadírka nemají plný skořápce, není celý jadírko, je takový malinký.
0: Tak s tím by nám mohla pomoci zahradnice Věra Kastlová ze zahradního centra v Plzni na Roudné.
4: U lisky toto může způsobovat více faktorů. Může jít buď o nedostatek živin v půdě, lisku můžeme přihnojit každý rok hnojivy NPK, nebo zapravit do půdy kolem keře rozleželý hnůj. Potom může nedostatečně vyvinuté plody způsobovat i nízká teplota v jarních měsících, a nebo naopak příliš vysoká teplota. Rostlina na tyto výkyvy teplot reaguje stresem a plody jsou pak nevyvinuté. Nedostatečně vyvinuté plody může působit i příliš zarostlý keř. Většinou lísky tvoří výmlatky, to jsou dlouhé štíhlé pruty, nevětvené, a ty bychom měli každé jaro z lísky odstranit, protože keř zbytečně zahušťují, plody nepřináší a vysilují keř. Stříháme na jaře nebo v předjaří, pokud nehrozí nějak výrazně silné mrazy.
0: A ještě jednu zajímavost pro zahrádkáře mám, tu jsem vyčetl v jedné knížce. Před 900 miliony lety měl celý den na naší planetě jenom 18 hodin. Bylo to tím, že měsíc obíhal okolo Země v menší vzdálenosti. No a pokud vám současných 24 hodin nestačí na všechnu práci na zahrádce, tak tu pro vás mám výhledově velice radostnou zprávu. Přibližně za dalších 900 milionů let bude mít den na Zemi 28 hodin. No a přesně to se může aktivnímu zahrádkáři, kutilovi i pěstiteli hodit. No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: A teď to bude o mysliveckých psech. Během staletí byla vyšlechtěna různá plemena loveckých psů. Ohaři, honiči, barváři, slídiči a retrievři a také norníci. Už název napovídá, jaká je práce norníků. Je to práce pod zemí, v norách. V posledních letech se o tomto způsobu lovu hodně diskutuje a naši hobby redaktorku Slávku Brádlovou zajímalo, jak se na to dívá jednatelka okresního mysliveckého spolku Českomoravské myslivecké jednotky v Litoměřicích Lada Dolejšová. Sama má dvě feny německého křepeláka pro práci na zemi a fenu velšteriéra a ta zvládá práci jak na zemi, tak v podzemí.
2: Tohle je opravdu ožehavé téma, docela složitá otázka. Nicméně určitě ty psy byly vyšlechtěný právě k té práci pod zemí a po dlouhá léta se to tak praktikovalo. Druhá věc je, že ne všichni, kdo tenhle způsob lovu praktikovali, to dělali dobře a opravdu tak, aby zvěř netrpěla přehnaně. Je to určitě způsob lovu, který je hodně jako cílený, je hodně efektivní. A vzhledem k tomu, že přes tuhle tu dravou zvěř, která se skrývá pod zemí, se můžou šířit i různé nemoce, tak se to bralo, že je to opravdu potřeba. I všechno, co je potřeba, tak se dá dělat s nějakým jako citem a hlavně s nějakou humáností. Takže za mě ten tlak na to, aby to bylo úplně zakázáno, není asi úplně dobrý, ale podívala bych se spíš na to, jak je to prováděno a aby to bylo opravdu prováděno tak, aby ta zvěř zbytečně netrpěla.
3: Aby zvěř zbytečně netrpěla, ale taky vlastně, aby netrpěl ten pes, protože tam to utrpení může být oboustranné. I když předpokládám, že jsou to plemena psů šlechtěná opravdu po staletí, takže něco je v tom genetickém základu. Nicméně nějaký trénink nebo výcvik ten pes musí absolvovat.
2: Určitě trénink se v Česku aktuálně smí dělat vlastně na takzvaných umělých norách, přičemž ale při tom tréninku nesmí docházet ke kontaktu s tou liškou. Je to vlastně všechno přes zarážku a oni se nedostanou k sobě. Takže trénink pro ten pohyb a vlastně pro nějakou tu koordinaci pod tou zemí tam je, ale není to trénink v tom kontaktu s tou liškou jako takovou. Neměl by být podle zákona.
3: Psi byli částečně nebo z velké části tím důvodem, proč se věnujete myslivosti. Jaké plemeno máte a jakému typu lovu je určeno?
2: Já mám plemena dvě feny německého křepeláka, které jsou určeny k práci na zemi a pak mám plemeno velšteriér, který je určený jednak k práci pod zemí, je to norník, je to teriér, ale zároveň i k práci normálně na zemi.
3: Jen by mě zajímalo, jak to máte doma uspořádané, jestli jsou psi kamarádi nebo občas musíte soudcovat zápas?
2: Psi spolu vycházejí normálně dobře, jsou to teda všechno feny, takže samozřejmě občas dojde k nějakému jako konfliktu, ale ta smečka musí fungovat tak, aby byli schopní se spolu dohodnout v pohodě, aby netekla krev, když to tak řeknu. Takže je to o nějakém jako výcviku a výchově odmala. Musí to být prostě dobře socializováno, aby věděli, že některé věci prostě nejsou úplně přípustné.
3: Když už jsme u těch psů, tak ještě jednu otázku bych měla, protože samozřejmě jsou různé druhy lovu. Může to být lov třeba na vodní ptáky, může to být to norování, může to být dohledávání kořisti, může to být, jak se to říká odborně, vystavení?
2: Určitě, podle toho, jaký vlastně druh psa máme, jaké plemeno máme. Mluvila jste o tom vystavování, tam jsou k tomu určení ohaři, kteří mají vlastně vrozenou tuhletu vlohu a většinou stačí ji podpořit. A oni pak takzvaně teda vystaví zvěř, to znamená, že se v momentě, kdy ucítí zvěř, zastaví, strnou a tím ukazují, že vlastně tam nějaká zvěř je. Tohle to umí opravdu jenom ohaři, ostatní plemena k tomu vlastně tu vrozenou dispozici nemají, takže to je taková jejich jako doména. Ale zase ohaři nezastanou práci jinou.
1: Dalo by se říci, že když dva dělají totéž, nemusí to být totéž a majitele psů, norníků musí dodržovat zákon, aby při tréninku ani při lovu zvěř zbytečně netrpěla. Já mám doma norníka Elišku. Je to border teriérka a ta si balónek háže do takového růžového věderka na zalévání a pak se dovnitř snaží vecpat, aby si ten balónek vynorníkovala. My jsme taková netradiční myslivecká dvojka. Dáme si trochu muziky a pak se pustíme do rad a nápadů, jak se starat o hodiny a o hodinky.

0: magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Velké hodiny a malé hodinky patří k sofistikovaným strojům už od doby svého vzniku. Dnes máme hodiny jak mechanické, tak i ty, kterým k pohybu pomáhá baterie. Jak tedy o hodiny pečovat a co rozhodně nedělat? A to se budete divit, co jsme se dozvěděli. Náš hobbyredaktor Mirek Kobza se na to ptal hodináře Jiřího Valenty, který spravuje hodiny od těch malinkatých náramkových až po obrovské věžní stroje.
2: Podle mě stačí utřít prach, pokud má zaprášený sklad, tak je vyleštit, nepoužívat ani nic agresivního a jinak na to nechytat.
3: To znamená, že třeba, jak se říkalo, vyfoukat aspoň prach ze zadu, vysát strojek nebo tak, tak to raději ne.
2: Vůbec.
3: Hodně se řešilo, jestli třeba mazat hodiny, to vím, že hodináři hrozně neradí.
2: Nejhorší, co se může stát, takže se to namaže olejem na šicí stroje. To v podstatě ty hodiny se zabijou.
3: Je teda lepší hodiny fakt na ně nešahat a takové ty klasické mechanické a třeba donést je jednou za 5 let hodináři, nechat je promazat, vyčistit, vlastně pak už se na ně jenom dívat a kochat?
2: Tak úplně ideální je nechat hodiny jít, dokud jdou. V podstatě mají celoživotní náplň olejů. Jo? To je životnost těch hodin. Jakmile se zastaví, tak tím si řeknou, že chcou být spravený.
3: Takže do té doby nešahat.
2: Nešahat, úplně nejlepší.
3: V současné době se hodně používají i u klasických ručičkových hodin elektrické strojky. Co tam? Měnit baterii, samozřejmě dávat pozor, aby nevytekla.
2: Ano, přesně tak. Pokud vyteče, ten stroj pak odejde velmi rychle, takže pokud se hodinky nechcou používat, nebo chcete si je nechat jen na památku, tak vytáhnout baterii.
3: Používat baterie klasické nebo je lepší ty alkalické? Ono se vždycky říká, že i ta klasická tam vydrží hodně dlouho, ale je tam právě to nebezpečí, to, že vlastně v jednu chvíli může způsobit tuhle katastrofu.
2: V každém případě alkaliku vydrží za prvé díl, ten cenový rozdíl není zas tak velký a nepoužívat nabíjecí, protože ty mají 1,2 V a strojky jsou dělané na 1,5.
3: Stejně to třeba s náramkovými hodinkami, které jsou poháněné baterií. Velmi často se ale řeší, že hlavně jak vás hodinářů je málo, takže nemáme, kdo by nám tu baterku vyměnil, tak máme se do toho pouštět nebo přes co raději odcestovat do většího města a toho hodináře tam najít?
2: Za mě předchází se návštěvu hodináře spoustě problémů. Když si vezmeme, že baterka se tady vyměňuje cca kolem 120 korun, ano, někde v elektře se dá koupit tady za 20-50, ale máte zajištěný, že není poškozen stroj potom, kde ty opravy jsou pak dražší.
3: Dřív se hodně dělaly hodinky, takové ty zadní strana na to vycvaknutí. Dneska už je přece jenom tam korunkový uzávěr, velmi často jsou ty hodiny i utěsněné kvůli vnikání vlhkosti. Tam už přece jenom to povolení není úplně jednoduché, potřeba speciální nářadí.
2: Na to jsou speciální klíče, spousta značek hodinek mají svoje specifické klíče a i tady to víčko zaklapávací stále funguje, je to ale u těch levnějších hodinek.
3: Jaké hodinky nosí hodina?
2: Mechanicky samonatahovací. Za mě člověk je dá na ruku a jdou.
1: Tak to byl náš hobbyredaktor Mirek Kobza z olomoucké redakce, který se dnes vydal za hodinářem Jiřím Valentou zjistit, jak pečovat o hodiny a o hodinky. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a tam si připomeneme, že právě teď je čas na pravidelné každodenní zalévání, protože plody zrají a bez vody to dobře nedopadne.

0: Vinařský kalendář.
1: A mám pro vás, jako obvykle, na tuto sobotu dvě pranostiky. Takže prší-li na Ladislava, déšť po 7 neděl trvá. A nebo neprší-li na 7 bratří, to je na Ladislava, pak jsou suché žně. A asi je čas dešťů, protože v pondělí má svátek Petr a Pavel a to se říká o Petruli prší, po 30 dní déšť se vrší. Pro nás zahrádkáře je ale důležité, že je tady sezóna jahod a když si tak sednete k plné misce a u televize uďobáváte, tak vás možná ani nenapadne, že obsah cukru v 1 kilogramu sladoučkých jahůdek je menší než v 1 kilogramu citrónu. Já to úplně vidím, jak se teď s prominutím šklebíte. A nezapomeňte, že blížící se červenec je nejcitlivější měsíc na zálivku na zahradách. Pokud se červenec vydaří a je teplo, je nutné zalévat každý den, nejlépe brzy ráno anebo večer. Kdo má zásobu dešťové vody, tak ten má vyhráno. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. Poradíme také s chovem fretky a zaměříme se na údržbu zahradního grilu. A máme tady kontaktní informace na závěr. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.
2: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prý je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
1: Krásné dobré dopoledne, hezké dobré odpoledne, krásný večer vám všem, kdo jste na příjmu Českého rozhlasu. Nevíme, kdy nás právě posloucháte, jestli je to premiéra nebo repríza, proto jsem použil všechny ty denní doby. Zdravíme vás všechny, 24. díl pořadu Rozhlas jede za vámi a takhle vám tleská nabitý kulturní dům v Čelákovicích. Ovšem, tohle je rokový koncert, připadám se jak Eva Farná v Edenu. To je radost. Dámy a pánové, já doufám, že takový potlesk sklidí i muž, který právě teď přichází. Starosta Čelákovic, pan inženýr Josef Pátek. Přeji krásný dobrý večer, pane starosto.
2: Dobrý večer, Aleši, dobrý večer vám všem.
1: Pane starosto, teď je to na vás. Tady sedí vaši čelákovičtí u rozhlasových přijímačů celá Česká republika, samozřejmě i zahraničí, zámoří a všichni poslouchají, co se děje v Čelákovicích. Teď máte šanci udělat si jakoukoliv reklamu pro ty, kteří poslouchají. Co byste nám o Čelákovicích prozradil?
2: Tak všem bych řekl, že Čelákovice jsou náš domov na Labi, že tady máme obyvatele, které své město opravdu milují a že tady máme spoustu zajímavých věcí, kvůli kterým je dobré do Čelákovic přijet.
1: Povídejte.
2: Tak můžu zmínit například Volmanovu vilu, což je funkcionalistický skvost, který opravdu v celé České republice je naprosto výjimečný a tuto vilu ročně navštíví přes 10 000 návštěvníků. To je určitě cíl turistický číslo jedna. Druhý je naše muzeum, které je teda čerstvě po rekonstrukci. Budeme připravovat novou expozici, ale hlavně je tady řeka Labe, krásná příroda hned za Labem, to znamená ideální na kolo, ideální na pěší výlety.
1: Ptám se často třeba na nějaké výjimečné osobnosti, rodáky, někdo, kdo se zapsal do čelákovické historie, kým se rádi chlubíte?
2: Tak rádi se chlubíme Josefem Volmanem, což byl vlastně český Baťa, se mu říká, významný průmyslník a továrník. Založil továrnu na obráběcí stroje, která potom byla známá pod značkou TOS, ale na každý pád Volmanovy stroje fungují bezpečně dodnes po celém světě.
1: Pane starosto, než začneme oficiální úvod, odstartujte ten dnešní přenos z Čelákovic, ať můžu začít zvát hosty.
2: Tak všechny vás zdravíme z polabských Čelákovic, středočeských Čelákovic. Budu velmi rád, když k nám přijedete na návštěvu, máme to tady opravdu hezké a super. A mimo jiné vítám Český rozhlas právě tady na půdě Čelákovic, jak už jsme zmínili. Bude překvapení, já ho nemůžu prozradit vlastně, proč je ta vazba k Čelákovicím.
1: Myslím, že jsme ještě neříkali.
2: Můžeme. Pan generální ředitel René Zavoral je dlouholetým občanem Čelákovic. A když vlastně tak nad tím přemýšlím, já když jsem se před 16 lety poprvé stal starostou, tak to bylo mimo jiné i díky tomu, že Renda Zavoral odešel pracovat do Českého rozhlasu. Takže Rendo, děkuju.
1: Ano, pane starosto, velmi děkujeme za
2: úvod. Děkuji za pozvání.
1: Děkujeme, hezky si užijte ten dnešní večer. Pan inženýr Josef Pátek, starosta Čelákovic. Dámy a pánové, vy víte, že na každé místo, a dneska je to po 24., přivážíme, krom generálního ředitele, i zajímavé osobnosti, které mají něco společného s Českým rozhlasem. A vy vidíte, že těch židlí je tady o něco málo víc než běžně, protože jsme v Čelákovicích, kde bydlí generální ředitel. A proto mi dovolte, abych pozval tento sympatický trojlístek. Přicházejí Světlana Vitovská. Krásný dobrý večer, kolegyně z Českého rozhlasu Plus.
3: Dobrý večer.
1: Jsem šťastný, že do rodiny rozhlasáků patří i pan hrabě František Kinský. Krásný dobrý večer přejeme i vám. No a naše rodinné stříbro, úžasný muž, komentátor Libor Dvořák. Pro rozhlasové posluchače, aby si to představili, ten sál je tady takový a zákulisí, že všichni absolvovali špalírem tu nádhernou cestu. Posaďte se tady v Čelákovicích, Světlanko, vaše je to krásné křeslo. Pánové, vás poprosím sem. No a možná hned v úvodu bychom mohli rozklíčovat, jaké je vlastně vaše spojení s Českým rozhlasem. Protože vy víte, pokud nás posloucháte, že Český rozhlas má 25 stanic. To jsou desítky pořadů, takže Světlano, začneme u vás. Kde jste teď u nás v Českém rozhlase doma vy?
3: Já jsem doma v Českém rozhlase Plus, v Osobnosti Plus, což je 26 minut dlouhý živě vysílaný rozhovor s osobnostmi, ne s politiky, což je pro mě velká a výrazná změna k lepšímu.
1: Je sympatické. Jak jste to rozdělila? Je hezký, jako že vlastně moderátor povýšil, že dřív dělal ty politiky, ale teď už
3: dělám osobnosti.
1: Může být
3: taky jsem tam měla pana Hraběte. Mm.
1: To je nádhera.
4: Já jsem se k tomu dostal.
1: Pane Hrabě, co vy a Český rozhlas?
4: Já a Český rozhlas, tak já se myslím trošku víc známý z České televize než z Českého rozhlasu, i když každé léto, což znamená to loňské poprvé, to zní hezky, každé léto loni poprvé, možná letos podruhé.
1: Je to taková hezká dlouholetá tradice.
4: Je to taková dlouholetá spolupráce s Českým rozhlasem, která určitě neskončí do té doby, než projedem všechny hrady a zámky.
1: Libore, ptát se vás na stejnou otázku, vy, jak jsem říkal, rodinné stříbro Českého rozhlasu. Kde vy jste teď nejvíc doma na vlnách Českého rozhlasu?
5: Nejvíc doma jsem v dané chvíli, Aleši, v důchodu, musím říct. Ale jinak samozřejmě dělám pro obě stanice, tedy myslím ty zpravodajské pro Radiožurnál, mou domovskou stanicí je stejně jako u Světlanky Český rozhlas Plus a pevně doufám, pokud se nestane ve veřejnoprávních médiích nic neblahého a pokud najdu mikrofon, tak tam budu docházet až do smrti.
1: Je fakt, že člověk vždycky, když si vzpomene na ty osobnosti, které prošly rozhlasem a vždycky se mi vybaví Honza Petránek, Zdeněk Veríšek, všichni tyhle ty muži, které člověk měli ještě šanci v plné síle potkat, vy jste se s nimi samozřejmě znal, patříte do té gardy, co ti by dneska říkali tihle 68-tníci, kteří tenkrát bojovali za tu svobodu, jak by se na to dívali?
5: No, ti by koukali jako blázni, docela určitě, protože i já, Aleši, za těch 36 let od revoluce jsem se nikdy nedopracoval toho, že bych se mohl dožít těch časů, které teď přišly. To je opravdu velice nepříjemná věc a je otázka, co s tím my, vy ostatní občané, můžeme dělat.
1: Vy víte, že vždycky přivezeme i nějakého interpreta, zpěváka, zpěvačku, kapelu a dneska poprvé je tady mladý muž, který má tu čest být s námi už podruhé. Dámy a pánové, pan Tomáš Klus! To je on, Tomáš Klus se zdraví těmi šťastnými faninkami, které jsou přímo v té uličce, kterou přichází Tomáš Klus. Tomášku, krásný dobrý večer. Vítej opět. Pořadu Rozhlas jede za vámi. Tomáš se vítá se všemi na jevišti. Rádi tě vidíme. Hezký den. Prosím tebe, řekni nám, jakou začneš písní a druhá věc, jsem drobně zmaten, protože nejsi boss. Čili ty se teprve zuješ, anebo to je teď nějaká novinka?
6: Já
1: nebo
6: se zouvám až vždycky při výkonu.
3: A máme se taky.
6: Jo? No tak jako, je to příjemné.
1: No, no ne, chcete se zout?
3: Všichni se zujem, všichni tady. Všichni.
1: No na mě nekoukejte, já se klidně zuju, ale řekněte to panu Hraběti, jako to se pepepa, nebo Libor.
6: Dobře, já jsem měl připraveno spoustu jiných věcí, ale pak jsem tady potkával lidi, kteří mi říkají, co mám hrát.
1: Ano. Tak a občan má právo rozhodnout za svůj koncesionářský poplatek, co bude udělat zpívat.
6: A já jsem tak zvyklý z domova, je to tak lepší dělat to, co mě řeknou, takže já zahraju ty písničky, které jste mě řekli.
1: Podívej se. Ta doba, kdy umělci zpívali, co chtějí, ta už je pryč.
6: Já myslím, že to vždycky bylo tak, co jim řekli doma.
1: To je pravda. No. Ne. Čím začneš?
6: Já začnu písní Pocity na přání.
1: Velmi děkujeme.
6: Yeah.
1: Publikum zajásalo, tak to je ideální. Dámy a pánové, rozhlas vyjel za vámi. Po 24. Světlana Vitovská, František Kinský, Libor Dvořák a u mikrofonu právě teď boss Tomáš Klus.

0: Děkuju.
1: Jste nejlepší publikum, kterému jsem dneska hrál.
2: Děkuju. Tomáš Klus. Živě v nabitém kulturním domě v Čelákovicích.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
2: Jsou tady teď už čtyři rozhlasové osobnosti a já se moc rád vždycky jako vracím o několik let zpátky, abych se zeptal, jakou roli rozhlas, tenkrát třeba československý, český, hrál ve vašich životech. Světlanko, začnu u vás. Jak to máte vy? Jakou roli u vás nebo ve vaší rodině hrál tehdy československý rozhlas?
4: Já jsem poslouchala každou neděli v jednu hodinu pohádku a ve dvě hodiny v sobotu rozhlasovou hru pro mládež a vždycky jsem u toho žehlila. Tehdy dobrovolně, ale chápu, když Daniela Kolářová říkala, že žehlil jsi nikdy, tak už jsem pochopila, co to znamená, ale ta pohádka ve mně zůstává dodnes. Je to takový symbol něčeho svátečního a milovala jsem ty rozhlasové hry pro mládež, protože to byly třeba Verneovky. Mm-hmm. Takže pro mě rozhlas je něco svátečního a v autě ho poslouchám. Já teda se přiznám, že poslouchám Radiožurnál. Vlastně, proč neposlouchám Český rozhlas Plus? Mm-hmm. Já se budu muset zamyslet.
2: No, vy se zamyslete, proč neposloucháte dvojku nad sebou, ale...
4: tu poslouchá moje maminka. Moje maminka dokonce zná tenhle pořad.
2: Fakt? Jo. Vaše maminka mi byla hned sympatická.
4: Jo.
0: Ty jsi ve stejné kategorii jako já. Já mám takovou věc, že chodím kontrolovat občas do nákupáku, jestli se na mě lidi ještě koukají.
4: Jako kam?
0: A už jako... No,
4: v nákupáku?
0: Na, v nákupáku. Nebo
2: jako jestli
0: na
2: tebe poznám?
0: No a už je to blbý, jako jo. Ale teď se mi právě stalo, na to narážím, že přišly jako dvě fakt mladý holky a já jsem si říkal, tak dobré, to má, ještě to funguje, protože šli ke mně, tak, a tak jsem se hned začal nadělávat jak dort ve výloze, abych byl princ zase,
2: no.
0: Nic marné, ale došli až ke mně a říkají, pane Klus, můžu se vyfotit s váma? A říkám, jasné, není problém, holky, můžu vás chytnout? Jo, jo, jo, babička bude mít radost, ona vás miluje.
2: Pane Hrabe, pane Hrabe, je to vlastně oslovení správný, pane Hrabe, vy jste asi na to zvyklý, je?
5: Nejsem, já si na to zvykám těžko.
2: Jo, ale teď to jste celoživotně.
5: Jo, vlastně jo.
2: No.
5: I když nějaký čas mi to neplatilo.
2: No to je... Ale zase my moderátoři tohle oslovení tak málo užíváme, jako to je častější prezident, prezidenty už máte všeho, ale jako pane Hrabě, to běžně člověk vůbec jako neužívá.
5: No,
2: že
5: tak
2: ne?
5: To zkuste.
2: A
5: víte co?
2: No.
5: Vy jste dostal kafe a já ne. Zestal jste moje, nebo já...
2: Já se doufal, že si toho nevšimnete, ale já nepiju vaše kafe, ale já si myslím, že...
5: Prostě na tomhle pódiu bude vždycky kafe jenom jedno. Ne.
2: Pane Hrabě, vaše dětství nebo mládí s rozhlasem, figuroval tam rozhlas?
5: Figuroval, měli jsme rádio. Ale my jsme to nějak moc v těch letech, kdy já jsem byl malej, moc neposlouchali. Ale první, co mě tak jako upoutalo, byl samozřejmě František Filipovský a bylo nás pět. To jako mám jako intenzivně v paměti. A pak už jsem vždycky čekal na 20:00 večer, kdy jsem to přeladil a ozvalo se Radio Luxemburg. To bylo moje rádio. No, pro vaše ne, vy nevíte, co to je.
2: Ale je krásný, že i ten František Filipovský se často objevuje, že člověk to mohl slyšet před lety jednou, dvakrát.
5: Ne, ono to bylo, myslím, tak úžasný a tak jedinečný, jak on to četl. Ten, kdo to jednou slyšel, tak si to pamatuje prostě po celý život. S tou dikcí a s tou melodií. To bylo neskutečný. Samozřejmě vzpomínám, že jsem poslouchal i, ale teď nevím, jestli jsem si to nevymyslel. Že jsem poslouchal i dramaturgii románu Jules Verna, 15-letý kapitán.
2: Ano, takový. Ano.
5: Takže jsem si to nevymyslel, to bylo.
2: Ne, určitě, no jistě.
5: To je možná proto, že už je to tak dávno, že si to ani nepamatuju. Že?
2: Ale zapsalo se to do paměti. Jakou roli hraje rozhlas dneska ve vašem životě?
5: Tak musím říct, že doma ho vlastně vůbec neposlouchám.
2: Mm-hmm.
5: A poslouchám ho jedině v autě. A tam jsem neklidný. To znamená, pořád s tím takhle šmrdlám. Ježiš, to se mi nelíbí. Jo, tohle to se mi líbí, tak chvilku zůstanu, pak zase odejdu. Takže projíždím to rádio takhle a vždycky, ono je to na volantu.
2: No.
5: Takže tady zmáčknu takový ten puntík a on to udělá. A pak to zase něco hraje a no. To řekl, to je dobrý. A pak to skončí u rádia B.
2: Tohle mám nejradši, to přelaďování, jo? Jako člověk to samozřejmě zná, ale co teda my v tom rádiu máme udělat, abyste u nás zůstali? Jako jedete v autě a co by se muselo dít, jako kdy tam zůstanete?
5: Jak mi vás slyším.
2: Tím jste ten beat úplně vyžehlil.
5: No, že jo?
0: A tebe nejde přelaďit.
5: Jakmile vás slyším, ta dikce vaše je taky no. Jako taková jako vřelá, tak já mám takový pocit, jako že úplně ze mě takhle tam v tom,
2: že vylezu.
5: V tom autě najednou sedíte tak, vedle mě.
0: Ta kadence, to se můžou repeři schovat vedle tebe. A tebe nejde přelaďit, že ty máš tu kadenci tak rychlou, že i když člověk ladí další rádio, tak ještě je tam furt zás. Tam seš.
2: Ano, a třeba teď, když nás poslouchají posluchači, tak nás slyší na všech regionálních stanicích. Takže když přeladíte dál, my tam furt budem. My tam furt budem, kromě Světlany, ta bude na plusu možná proti nám, ale ať naladíte, co chcete, my jsme dneska všude. A vy taky.
5: To je mi líto.
2: Ale děkuju za tu vzpomínku. Libore, když se podíváme o pár pátků zpátky, kdy vás uhranulo rádio, třeba jako kluka malýho.
6: No, já se musím přiznat, Aleši, že rádio mě provázelo od dětství, podobně jako to říkala Světlanka, jedině už daleko dřív. Samozřejmě nejdřív ty rozhlasové pohádky, potom později zejména v 60. letech, protože pocházím, jak to říct, z velmi spolitizované rodiny. Můj táta byl za bolševika několikrým ministrem a velvyslancem. Možná i díky tomu já i brácha jsme se tomu velmi rychle odrodili. A možná to bylo právě v těch 60. letech, kdy jsem začal poslouchat politické komentáře, aniž by mě napadlo, že jednou budu dělat totéž. To rozhodně ne, ale zejména Karla Vginsla, Honzu Petránka, který byl potom jaksi už na sklonku svého života, skoro i mého, mým osobním kamarádem. Takže takhle se to asi celé vyvíjelo. Už v letech, kdy jsem vůbec nepředpokládal, že bych mohl v rádiu být zaměstnán, ale protože jsem předtím, podobně jako Světlana, dělal léta v televizi, tak najednou mně ta televize nějak odpadala od srdce a to rádio mi bylo blížší tím spíš, že jsem už od 80. let dělal sobotní rána na Vltavě. No a potom samozřejmě jsem přišel tedy nejdřív na Český rozhlas 6, potom Plus, dnes na stará kolena dělám pro Rádiožurnál i pro Plus, ale domovskou stanicí je pro mě Plus a tak mě napadá, že si člověk prostě uvědomí v téhle práci, co je na ní dobrý a co je na ní možná přímo zázračný, jak to říká moje bytostná dlouholetá kamarádka, rozhlasová klasička Hanka Kofránková. Víš, rádio, to je z ucha rovnou do duše. To je kouzlo rádia.
2: Děkujeme vám všem, že jste přišli, že máte rádi Český rozhlas. No a jak jsou na tom hudebníci? Tomáši, ty jsi tady z nás nejmladší. Jak tebe zasáhl rozhlas? Ty už jsi se narodil do éry i privátních rozhlasových stanic.
0: Ano, ale já jsem od malička, od útlého věku jsem velkým fanouškem Oldy Kaisera a Jirky Lábuse. Mm-hmm. A já jsem poslouchal Rodinku na Českém rozhlase. Tím jsem se dostal k Českému rozhlasu. A pak se Český rozhlas dostal ke mně, protože první moje oficiální cena nebo ocenění za můj hudební přínos, jestli se to tak dá říct, pro někoho je to spíš trest, ale je od Českého rozhlasu Regina. Já jsem tam byl vyhlášen jako objev roku, asi před 21 lety. Takže tak. No a já jsem posluchačem Českého rozhlasu Plus. Mm-hmm. Jenom mě mrzí, že pořád ještě nejsem osobnost teda.
2: Jo, no, hele, ale když už jsem moderátorka takovýho pořadu Zuje, tak to už jako...
0: Když už se Zula, možná přestanu být nula.
2: Dámy a pánové, je tady další píseň.
0: Je tady další píseň.
2: Tomáši, v tuhle chvíli budeš zpívat na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu.
0: To mě ani neříkej.
2: Jsi prakticky nepřeladitelný. Prostě vy v autě ani to nemačkejte na tom volantu jako pan Hrabě. Je to zbytečné, všude klus.
0: Omlouvám se.

na malý posteli u koin kojtem. V nočním vesilíště pořád vidím dvojty, ale v tvým ranním útěku střízlavím bolestně. Posledním doteku zůstal jsem uvězněn. Ospalý šešek, já dítě na věčnost, nákupní tašek, tahle upřímnost a zbylý city. Ukrytý po kapsách jsem já asi ty a v

0: Děkuju. Děkuju. Děkuju. Sexté, sexté. Děkuju.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů. Všechny díly a bonusový obsah najdete na webových stránkách rozhlasjede.cz.
2: Tomáš Klus na vlnách Českého rozhlasu v Čelákovicích, kde natáčíme 24. díl pořadu Rozhlas jede za vámi. Světlana Vitopská, František Inský, Libor Dvořák, Tomáš Klus, vlastně si sedl vedle pana Hraběte, ty taky v pohádkách. Kolikrát jsi si zahrál šlechtice? Kolikrát jsi byl princátko?
3: Třikrát.
2: Třikrát? Mm-hmm. Takže taky šlechtic.
3: Já jsem vlastně trošku ještě výš, ne? Jako...
2: ne, to... Jo, a kam až ses vlastně vypracoval?
3: Já jsem byl král, no. Ale pro mě Hrabě taky dobrý.
2: No. Co, pane Hrabě, s králem se člověk jako setká málo kdy a vy sedíte hned vedle ní? Podívejte se, kým...
4: No to se mi snad ještě v životě nestalo, abych seděl tak blízko vedle krále.
2: Ale tak to...
4: Teda mnohokrát jsem seděl vedle krále, ale to bylo jméno. Teď tentokrát sedím vedle krále.
2: No.
4: To je něco jiného, král. To je.
3: Teď mi to konečně došlo, teda no. Musím říct. Jsem to opravdu někam dotáhl.
2: Takový v našich pořadech zpívaj. To je...
4: Ano. Rozhlas dělá zázraky.
2: Dámy a pánové, jak vidíte, jedno křeslo je připraveno a já jsem moc rád, že opět vlastně po 24. dorazí muž, který je s námi pokaždé a je to fascinující, protože vlastně neznám jinou takovou talk show, takový pořad, že by nejvyšší osobnost té které instituce sjezdila opravdu všechna místa. Dneska asi nebudu používat svou otázku, jestli už někdy byl na tom místě, kde právě jsme, protože je tady doma. Dámy a pánové, generální ředitel Českého rozhlasu, pan René Zavoral. Krásný dobrý večer. Takhle Reného Zavoral, no to jsem ještě nezažil. Na pódium začali lítat plyšáci. Čelákovice zdraví svého generálního ředitele. No to je fascinující. Pane generální řediteli, no to běžně se vám nestává, hlavně tady v posledních dnech, že byste vešel na nějaké jednání a takhle vás zasypali plyšáky. No to je fascinující. To je rokový koncert, jako to je úžasný.
5: Hezký podvečer, milí čelákovičtí. Tomáš tohle to zažívá asi pravidelně, že jo?
3: Ale v Čelákovicích prostě ještě ne, je ředitel víc než Hrabě a král.
2: No, no tak...
5: Ne, děkuju.
2: Hele, tak...
5: Já moc děkuju vám všem za milé přijetí, protože opravdu já jsem dneska měl to velké štěstí, že jsem nemusel cestovat přes kus republiky, jako to vždycky děláme. A já tady hlavně vám všem chci říci, já jsem před 25 lety tady doputoval z Ostravy do tohoto nádherného krásného města a stejně jako miluji rozhlas, miluji Čelákovice a čelákovickým děkuju za to, že mě tady před 25 lety vlídně přijali a věřte, že opravdu já se tady cítím doma, jako kdybych tady byl vlastně od malička. Takže děkuju za to.
2: Pane řediteli, u tohohle tématu se zastavím víc než kdy jindy. Vy jste, a to už jste naznačil, přicházel z Ostravy. Těch míst, kde člověk mohl zakotvit, bylo x, počínaje Prahou, jakýmkoliv městečkem u Prahy. Proč zrovna Čelákovice tenkrát? To mělo nějaký konkrétní důvod?
5: Já jsem na Čelákovice narazil úplně v počátcích mé takové velmi krátké epizody, kdy jsem působil jako poradce tehdejší předsedkyně Senátu Libuše Benešové. A my jsme spolu objížděli její tehdejší obvod, což mimochodem ten senátní obvod právě zahrnul Prahu Východ a Benešovsko. A na Praze Východ byly tři taková velká centra, kde jsme často jezdívali, Čelákovice, Úvaly, Říčany. A takhle jsem vlastně přišel na Čelákovice a už tehdy se mi tady hodně zalíbilo, takže v momentě, kdy jsem pak nastupoval do rozhlasu, tak mé kroky zamířily tady, protože tady opravdu už tehdy bylo krásně, teď je tady ještě krásněji, protože město opravdu za těch 25 let neskutečně vzkvetlo. Tak to prostě je. Takže když pan starosta Pátek lákal turisty tady do Čelákovic, tak určitě přijeďte, opravdu. Je tady fakt nádherný.
2: To je propagace destinace.
5: Jenom Aleši musím říct, že já se, věřte mi, velmi nedobře cítím v tom křesle. Já bych mnohem radši, kdyby v tom křesle seděl třeba pan Kinský, Tomáš, Libor, protože si to zaslouží mnohem víc než já, ale budu se snažit se s tím nějak popasovat.
3: Já myslím, že vy si teďkom to zasloužíte si odpočinout.
5: Děkuji. Děkuji.
2: Ano, tím se dostáváme k aktuální situaci. Já jsem naznačil, že 24krát jsem se ptal, co nového v Českém rozhlase, čím se zrovna tak jako zabýváte. Co teď zrovna, pane řediteli? Už o vás dlouho nebylo slyšet.
5: Je paradoxní, že my jsme vlastně tuto naši roadshow před 24 vlastně měsíci, nebo řekněme před 2 lety, začínali jsme ve Strakonicích a celý ten nápad vznikl, že pojedeme vlastně opravdu po těch menších obcích a budeme vysvětlovat, proč těch 45 korun, co za těch 45 korun rozhlas nabízí, abychom tehdy při té diskusi zase poplatek zvýšil o 10 korun vysvětlil opravdu, za co rozhlas těch 55 korun od vás, jakoby od poplatníků, tak to vlastně použije. A to bylo před 2 lety. Za tu dobu jsme vysvětlovali, proč poplatek a proč 10 korun navíc a proč ho potřebujeme. No a dneska jsme v situaci, kdy vlastně bojujeme za to, aby vůbec rozhlas zůstal rozhlasem v takové podobě, jako ho známe. Já jsem i proto rád, že dneska jsou tady s námi lidé, kteří opravdu jsou rozhlasovými tvářemi a navíc lidé, kteří podporují český rozhlas, ať už tím, že pracují v rozhlase, mluví o něm a i svými činy, svými kroky, svou prací, tak to rozhlas, řekněme, prezentují ven. My vysvětlujeme, proč má poplatek smysl, protože máme opravdu za to, že pořád je dobré, když si lidé platí ten přijímač a je tam ta vazba mezi poplatníkem, posluchačem a tím médiem, než když do toho vstupuje jakákoliv politická, říkám, jakákoliv politická garnitura skrze státní rozpočet. Takže teď jsme teďka v takovémhle období, no a uvidíme. My se budeme snažit o to, aby opravdu v tom zákoně alespoň zůstala jednak adekvátní částka rozpočtu a aby tam byly pojistky pro to, aby opravdu nezávislost rozhlasu televize nebyla ohrožena, protože si myslím, že bychom to opravdu po kolika 35 letech od revoluce si neměli nechat líbit. Jsem o tom bytostně přesvědčen a myslím si, že 55 korun za 24 hodin, 7 dní v týdnu, 25 stanic, že to fakt vlastně není moc peněz. No.
2: Děkujeme za tu podporu a tím mám na mysli nejenom tenhle potlesk, ale vůbec vaší podporu, kterou my v rozhlase cítíme. Pane řediteli, já jsem optimista, já věřím, že to dobře dopadne, ale když bych se zeptal na ten úplně nejčernější scénář. Připustil byste si na chvilku tu myšlenku, že ve své funkci budete muset řešit, že to prostě nastane, bude se muset vysílat dál, ale jak?
5: Víte, já dnes už jsem asi nejdéle sloužící generální ředitel Českého rozhlasu teďka v historii a představoval jsem si ten svůj závěr toho svého druhého mandátu trošku jinak, že budeme naopak si užívat toho, že rozhlas je v takové špičkové kondici, v jaké opravdu je, a to ať je to jeho programová nabídka, ať je to počet posluchačů, ať je to jeho hospodaření. Netušil jsem, že opravdu se budu muset zabírat nějakými černými scénáři a byl bych asi špatný manažer, kdybych nepřemýšlel nad tím, že samozřejmě ta situace tady může nastat a že opravdu už v tom příštím roce budeme hospodařit s menším rozpočtem. Pro nás by to znamenalo, že například i tento pořad nebo pořady na regionálních stanicích bychom museli dělat úplně jinak, respektive jestli bychom je vůbec dělali. Museli bychom se opravdu podívat, zda to portfolio regionálních stanic zůstane takové, jaké je, jestli nebudeme muset stanice slučovat, některé rušit. My často mluvíme nebo obecně o zpravodajství publicistice, ale rozhlas má svůj symfonický orchestr. Mimochodem, letos slavíste výročí. Je to jeden ze 3 špičkových orchestrů, nejšpičkovější orchestrů této zemi. Otázka, máme ho a budeme mít na to provozovat ho i nadále, nebo ho budeme rušit, nebo zrušíme český rozhlas regionální sport a tak dále, tak dále. Čili to vše sebou samozřejmě by tahle ta změna přinesla. No a ono je mi sice vyčítáno některými, že straším, anebo že vyhrožu propouštěním. To není vyhrožování, to je realita, protože, a vy všichni víte, že rozhlas stojí na 2 pilířích. Na lidech, to je absolutně to hlavní. A pak jsou to technologie. V momentě, kdy služby začnete osekávat, tak logicky musíte snižovat i počty pracovních míst. A to já bych si opravdu v době, kdy český rozhlas je podle mě v té nejlepší možné historické kondici, kdy byl, tak by to byla velká škoda. A já si myslím, že si to tahle ta instituce za 103 let své existence prostě nezaslouží. Tak to je.
2: Děkujem. Tomáši, co nám zaspíváš teď?
3: Bude to zase písnička na přání. Já jsem slíbil, že zahraju píseň Marie.
2: Jo, je! Dámy a pánové, posloucháte oblíbený pořad Českého rozhlasu Hrajeme na přání. Na vaše četná přání opět na všech frekvencích Českého rozhlasu Tomáš Klus. To je co?
6: Jeden

0: život vdechovat.
1: Děkuji. Děkuji.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
3: Tomáš Klus propojil stanice Českého rozhlasu, kde posloucháte 24. díl pořadu Rozhlas jede za vámi z Čelákovic. Libor Dvořák, František Kinský, René Zavoral, Světlana Vitopská, Tomáši.
4: Já se jenom omlouvám, já jsem se na vás tak díval, jak jste začali tleskat do rytmu. Já jsem se jenom díval bezradně, že já nemám rytmus. Takže já jsem se vám chtěl chytnout, ale mě to mrzí, že byste pak přestali, že to mohlo být hezké, tak nevadí, děkuju. Vy jste taky skvělá.
3: Odpouštíte mu to.
4: To je paní Jitka.
3: Ano.
4: My jsme se seznámili.
3: Jak to víš, jako ty už takhle.
4: My jsme se fotili před kulturním domem. Oba jsme si stěžovali, že jsme spocení a že nám to ale nevadí.
3: Je. Vy jste se takhle otlapkali, jste lepili spolu tak, ale to je krásný, že jste to schválila, že i když ten výkon nebyl 100%, nám to stačilo.
4: To nikdo neřekl, že to nebylo 100%, Aleši.
3: Ne, ty tady paní říkala, že přesto,
4: ne,
3: že...
4: Ne, neříkala, že to bylo...
5: To bylo vynikající.
4: No. A pak, že se nelže v Českém rozhlasu. Ale to tak je pravda, Aleš.
3: Ne, no jedno. Ty budeš dělat ten zábavný pořád, rozumíš tomu? Ty
4: no.
3: Jsi? No.
4: To bude zábavička. No, to bude.
3: Bavilo by tě to?
4: Jako jo, musím říct, že mě rozhlas strašně baví a mám ho rád, protože jednak se člověk nemusí bát vypadat jakkoliv, když tam je. Dneska už ne vlastně,
5: to
4: že?
5: Máme webkamy.
4: Jste monitorovaný, každý hovor je monitorován.
5: Ano. No, Takže když půjdete do té osobnosti, tak se prosím vás trošku otřebujete.
4: Dobře, ne, to jasně. Dobře. Když teda malinko zvážním, tak kultura vždycky byla takovým lakmusovým papírkem stavu společnosti, ve kterým se nacházíme. A rozhlas pro mě vždycky byl primárně o svobodě, protože rozhlas nejenom symbolicky, ale fakticky hájil tu naši svobodu. A v momentě, kdy budeme mít nesvobodný rozhlas, tak budeme mít nesvobodnou společnost.
6: Já když byla stávka v Českém rozhlase, tak jsem si vzala tričko se stávkou, šla jsem před Český rozhlas a chvíli jsem tam pozorovala to dění a cvrkot. Natočila jsem si tam video a pak jsem ho dala na Instagram a co mě první napadlo, pustila jsem tam k tomu písničku Evy Farné z filmu Vlny. A vlastně mě úplně z toho mrazilo. Jak ona tam na začátku říká, vážení posluchači, zůstaňte u rozhlasových přijímačů. Úplně se mi to tady sevřelo a říkala jsem si, že doufám, že to tak nedopadne.
7: Ještě možná jenom doplním, já jsem šel podpořit, respektive vyjádřit solidaritu se zaměstnanci rozhlasu a udělali jsme takový živý řetěz kolem budovy Českého rozhlasu.
6: Objímali jsme.
7: Tak jsme se objímali tam všichni přesně tak a já jsem potkal hlavně Jirku Mádla. A vlastně mě napadlo mu říct, chce to příště kameru sebou, protože to je tolik materiálu na možné vlny dvě, doufejme, že nebudou, ale že tolik komparzistů už potom nesežene, ale že toto je realita, tak doufejme, že tomu tak nebude. Uvidíme.
3: Libore, poprosím
8: vás. Já bych to dodal ještě jednu věc. Já bych se v tomhle, dejme tomu požehnaném věku, strašně nerad dočkal toho, že by v rádiu nastala taková situace, že by přišli nějací gaulajtři, protože to by pro mě znamenalo, že v takovém rádiu pracovat nemůžu.
3: Pane Hrabě, poprosím vás.
9: Jsem taky už trošku dospělejší, takže jsem zažil různé fáze toho rozhlasu. Pro mě je jeden z nejsilnějších zážitků z rozhlasu 21. srpen 68. Ve 3 hodiny ráno mě probudili moji podřízení vojíni, kteří se vraceli z opušťáku a třásli se mnou a říkali, Franto, stávej, je válka, jsou tady Rusové a Němci. A já jsem říkal, já vím, jedeš z Moravy, klídek. A on říkal, ne, fakt, pojď se podívat. A já jsem se šel podívat a bylo tomu tak, jenom ti Němci tam nebyli, že to bylo v Chebu. Takže jsme si okamžitě zapnuli rádio, protože jsme chtěli vidět, co se děje. A to byl jeden z takových nejsilnějších okamžiků v mém životě, když ten ženský hlas, který hlásil, že už nás našli a bylo fakt slyšet ten dupot po té chodbě, pak se rozrazily ty dveře a oni říkají, asi nás slyšíte naposledy a pustili tu hymnu. Takže to si vzpomínám, že to se mnou jako zacloumalo úplně strašidelně, takže mě to sebralo, takže jsem rovnou zdrhnul. Myslím z boji.

0: té doby a pak pro mě se to rádio najednou vyplo. A vlastně jsem ho přestal poslouchat. Protože pro mě to přepnutí toho módu v tom rozhlase mě ve své podstatě jako velmi intenzivně zasáhlo. A pak zase po těch dalších 20 letech najednou zase to začalo být takovýhle příjemný a ten rozhlas začal být jako zajímavý, protože jako přinášel nejrychlejší informace. To je velká výhoda rozhlasu.
1: Dámy a pánové, já doufám, že jsou mezi vámi dobrovolníci, kteří chtějí tahleta DAP rádia. Ovšem, kdo přijde soutěžit a jaké budou dnešní soutěžní otázky, to už ví dvojice, která je vlastně v našem pořadu taky po 24. Přichází maskot tohohle našeho pořadu, což je pejsek, vypet, Tobiáš. A přichází i jeden z jeho páníčků, pan Michal Jagelka. Krásný dobrý večer. Další rozhlasák, kterého znáte z dvojky. Dobrý večer.
2: Budu potřebovat, dámy a pánové, milí čelákovičtí, dva dobrovolníky, dámu a pána. Ano? Vítejte, s kým máme tu čest. Já jsem Michal, dobrý večer.
3: Já jsem Lucie a jsem přespolní teda.
2: Odkud, z Brandejsa?
3: Z Horoušan.
2: A mladý muž, dobrý večer, s kým máme tu čest?
4: Já jsem Viktor Klučina, rodák z Čelákovic.
2: To, že jste Klučina, to vidím. Ale máte asi 4 metry, Klučino, škoda, že to rozhlasoví diváci nevidí. Stárnu a rostu do země, nebo je ten chlap tak vysoký? Kolik měříte?
4: Pouhých 196 cm.
2: Co to tady dneska s tím zouváním za mány?
1: To je takový jako, kdo má rád kluse, ten je zutej.
5: Přesně tak. No.
1: A paní má ještě rovnou...
5: Klučina už je taky bosej.
1: Už se zouvá i Klučina.
2: Klučina Viktor už se také zouvá.
6: Rozhlas jede za vámi. Soutěž.
2: Viktore, Lucie, dost legrace, jdeme do toho. Moderátorka Světlana Vitovská je ženou činu a nemá problém se v životě poprat sleda s čím. Vystudovala práva, chtěla být soudkyní a nakonec se stala novinářkou. Věděli jste ale, že mezi její celoživotní koníčky patří chození do posilovny? Proč si myslíte, že Světlana tráví ráda svůj čas ve fitku? Tak za A. Miluje jahodové proteinové koktejly, které si tam po cvičení dává na baru? Nebo za B. Miluje pohled na posilující muže? Touto fascinací trpí již od puberty? A nebo za C. Miluje všechny ty seriály, které tam stíhá zhlédnout třeba během šlapání na rotopedu? Tak co by to mohlo být? Viktor?
4: A.
2: Vy si myslíte, Viktore, proteinové jahodové koktejly?
4: No jasně.
2: Proč?
4: Tak svaly má, takže jako ten protein tam je.
5: V životě jsem to nepila.
2: Viktore, je to špatně. Lucko, zkusíte to?
3: No, já myslím, že tam kouká na ty seriály.
2: Vy si myslíte, že C, jo? Hm. Tak schválně, Světlano, jak to je?
5: Je to tak. Ne, jenom trenér.
2: Každopádně je to za C. Lucko, máte bod? Gratulujeme. No vidíte, jak nám to jde pěkně. Druhá otázka se týká dalšího z našich dnešních hostů, pana hraběte Františka Kinského. Věděli byste název kterého svátku, který známe z kalendáře, je součástí celého jména pana hraběte? Dám vám opět možnosti. Za A. Pan hrabě je Valentín. Za B. Silvestr. A nebo za C. Pankrác. Lucie se hlásí?
3: Já si typnu, já bych si typla Valentína.
2: Myslíte, že A. Je to špatně, Viktore?
4: Jelikož Pankrác moc neznám, takže dávám B. Silvestr.
2: Pane hrabě, jaká je správná odpověď?
0: B. Silvestr.
2: Vy se jmenujete, pane hrabě, celým jménem Maria František Jan Emanuel Silvestr Alfons Kinský. Je to pravda? Nezapomněl jsem na nějaké křesní jméno?
0: Nezapomněl jste žádné. Jak vidíte, narodil jsem se ještě dávno před rokem 48, takže to jsme ještě si mohli dovolit mít více jmen.
2: A vy si je pamatujete takhle všechny?
0: Samozřejmě.
2: Já si kolikrát nepamatuju ani ty dvě moje.
0: Já se každý ráno s ním probouzím.
2: No každopádně, Viktore, gratulujeme, máte bod a tleskáme. Skvěle, je to 1-1. Libor Dvořák není jen rozhlasový komentátor, ale také překladatel z ruštiny. Který slavný román Michaila Bulgakova převedl do češtiny? Věděli byste? Za A to mohl být Doktor Živago, za B Mistr a Markétka, a nebo za C Otcové a děti. A Viktor se hlásí?
4: Já bych dal B.
2: Tedy Mistr a Markétka. Proč si to myslíte, Viktore?

0: od osazenstva zaznělo B, tak jsem dal B.
1: To jste neměl říkat, už jste vypadal jako intelektuál. Libore, tak jak to je?
2: Je to tak.
1: Velmi správně a my vám tleskáme, máte bod, Viktore. Tak říkám, intelektuál. Takže 2-1. Čtvrtou otázku věnujeme zde přítomnému Tomáši Klusovi. Není žádným tajemstvím, že Tomáš je trojnásobný táta. Jaké postavení měl ale on sám ve své původní rodině jako dítě? Za A. Byl nejstarší ze tří sourozenců. Za B. Vyrůstal jako jedináček. A nebo za C. Měl 5 sester. A Lucie se hlásí.
3: Myslím si, že je jedináček.
1: Takže B, že by to mohlo být. Tomáši, jak to je?
4: Ano, vyrůstal jsem už jako jedináček.
1: Takže 2-2. Přátelé, je to napínavé. Je to napínavé jako celý tento večer. Je tu otázka poslední, pátá. A ta rozhodne. Náš pan generální ředitel a místní čelákovický patriot René Zavoral má jednu takovou oblíbenou seriálovou či filmovou postavu. Dokonce se s onou nebo s oním představitelem či představitelkou setkal, má podpis. A já se ptám, která ta ikonická postava to je? Za A by to mohl být Sandokan, za B Angelika, anebo za C James Bond. Viktor se hlásí.
0: Mě ten James Bond zní jako reálně.
1: Proč myslíte, Viktore?
0: Tak jako časově tak vychází James Bond v té době, jako byl docela trendy.
1: Počkejte, náš pan ředitel je zhruba tak můj ročník, je o rok starší a my teda skutečně nejsme jako z doby Jamese Bonda. To bylo starý už, když jsme byli malí. Není to dobře. Tak Lucko, teď se možná rozhodne. Máte dvě možnosti. Angelika nebo Sandokan?
3: Typnu si, že je to Angelika.
1: Pane řediteli.
5: Bylo by krásné se potkat s Michelle Mercierovou, krásnou dámou francouzskou. Navíc já jsem frankofonní od svých 10 let, takže bylo by to krásné. Ale já měl dva takové životní hrdiny. Vinetua v podání Pierre Briseho, kterého ale už jsem neměl šanci potkat. A pak právě to Sandokana. A já jsem opravdu měl tu možnost i tu čest se před 2 lety s Kabirem Bedem osobně potkat v Praze a nejenže mám podpis, ale krásné fotografie, mohl jsem s ním mluvit, takže Sandokan a Kabir Bedi. Takže je mi líto, nepotěším asi ani jednoho z vás.
1: Každopádně, Lucko, Viktore, dlouho tu nebyl rozstřel, takže já vám dám jednu, tentokrát už opravdu rozhlasovou, rozstřelovou otázku. Kdo bude blíž s tím číslem, které budu chtít slyšet, tak prostě vyhrál. To velké DAP rádio. Ve kterém roce začal pod rozhlasem působit Dismanův rozhlasový dětský soubor. Tak dáma má přednost. Lucko, jaký to mohl být rok?
3: Já typu 1965.
1: Viktore?
0: A já bych dal 1970.
1: Tak asi opět pan generální ředitel by to měl uvést na pravou míru.
5: Dismančata v loňském roce oslavila 90 let. Takže správně 1935 a tudíž paní Lucie byla blíž o kousek.
1: Ano, a proto vyhrála v tomto napínavém souboji. Tak, Viktore, byl jste úžasný a s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala přebíráte právě teď to menší DAP rádio. My vám gratulujeme, byl jste statečný, úžasný, děkuju. A teď prosíme fanfáru. A Lucie získává to velké DAP rádio, opět s rukou našeho pana generálního ředitele. Lucko, gratulujeme, byla jste skvělá, pozdravujte v Horoušánkách a děkujeme, byli jste skvělí.
6: Dámy a pánové, budeme se loučit. Čekají nás prázdniny, ovšem naše roadshow pokračuje dál. Uvidíme se 17. září a to se vydáme na Moravu. Natáčet budeme v Ivančicích. A tam s námi vyrazí rozhlasoví kolegové Honza Rosák a zpívat vám bude Ilona Čáková. Takže se máte na co těšit. Dámy a pánové, děkujeme za vlídné přijetí. Děkujeme za pozornost. Dnes se s vámi loučí Světlana Vitovská. Pan hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral, Michal Jagelka, kompletní tým Kateřina Dvořáková, Markéta Šteflová, Martina Coufalová a se závěrečnou písní Tomáš Klus.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Dělnici staví silniční obchvat Kojetína. V Olomouckém kraji platí zákaz rozdělávání ohně v přírodě. Vládní koalice odložila projednávání mediálního zákona. Dnes má být jasno, nebo skoro jasno. Teploty do 38 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. V okolí Kojetina na Přerovsku dělnici staví silniční obchvat města. Povede od kruhového objezdu u průmyslové zóny kolem místní části Popůvky a naváže na silnici do Měrovic. 3-kilometrová trasa by měla být hotová příští rok. Město ale pomůže jen částečně, říká lidovecký místostarosta Kojetina Jaroslav Bělka.
2: Město se vyhne tranzitní doprava, která teďka jezdí kolem vlastně 3 škol. A takovýma dvěma nepříjemnýma křižovatkama, hlavně ta pod kostelem, která už je dost značně rozbitá. A bohužel ta tranzitní doprava se nám vrátí zase zpět přes náměstí Svobody, Vyškovskou ulici na původní trasu.
0: V Olomouckém kraji platí od pátečního poledne zákaz rozdělávání ohně v přírodě, pálení klestí nebo používání pyrotechniky. Rozhodnutí vydal hejtman Ladislav Okleštěk za ANO. Důvodem je sucho spojené s vysokými teplotami, při kterých hrozí požáry. Omezení jsou platná do odvolání. Stejné rozhodnutí vydal kraj naposledy v polovině července před 3 lety. Vládní koalice odložila projednávání mediálního zákona až na září. České televizi to řekl ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný z Motoristů. První čtení měla sněmovna původně stihnout ještě v červenci. Zákon počítá se zrušením rozhlasových a televizních poplatků a s převedením financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet. To kritizují opozice i obě média veřejné služby. Podle Šťastného dál platí, že chce vláda zákon prosadit do konce roku, aby mohlo platit od ledna 2027.
3: Zákon o změně financování médií veřejné služby je jasnou prioritou této vlády. My očekáváme poměrně silnou nevoli ze strany opozice, ale musíme ji přečkat.
0: V Zábřehu je dnes rybářský den. Jeho součástí jsou závody dětí v rybolovu a prodej ryb. Akci hostí od 8 hodin ráno rybník Oborník.
4: Součástí programu bude také lov na udici, který si budou moci vyzkoušet i nerybáři. Na prodej budou kapři i pstruzi, rybí speciality a další občerstvení. Akce se podle informací od pořadatelů koná za každého počasí. Ze Zábřehu Michal Poláček, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté Španělska vyhráli na mistrovství světa nad Uruguayí 1-0 a postoupili z prvního místa. Kapverdy remizovali se Saúdskou Arábií 0-0, Francie porazila Norsko 4-1 a Senegal vyhrál nad Irákem 5-0.
1: Počasí.
0: Dnes se čekáme jasno nebo skoro jasno. Teploty 34 až 38 stupňů, v Jeseníkách kolem 30. Poukar bude slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na Olomoucku v obci Luká osobní auto narazilo do domu. Jezdí se to kyvadlově jedním pruhem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Pěkné sobotní ráno vám všem, kteří ladíte Český rozhlas Olomouc, teď je 5 hodin a 4 minuty. Já připomenu, že vstáváme do soboty s datem 27. června a pranostika pro tento den říká, neprší-li na 7 bratří, pak jsou suché žně. Tak uvidíme, jak to bude. Každopádně tento den, jak říkají meteorologové, bude zřejmě horký, takže důsledný pitný režim a k tomu Český rozhlas Olomouc, věřím, že nám bude hezky. Za chvíli to bude kalendárium pro 27. června. Také nás čeká další rubrika, co v učebnicích nebylo. Ta bude právě o teplotních extrémech. Martin Písařík nám už za chvíli prozradí, kde na zemi byla naměřena nejnižší a nejvyšší teplota. No a dnešní dobré ráno začínáme s Pavlem Bobkem a Petrem Naděm. Krásný den a dobrý poslech vám přeje Hanka Písková.

0: Petra Nadě vystřídá v dnešním Dobrém ráno Českého rozhlasu Olomouc už za chvíli ABBA a také Lucie tady bude. V tuto chvíli ještě jednou připomínám, že je 27. června roku 2026 a Český rozhlas Olomouc vám nabízí originální kalendárium.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Sobota 27. června. Svátek má dneska slavný vládce.
3: Vládce náš! Slunce naše jasné!
2: Tedy nositelé slovanského jména Ladislav. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. Čistírna odpadních vod v Praze Bubenči byla uvedena do zkušebního provozu před 120 lety v roce 1906. Dnes je tam ekotechnické muzeum. Od roku 2010 je to národní kulturní památka. Zbrojovka v Uherském Brodě vznikla před 90 lety v roce 1936 jako pobočka závodu České zbrojovky Strakonice. 4 roky je to Colt. Milada Horáková byla v pankrácké věznici popravena v roce 1950.
4: Jdu s hlavou vztyčenou. Musí se umět i prohrát, to není hamba.
2: S ní zemřeli časně ráno i Záviš Kalandra, Jan Buchal a Oldřich Pecl. Dnes si proto připomínáme významný den památky obětí komunistického režimu. Poslední sovětský voják opustil území Československa před 35 lety. V roce 1991 nasedl v Kbelích na letadlo do Kyjeva generál Eduard Vorobjov, poslední velitel bývalé střední skupiny sovětských vojsk. Necelé 2 dny po vyhlášení samostatnosti Chorvatskem a Slovinskem začala občanská válka v bývalé Jugoslávii. Před 35 lety v roce 1991 obsadila strategická místa ve Slovinsku Jugoslávská federální armáda. Válka ve Slovinsku trvala jen 10 dní a vyžádala si přes 60 mrtvých. V Chorvatsku a v Bosně se válčilo mnohem déle. A kulatou 60 má dneska zpěvačka Monika Načeva. Já přeju hezkou sobotu.
5: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: počasí.
1: Meteomapa pro Moravu ukazuje v Javorníku právě teď teplotu 19,8 stupně. Dále tu máme Karlovu Studánku 14,5 stupně. V Rýmařově teplota téměř 14 stupňů. Paseka ta už hlásí 20, Šternberg také téměř 20. A když se podívám třeba do Přerova, tak tam je teplota 18,5 stupně. No a pro ten dnešní den s datem 27. června meteorologové říkají lakonicky horko a slunečno. Pokud mám říct přesněji, tak bude jasno nebo skoro jasno během dne s možností vývoje kupovité oblačnosti, ale to se bude nejpravděpodobněji týkat pouze západu Čech. Ty nejvyšší dnešní teploty 35 až 39 na severovýchodě, 33 až 36 stupňů, nejvyšší teploty v 1000 metrech na horách se mají pohybovat kolem 30. Vár bude slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky mohou být zpočátku mírně nepříznivé, ale během dne už většinou dobré. A pozor, biometeorologická předpověď pro dnešní den, stupeň číslo 3, tedy vysoká zátěž, takže upozornění zejména lidi s kardiovaskulárními chorobami a jedince s nemocemi dýchací ústrojí, zkrátka nepřepínejte se, držte se raději v chládku a dodržujte pitný režim. Krásný den.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Porta je nejstarším festivalem country, folku, tramské muziky i žánru příbuzných. V těchto dnech slaví 60. a proto vás zvu na vlnách Českého rozhlasu Olomouc na výlet nejen hudební do její nejstarší historie, pořadu Na cestě v neděli 28. června po 15. hodině. Vybrala jsem nahrávky opravdu autentické z počátku Porty. K poslechu vás zve Jarka Nosková.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší naměřenou teplotou na Zemi je téměř 150 stupňů Celsia? Absolutním králem mrazu je antarktický Vostok, kde roku 1983 naměřili rekordních minus 89,2 desetiny stupně Celsia. Lidé však dokážou žít i v tvrdých podmínkách ruského Oymyakonu, nejchladnějšího obydleného místa planety, kde v roce 1933 naměřili minus 67,8 desetin stupňů Celsia. Na opačném konci spektra stojí kalifornské údolí smrti s rekordem 56,7 stupňů Celsia, ačkoliv povrch íránské pouště Lút se dokáže rozpálit až na 80,8 desetin stupňů Celsia. Nejteplejší trvale osídlené místo je město Dalol v severní Etiopii s průměrnou roční teplotou přes 40 stupňů. V Česku naměřili největší mráz v historii minus 42,2 desetiny stupně Celsia v únoru 1929 v Litvínovicích u Českých Budějovic. Naopak největší výheň zažili v srpnu 2012 Dobřichovice, kde padl absolutní rekord 40,4 desetiny stupně Celsia. Nejmrazivějším bodem u nás zůstává vrchol Sněžky s ročním průměrem pouhé 2 desetiny stupně Celsia. Mezi místa s rekordně nejnižšími naměřenými teplotami patří Jezerní Slaď nedaleko Horské Kvildy. Celoroční průměrná teplota zde činí 2 stupně nad nulou. Za celkově nejteplejší obec jsou díky specifické poloze považovány severočeské Žitenice.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Hanzelová a Karel Zich v dobrém ránu Českého rozhlasu Olomouc a se mnou ve studiu už teď také Gabriela Adámková, připravená s prvními krátkými zprávami dnešního dobrého rána.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Tropické počasí by podle distributorů nemělo ohrozit elektrickou síť. Na vysoké teploty je podle nich připravená. Zástupci ČEZu sledují v létě sezónní zvýšení spotřeby kvůli klimatizacím zhruba o 2%. Spotřeba je i tak nižší než v zimě. Jeseník dokončuje rozsáhlou opravu smuteční síně, která více než 30 let slouží veřejnosti. Práce začaly na podzim a hotové mají být do konce měsíce. Zahrnovali opravu budovy, modernizaci technologií i zlepšení provozního zázemí. Náklady dosáhly 11 milionů korun, část pokryly evropské dotace. Poslanci schválili zákon o státních zaměstnancích, který má nahradit dosavadní služební zákon. Podle koalice by měl zajistit jednodušší zaměstnávání a propouštění úředníků. Státní služba by se tak měla víc přiblížit běžnému pracovnímu poměru. Podle opozice zákon povede k politizaci státní správy. Vozy technických služeb budou o víkendu pravidelně kropit ulice Olomouce. Podle informací na sociálních sítích města se zaměří především na centrum a páteřní silnice. S kropením chodníků a cest začaly už pátek hasiči v Přerově. Pokračovat budou také o víkendu. Za sportou fotbalista Tomáš Holeš ukončil reprezentační kariéru. Po útočníkovi Patriku Šikovi je druhým hráčem, který po konci českého týmu na mistrovství světa skončil v národním týmu. 33-letý obránce v reprezentaci nastoupil do 43 utkání a dal 2 góly. Počasí dnes se čekáme jasno nebo skoro jasno, teploty 34 až 38 stupňů, v Jeseníkách kolem 30. Foukat bude slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na Olomoucku v obci Luká se řeší nehoda osobního auta, které narazilo do domu. Projíždějte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
0: Dobré ráno pokračuje dál s Ilonou Čákovou a Jitkou Zelenkovou a za chvíli tu bude informace důležitá pro všechny turisty, kteří se chystají na Šumpersko.

0: Jitka Zelenková a Český rozhlas Olomouc a v této hodině uslyšíme z těch českých interpretů ještě třeba Marka Ztraceného nebo Jiřího Korna. Teď ale důležitá informace pro ty z vás, kteří rádi výletujete i v těchto vedrech. Rozhlednu na háji u Šumperka čeká po 30 letech provozu oprava. Dělníci vymění během léta její střechu a dřevěné obložení. Kvůli rekonstrukci bude bezmála 30 metrů vysoká věž uzavřená. Poslední možnost ji navštívit před opravami lidé mají tento víkend.
1: Krásný výhled. Není opar.
2: No, je to super.
1: Tam všude dohlédneme.
2: Dohlédneme určitě na Praděd, dohlédneme za pěkného počasí i na Kralický sněžník. Dá se dohlédnout do Zábřeha a okolí širšího. Takže myslím si, že za pěkného počasí jde vidět skoro všude.
1: Ale jak jsme říkali, tak teďka na řádově několik týdnů jsme jedni z posledních návštěvníků nebo jedni z poslední, kteří se mohou pokochat tímhle výhledem.
2: Je to tak, takže pak už jenom dělníci se budou kochat.
3: S předsedou šumperského odboru klubu českých turistů Janem Rýznerem jsme za horkého dne vystoupali přes 130 schodů na vrchol rozhledny na háji u Šumperku. Čeká i velká oprava střechy a výměna dřevěného obložení fasády.
4: Rekonstrukce začíná vlastně příští týden, to znamená 29. a mělo by vlastně končit začátkem září, když to dobře půjde.
3: Popisuje Jan Rýznar už na zemi u kamenného základu zhruba 30 metrů vysoké rozhledny.
4: Byl tady jeden pán, který vlastně nám posílal fotky, měl tady dron, tak to fotil vlastně z vrchu, ukazoval nám střechu, která je opravdu v dezolátním stavu, takže viděli tam odpadaný různý kusy toho dřeva. Po bocích vlastně můžeme vidět, že opravdu ty kusy taky odpadávají, je to poničené jak od větru, od různých i zvířat, bohužel tady takhle, ale žije si to svým životem, tak jsme rádi, že do toho město vloží peníze a síly.
3: Současná rozhledna na háji pochází z roku 1996. První celodřevěná výhlídka tu ale stála už ve 30. letech 20. století, jak připomíná Miroslav Musil z odboru značkařů klubu českých turistů v Šumperku.
5: V roce 1953 zasáhl rozhlednu blesk a došlo k požáru a než místní hasiči tady z okolních vesnic přijeli, tak tady byla hromada spáleného dříví.
3: Od poloviny 70. let se skupina nadšenců pokoušela rozhlednu obnovit. Uspěli ale až v roce 1996. Za rozhledny na háji Michal Poláček, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Meteomapa ukazuje v tuto chvíli teplotu ve Zlatých horách 15,5 stupně, na Šeráku v tuto chvíli 18,5 stupně. Podíváme se také do Hanušovic, tam je teplota 15,5 stupně, Paseka hlásí téměř 20 stupňů, Šternberg 21,5 stupně a podíváme se také do Prostějova, tak tam se teplota na teploměru pohybuje kolem 17,5 stupně. Jak to podle meteorologů bude vypadat přes den? Má být horko a slunečno, jasno nebo skoro jasno. Ty nejvyšší dnešní teploty u nás na Moravě se budou pravděpodobně pohybovat mezi 33 a 36, ale mohou někde vystoupat i na 39 stupňů. Na horách ty nejvyšší teploty budou kolem 30 stupňů a vár má slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu. V noci čekáme další příliv mimořádně teplého vzduchu a má být rekordně teplá noc. Má být jasno a ty nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi 23 až 18 tisíci metrech nahoře.

0: pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na biouhel, tedy jak ho doma vyrobit. Vypravíme se mezi myslivecké psy, norníky a poradíme, jak pečovat o hodiny a o hodinky.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
2: Kytaristka a zpěvačka Lucie Dobrovodská, která si říká Luci Dobro, před pár lety potkala kapelu Hangover. Slovo dalo slovo a na světě byly Lucy and Hangover. Své moderní country zahráli i v našem velkém studiu a líbili se. V neděli po půl sedmé večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Lucy and Hangover.

0: kdy hledáme signál.
1: Marek Ztracený a Český rozhlas Olomouc 5 hodin a 52 minut. Já věřím, že vy, posluchači Českého rozhlasu Olomouc, signál nestrácíte, že nás dobře slyšíte a pojďme se teď podívat, jaká témata ještě přinese to dnešní dobré ráno. 10 minut po 6. hodině prolistujeme 100 let staré noviny. V 6 hodin a 40 minut nás čeká zajímavá reportáž o tom, že policisté z Olomouckého kraje využívají jako první v Česku mobilní hlukoměr. Na silnici přes Červenohorské sedlo v Jeseníkách kontrolují, jestli hluk z výfuku motorek a aut nepřesahuje povolené limity. 10 minut po 7. hodině upozorníme na to, že v Přemyslovicích na Prostějovsku začaly práce na zpevnění břehu nad tamním potokem. No a v 7.40 připomeneme jedno smutné výročí našich dějin. Přesně před 76 lety totiž komunisté zavraždili Miladu Horákovou. Stalo se tak po vykonstruovaném politickém procesu za údajnou velezradu a špionáž. No a mezi 8. a 9. hodinou tam nás čeká pravidelná rubrika s Martinem Písaříkem, co v učebnicích nebylo. Budeme listovat znovu 100 let starými novinami a také se zhruba v 8 hodin a 40 minut vydáme do Vojnic, místní části Těšetic na Olomoucku.

0: od brzkého rána se tam totiž koná tradiční samozběr česneku. Tak to je malá ochutnávka z těch následujících minut, ale i hodin vysílání Českého rozhlasu Olomouc. K tomu spousta nejen české muziky. Teď budeme pokračovat s Jiřím Kornem. Pěkné ráno.
1: Český rozhlas Olomouc a Hana Písková.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Šest hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: V Hostopečích nad Bečvou připravují další etapu sanace území zasaženého benzenem. Do Venezuely dnes odletí český tým specialistů na záchranu lidí ze sutiny. Tenistka Karolína Muchová postoupila do finále turnaje v Německu. Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, maximálně 38 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Státní podnik Diamo zatím nevybral firmu, která bude od září pokračovat v sanaci benzenem zasaženého území u Hustopečí nad Bečvou. Loni v únoru tam vykolejil vak, který převážel toxickou látku. Podle mluvčího podniku Tomáše Indreje nabídky firm odborníci budou vyhodnocovat na přelomu července a srpna. Do té doby chce mít podnik od soukromých vlastníků zajištěné zasažené pozemky.
2: Většina vlastníků reaguje velmi vstřícně a jednání jsou konstruktivní. K 19. červnu máme uzavřené smlouvy nebo získané souhlasy přibližně u poloviny dotčené plochy. U dalších 21% pozemků máme od vlastníků příslib podpisu a připravujeme smlouvy. Přibližně u stejného podílu jednáme o směně nebo odkoupení.
1: Do Venezuely dnes odletí český tým specialistů na záchranu lidí ze sutiny. Bude v něm 70 lidí, hasiči, statici, specialisté dronové služby nebo kynologové sepsy. V jeho americké zemi budou pomáhat s následky zemětřesení, které v polovině týdne zasáhly severní pobřeží. Otřesy si vyžádali přes 900 obětí, více než 3000 lidí je zraněných. Pokračuje mluvčí českých hasičů Klára Ochmanová.
3: Po příletu do místa nasazení se tým zapojí do mezinárodní koordinace záchranných prací pod hlavičkou OSN a naváže kontakt s místními záchrannými složkami, aby mohl co nejrychleji zahájit činnost v zasažené oblasti.
1: Šumpar chce omezit takzvaný vizuální smog. Nevzhledné reklamy a křiklavé objekty mají zmizet v městské památkové zóně. Týkají se obchodu a dalších provozoven v centru. Pravidla proti vizuálnímu smogu schválili zastupitelé, dodává mluvčí šumperské radnice Jana Kaněvová.
4: Nová metodika přináší doporučení, jak provozovny označit v souladu s historickým charakterem městské památkové zóny. A součástí tohoto projektu je i nový dotační program, který majitelům provozoven pomůže pokrýt výdaje na úpravu jejich označení.
1: Vlna veder v Evropě znovu lámala rekordy. V Německu zaznamenali historicky nejvyšší teplotu 41,3 stupně Celsia. Británie třetí den po sobě hlásí nejvyšší červnové teploty okolo 37 stupňů. Stovky škol přerušily výuku a řada turistických památek upravila své otevírací doby. Střední Evropou nejvyšší teploty čekají o víkendu. I Česko by s teplotou až 41 stupňů mohlo překonat svůj dosavadní rekord ze srpna 2012.
0: Sport.
1: Tenistka Karolína Muchová postoupila do finále turnaje v Německu a zahraje si o třetí titul na okruhu WTA. Rumunku Rusovou porazila v generálce na Wimbledon 2x6-4. O druhý titul v sezóně se nasazená čtyřka utká s turnajovou šestkou Japonkou Osakaovou.
0: Počasí.
1: Dnes se čekáme jasno nebo skoro jasno, teploty 34 až 38 stupňů, v Jeseníkách kolem 30. Foukr bude slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na Olomoucku je částečně uzavřena silnice v obci Štarnov. Důvodem jsou stavební práce, které potrvají do konce listopadu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Před námi je už druhá hodina ranního vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Stáváme do soboty s datem 27. června. Na to dobré ráno teď bude pokračovat s Michalem Davidem, Robertem Křesťanem a čekají nás zajímavé reportáže. Nejdříve ale prolistujeme 100 let staré noviny. Příjemný den a dobrý poslech vám přeje Hanka Písková.

0: Stalo se před 100 lety.
1: Schůze olomouckého městského zastupitelstva měla na konci června 1926 na programu mimo jiné téma zřízení vysílací radiofonní stanice. Na podrobnosti se teď podíváme s Ditou Vojnarovou.
2: Představitelé města na schůzi mluvili o tom, že ministerstvo pošt a telegrafů oznámilo, že ke zřizování regionálních stanic v jednotlivých městech nebude lze přikročit dříve, dokud nebudou vybudovány pilíře rozhlasové sítě. Tento základní program měl být v dohledné době úplně realizován zřízením rozhlasové služby pro východní část republiky. Ministerstvo zdůrazňovalo, že prostředky, které má k dispozici, nikterak nedovolují, aby poštovní zpráva nesla sama ze svého veškeré značné náklady na zřízení a vystrojení jednotlivých regionálních stanic. Upozornilo, že bude třeba, aby ti, kteří mají na jejich zřízení zájem, přispěli též na jejich vybudování, například určitým kapitálem, bezplatným poskytnutím pozemků, zaručením určitého nejmenšího počtu abonentů rozhlasu a podobně.
0: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: počasí.
1: Meteomapa Českého hydrometeorologického ústavu ukazuje v Jeseníku teplotu 17 stupňů, Šumperk hlásí 14, v Olomouci se teplota pohybuje už kolem 20, Prostějov má 19 stupňů a Přerov 18 stupňů Celsia. A jak to podle meteorologů bude vypadat přes den, tak ten dnešní den bude jasno nebo skoro jasno, očekává se horko a slunečno. Nejvyšší teploty se budou u nás na Moravě pohybovat nejvíce, asi mezi 33 a 36, ale někde ta teplota může vystoupat až k 39 stupňům. Nejvyšší teploty v 1000 metrech na horách budou kolem 30 stupňů a vár má slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky zpočátku mírně nepříznivé, během dne většinou dobré a pozor, biometeorologická předpověď upozorňuje na stupeň číslo 3, tedy vysokou zátěž, takže hlavně vy, kteří máte problém se srdíčkem nebo trpíte nemocemi dýchacího ústrojí, buďte na sebe dnes hodní, držte se ve stínu, dodržujte pitný režim a nepřepínejte se. Krásný den.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Přímo z místa.
2: Osmek, nejen ulice, ale taky industriální areál poblíž parku Michalov v Přerově. Továrnu na počátku 20. století vybudovala Terezie Hrubá, původně učitelka, která se později stala významnou výrobkyní zavařenin a cukrovinek. Dnešní majitelka velkou část areálu pronajímá a ve zbytku vybudovala kulturní prostor, koncertní sál a galerii a vozí do Přerova umění, které ji baví a zajímá. Pořádá tu přednášky a výstavy. Na procházku Osmekem vás zveme v neděli po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
3: Prázdninové legendy budou opět patřit 50 let starým deskám. Naše putování rokem 1976 začneme doma prvním solovým albem Vladimíra Mišíka a skupiny ETC s názvem Stříhali dohola malého chlapečka. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s Vladimírem Mišíkem. Stříhali

0: Ránu Českého rozhlasu Olomouc a za chvíli tady bude Marcela Holanová nebo Cliff Richard. A teď tu pro vás ale mám pár tipů, jak strávit víkend na Olomoucku. A právě o tomto víkendu se v Hlušovicích uskuteční oslavy z tého výročí vysvěcení kostela svatého Petra a Pavla a 755 let od první písemné zmínky o obci. Sobotní program ve farní zahradě začne ve 14 hodin slavnostním zahájením a nabídne koncerty kapel Epidemie, Dixie Five, Ptáci a Elán Haná. Divadelní představení pro děti, studia Bez kliky, komentované prohlídky kostela, ukázky řemesel, výstavu historických fotografií i ohňovou show skupiny Plameňáci. A ten program samozřejmě bude pokračovat i zítra. Atletický stadion v Olomouci hostí právě o tomto víkendu mistrovství České republiky juniorů a dorostenců v atletice s programem vždy zhruba od 8.45 do 17 hodin. Fanoušci se mohou těšit na souboje o mistrovské tituly, výkony největších nadějí české atletiky a skvělou atmosféru, přičemž vstup je volný. No a areál hasičské zbrojnice v Litovli Chořelicích ožije právě dnes akcí Myslivecký dětský den, pořádanou mysliveckým spolkem Unčovice. Od 13 hodin je připraven program pro děti, na který od 18 hodin naváže hudební produkce s tancem a společenským posezením. Tak to je opravdu malá ochutnávka toho, co dnes můžete zažít na Olomoucku. Pokud byste chtěli více tipů, tak nalistujte stránky olomouc.rozhlas.cz a já věřím, že v tom dnešním dobrém ránu stihneme také tipy na zajímavé události v dalších regionech našeho kraje.
1: Český rozhlas Olomouc a Hana Písková.

0: Blíží se tu sedmá snídalší zprávy s Gabrielou Adámkovou. V nich se dozvíme například to, kde v našem kraji se aktuálně staví silniční obchvat města a také nás čeká upozornění na chování v přírodě v těchto tropických vedrech.
1: 6 hodin a 30 minut.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: V okolí Kojetina na Přerovsku dělnici staví silniční obchvat města. Povede od kruhového objezdu u průmyslové zóny kolem místní části Popůvky a naváže na silnici do Měrovic. 3-kilometrová trasa by měla být hotová příští rok. V Olomouckém kraji platí od pátečního poledne zákaz rozdělávání ohně v přírodě, pálení klestí nebo používání pyrotechniky. Rozhodnutí vydal hejtman Ladislav Okleštěk za ANO. Důvodem je sucho spojené s vysokými teplotami, při kterých hrozí požáry. Omezení jsou platná do odvolání. Vláda projedná mediální zákon až v září. České televizi to řekl ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný z Motoristů. Zákon počítá se zrušením rozhlasových a televizních poplatků a s převedením financování veřejnoprávních médií pod stát. To kritizují opozice i obě média veřejné služby. Iránské revoluční gardy oznámily, že v reakci na americký útok napadly americké vojenské základny v regionu. Informovala o tom agentura AFP. Americká armáda předtím provedla údery na iránská skladiště raket a dronů a taky na pobřežní radarová stanoviště. Irán pak pohrozil rychlou odvetou. Ze sportu fotbalisty Olomouce čeká dnes první přípravný zápas na novou sezónu. V Hutisku na Zlínsku nastoupí v 11 hodin proti Ružomberku. Sigma pod vedením trenéra Pavla Hapala má v plánu sehrát celkem 6 zápasů. Vrcholem bude soustředění v Rakousku, kam tým zamíří příští týden. Počasí dnes se čekáme jasno nebo skoro jasno, teploty 34 až 38 stupňů, v Jeseníkách kolem 30. Fouker bude slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Mohelnici je dnes uzavřeno náměstí Svobody a také okolní ulice. Koná se tu akce Street Food Festival.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
0: A dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc. Teď pokračuje dál písničkami, které nestárnou.

0: Český rozhlas Olomouc a Olympik právě teď v 6 hodin a 39 minut a my vyrážíme na Jesenicko a Šumpersko. Zhruba měsíc a půl měří policisté na silnici přes Červenohorské sedlo hluk z výfuků motorek a aut pomocí speciálního zařízení. Mobilní hlukoměr, který mají jako jediní v Česku, využívají na hlavní spojce Šumperska a Jesenicka kvůli dlouholetým stížnostem chatařů a lidí z nedalekých obcí na motorkáře.
1: Nastartujte normálně motorku.
2: Mobilní hlukoměr se při kontrole připojí k vozidlu a změří jeho hlučnost při různých otáčkách motoru.
3: Takže máme tady 3 měření, které musí být plus minus stejné. Takže dáme první měření, vyšlo, teďka dáváme druhé měření, kolega to vytočí mezi těma stejnýma otáčkama a musí být všechny 3.
1: Motorka je 98 decibelů a povolených bylo 95, je tam 4 decibely tolerance.
2: Popisují členové dopravní hlídky. Důvodem nasazení mobilního hlukoměru byly mimo jiné také stížnosti místních obyvatel a samospráv, uvádí nezávislá starostka nedaleké Loučné nad Desnou Petra Hrazímová.
4: Spousta těch trvale žijících lidí říká, že tady už se jako nedá žít, že ta hlučnost je tak obrovská a ten hluk je tak zatěžující, že je to fakt jako extrémní.
2: Hlukoměr na Červenohorském sedle je v provozu zhruba měsíc a půl. Pokračuje mluvčí krajských policistů Jaroslav Herzán.
5: V květnu se jednalo o nižší desítky kontrol, přesně ty kontroly neevidujeme. Ale v souvislosti s měřením hluku byl zjištěn problém u celkem 9 kontrolovaných vozidel.
2: Mezi nejčastější přestupky patřila nelegální úprava výfuku, říká vedoucí dopravního inspektorátu v Jeseníku Martin Šubert.
6: Krajecí řidiči vlastně tvrdí, že daný motocykl takhle už zakoupili, nebo že to je od výrobce, nebo že to je potechnické, že všechno splňuje, ale v momentě, jak my jsme schopni, jak kdyby změřit ten hluk, tak otáčí ho, začínají mluvit pravdu, takže vlastně do toho zasáhli, nebo že nějakou část mají nehomologovanou.
2: Podle motorkáře Luboše jsou kontroly hlučnosti potřeba.
7: Protože některé výfuky jsou fakt extrémně hlučný, až to může být prostě hodně nepříjemný. A já, jelikož mám homologovaný výfuk, tak s tím zásadním problém nemám.
2: Podle Šuberta se díky zapojení hlukoměru situace na sedle sklidnila.
6: Ten efekt už to nějaký mělo, to znamená, že ti řidiči, že si dávají pozor, zejména o víkendech, jakože už nenajíždějí v takovém množství.
2: To potvrzuje i Petr, který vlastní chatu v Koutech nad Desnou.
8: No, ono, když člověk jede třeba na víkend nebo jede si tam jako odpočinout a chce mít jako chvíli klid, tak to bylo docela dost rušivé. No, já si myslím, že je to trochu lepší.
2: Jeseničtí policisté mají v plánu hlukoměr nasazovat i na jiných místech kraj, říká Herzán.
5: Zejména pak v rámci různých tuning srazů a obdobných akcí, nebo v případě problémů s hlukem vozidel v určité lokalitě, na kterou nás zase někdo upozorní.
2: Podle mluvčí policejního prezídia Violety Siřišťové policisté nyní vyhodnocují výsledky. Teprve poté rozhodnou, zda hlukoměr nasadí i v dalších krajích. Z Červenohorského sedla Sabina Millerová, Český rozhlas.
9: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Co nám říkají pranostiky pro ten dnešní den, tedy pro 27. červen, tak třeba prší-li na Ladislava, déšť po 7 neděl trvá, to ale vypadá, že nám nehrozí, anebo neprší-li na 7 bratří, pak jsou suché žně. Tak jak to bude, to necháme koňovi, jak se říká u nás na Moravě, ale teď raději voláme do Českého hydrometeorologického ústavu a na naší lince už je meteorolog Petr Drobek. Petře, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Jak dnes bude na té střední Moravě a taky v Jeseníkách?
2: Tak dneska očekáváme jenom malou nebo žádnou v podstatě oblačnost, jasno nebo skoro jasno, a teploty postupně vystoupí na 34 až 38 stupňů na horách, tam bude taky velmi teplo od 28 do 32 stupňů a k tomu povane jenom slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr s rychlostí do 4 metrů za sekundu.
1: Nám samozřejmě nás zajímá také, jaká bude noc na neděli a ten druhý víkendový den.
2: Vlastně žádná podstatná změna se nebude dít. Ta noc bude ještě o něco asi teplejší než ta dnešní. Předpokládáme, že při jasné obloze klesnou teploty na hodnoty od 22 do 18 stupňů. I na horách tam budou podobné teploty, podobně teplo, povane jenom slabý proměnlivý vítr, ale postupně se během noci rozfouká od jihu, ale zatím to bude jenom slabý vítr do 4 metrů za sekundu. No a zítra taky slunečno, velmi teplo, jasná nebo skoro jasná obloha a teploty možná ještě o stupeň vyšší než dnes. Od 35 do 39 stupňů budou teploty zítra odpoledne na horách kolem 32 a foukat bude mírný jihozápadní až jižní vítr s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Ono se hodně mluví o tom, že se možná očekává i nějaký ten teplotní rekord. Máte vy osobně nějaký horký tip, kde by to mohlo padnout, anebo nechcete hádat z křišťálové koule?
2: Ty rekordy se velmi těžko odhadujou, ale je možné, že už dneska budou padat teplotní rekordy třeba pro tento den. Uvidíme odpoledne a zítra samozřejmě ta pravděpodobnost je taky velká, že padnou teplotní rekordy. Jak pro dnešní den, tak třeba pro celý měsíc a uvidíme, jestli bude mít šanci nějaký ten úplně extrém, ten absolutní rekord, jestli bude mít šanci padnout. No.
1: Tak uvidíme. Mějte se moc hezky. Děkujeme za přesné zprávy o počasí. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Na lince Českého rozhlasu Olomouc byl meteorolog Petr Drobek.

0: Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zhodnoť situaci, zachovej vlastní bezpečnost, přivolej pomoc, poskytni první pomoc. Tyto čtyři body zahrnují zásady chování při poskytování první pomoci. Dokázali byste ji poskytnout? Víte, že je to ze zákona naše povinnost? Kde se můžeme první pomoc naučit? Jak volat o pomoc a jak se chovat jako řidiči, když jede sanitka? To a mnohé další probere v Dobré radě Zora Ješková s učitelem a trenérem první pomoci Romanem Váňou. Poslouchejte Český rozhlas Olomouc v úterý v 10 dopoledne.

0: Jsem z města, zpíval Miraj na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a pokud máte také takové myšlenky, tak my vám teď dáme tipy na další zajímavé akce na Šumpersku a Jesenicku. Tak například sportovní areál sboru dobrovolných hasičů Bludov přivítá právě dnes festival dechových hudeb, který pořádá dechová hudba Bludověnka. Od 13 hodin se představí kapely Bludověnka, Stráňanka a Boršičanka Antonína Koníčka, programem provede moderátor Karel Hegner. Právě dnes se také koná pouť lidí dobré vůle do zaniklých obcí Štolnavy a pramenů v Žárové místní části Velkých Losin při výročním dni kostela svatého Jana a Pavla. Program začne ve 14 hodin mší svatou, pokračovat bude modlitbou za mír ve světě a v 15 hodin završí setkání závěrečné požehnání. Doprava je vlastní pěšky na kole či autem, parkování bude zajištěno. No a na Jesenicku vybírám následující. Právě dnes se ve sportovním areálu ve Vápené uskuteční kácení majky, které začne v 15 hodin. Připravená je soutěž o pohár v kategoriích muži, ženy a děti. Připraveny budou také dobroty z udírny, dovádění v pěně, malování na obličeji, skákací hrad, samotné kácení majky a večerní diskotéka s DJem Fly. No a ještě se pojďme podívat také do jeskyní na Špičáku. Tam se chystá večerní prohlídka s hudbou Arménský duduk. Od 18 hodin zde zazní tradiční arménské melodie v podání Alana Grezla a Pavla Novaka. Vstupné je 180 korun a vstupenky jsou k dispozici i online. Tak to je něco málo z dění na Šumpersku a Jesenicku. Teď je 6 hodin a 56 minut a vy s námi zůstaňte i nadále.
1: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Skalý, dobrý den.
1: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
0: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
1: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
0: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
1: To ono je to pravda.
2: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Hlavní příjezdová cesta k Helštýnu je opět průjezdná. Trvalé následky klíšťové encefalitidy můžou trápit i mladé pacienty. V Prostějově se dnes koná den s městskou policií. Budeme mít jasno nebo skoro jasno, naměříme až 38 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Turisté můžou opět využívat hlavní příjezdovou cestu ke hradu Helštýn na Přerovsku. Trasu blokovaly zhruba 3 měsíce opravy návsi a Lipnické ulice v Týně nad Bečvou. Investici už dělnici dokončili. Uvedl to nezávislý starosta Antonín Ryšánek.
2: Tak samozřejmě ta komunikace byla za hranou životnosti a se podařilo projekčně vyřešit chodníky podél této komunikace. Takže co se týče bezpečnosti chodců, místních, maminek s kočárkama, tak konečně nebudou muset chodit po takto frekventované komunikaci a vyhýbat se projíždějícím autům.
0: Klíšťová encefalitída zanechává trvalé následky bez ohledu na věk. Mladé pacienty můžou dlouhodobě trápit například bolesti hlavy nebo poruchy paměti a soustředění. Ve studii to potvrdili lékaři ze 4 infekčních klinik českých nemocnic. 200 hospitalizovaných pacientů sledovali déle než rok.
3: Dlouhodobě sledujeme a teď máme podpořené i těmi našimi daty, že tyto následky nejsou věkově závislé a že vídáme u mladých lidí.
4: Říká infektolog Martin Slížek z 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Bulovka, podle kterého měla i půl roku po prodělané nemoci alespoň jeden přetrvávající následek skoro polovina sledovaných pacientů.
3: Potom musí například měnit práci nebo v ní úplně končit, ukončují studia a tak dál.
4: Naopak motorické problémy se podle studie objevily spíše u starších lidí. Lékaři v Česku každoročně diagnostikují kolem 700 případů klíšťové encefalitidy. Andrea Skalická, Český rozhlas.
0: Bývalou mateřskou školu ve středu Osoblahy na Bruntálsku čeká demolice. Budova dlouhodobě chátrá a obec pro ni nemá využití. Část domu sloužila jako muzeum, ale radnice ho musela z bezpečnostních důvodů přesunout jinam. Místo bývalé školky má vzniknout nové veřejné prostranství, řekla to nezávislá starostka Osoblahy Jana Dohnalová. Preventivní akce zaměřenou na bezpečné chování dětí nejen o prázdninách připravili na dnešek strážníci z Prostějova. Začíná v 10 hodin v areálu zámku. Součástí budou také ukázky vybavení a techniky městské policie. Pokračuje vedoucí střediska zámek Teresa Snášelová.
5: U příležitosti výstavy Strážníci pořádku v proměnách času, která mapuje historii městské policie v Prostějově, proběhne na zámku v Prostějově program věnovaný prevenci, připravený právě městskou policií. Dospělí i děti si vyzkouší, jak správně reagovat v rizikových situacích, získají spoustu užitečných tipů pro bezpečný pohyb nejen během prázdnin, ale i v každodenním životě.
1: Sport.
0: Čeští hokejbalisté deklasovali ve čtvrtfinále domácího mistrovství světa v Ostravě Velkou Británii 15-1. Dnes odpoledne se utkají o finále s Finskem, které překvapivě zdolalo Slovensko 5-4 v prodloužení a připsalo si první výhru na turnaji. Ženy porazily v semifinále Slovensko 4-0 a mají jistotu medaili na i na 10. šampionátu v historii. O 2. zlato se utkají dnes večer se Spojenými státy.
1: Počasí.
0: Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, teploty 34 až 38 stupňů, v Jeseníkách kolem 30. Foukr bude slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na Olomoucku v obci Luka odstraňují následky nehody osobního auta, které narazilo do domu, jezdí se tu jedním pruhem.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Dobré ráno vám všem, kteří jste dnes měli snad budík na 7. Každopádně posloucháte Český rozhlas Olomouc. Dobré ráno s Hankou Pískovou a před námi jsou další zajímavá témata. Za chvíli se vydáme do Přemyslovic na Prostějovsku. Tam začaly práce na zpevnění břehu nad tamním potokem. A také si v této hodině připomeneme, že na dnešek připadá jedno smutné výročí našich dějin. Přesně před 670 lety totiž komunisté zavraždili Miladu Horákovou. Stalo se tak po vykonstruovaném politickém procesu za údajnou velezradu a špionáž. My podrobnosti přineseme 7.40. Krásný den a dobrý poslech.

0: Dalibor Janda a Český rozhlas Olomouc. A v této hodině uslyšíme třeba také Činasky, Marii Rotrovou nebo Karla Gota. Teď nás ale čeká reportáž z Prostějovska. Prudký svah, na kterém stojí rodinné domy a potok, který podemílá břehy. Několik let vedení Přemyslovic na Prostějovsku řešilo, jak problematické místo zpevnit a taky kde vzít na opravy peníze. Teď se dělníci pustili do práce.
1: Ten břeh byl úplně někde jinde. Však se můžeme podívat, tam chybělo takový 2 metry, protože to bylo zároveň asi s tím plotem.
2: Václav Tyl bydlí v Přemyslovicích už 50 let. Ve svahu pod jeho domem teče potok, který podemílá břehy.
1: Za těch 50 let byla celá tady ta strana. Dá se říct, že je prostě zvětralá skála, která se neustále drolí.
2: Obyvatelé okolních domů o zajištění svahu usilovali dlouho.
1: No, už jsme žádali dávno, aby se to prostě buď zatrupnilo, nebo něco se s tím udělalo. No a teď právě tady dávají injektáže, aby se to celé zpevnilo. Manželka už má 75 a říká, že se konečně možná se toho dočká.
2: Je tu se mnou také nezávislá starostka Přemyslovic Iveta Pořízková.
3: Je tady prudká strž, ujíždí nám vlastně celý břeh.
2: Problém byl podle ní nejen v ceně opravy, která je kolem 11 milionů korun, ale také v tom, jak vlastně břehy zpevnit.
3: Je to tady takový nepřístupný terén, je to špatný pro tu techniku, spoustu prací se tady bude muset dělat ručně, protože vlastně ta technika se sem ani nedostane.
2: Dělníci už na zpevnění začali pracovat.
3: V některých částech budou pilíře, které budou vlastně držet ten svah, a v některých částech bohužel ty pilíře nebudou, protože tam to není ani kam ukotvit, takže nám říkali, že tam budou nějaké gabiony, prostě nějaké kameny poskládané, které budou držet ten břeh.
2: Část potoka navíc někdo v minulosti svedl do trubek, ty ale popraskaly.
3: Musí se to celé vyměnit, protože tím, jak to praská, tak se to propadá vlastně ta zem a je to nebezpečný.
2: Jakmile dělníci břeh zpevní, plánuje vedení obce vyasfaltovat cestu, která tudy k okolostojícím domům vede. Ani to dřív kvůli nestabilnímu podloží obec udělat nemohla. Z Přemyslovic Barbora Taševská, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Prostějovsku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Teploměr v Jeseníku ukazuje právě teď 17 stupňů, 16,5 stupně hlásí Šumperk, Zábřeh má 17,5 stupně, ve Štenberku tak tam se teplota už přehoupla lehce přes 20, Olomouc hlásí 22,5 stupně, Hranice 17 stupňů, kolem 21 je v Prostějově a Přerov 20 stupňů. Přes den můžeme čekat horko a slunečno, bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 34 až 38 stupňů, v tisíci metrech na horách bude kolem 30. Pár bude slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky mohou být někde zpočátku mírně nepříznivé, během dne ale budou většinou dobré. A pozor, biometeorologická předpověď pro dnešek hlásí stupeň číslo 3, tedy vysokou zátěž, hlavně vy, kteří se cítíte nějak oslabeni, ať už je vám málo nebo hodně let, tak raději dobře zůstaňte doma v klidu, v chládku a dobrý pitný režim se doporučuje. Krásný den.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Zaměříme se na biouhel, tedy jak ho doma vyrobit. Vypravíme se mezi myslivecké psy, norníky a poradíme, jak pečovat o hodiny a o hodinky.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
3: Do vysílání Českého rozhlasu Olomouc se vrací starý známý, detektiv ve výslužbě Viktor Palec.
4: Paní doktorko, kdybych náhodou, čistě teoreticky, udělal nějaký průser, obhajovala byste mě? Pokud byste přece jen šlápl vedle a potřeboval mě, můžete se mnou počítat.
3: Pomůže s vyšetřováním vraždy mladého muže v horské osadě Javoří? Poslouchejte v premiéře osmidílné četby na pokračování z detektivního příběhu Jarmily Pospíšilové Palec ve stínu v podání Olgy Kaštické a v režii Michala Bureše v počteníčku Českého rozhlasu Olomouc v červnu a červenci každou neděli od 18 hodin.

0: Činesky v dnešním Dobrém ránu Českého rozhlasu Olomouc a my už jsme v tom dnešním Dobrém ránu probrali nějaké tipy, kam se dnes můžete vydat na Olomoucku, Šumpersku nebo Jesenicku, tak pojďme také do té jižní části našeho kraje na Prostějovsko. Právě dnes se uskuteční 11. ročník výjezdní cykloturistické akce Vrahovický bicykl, která je letos přesunuta do Držovic. Start i cíl budou u restaurace Mates. Individuální start je možný mezi 8. a 10. hodinou. Připravená je krátká trasa v délce 15 km směrem k lomu na Kosíři, vhodná pro rodiny i pěší, a dlouhá 50-kilometrová trasa na Drahanskou vrchovinu. Právě dnes se také na pláži u Vrbiček u Plumlovské přehrady uskuteční 6. ročník akce Rok na Plumlově, která začne ve 14 hodin, vystoupí kapely Limetal, Arakain, Bastard a Kalibos. Připravena je také soutěž Hledá se malý rocker. A pojďme na Přerovsko. V sobotu právě dnes se na plovárně Hranice uskuteční den pro děti, který si návštěvníci užijí od 10 do 17 hodin. Připraveny budou vodní atrakce, šlapadla pro nejmenší, skákací hrady, softplay koutek, soutěže, airbrush, malování na obličej a hudba DJ Pea. Po celý den navíc platí sleva 50% z běžného vstupného pro děti a studenty. A poslední z tipů: o tomto víkendu se na přerovském výstavišti uskuteční regionální výstava králíků, holubů a drůbeže s expozicí exotického ptactva a hospodářských zvířat, doplněná farmářskými trhy. Návštěvníky čeká country a oldies disco, kolotoče a zábava pro děti, doprovodný program, bohaté občerstvení a především zábava a všechny atrakce pro děti zdarma. Tolik z tipů na ten dnešní den. Vy se můžete samozřejmě ještě podívat také na stránky olomouc.rozhlas.cz a získat tam ještě více pozvánek a tipů.
1: Český rozhlas Olomouc a Hana Písková.

0: Marie Rotrová v Dobrém ránu Českého rozhlasu Olomouc a se mnou ve studiu už opět Gabriela Adámková, připravená s dalším přehledem důležitých zpráv.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Státní podnik Diamo vybírá firmu, která bude od září pokračovat v sanaci území v Hustopečích nad Bečvou. Loni zde vykolil vlak převážející toxický benzen. Podnik nabídky firm vyhodnotí během prázdnin a do té doby se chce s vlastníky zasažených pozemků dohodnout na pronájmu nebo převzetí. Česko dnes vyšle do Venezuely tým specialistů na hledání a vyprošťování lidí ze sutin. Budou tam pomáhat s následky dvou zemětřesení, která si vyžádala už přes 900 obětí. Součástí 70členného týmu jsou hasiči, statici, kynologové se speciálně vycvičenými psy, lékaři nebo třeba operátoři dronů. Šumpar chce omezit takzvaný vizuální smog. Nevzhledné reklamy a křiklavé objekty mají zmizet v městské památkové zóně. Týkají se obchodu a dalších provozoven v centru. Pravidla proti vizuálnímu smogu schválili zastupitelé. Majitelé provozoven můžou na úpravu výloh získat dotaci. Jedna z nejdůležitějších tras přes rakouské Alpy se dnes na 2 hodiny zastaví. Obyvatelé Tyrolska a ekologické organizace zablokují silnici přes Ferenský průsmyk na pomezí Německa. Protestující chtějí upozornit na plán tyrolské vlády rozšířit tamní dopravní infrastrukturu. Blokáda začne v 10 hodin. Za sportu tenistka Karolína Muchová postoupila do finále turnaje v Německu a zahraje si o 3. titul na okruhu WTA. Rumunku Rosovou porazila v generálce na Wimbledon 2x6-4. Dnes ji čeká Japonka Osakaová. Počasí dnes se čekáme jasno nebo skoro jasno. Teploty 34 až 38 stupňů, v Jeseníkách kolem 30. Foukat bude slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na Šumparsku na silnici 11 obce Ološany pracují dělníci, pravý jízdní pruh je uzavřený.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
0: A Český rozhlas Olomouc teď nabízí další hudební program. Budou tady Karel Gott a Ela.

0: Kapela Elán a za chvíli také Bonnie M na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. My jsme v úvodu toho dnešního rána v kalendáři připomínali různá zajímavá výročí vztahující se k 27. červnu. Česko si dnes ale také připomíná Den památky obětí komunistického režimu. Přesně před 76 lety, tedy 27. června 1950, totiž komunistický režim zavraždil po vykonstruovaném soudním procesu právničku, političku a bojovnici za práva žen Miladu Horákovou. Stalo se to brzy ráno na dvoře pražské pankrácké věznice. Horáková je jedinou ženou, kterou u nás komunisté poslali na šibenici z politických důvodů.
1: Tento boj jsem prohrála. Odcházím čestně. Miluju tuto zem, miluju tento lid.
2: Tak to stvárnil poslední chvíle Milady Horákové seriál České století z roku 2013. Hrála ji Petra Jungmannová. Slova se dochovala z dobového protokolu o provedení popravy. Spolu s Horákovou oběsili i Jana Buchala, Záviše Kalandru a Oldřicha Pecla. Ti byli spolu s ní odsouzení v jednom z nejznámějších politických procesů, který trval od 31. května do 8. června 1950.
3: Vy, obžalovaná Horáková, Kleinerová, Zemínová, když jste zrazovali naši vlast.
2: Zmiňuje komunistická prokurátorka Ludmila Brožová-Polednová na dobovém záznamu i další ženy obžalované ve 13-člené skupině z velezrady a špionáže pro Západ. Proces s takzvanými nepřáteli lidu doprovázela propagandistická kampaň ve filmu, rozhlase a tisku. Připomíná historik z Ústavu pro studium totalitních režimů Jan Sinek.
4: Bylo zároveň využíváno takzvaných lidových rezolucí, kdy jednotlivé pracovní kolektivy nebo i kolektivy třeba dětí ze škol tak byly nuceny nebo přesvědčovány k tomu, aby sepisovali žádost o přísné potrestání všech obžalovaných.
2: Miladu Horákovou, kterou věznili už nacisté, komunisté zatkli v roce 1949. Důvodem bylo její působení po komunistickém převratu v únoru 1948. To například udržovala kontakt se svými spolustraníky z Národně socialistické strany, kteří emigrovali. Že posílala zprávy na Západ, Horáková řekla i během soudního procesu.
5: Vymýšlené zprávy, které měly napomáhat mé ilegální a jejich rozvratné činnosti, to znamená, že musely být zprávy, které šly přirozeně proti lidově demokratickým, proti dnešním poměrům zde, že.
2: Vypovídala naučenou odpověď podle předem schváleného scénáře Milada Horáková. Celý proces komunisté dopředu připravili během různých porad. Rozsudek během pražského jara v roce 1968 zrušil Československý nejvyšší soud. Plná rehabilitace odsouzených byla ale možná až po sametové revoluci. David Šalek, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Teploty v našem regionu jdou od rána pomalu, ale jistě nahoru. Vidnava hlásí v tuto chvíli 17 stupňů. Podíváme se také na Šerák, tam je teplota 19,5 stupně. Dále tu máme například Karlovu Studánku s 15 stupni. No a samozřejmě čím více k jihu, tím ty teploty stoupají. Paseka hlásí 20,5 stupně. Olomouc v tuto chvíli také kolem 20 stupňů, Prostějov 18,5 stupně a kolem 20 stupňů má Přerov. Jak to bude vypadat podle meteorologů přes den, můžeme čekat opravdu horký a slunečný den. Bude jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty se mají pohybovat mezi 34 až 38 stupni. Na horách v 1000 metrech bude kolem 30 stupňů a vád má slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu. No a velmi extrémní může být i noc na neděli. Čeká se další příliv mimořádně teplého vzduchu. Noční teploty se mají pohybovat mezi 23 až 18 stupni, v 1000 metrech na horách bude kolem 20 stupňů a neděle tam by měla ta vedra vrcholit. Předpokládá se nejteplejší den historie, bude jasno nebo skoro jasno a ty nejvyšší teploty nedělní budou mezi 35 až 40 stupni. Krásné dny.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Přátelé, nezapomeňte, že škola základ života, i ta základní umělecká. A kdy jindy poukázat na školní radosti i výhody, než koncem června a nejlépe ve Strážnici. Srdečně vás zveme k poslechu přímého přenosu nedělního hudebního pořadu Mezinárodního

0: Chamecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Rozhlas, to je výhra!
3: Český rozhlas Olomouc pro vás připravil na první prázdninový měsíc 33 cen, o kterou si stačí prostě jen zavolat. Jakmile v našem vysílání uslyšíte signál
2: Rozhlas, to je výhra!
3: Volejte 221 555 444. Stačí správně vybrat číslo od 1 do 33, které nikdo jiný před vámi nevolil a výhra je vaše. Více informací najdete na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz a nezapomeňte
2: Rozhlas, to je výhra!

0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
1: A proč byste nám měli zavolat? Protože v ruce držím CDčko, které určitě potěší ty z vás, kteří máte rádi lidovou muziku. Jsou to kuželovské zpěvulky a to CDčko se jmenuje V Kuželově jsou děvčata. A já ho právě teď můžu darovat některému z vás, kdo se rychle dovolá právě k nám do studia Českého rozhlasu Olomouc.

0: Jak se říká, konec dobrý, všechno dobré, tato hodina končí radostně, protože se rozvonil telefon u nás ve studiu a my už známe člověka, který získává CDčko od kuželkovských zpěvulek v Kuželově jsou děvčata a je to paní Zdena z Holubic. Zdeňko, hezké ráno.
1: Já vám taky přeji krásné ráno a děkuji vám za výhru.
0: A my víme, že vy jste milovnice lidových písniček a dechovek, takže se vás nebudu ptát, jestli si CDčko užijete. Já věřím, že ano. Já se zeptám, jak je dnes u vás v Holubicích po ránu?
1: No, po ránu je teplo jako každý den. A já budu vázat česnek, budu pracovat venku.
0: Tak my vám přejeme, ať ten den máte krásný CDčko, posíláme, mějte se krásně, naslyšenou.
1: Vy také se mějte krásně, děkuju a naslyšenou a krásný víkend.
0: A když je řeč o tom česneku, tak my jednu česnekovou reportáž v dobrém ránu máme ještě před námi. Poslouchejte nás i mezi 8 a 9 hodinou.
2: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: V pondělí začnou opravy rozhledny na Háji u Šumparku. Turistům se uzavře. Vlna veder by podle distributorů neměla ohrozit elektrickou síť. Jesenicko hostí republikový šampionát v silniční cyklistice. Dnešní počasí má být slunečné s teplotami do 38 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Turisté mají tento víkend poslední možnost navštívit rozhlednu na Háji u Šumparku. Objekt po 30 letech čeká oprava. Práce začnou v pondělí. Dělníci vymění během léta střechu a dřevěné obložení rozhledny. Jejich špatný stav odhalili snímky z dronu, říká předseda šumperského odboru klubu českých turistů Jan Rýznar.
3: Ukazoval nám střechu, která je opravdu v izolátním stavu, takže viděli tam odpadaný různý kusy toho dřeva. Po bocích vlastně můžeme vidět, že opravdu ty kusy taky odpadávají. Je to poničené jak od větru, od různých i zvířat, bohužel.
2: Jeseník dokončuje rozsáhlou opravu smuteční síně, která více než 30 let slouží veřejnosti. Práce začaly na podzim a hotové mají být do konce měsíce. Zahrnovaly opravu budovy, modernizaci technologií i zlepšení provozního zázemí. Náklady dosáhly 11 milionů korun, část pokryly evropské dotace. Elektrická síť je podle distributorů na stávající vlnu veder připravená. Podle ČES distribuce spotřeba kvůli spuštěným klimatizacím stoupá asi o 2%. Pořád je ale nižší než v zimě, kdy domácnosti vytápějí. Problémy teď neočekává ani EGD nebo predistribuce, říká SAPRE Jan Bílek.
4: Neočekáváme ani to, že by maximální zatížení o víkendu ve srovnání s pracovními dny nějak zásadně rostlo, spíše naopak. Je to dáno tím, že Praha se koncem školního roku každoročně tradičně vylidní a také tím, že o víkendech obecně spotřeba elektřiny vždy o něco klesne. Platí také to, že nejvyššího zatížení dosahuje elektrická síť v zimních měsících, kdy se maximální denní odběr dostává pravidelně i přes 1000 MW.
2: V olomoucké zoologické zahradě se poprvé narodila mláďata pant červených. Samice se v 5 letech stala matkou poprvé a péči o mláďata se musí učit. Uvedli to zástupci zoo. Otcem je 6letý samec z Francie. Zahrada chová pandy červené 5 let, z toho 4 roky v páru. Kvůli narození mláďat zrušila zoo komentovaná krmení. Sport. Jesenicko tento víkend hostí mistrovství České a Slovenské republiky v silniční cyklistice. Závodníci budou startovat a taky končit na Masarykově náměstí v Jeseníku. Jejich trasa povede z města přes Českou Ves a Zlaté hory. Dnešní závod začíná v 10 hodin, říká viceprezident Českého svazu cyklistiky Robert Kolář.
5: V podstatě ty dva hlavní závody přejdou sobota i neděle stejně 7 kruhů a jde se to se Jeseníku směrem na Zlatý hory, na Českou Ves. Potom se odbočí na revíz, jede se krásný soupání, potom se sjíždí z revízu a jede se vlastně do Jeseníku. Bude to velmi těžký závod, když vezmeme převýšení, tak to bude přes 4000 metrů. Myslím si, že to bude jeden z nejtěžších závodů mistrovství České republiky. Počasí.
2: Dnes se čekáme jasno nebo skoro jasno, teploty 34 až 38 stupňů, v Jeseníkách kolem 30. Foukar bude slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: V hranicích je částečně uzavřena ulice Bělotínská. Stavební práce to potrvají do konce srpna.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Má hodina raní je ta tam, začíná poslední hodina dnešního Dobrého rána Českého rozhlasu Olomouc s Hankou Pískovou a já začínám otázkou. Slyšeli jste už někdy o kounovských kamenných řadách? Historickou záhadu poodhalí už za chvíli v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, Martin Písařík. Ještě předtím malé písničky, budou tu Petr Novák a Toto Kutuňo. Hezký den.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že v přírodním parku Džbán na náhorní plošině Rovina, nedaleko obce Domoušice v okrese Louny, se nachází jedna z největších archeologických hádanek u nás? Na ploše 11 hektarů se rozkládá 14 neúplných rovnoběžných řad, tvořených více než 2000 neopracovaných křemencových balvanů. Tyto takzvané kounovské kamenné řady, orientované téměř přesně v severojižním směru, lákají badatele už od roku 1934, kdy na ně upozornil učitel Antonín Patejdl. Dodnes nikdo s jistotou neví, kdo a proč je tam vyskládal. Byla to pravěká megalitická observatoř, kultovní místo, pravěký kalendář nebo obyčejné novověké mezepolí z dob, kdy na místě dnešního lesa byla hospodářská půda? Archeologické výzkumy ani pilové analýzy dosud nepřinesly jednoznačné datování. Mezi nejznámější solitérní kameny patří 6-tunový gibbon a puklinami protkaný Pegas. I přes poškození lesní těžbou v 80. letech zůstávají řady unikátním dokladem lidské činnosti v krajině a lokalita je chráněna jako kulturní památka.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Meteomapa ukazuje v tuto chvíli v Jeseníku 17 stupňů, v Šumperku se teplota pohybuje kolem 14 stupňů, Olomouc hlásí 20, Prostějov 19 stupňů a Přerov 18 stupňů. Ten dnešní den bude slunečný a horký, má být jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty v našem kraji 34 až 38 stupňů, v tisíci metrech na horách kolem 30, mává slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky mohou být ještě někde mírně nepříznivé, ale během dne budou většinou dobré. A pozor, biometeorologická předpověď hlásí pro dnešek stupeň číslo 3, tedy vysokou zátěž, takže hlavně vy, kteří máte nějaké zdravotní problémy, necítíte se úplně na 100%, tak zůstaňte opravdu raději v chládku, dodržujte pitný režim a nepřepínejte se. Krásný den.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Porta je nejstarším festivalem country, folku, tramské muziky i žánru příbuzných. V těchto dnech slaví 60. a proto vás zvu na vlnách Českého rozhlasu Olomouc na výlet nejen hudební do její nejstarší historie, pořadu Na cestě v neděli 28. června po 15. hodině. Vybrala jsem nahrávky opravdu autentické z počátku Porty. K poslechu vás zve Jarka Nosková.
3: Chci přijít na kloub každému sportu, říká profesionální sportovní a kondiční trenér Josef Anderle, který během své více než 20leté kariéry spolupracoval třeba s lyžařem Ondřejem Bankem, lezcem Adamem Ondrou nebo hokejistou Tomášem Hertlem. Na letošních zimních olympijských hrách v Itálii byl oporou skeletonistce Anně Fernštetové. K mikrofonu si ho pozvala Dita Vojnarová. Poslouchejte prázdninovou reprízu rozhovoru v pondělí po 10. hodině na vlnách Česká rozhlasu Olomouc.

0: na čase být.
1: Stalo se před 100 lety.
2: Schůze olomouckého městského zastupitelstva měla na konci června 1926 na programu mimo jiné téma zřízení vysílací radiofonní stanice. Na podrobnosti se teď podíváme s Ditou Vojnarovou.
3: Představitelé města na schůzi mluvili o tom, že ministerstvo pošt a telegrafů oznámilo, že ke zřizování regionálních stanic v jednotlivých městech nebude lze přikročit dříve, dokud nebudou vybudovány pilíře rozhlasové sítě. Tento základní program měl být v dohledné době úplně realizován zřízením rozhlasové služby pro východní část republiky. Ministerstvo zdůrazňovalo, že prostředky, které má k dispozici, nikterak nedovolují, aby poštovní zpráva nesla sama ze svého veškeré značné náklady na zřízení a vystrojení jednotlivých regionálních stanic. Upozornilo, že bude třeba, aby ti, kteří mají na jejich zřízení zájem, přispěli též na jejich vybudování. Například určitým kapitálem, bezplatným poskytnutím pozemků, zaručením určitého nejmenšího počtu abonentů rozhlasu a podobně.
1: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Nejúspěšnější životní i tvůrčí roky slavného hitmakera. Dokumentární film Karel Svoboda, Šťastná léta. ČT2. V boji proti Hitlerovi zůstali odkázáni jen sami na sebe. Filmová rekonstrukce jedné z nejvýznamnějších událostí druhé světové války. Bitva o Británii. A ČT Art. Z hvězdných výšin k tragickému konci. Životní příběh legendární zpěvačky v dokumentu Whitney, úžasný hlas, smutný příběh. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: A zpět k nám do studia, v něm už je opět Gabriela Adámková připravená s posledními krátkými zprávami dnešního dobrého rána.

0: Je 8:30.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Turisté můžou opět využívat hlavní příjezdovou cestu ke hradu Helvštín na Přerovsku. Trasu blokovaly zhruba 3 měsíce opravy návsi a Lipnické ulice v Týně nad Bečvou. Investici už dělníci dokončili. Klíšťová encefalitída zanechává trvalé následky bez ohledu na věk. Mladé pacienty můžou dlouhodobě trápit například bolesti hlavy nebo poruchy paměti a soustředění. Ve studii to potvrdili lékaři ze 4 infekčních klinik českých nemocnic. 200 hospitalizovaných pacientů dovali přes rok. Bývalou mateřskou školu ve středu Osoblahy na Bruntálsku čeká demolice. Budova dlouhodobě chátrá a obec pro ní nemá využití. Část domu sloužila jako muzeum, ale radnice ho musela z bezpečnostních důvodů přesunout jinam. Místo bývalé školky má vzniknout nové veřejné prostranství. V olomoucké katedrále svatého Václava dnes bude kněžské svěcení. Slavnostní bohoslužba začne o 9:30 dopoledne. Arcibiskup Josef Nozík při ní vysvětí na kněze Antonína Uhlíře, který pochází z Uherského Hradiště. Za sportu čeští hokejbalisté deklasovali ve čtvrtfinále domácího mistrovství světa v Ostravě Velkou Británii 15-1. Dnes odpoledne se utkají o finále s Finskem. Ženy porazily v semifinále Slovensko 4-0 a o druhé zlato se utkají dnes večer se Spojenými státy. Počasí dnes se čekáme jasno nebo skoro jasno, teploty 34 až 38 stupňů, v Jeseníkách kolem 30. Foukat bude slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: V Olomouci je uzavřena ulice Arenburgová kvůli opravám. Křižovatky omezení potrvá do 10. září.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: A dobré ráno jede dál s Ilonou Čákovou a Helenou Vondráčkovou.

0: V dnešním dobrém ráno se k nám dovolala posluchačka Zdena z Holubic a říkala nám, že hned po ránu váže česnek. No a kolem česneku se to dnes také točí na poli ve Vojnicích, místní části Těšetic na Olomoucku. Tam dnes začal tradiční samozběr česneku. Kvůli parnému počasí ho farmáři zahájili už v 6 hodin ráno. No a více nám teď řekne reportérka Sabina Millerová, která je na místě. Sabino, hezké ráno.
1: Hezké ráno.
0: Jak to na místě vypadá?
1: Tak samozběr už před malou chvílí skončil. Většina lidí přišla opravdu brzo ráno, aby se vyhla velkému horku. Musím ale říct, že ráno tady bylo opravdu rušno. Fronty se tvořily jak na vjezdu k poli, kde museli zemědělci dokonce koordinovat dopravu, tak i u provizorních pokladen. Zájem byl letos opravdu velký.
0: Na jak velké ploše samozběr česneku je a jaké odrůdy si lidé mohli odnést?
1: Letos byla plocha o něco menší než loni. Česnek se tu sklízel na zhruba 1,8 hektarech a k dispozici byly 4 odrůdy. Kromě klasického paličáku tady byla například i odrůda dukát a nepaličák. Tu zemědělec Ladislav Kašpar zasadil letos poprvé. Podle něj je tato odrůda totiž náročnější na pěstování. Zároveň také uvedl, že samozběr tady ve Vojnicích ročně navštíví více než 1500 lidí. A jen pro zajímavost, loni zákazníci vyzbírali celé pole za 3 hodiny.
0: Kolik letos stojí kilo česneku a jak dlouho ještě ten samozběr může trvat?
1: Tak cena česneku zůstala stejná jako loni, a to 90 korun za kilo. Samozběr měl trvat do 10 hodin. Kvůli velkému zájmu ale skončil předčasně. Podle zemědělců šlo o rekordní čas sběru. Celé pole totiž lidé vyzbírali za 2,5 hodiny.
0: Jak lidé ta parna zvládali na tom poli, jak to zvládají třeba ti farmáři?
1: Lidé byli na horké počasí dobře připravení. Většina z nich měla klobouky, kšiltovky a nechyběly ani sluneční brýle. S vedrem počítali také zemědělci, kteří zde umístili 2 barely s vodou, kde se lidé mohli při sběru osvěžit.
0: Děkujeme za informace, zdravíme do Těšetic nebo přímo do Vojnic na Olomoucku a přejeme pěkný den. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: V dnešním dobrém ráno naposledy pohled do meteomapy, která v tuto chvíli ukazuje v Jeseníku teplotu 16,5 stupně zhruba. Dále tu máme například Karlovu studánku s 15 stupni, kolem 15 je teplota i v Rýmařově. No a čím více k jihu, tím ta teplota stoupá. Štemberk v tuto chvíli už téměř 21 stupňů, teplota v Olomouci Holici se pohybuje kolem 20 stupňů a prostějovská meteostanice hlásí v tuto chvíli téměř 19 stupňů. Ten dnešní den má být horký a slunečný, má být jasno nebo skoro jasno. Ty nejvyšší dnešní teploty tady u nás na střední Moravě se mají pohybovat mezi 34 až 38 stupni. Nejvyšší teploty v 1000 metrech na horách budou kolem 30 a vád má slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu. Noc tak ta má být docela extrémní, očekává se další příliv mimořádně teplého vzduchu a tudíž rekordně teplá noc. Má být jasno a nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi 23 až 18 stupni. No a neděle ta bude opět jasná nebo skoro jasná, horká a slunečná a ty nejvyšší teploty by se měly zítra pohybovat mezi 35 až 40 stupni. Meteorologové očekávají, že by mohl padnout rekord. Krásné dny.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Zaměříme se na biouhel, tedy jak ho doma vyrobit. Vypravíme se mezi myslivecké psy, norníky a poradíme, jak pečovat o hodiny a o hodinky.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
3: Jaké tajemství skrývá staletá tradice obchůzek králů na nazdobených koních, které písně doprovázejí hrdé jezdce a vyvolávače při této unikátní slavnosti zapsané na seznamu UNESCO? Nová epizoda z cyklu Cimbal a husle vás tentokrát provede historií i živou současností jednoho z nejkrásnějších obyčejů. Tématem totiž bude jízda králů nejen na Hané. V úterý po 19. hodině se na vás těší Honza Žůrek.

0: Tomášem Linkou jsme doputovali k samotnému závěru dnešního Dobrého rána Českého rozhlasu Olomouc. S 9. hodinou se přehoupneme do dopoledne a co nás čeká v tom dopoledni, tak určitě pořád mezi nebem a zemí, který přinese spoustu zajímavých duchovních témat. Čeká nás také pravidelné zamyšlení. Dnes bude od Jiřího Chodury, pastora Slezské církve evangelické augsburského vyznání. Po 10. hodině už se na vás bude těšit Artur Kubica s Hobby magazínem. To bude také velmi zajímavé. Řeč bude o výrobě biolouhu a o tom, jak kultivuje půdu. Také bude řeč o mysliveckých psech a nebo se bude mluvit o tom, jak pečovat o hodiny a hodinky. To pro nás zjišťoval Mirek Kobza. Po 11. hodině už se na vás opět budu těšit já. Připomeneme, že dětem začaly prázdniny a my se vydáme do jedné ze základních škol v Bohdíkově, nebo jsme se tam vydali před pár dny. Také nás čeká zastavení v krajině zhruba kolem 11:30. Zavede nás do Moravského Berouna ke kapli Panny Marie Bolestné. No a vypravíme se také do Přerova na výstaviště, kde dnes probíhá chovatelská výstava. Pěkný den a dobrý poslech.
1: Český rozhlas Olomouc a Hana Písková.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: V Přemyslovicích na Prostějovsku zpevňují břeh nad potokem. Do Venezuely dnes odlétá tým českých specialistů na zachraňování lidí ze sutiny. Nová vyhlídka ve tvaru kola vznikla u Vítkova na Opavsku. Dnes má být jasno nebo skoro jasno, teploty do 38 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Obyvatelé Přemyslovic na Prostějovsku se dočkají zpevnění břehu nad tamním potokem. Ten rok je poremílá svah, na kterém z obou stran stojí jejich rodinné domy. Práce už začaly a vyžádají si zhruba 11 milionů korun. Zpevňování svahu je technicky náročné, říká nezávislá starostka Přemyslovic Iveta Pořízková.
2: Je to tady takový nepřístupný terén, je to špatný pro tu techniku, spoustu prací se tady bude muset dělat ručně. V některých částech budou pilíře, které budou vlastně držet ten svah, a v některých částech bohužel ty pilíře nebudou, protože tam to není ani kam ukotvit, takže tam budou nějaké gabiony, prostě nějaké kameny poskládané, které budou držet ten břeh.
0: Česko dnes vyšle do Venezuely tým specialistů na hledání a vyprošťování lidí ze sutiny. Budou tam pomáhat s následky dvou zemětřesení, která sever země zasáhla ve středu. Vyžádala si přes 900 obětí. Součástí českého týmu jsou hasiči, statici, kynologové se speciálně vycvičenými psy, lékaři nebo třeba operátoři dronu. Celkem 70 lidí odletí dnes kolem 11. hodiny dopoledne armádním Airbusem z letiště Václava Havla. Před horkem varují i členové horské služby Jeseníky. Turistům doporučují vyrážet na výlety brzy ráno a dodržovat pitný režim. Podle záchranáře Jiřího Hejtmánka je důležité taky funkční oblečení.
3: Trasu zvolit spíš v lese, ve stínu, potom asi je strašně dobrý vyjít třeba brzo ráno. Je strašně dobrý sebou mít minimálně 2-3 litry vody, prostě pít už zavčasu, ještě dřív, než budete mít žízeň. No a potom oblečení, je dobrý používat oblečení, který je prodyšný, používat baloněný trika, aby to prostě rychle voschlo.
0: Vítkov na Opavsku dnes odpoledne otevře novou turistickou atrakci. Originální vyhlídkové kolo najdou návštěvníci podél cesty do Klokočova na kopci zvaném Cabák.
4: Je to konstrukce ve tvaru kola, odkazující na nedaleký důl Velhodce. Další zastavení připomínající někdejší těžbu břidlice, dodává nezávislý vítkovský starosta Jakub Cihlář.
5: A měl by vzniknout takové zajímavé místo, které vlastně svým vzhledem bude odkazovat na podnítkou minulost tady té oblasti.
4: Z místa je dobrý výhled na okolí. Nová vyhlídka vznikla ve spolupráci s polským městem Glubčice, které v rámci podpory turistiky upravuje zatopený lom po těžbě kamene. Martin Knitl, Český rozhlas.
0: Sport. Fotbalisté Kapverd remizovali 0-0 se Saúdskou Arábií a při svém debutu na mistrovství světa postoupili do vyřazovací fáze. Nováček šampionátu obsadil druhé místo za Španělskem, které zdolalo 1-0 Uruguay. V dalších zápasech Francie porazila Norsko 4-1, Senegal Irák 5-0, Egypt remizoval s Íránem 1-1 a Belgie deklasovala Nový Zéland 5-1.
1: Počasí.
0: Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, teploty 34 až 38 stupňů, v Jeseníkách kolem 30. Foukat bude slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Kvůli cyklistickému šampionátu platí dnes a zítra v části Jesenicka uzavírky. Týkají se vybraných ulic v centru Jeseníku a dále pak úseku mezi Jeseníkem a obcemi Rejvíz, Česká Ves a Písečná.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
6: Na více než 650 let staré části katedrály svatého Víta v Praze pracují restaurátoři a sochaři. Někteří z nich musí mít dobrý sluch. Proč? To zjistíte za chvíli v reportáži. Umět si naplánovat volno a vyrazit do přírody nebo meditovat je podle pomocného biskupa Prokopa Brože důležité pro každého. K mikrofonu ho pozve Karel Sladký. Jeden z patronů Brna se po staletích vrací na Petrov. Ne osobně, ale prostřednictvím více než půl tisíciletí starého pláště svatého Jana Kapistrána, který je součástí nové výstavy o stopách františkánů v Brně. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od Jiřího Chodory, pastora Slezské církve evangelické augsburského vyznání. Od mikrofonu vám příjemné sobotní dopoledne přeje Daniela Pavlíčková.
7: Sní tajný sen.

0: Miroslav Žbirka zpíval v začátku této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Sochaři a restaurátoři opravují části klenby u oken katedrály svatého Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě. Pracují na části staré více než 650 let. Některé kameny musí vysekat a nahradit novými. Ty poškozené poznají po sluchu při poklepání na ně, natáčel Petr Kastner.
1: Kámen z klenby jednoho z oken katedrály svatého Víta osekává těsně pod jejím stropem sochař Martin Gut.
2: Odsekávám vlastně kámen z té původní profilace, ne teda tolik, jenom minimálně, jakoby, aby vznikla kapsa na ten nový kámen, který vlastně vyměňujeme, protože tenhle byl, tady to vlastně bylo poškozený. Ty spoje mezi těma kamenama, vlastně tam se dají kotvy a ještě se to vlastně zalejvá olovem. Pak se to přespáruje a prostě vlastně ta celá ta konstrukce musí být pevná, samonosná.
3: Kolik tak zhruba myslíte, že na té klenbě toho okna, které má možná 10 metrů na šířku a dalších 10 metrů na výšku, odsekáte materiálu?
2: No, vlastně v loňském roce to mohla být klidně tuna.
3: Při opravě toho jednoho okna nebo více oken?
2: Jednoho okna.
3: S mistrem stavby a taky sochařem Michalem Burešem jsme teď vylezli do vrchního patra lešení. Vy zkoušíte to, jestli ta klenba, která tady před námi je, je ještě dobrá, nebo je potřeba opravit poklepáním, je to tak?
4: Je to jeden ze způsobů. Vlastně klepeme, jo, když ten kámen trošku zvoní, tak vypadá, že je kompaktní. Tady poblíž těch trhlin už celá jasně slyšíte dutej zvuk, tak to už nás motivuje k tomu, že předem, až si budeme dělat šablony a vyrábět náhradní kusy, kopie, kde asi provedeme řez, jakým směrem, aby jsme mohli znovu ten kámen jakoby vložit do klemby, aby byl funkční dál.
1: Statika klemby kolem oken je špatná kvůli požáru katedrály z roku 1757, vysvětluje vedoucí oddělení specializované památkové péče kanceláře prezidenta Petr Měchura.
5: Tehdy oprava proběhla pouze v rozsahu štukových oprav, takže nenapravovala statické chyby. Po vlastně té dlouhé době ty správky dožily a v současné době je třeba již obnovit plnou funkčnost statiky ostění oken.
3: Na druhé straně okna, když se podíváme už na odbouranou část klenby, tak je tady růžová barva, co to je?
5: To zarůžovění je právě důsledek té destrukce, protože kámen, na něž lehaly plameny, navíc se tady pod klenbou hromadily plyny, které zahořely, samozřejmě došlo k vyražení zasklení oken a plameny šlehaly okny ven.
1: Správa Pražského hradu chce postupně opravit všechny části katedrály, které jsou podobně poškozené, říká ředitel správy Pavel Vyhnánek.
6: Letos se zaměřujeme na jižní stranu té nejstarší části katedrály, ještě z dob Petra Padléře.
1: Součástí letošních prací bude taky restaurování historických maleb štítů se zemskými znaky nebo oprava opěrného pilíře vysokého chóru.

V magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Dny lidí dobré vůle ve Velehradě na Uherskohradišťku letos vyzdvihnou práci lékařů, zdravotních sester i pracovníků ve zdravotnictví. Pod titulem letošního ročníku velehradských slavností bude Srdcem i rukama aneb ve službě životu. Slavnosti se uskuteční 4. a 5. července, patří k nejvýznamnějším církevním svátkům v zemi. Připomínají příchod slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Každoročně se jich účastní kolem 30 tisíc lidí. Dva roky po nástupu do čela olomoucké arcidiecéze hodnotí arcibiskup Josef Nuzík jako nejdůležitější změnu otevřenost církve vůči většímu zapojení věřících i širší společnosti. Symbolem tohoto směru se stal víceletý projekt Propojení, který má reagovat na proměnu života farností, úbytek kněží i potřebu větší spoluodpovědnosti laiků za fungování církve. Arcibiskup to řekl v rozhovoru u příležitosti druhého výročí svého působení v čele arcidiecéze a před nadcházejícími 60. narozeninami. Projekt Propojení představuje největší reformní proces, který olomoucká arcidiecéze v posledních letech zahájila. Má pomoci najít podobu církve odpovídající současným podmínkám. Zatímco dosavadní model byl podle něj založen především na aktivitě kněze, nově chce vedení diecéze vtáhnout do rozhodování samotné věřící. Broumovský klášter mění provoz prohlídek, začal je zajišťovat benediktíni, kterým klášter patří. Prohlídkový okruh vede novou trasou. Provozovatelem prohlídek je nyní společnost Benediktinská hospodářská správa Břevnov, uvedli. Společnost klášter Broumov servisní dostala výpověď ze smlouvy, protože podle benediktinů neuhradila platby za provozování prohlídkových okruhů. S výpovědí nesouhlasí agentura pro rozvoj Broumovska, která spojuje místní kulturní aktivity. Klášter je národní kulturní památkou, ročně jej navštíví 10 000 lidí. V roce 1990 dostali budovy v restituci zpět břevnovští benediktíni. V současnosti v klášteře žádný příslušník benediktinského řádu nežije. I to jste se od nás dozvěděli tady v magazínu Mezi nebem a zemí. A dál přejeme klidný poslech Českého rozhlasu.

0: Kapelu Žentour Janka Ledeckého jste slyšeli tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Přejeme vám dobré dopoledne. Pomalu začínají dovolené a ty se týkají i duchovních. Pomocný biskup Královéhradecký Prokop Brož rád vyráží na hory, do skal a celkově vyhledává místa, kde může meditovat. Dobře je mu v přírodě a rád absolvuje delší procházky s batohem, což pod Krkonoší, odkud pochází, přímo nabízí. Kolegu Karla Sladkého zajímalo, kam se pan biskup vydává nejraději, když má volno a kde čerpá novou energii do náročných dnů.
1: Když bychom teď nasedli do auta a někam společně vyrazili, byl by to ten červený kostelec pod Krkonoší?
2: Zastavili bychom tam určitě a já bych potom rád jel třeba dál jako směrem na Adr, na Držbařský skály, na Teplický. Mám rád velmi Malé Svatoňovice, poutní místo. Určitě bych nezůstal jenom v červeném kostelci.
1: Takže bychom si vzali batohy společně.
2: A vyrazili bychom. Ano, vyrazili bychom do skál. Krkonoše nádherný, že jo? Krkonoše taky moc hezký. Ale určitě do skál a Držbach, Teplice, miluju.
1: A máte rád túry?
2: Mám, moc. Když je to možné, tak i tady v Hradci Králové. Prostě když je chvilku volno, tak jdu se projít. Před 2 lety jsem šel Camino de Santiago do Compostely, nějakých 11 dní jsem měl jenom, tak jsem to taky využil. Chůzi miluju.
1: Vy sám říkáte, když je volno. Mm-hmm. Jak se to daří?
2: No, musí se to vlastně plánovat, že jo? Musí se to plánovat, ale daří. Daří, patří to do života, je to nutný.
1: Právě, že si myslím, že na ten duchovní odpočinek i zapomínáme. Mm-hmm. My lidé často, že se za něčím honíme a vlastně nevíme za čím a jsme pořád v nějakém zápřahu a v nějakém systému.
2: Máte 100% pravdu. Na každém místě, kam já přijdu, teď třeba zrovna do Hradce Králové, tak si člověk musí chvilku hledat tu svoji polohu, aby si to sedlo a právě třeba i volný čas, aby tam byl smysluplně zabudován, to není věc samozřejmá. Taky jsem tady prožíval několik měsíců nějakého urputného klopotění, než jsem si řekl dost. Chci to taky jako nějaký volný čas.
1: Takže umíte plánovat a odpočívat.
2: Naučil jsem se. Je to vlastně nakonec fakt i důvod nějakého přežití, aby jako srdce dobře tlouklo, aby byl dobrý tlak krevní a to všechno, aby fungovalo, tak musí být i čas jako zastavení a klidu.
1: Kdy jste naposledy načerpal a kde?
2: Zrovna jsme byli jako Česká biskupská konference na duchovních cvičeních v Hejnicích, což je týden takového zastavení. Je tam někdo, kdo má nějaké 2 zamýšlení za den, ale jináč má člověk k dispozici opravdu čas být do přírody, zastavit se, modlit se, meditovat. Bylo to nádherný.
1: Mění se podle vás potřeby lidí v dnešní době, touhy, přání?
2: No, myslím si, že konkrétní způsob života a prožívání se velmi ovlivňuje naše touhy, které ale někde hluboko jsou dost podobné. Ale to konkrétní ošacení těch tužeb je fakt jiný dneska. A i cesta k ním je jiná. Protože máme mnoho možností, tak chceme všechno využít, takže ta touha opravdu jako přesáhnout se, hodně zažít je veliká. No a s tím samozřejmě jde ruku v ruce i touha najednou na nějaký pokoj a klid, až to může být v nějakém kontrastu, až jako konfliktu, že chceme stihnout všechno, ale nás to jenom vyčerpává, vytěžuje, takže pak vzniká nějaká hluboká touha po nějakém tichu, klidu a to zase proměňuje život lidí. Pro mě je třeba veliký otazník a velmi rád sleduju a jsem blízko mladým lidem, protože tam vlastně se rodí nově tužby, akorát, že ten jejich svět je fakt jiný než ten náš. Je hodně podpořen nebo vystavěn na technologiích a tam touhy jsou hluboko ty samé, ale fakticky si hledají cestu jinými cestami než třeba za nás.
1: Asi je to na každém člověku, co je pro něj priorita, nebo myslíte, měli bychom spíš jít právě do sebe a vystoupit z toho vnějšího světa? Dá se to vůbec?
2: Vlastně to není možný. Ten vnější svět, my ho taky potřebujeme. Tu vnějškovost potřebujeme. Já rád mluvím o nějaké jako laskavé vnějškovosti. To nacházíme spíš později než dřív. Já opravdu jako laskavo, možná i to zažijeme v dětství, protože nás jako oplopují jako rodiče a lidi, kteří nás mají rádi. pak jdeme do nějakého jako docela prudkého světa, takže zažijeme leckdy i nějakou jako nepřátelskou vnějškovost a my se s tím musíme nějak poprat, třeba někdy jako zahořkneme, zakysneme, to se musí jako pročistit, takže to fakt proces. A to vnější, co je kolem nás a čím žijeme, je

0: Ladíte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. S osobností svatého Jana Kapistrána je Brno spojeno několik století. Teď se lidé mohou v kryptě katedrály, kde kázal, prohlédnout i více než půl tisíciletí starý plášť tohoto světce. Vzácná relikvie je součástí výstavy připomínající odkaz františkánských řádů ve městě. Podívat se tam byla kolegyně Aneška Hlávková.
1: Když návštěvníci přijdou na Petrov, tak uvidí kazatelnu zvanou Kapistránka, která právě odkazuje na návštěvu svatého Jana Kapistrána v polovině 15. století.
2: Ukazuje před katedrálou svatých Petra a Pavla v Brně kurátorka výstavy Kristýna Kurian. Zatímco kamenná kazatelna je na venkovním plášti katedrály, na výstavu musí jít lidé dolů do krypty. Tam je hlavní exponát výstavy o stopách františkánů v Brně. Více než 570 let starý plášť svatého Jana Kapistrána, jednoho z patronů města.
1: Máme ho hnedka tady vepředu a je umístěn v takové masivní vitríně. Plášť je docela malý, protože i svatý Jan Kapistrán nebyl velké postavy a je takový šedohnědý a je z přírodních materiálů, z hrubého plátna.
2: Já teda vidím, že je docela poškozený. Čím je to způsobený?
1: Zubem času. Hlavně v té dolní části, protože se z něj věřící kousky odstřihávaly jako relikvie na památku.
2: Jan Kapistrán byl italský kazatel, který Brno několikrát navštívil, upřesňuje kurátorka Petra Lexová.
3: Během svého pobytu v Brně Jan Kapistrán inicioval vystavení prvního františkánského kláštera v Brně. Už tady tehdy působili minorité, ale první františkánský klášter založil Jan Kapistrán a vlastně tomu přímo daroval území, na kterém ten klášter byl vystavěn.
2: Světec je od roku 1738 oficiálním patronem Brna. Výstava ale nepřipomíná jen jeho. Letos totiž uplynulo 800 let od smrti svatého Františka z Assisi a představuje také historii a současnost františkánských řádů v Brně.
4: Je několik věcí, které myslím, že můžou i v dnešní době člověka oslovit na svatém Františkovi. Taková touha po jednoduchosti. A František ukazuje, že člověk toho nemusí mít hodně, aby byl šťastný.
2: Doplňuje kněz Vladimír Hubálovský, jeden z brněnských minoritů, řádu, který se odkazuje k františkánům. Na výstavě je k vidění také barokní obraz svatého Františka nebo rodokmen františkánského řádu z 19. století. Výstava potrvá do 20. září.

0: Tohle věnování pro nás se měla v magazínu Mezi nebem a zemí teď Lenka Filipová. My se vydáváme do Francie. Ta letos už zažívá druhou vlnu veder. Teploty stoupající až ke 40 stupňům zažívá většina obyvatel. Jak se lidé chrání a jak v tom pomáhá církev? Prozradí naše spolupracovnice v Paříži Marie Sýkorová. Dobrý den.
1: Dobrý den, ano, je to tak. Už druhý týden prakticky celá Francie doslova trpí ohromnými vedry. Na té místní stupnici varování označené oranžovou barvou, což je druhá nejvyšší, pak už následuje jen rudá. Bylo nejprve 60 departmánů Francie, což je většina území, a teploty stoupaly, až se do toho rudého označení dostalo 49 okresů těch departmánů. Vedro je nejen ve městech Paříži, Lyonu, Bordeaux, kde teploty stoupaly ke 40 nebo někdy i přesáhly 40 stupňů Celsia. Vedro je i v oblastech, které jsou mnohdy chladnější, třeba v Bretani nebo Normandii. Je to už druhá letošní vlna, takzvané canicule, což je na začátek léta dost neobvyklé. První totiž byla už na konci května. Lidé se samozřejmě chrání, jak mohou, omezují pohyb, přesuny, nepoužívá se městská hromadná doprava třeba k přesunu z předměstí Paříže. Ve velkém lidé také nakupují klimatizace, což samozřejmě není ekologické, nebo také větráky, ventilátory. A samozřejmě se snaží ukrýt, kam to jde. Tady v Paříži se ve velkém mluví o zvýšené návštěvnosti muzeí a galerií, ale i kin nebo divadel. Prostě všude, kde je snížená teplota a stín. A samozřejmě i místa kultu jsou ukrytem před vedrem.
0: Některé farnosti a diecéze otevřely kostely a místa kultu, aby se lidé před vedrem mohli případně schovat.
1: Ano, to se stalo v departmánu Sarthe, což je takový středozápad Francie mezi městy Tours a Angers, tedy v místech, kde se skutečně ta teplota velmi drží a nepřichází tolik chladného vzduchu od oceánu. A je to místo, kudy prochází velká vlna veder. Tak právě tam farnost v tom departmánu Sarthe otevřela 4 ze svých kostelů, které bývají normálně uzavřené, aby se lidi mohli právě osvěžit, odpočinout si a ulevit si od vedra, které je skutečně ve městech nemožné zvládnout. Místa kultu, kostely, kaple sice nemohou zůstat otevřené přes celou noc, jak je tomu třeba ve městech v místních parcích, které zůstávají otevřené i přes noc, tak kostely samozřejmě zavírají. Přes den ale v tomto departmánu otevřeli navíc kostel svatého Tomáše, Sainte-Colombe nebo Saint-Germain. Lidé samozřejmě nejsou nuceni vyznávat a modlit se. Je to gesto solidarity a spřízněnosti. Jak čelit těmto výkyvům počasí?
0: Média ve Francii ve velkém také zkoumají, proč je právě v místech kultu příjemně. Odpověď je nejspíš na snadě.
1: Není v tom žádná velká hádanka v katedrálách, kostelích i kaplích, obzvlášť v těch tedy stavěných už od středověku je příjemně proto, že jejich zdi jsou široké nebo spíš tlusté. Ta izolace je velmi propracovaná a perfektní. Je to izolace, kterou naši předci samozřejmě stavěli místa kultu nejen jako obranu proti zničení, proti nájezdům, ale také proti požárům. V tuto chvíli samozřejmě docenujeme i tuto perfektní izolaci proti vedru. Takže když na zdivo zvenku praží, přes tloušťku stěn se nedostane dovnitř a v kostelích tak zůstává příjemně chladno. Chlad se drží i díky sklepením, díky kryptám, které bývají pod svatostánky, nebo také díky malým oknům, zvlášť u třeba románských kostelů. Okna, která nepropouštějí tolik slunečních paprsků a také drží izolaci. Jiné je to samozřejmě s gotickými vitrážemi, například u katedrály Notre Dame v Paříži. Tyto vitráže jsou navíc vyčištěné, takže světla propouští mnohem více. Kostely, baziliky a katedrály tak ale zůstávají dobrým úkrytem před vedry a katoličtí představení tak lákají i k jejich návštěvě.
0: Z Francie se nám k tématu veder přihlásila naše tamní spolupracovnice Marie Sýkorová. Za to díky a naslyšenou.
1: Děkuji a naslyšenou.
2: Na dlání jednu z tvých řas.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes ho připravil Jiří Chodura, pastor Slezské církve evangelické a augsburského vyznání. A krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Drazí rozhlasoví posluchači, je sobota 27. června. Rodiče už dětem schovali vysvědčení do složek a začali ze skříní vytahovat kufry, tašky a batohy. Začínají přece prázdniny. Nová dobrodružství, poznávání a čas odpočinku pro děti školy.

Kůře se každý kilogram navíc také brzy pronese. A co si vlastně balíme na tu pomyslnou cestu naším životem? Co si bereme s sebou do vztahů, do nových dní a v neposlední řadě i na tu blížící se dovolenou? Často si totiž do svých životů přibalíme spoustu zbytečně těžkých věcí. Vláčíme s sebou stres, neodpuštěné křivdy, strach z toho, co bude na podzim. A přesně jako u těch skutečných zavazadel, za tuhle nadváhu se v životě platí. Platíme za ní ztrátou radosti, pokoje a často i nezhodami s těmi, kteří nám jsou nejblíž. A to je hrozná škoda. V Bibli v dopise, který napsal apoštol Pavel věřícím v Kolosech, je jeden krásný text. Píše se tam o tom, co bychom si v životě nikdy neměli zapomenout zabalit a pak i obléct. Oblečte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost. Především však mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti. Představte si, jak by vypadala naše dovolená a vlastně i celý náš život, kdybychom si tyhle věci přibalili jako absolutní prioritu. Představte si, kdybychom si na začátek každého našeho seznamu věcí na balení napsali. A nezapomeň na soucit, na dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost. A především na prvním místě nezapomeň na lásku. Trpělivost, ta se bude hodit v koloně na dálnici. Dobrota a mírnost zase, když se naše děti začnou na zadní sedačce auta po 15 minutách cesty ptát: tati, mami, a kdy už tam budeme? A láska? Tu potřebujeme úplně všude. A víte, co je na těchto věcech nejlepší? Že nic neváží. Nezabírají žádné místo v batohu, neplatí se za ně žádné poplatky v letadle. Přitom právě tyto věci dokážou zachránit celou cestu a proměnit obyčejný výlet v nezapomenutelný zážitek. Milí posluchači, ať už letos o prázdninách vyrazíte k moři, na chalupu nebo zůstanete doma, přeji vám šťastnou cestu. A nezapomeňte si zbalit pořádnou dávku trpělivosti, dobroty a laskavosti. Uvidíte, že se vám s takovým zavazadlem poletí, pojede i půjde životem mnohem lehčej. Přeji vám požehnané léto a požehnaný život.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: V Hostopečích nad Bečvou připravují další etapu sanace území zasaženého benzenem. Tropická noc byla na pětině míst v Česku. Tenistka Karolína Muchová se na turnaji v Německu zahraje o titul. Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno a maximálně 38 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Státní podnik Diamo vybírá firmu, která bude od září pokračovat v sanaci území v Hustopečích nad Bečvou. Loni zde vykolejil vlak převážející toxický benzen. Podnik nabídky firm vyhodnotí během prázdnin a do té doby se chce s vlastníky zasažených pozemků dohodnout na pronájmu nebo převzetí. Potvrdil to mluvčí Diama Tomáš Indrej.
2: Většina vlastníků reaguje velmi vstřícně a jednání jsou konstruktivní. K 19. červnu máme uzavřené smlouvy nebo získané souhlasy přibližně u poloviny dotčené plochy. U dalších 21% pozemků máme od vlastníků příslib podpisu a připravujeme smlouvy. Přibližně u stejného podílu jednáme o směně nebo odkoupení.
0: Tropickou noc, kdy teplota neklesne pod 20 stupňů, změřili meteorologové v noci na dnešek na pětině měřících stanic. Vyskytla se téměř ve všech krajích od nížin po hory. Nejteplejší noc prožili lidé v centru Prahy. Teplé noci se očekávají i na neděli a pondělí. Dnes Český hydrometeorologický ústav očekává překonání absolutního českého rekordu 40,4 stupně Celsia ze srpna 2012. Bývalou mateřskou školu ve středu Osoblahy na Bruntálsku čeká demolice. Budova dlouhodobě chátrá a obec pro ní nemá využití. Část domu sloužila jako muzeum, ale radnice ho musela z bezpečnostních důvodů přesunout jinam. Místo bývalé školky má vzniknout nové veřejné prostranství, říká nezávislá starostka Osoblahy Jana Dohnalová.
3: Technický stav tohohle brownfieldu se natolik zhoršil, že začal představovat nejenom estetický problém, ale také bezpečnostní riziko pro obyvatele a návštěvníky naší obce, protože z té střechy a podobně může spadnout nějaká cihla a někoho zranit.
0: Dnes je to přesně 76 let od justiční vraždy Milady Horákové. Komunisté ji 27. června 1950 popravili spolu s dalšími třemi muži v pražské pankrácké věznici. Předcházel tomu vykonstruovaný politický proces.
4: Slavný státní soude, je mi těžko. Přetěžko.
5: Říká političká a právnička Milada Horáková na dobovém záznamu z procesu. Během něj čelilo obžalobě z velezrady a vyzvědačství pro Západ dalších 12 lidí. Jejich doznání byla ale vynucená a celý soud, včetně výpovědí obžalovaných, byl dopředu připravený, říká historik Jan Sinek.
6: Byl v podstatě už jenom takovým jaksi divadelním představením, které bylo předem připraveno a inscenováno.
5: Horáková je jedinou ženou, kterou u nás komunisté popravili z politických důvodů. Rozsudek v roce 1968 zrušil Československý nejvyšší soud. Plná rehabilitace odsouzených byla ale možná až po sametové revoluci. David Šalek, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Tenistka Karolína Muchová může dorazit do Wimbledonu jako šampionka přípravného turnaje v Bad Homburgu. Rodačka z Olomouce se na německé trávě dostala do finále, ve kterém dnes se nastoupí proti bývalé světové jedničce Naomi Osakové z Japonska. Zápas by měl začít už za hodinu, tedy dříve, než bylo plánováno, kvůli očekávanému vedru.
1: Počasí.
0: Dnes se čekáme jasno nebo skoro jasno, teploty 34 až 38 stupňů, v Jeseníkách kolem 30. Foukat bude slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Mezi Zábřehem a obcí Drozdov osobní auto narazilo do stromu, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hobby magazín.
7: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes se zaměříme na biouhel, tedy jak si ho doma vyrobit. Vypravíme se také mezi myslivecké psy norníky a poradíme, jak pečovat o velké hodiny a malé hodinky. Nebude chybět pár odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o červnovém a červencovém zalévání zahrádky. Příjemný poslech hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín. U Tišnova v předklášteří, v zahradách kláštera Porta Celi, jehož název se překládá jako Brána nebes, se udržitelným způsobem starají osad a další pozemky. Tomáš Blaha tady pravidelně vítá i dětské návštěvníky, který jim rád vysvětluje, jak se dá jednoduše vyrobit biouhel a k čemu v historii i dnes slouží. S mikrofonem se tam vypravila naše zvídavá hobbyredaktorka Jarka Vykoupilová.
1: Ten klášter, když tady vznikal, tak kolem byly obrovský lesy rozsáhlý a v nich těžili dřevo a z toho dřeva dělali dřevěný uhlí. Oni potom udělali uhlí tady a odvezli ho do Brna, kde na tom kováři třeba kovali nebo na tom prostě dělají další věci. Ale proč se nevozilo to dřevo? Proč se vozí to uhlí? Dřevo je těžší než ten uhel a má menší výhřevnost. Oni tím, že udělali z tohoto uhlí, tak tu energii koncentrovali do menšího objemu. Takže vlastně to nemusí toho vozit tolik, aby dosáhli vyšších teplot.
2: Pedagoškou je Karolína Zelinková, která dohlíží na děti a asi ten nápad celý zrealizovala.
3: Jsme tady v rámci třídního výletu. Celé to je vlastně téma toho, co se učíme v přírodovědě. Učili jsme se o fotosyntéze, o koloběhu uhlíku, o hoření, o přírodě, takže to vlastně pasuje do našeho kurikula. Dneska jsme pomáhali taky s prací v sadu, takže si vyzkoušeli, jaké to je mít sad a zahradu.
2: Tak Zuzanko, já vidím, že máš ještě trošku špinavé ruce od té práce. Bylo to fajn?
4: Jo, bylo, protože jsme mohli stříhat velkýma nůžkama a střídali jsme se s kamarádkama.
1: V staré vaně máme větve, co jsme pozbírali, suché staré větve, prostě dané takové drobnější, který se nehodí do kamen. A teďka je tady, z nich vyrábíme biouhel, to znamená, jsme rozdělili klasický oheň. A teďka můžeme vidět, že první fáze je ten uhel a v druhé fázi je to ten popel. A teďka se dívejte, když já to takhle hrábnu, když vyhrabu ze spodku, tak je to zase černé, ale vlastně za chvilku to začne bělat. To je tím, že vlastně ten uhel z toho spodku se dostane do kontaktu s kyslíkem a začne se měnit na ten popel. Jo, to je vlastně, když doma grillujete a i tak máte ten uhel, nebo to uhlí, které potom se zapálí, okysličí, je na vzduchu a zpopelnatí. A teďka by nám to celé zhořelo na popel, což my nechceme, protože si chceme vyrobit ten biouhel, takže to potřebujeme zalít. Tak, doplníme vodu do konve. Teďka to trochu dýmí, že jo? Doteďka to nedýmilo. My ten uhel neděláme kvůli tomu, aby jsme na něm grilovali, ale děláme ho kvůli tomu, aby jsme ho tady dali. Když zasazujeme stromy, tak do té výsadbové jamy tomu přidáváme ten uhel. On dokáže držet tu vodu, že jo? To je to, proč ho chceme. Aby když dlouho neprší, jako třeba teďka, a pak zaprší hodně vody naraz, tak aby ta půda to stihla pojmout. Že jo, je to pořád ještě, je to uhlí, takže kdybychom to špatně někde zahasili, tak ono to pořád může začít hořet. A proto my to dáváme takhle do toho barelu. A v tom barelu žádný vzduch nebude, protože ho zadeklujeme a ono se schládne a bude to fungovat. Teďka já to přehážu tou lopatou a vy můžete vidět, že v těch spodních částech je to pořád bílé. Nechám to tady pár dní stát a pak to stáhneme dolů do kláštera, kde to třeba dáváme do kompostu, nebo to dáváme do záhonu nebo pod ty stromy. Nebo ti můžeme i kreslit teoreticky. To vám potom dám do školy nějaký vychládlý už. Ten uhel tady bude třeba tisíce let. On se jako bude trochu rozpadat, ale třeba archeolozi, když objeví nějaký pravěký lokality, tak vlastně vždycky tam objeví uhlíky, podle kterých oni to jsou schopní datovat to stáří toho místa. Takže dneska jsme vyrobili něco, co tady bude i po prázdninách.
0: A ještě dodám, že biouhel zlepšuje strukturu půdy, zabraňuje jejímu vysýchání a omezuje vyplavování živin do spodních vod a je ideálním domovem pro zdravé půdní mikroorganismy. No a podle návodu v reportáži si ho jednoduše můžete vyrobit i vy sami na své zahrádce. Co nás čeká za chvíli? Pustíme se do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: z místa.
1: Osmek nejen ulice, ale taky industriální areál poblíž parku Michalov v Přerově. Továrnu na počátku 20. století vybudovala Terezie Hrubá, původně učitelka, která se později stala významnou výrobkyní zavařenin a cukrovinek. Dnešní majitelka velkou část areálu pronajímá a ve zbytku vybudovala kulturní prostor, koncertní sál a galerii a vozí do Přerova umění, které ji baví a zajímá. Pořádá tu přednášky a výstavy. Na procházku Osmekem vás zveme v neděli po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
2: Kytaristka a zpěvačka Lucie Dobrovodská, která si říká Luci Dobro, před pár lety potkala kapelu Hangover. Slovo dalo slovo a na světě byly Lucy and Hangover. Své moderní country zahráli i v našem velkém studiu a líbili se. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Lucy and Hangover.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. A máme tady první dotaz.
1: Který stromy můžu prostřihávat nebo udělat průklest?
0: Mám pro vás velice dobrou zprávu. Jak nám vysvětlil František Hlubocký, zahradník z Pardubic, tak ten únorový, březnový prostřih je, aby vám strom pěkně rostl. No a ten letní, ten je, aby nerostl.
2: Ovocné stromy, tam jsou dvě možnosti, kdy buď tehle ten pozimní nebo předjarní, jak je kdo zvyklý říkat, je to řez, o kterém se tvrdí, že zmlazuje. Tudíž tím my nabudíme to, co jsme uřízli, že tam vyrostou místo toho dvě nové mladé větvičky, ale dělá se u ovocných stromů další ten letní řez, s kterým jsou lepší zkušenosti, že spíš brzdí v růstu, když potřebujeme, že už je strom tak akorát, a tam se nedá přesně říct doba, ale platí vždy po sklizni, i hned po sklizni. Jestli jsou to třešně, tak se teda kamarád směje, říká, jestli nedošáhneš na nějakou větev, tak si klidně uřízni a otrhej na zemi. Platí to u jabloní, u čehokoliv, že i hned při sklizni anebo po sklizni. Letní řez má právě za důsledek, že strom už nepřirůstá, ale naopak tu sílu dává do pupenu, které si vytváří na příští rok, tudíž naopak příští rok ještě lépe kvete a založí víc květních větviček.
0: A před dvěma týdny jsme tu měli dotaz naší posluchačky, paní Blanky, že má doma potkany a zkoušela všechno možné i nemožné, sáčky na krysy, jed v prášku, elektrický plašič, skleněné střepy do děr a nic nepomáhá a stále jí potkani ničí rostliny, hlavně ve skleníku. No a my jsme vás vyzvali, že rádi zveřejníme vaše zkušenosti. A ozval se nám posluchač z Hradce Králové a ten píše, že strčil do potkani díry sáček se psím hovínkem a bylo vystaráno. A tak to později udělal ve všech okolních děrách, no a potkani jsou pryč. Pravděpodobně ucítili něco nepěkného. A ještě mi zrovna tento týden povídal jeden kamarád, saxofonista v Dechovce, kam chodím hrát na trumpetu, že měli doma potkana, dokonce žral i psům z misky a pořád se ho nemohli zbavit. Nemohli ho chytit, otrávit, a jednou jeho dcera vzala nějaké staré hadry, staré monterky ze sklepa, šoupla je do pračky, pustila a ejhle, po hodině otevřela pračku a byl tam i ten nepolapitelný potkan. Už to měl za sebou. Pojďme k dalšímu dotazu.
3: Čím to je, že já mám zasazenou lípku víc jak 15 let. Oříšky plodí, ale každý rok jsou takový jako sparchantělí do špičky a ty jadírka nemají plný skořápce, není celý jadírko, je takový malinký.
0: Tak s tím by nám mohla pomoci zahradnice Věra Kastlová ze zahradního centra v Plzni na Roudné.
4: U lisky toto může způsobovat více faktorů. Může jít buď o nedostatek živin v půdě, lisku můžeme přihnojit každý rok hnojivy NPK, nebo zapravit do půdy kolem keře rozleželý hnůj. Potom může nedostatečně vyvinuté plody způsobovat i nízká teplota v jarních měsících, a nebo naopak příliš vysoká teplota. Rostlina na tyto výkyvy teplot reaguje stresem a plody jsou pak nevyvinuté. Nedostatečně vyvinuté plody může působit i příliš zarostlý keř. Většinou lísky tvoří výmlatky, to jsou dlouhé štíhlé pruty, nevětvené, a ty bychom měli každé jaro z lísky odstranit, protože keř zbytečně zahušťují, plody nepřináší a vysilují keř. Stříháme na jaře nebo v předjaří, pokud nehrozí nějak výrazně silné mrazy.
0: A ještě jednu zajímavost pro zahrádkáře mám, tu jsem vyčetl v jedné knížce. Před 900 miliony lety měl celý den na naší planetě jenom 18 hodin. Bylo to tím, že měsíc obíhal okolo Země v menší vzdálenosti. No a pokud vám současných 24 hodin nestačí na všechnu práci na zahrádce, tak tu pro vás mám výhledově velice radostnou zprávu. Přibližně za dalších 900 milionů let bude mít den na Zemi 28 hodin. No a přesně to se může aktivnímu zahrádkáři, kutilovi i pěstiteli hodit. No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: magazín. A teď to bude o mysliveckých psech. Během staletí byla vyšlechtěna různá plemena loveckých psů. Ohaři, honiči, barváři, slídiči a retrievři a také norníci. Už název napovídá, jaká je práce norníků. Je to práce pod zemí, v norách. V posledních letech se o tomto způsobu lovu hodně diskutuje a naši hobbyredaktorku Slávku Brádlovou zajímalo, jak se na to dívá jednatelka okresního mysliveckého spolku Českomoravské myslivecké jednoty v Litoměřících Lada Dolejšová. Sama má dvě feny německého křepeláka pro práci na zemi a fenu Welsh teriéra a ta zvládá práci jak na zemi, tak v podzemí.
1: Tohle je opravdu ožehavé téma, docela složitá otázka. Nicméně určitě ty psy byly vyšlechtěný právě k té práci pod zemí a po dlouhá léta se to tak praktikovalo. Druhá věc je, že ne všichni, kdo tenhle způsob lovu praktikovali, to dělali dobře a opravdu tak, aby zvěř netrpěla přehnaně. Je to určitě způsob lovu, který je hodně jako cílený, je hodně efektivní. A vzhledem k tomu, že přes tuhle tu dravou zvěř, která se skrývá pod zemí, se můžou šířit i různé nemoce, tak se to bralo, že je to opravdu potřeba. I všechno, co je potřeba, tak se dá dělat s nějakým jako citem a hlavně s nějakou humáností. Takže za mě ten tlak na to, aby to bylo úplně zakázáno, není asi úplně dobrý, ale podívala bych se spíš na to, jak je to prováděno a aby to bylo opravdu prováděno tak, aby ta zvěř zbytečně netrpěla.
2: Aby zvěř zbytečně netrpěla, ale taky vlastně, aby netrpěl ten pes, protože tam to utrpení může být oboustranné. I když předpokládám, že jsou to plemena psů šlechtěná opravdu po staletí, takže něco je v tom genetickém základu. Nicméně nějaký trénink nebo výcvik ten pes musí absolvovat.
1: Určitě trénink se v Česku aktuálně smí dělat vlastně na takzvaných umělých norách, přičemž ale při tom tréninku nesmí docházet ke kontaktu s tou liškou. Je to vlastně všechno přes zarážku a oni se nedostanou k sobě. Takže trénink pro ten pohyb a vlastně pro nějakou tu koordinaci pod tou zemí tam je, ale není to trénink v tom kontaktu s tou liškou jako takovou. Neměl by být podle zákona.
2: Psi byli částečně nebo z velké části tím důvodem, proč se věnujete myslivosti. Jaké plemeno máte a jakému typu lovu je určeno?
1: Já mám plemena dvě feny německého křepeláka, které jsou určeny práci na zemi a pak mám plemeno Welsh teriér, který je určený jednak k práci pod zemí, je to norník, je to teriér malý, ale zároveň i k práci normálně na zemi.
2: Jen by mě zajímalo, jak to máte doma uspořádané, jestli jsou psi kamarádi nebo občas musíte soudcovat zápas.
1: Psi spolu vychází normálně dobře, jsou to teda všechno feny, takže samozřejmě občas dojde k nějakému jako konfliktu, ale ta smečka musí fungovat tak, aby byli schopní se spolu dohodnout v pohodě, aby netekla krev, když to tak řeknu. Takže je to o nějakém jako výcviku a výchově od mala. Musí to být prostě dobře socializováno, aby věděli, že některé věci prostě nejsou úplně přípustné.
2: Když už jsme u těch psů, tak ještě jednu otázku bych měla, protože samozřejmě jsou různé druhy lovu. Může to být lov třeba na vodní ptáky, může to být to norování, může to být dohledávání kořisti, může to být, jak se to říká odborně, vystavení?
1: Určitě, podle toho, jaký vlastně druh psa máme, jaké plemeno máme. Mluvila jste o tom vystavování, tam jsou k tomu určení ohaři, kteří mají vlastně vrozenou tuhletu vlohu a většinou stačí ji podpořit a oni pak takzvaně teda vystaví zvěř, to znamená, že se v momentě, kdy ucítí zvěř, zastaví, strnou a tím ukazují, že vlastně tam nějaká zvěř je. Tohle to umí opravdu jenom ohaři, ostatní plemena k tomu vlastně tu vrozenou dispozici nemají, takže to je taková jejich jako doména. Ale zase ohaři nezastanou práci jinou.
0: Dalo by se říci, že když dva dělají totéž, nemusí to být totéž a majitele psů, norníků musí dodržovat zákon, aby při tréninku ani při lovu zvěř zbytečně netrpěla. Já mám doma norníka Elišku, je to border teriérka a ta si balónek háže do takového růžového věderka na zalévání a pak se dovnitř snaží vecpat, aby si ten balónek vynorníkovala. My jsme taková netradiční myslivecká dvojka. Dáme si trochu muziky a pak se pustíme do rad a nápadů, jak se starat o hodiny a o hodinky.

0: Delta je nejstarším festivalem country, folku, tramské muziky i žánru příbuzných. V těchto dnech slaví 60. a proto vás zvu na vlnách Českého rozhlasu Olomouc na výlet nejen hudební do její nejstarší historie, pořadu Na cestě v neděli 28. června po 15. hodině. Vybrala jsem nahrávky opravdu autentické z počátku Porty. K poslechu vás zve Jarka Nosková.
1: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
2: Zhodnoť situaci, zachovej vlastní bezpečnost, přivolej pomoc, poskytni první pomoc. Tyto čtyři body zahrnují zásady chování při poskytování první pomoci. Dokázali byste ji poskytnout? Víte, že je to ze zákona naše povinnost? Kde se můžeme první pomoc naučit? Jak volat o pomoc a jak se chovat jako řidiči, když jede sanitka? To a mnohé další probere v Dobré radě Zora Ješková s učitelem a trenérem první pomoci Romanem Váňou. Poslouchejte Český rozhlas Olomouc v úterý v 10 dopoledne.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Velké hodiny a malé hodinky patří k sofistikovaným strojům už od doby svého vzniku. Dnes máme hodiny jak mechanické, tak i ty, kterým k pohybu pomáhá baterie. Jak tedy o hodiny pečovat a co rozhodně nedělat? A to se budete divit, co jsme se dozvěděli. Náš hobbyredaktor Mirek Kobza se na to ptal hodináře Jiřího Valenty, který spravuje hodiny od těch malininkatých náramkových až po obrovské věžní stroje.
2: Podle mě stačí utřít prach, pokud má zaprášený sklad, tak je vyleštit, nepoužívat ani nic agresivního a jinak na to nechytat.
3: To znamená, že třeba, jak se říkalo, vyfoukat aspoň prach ze zadu, vysát strojek nebo tak, tak to raději ne.
2: Vůbec.
3: Hodně se řešilo, jestli třeba mazat hodiny, to vím, že hodináři hrozně neradí.
2: Nejhorší, co se může stát, takže se to namaže olejem na šicí stroje. To v podstatě ty hodiny se zabijou.
3: Je teda lepší hodiny fakt na ně nešahat a takové ty klasické mechanické a třeba donést je jednou za 5 let hodináři, nechat je promazat, vyčistit, vlastně pak už se na ně jenom dívat a kochat?
2: Tak úplně ideální je nechat hodiny jít, dokud jdou. V podstatě mají celoživotní náplň olejů. Jo? To je životnost těch hodin. Jakmile se zastaví, tak tím si řeknou, že chcou být spravený.
3: Takže do té doby nešahat.
2: Nešahat, úplně nejlepší.
3: V současné době se hodně používají i u klasických ručičkových hodin elektrické strojky. Co tam? Měnit baterii, samozřejmě dávat pozor, aby nevytekla.
2: Ano, přesně tak. Pokud vyteče, ten stroj pak odejde velmi rychle, takže pokud se hodinky nechcou používat, nebo chcete si je nechat jen na památku, tak vytáhnout baterii.
3: Používat baterie klasické nebo je lepší ty alkalické? Ono se vždycky říká, že i ta klasická tam vydrží hodně dlouho, ale je tam právě to nebezpečí, to, že vlastně v jednu chvíli může způsobit tuhle katastrofu.
2: V každém případě alkaliku vydrží za prvé díl, ten cenový rozdíl není zas tak velký a nepoužívat nabíjecí, protože ty mají 1,2 V a strojky jsou dělaný na 1,5.
3: Stejně to třeba s náramkovými hodinkami, které jsou poháněné baterií. Velmi často se ale řeší, že hlavně jak vás hodinářů je málo, takže nemáme kdo by nám tu baterku vyměnil, tak máme se do toho pouštět nebo přes co raději odcestovat do většího města a toho hodináře tam najít?
2: Za mě předchází se návštěvu hodináře spoustě problémů. Když si vezmeme, že baterka se tady vyměňuje cca kolem 100-120 Kč. Ano, někde v elektře se dá koupit tady za 20-50, ale máte zajištěný, že není poškozen stroj potom, kde ty opravy jsou pak dražší.
3: Dřív se hodně dělaly hodinky, takové ty zadní strana na to vycvaknutí. Dneska už je přece jenom tam korunkový uzávěr. Velmi často jsou ty hodiny i utěsněné kvůli vnikání vlhkosti. Tam už přece jenom to povolení není úplně jednoduché, je potřeba speciální nářadí.
2: Na to jsou speciální klíče. Spousta značek hodinek mají svoje specifické klíče a i tady to víčko zaklapávací stále funguje, je to ale u těch levnějších hodinek.
3: Jaké hodinky nosí hodina?
2: Mechanicky samonatahovací. Za mě člověk je dá na ruku a jdou.
1: Tak to byl náš hobbyredaktor Mirek Kobza z olomoucké redakce, který se dnes vydal za hodinářem Jiřím Valentou zjistit, jak pečovat o hodiny a o hodinky. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a tam si připomeneme, že právě teď je čas na pravidelné každodenní zalévání, protože plody zrají a bez vody to dobře nedopadne.
4: Už nejsem

0: Pankářský kalendář.
1: A mám pro vás, jako obvykle, na tuto sobotu dvě pranostiky. Takže prší-li na Ladislava, déšť po 7 neděl trvá. A nebo neprší-li na 7 bratří, to je na Ladislava, pak jsou suché žně. A asi je čas dešťů, protože v pondělí má svátek Petr a Pavel a to se říká o Petruli prší, po 30 dní déšť se vrší. Pro nás zahrádkáře je ale důležité, že je tady sezóna jahod a když si tak sednete k plné misce a u televize uďobáváte, tak vás možná ani nenapadne, že obsah cukru v 1 kilogramu sladoučkých jahůdek je menší než v 1 kilogramu citrónu. Já to úplně vidím, jak se teď s prominutím šklebíte. A nezapomeňte, že blížící se červenec je nejcitlivější měsíc na zálivku na zahradách. Pokud se červenec vydaří a je teplo, je nutné zalévat každý den, nejlépe brzy ráno anebo večer. Kdo má zásobu dešťové vody, tak ten má vyhráno. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. Poradíme také s chovem fretky a zaměříme se na údržbu zahradního grilu. A máme tady kontaktní informace na závěr. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem, vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.
2: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: je knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: V pondělí začnou opravy rozhledny na Háji u Šumperku. Turistům se uzavře. Jeseník dokončuje rozsáhlou opravu Smuteční síně. Bludov rozezní festival dechových hudeb. Dnešní počasí má být slunečné s teplotami do 38 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Turisté mají tento víkend poslední možnost navštívit rozhlednu na Háji u Šumperku. Objekt po 30 letech čeká oprava. Práce začnou v pondělí. Dělníci vymění během léta střechu a dřevěné obložení rozhledny. Jejich špatný stav odhalili snímky z dronu, říká předseda šumperského odboru Klubu českých turistů Jan Rýznar.
2: Ukazoval nám střechu, která je opravdu v izolátním stavu, takže viděli tam odpadaný různý kusy toho dřeva. Po bocích vlastně můžeme vidět, že opravdu ty kusy taky odpadávají. Je to poničené jak od větru, od různých i zvířat, bohužel.
1: Jeseník dokončuje rozsáhlou opravu Smuteční síně, která více než 30 let slouží veřejnosti. Práce začaly na podzim a hotové mají být do konce měsíce. Zahrnovaly opravu budovy, modernizaci technologií i zlepšení provozního zázemí. Náklady dosáhly 11 milionů korun, část pokryly evropské dotace. Klíšťová encefalitída zanechává trvalé následky bez ohledu na věk. Mladé pacienty můžou dlouhodobě trápit například bolesti hlavy nebo poruchy paměti a soustředění. Ve studii to potvrdili lékaři ze 4 infekčních klinik českých nemocnic. 200 hospitalizovaných pacientů sledovali déle než rok.
3: Dlouhodobě sledujeme a teď máme podpořené i těmi našimi daty, že tyto následky nejsou věkově závislé a že je vídáme u mladých lidí.
4: Říká infektolog Martin Slížek z 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Bulovka, podle kterého měla i půl roku po prodělané nemoci alespoň jeden přetrvávající následek skoro polovina sledovaných pacientů.
3: Potom musí například měnit práci nebo v ní úplně končit, ukončují studia a tak dál.
4: Naopak motorické problémy se podle studie objevily spíše u starších lidí. Lékaři v Česku každoročně diagnostikují kolem 700 případů klíšťové encefalitidy. Andrea Skalická, Český rozhlas.
1: V Bludově na Šumperku se dnes koná festival dechových hudeb. Začne ve 13 hodin ve sportovním hasičském areálu. Na přehlídce vystoupí hudebníci z regionu, ale třeba taky ze Slovácka. Pokračuje člen dechové hudby Bludovinka Petr Linhart.
5: Bude tam hrát pěvecká kapela Vršičanka, Staňanka a Bludovinka. Bude tam vlastně i známci moderování, známý pan Karel Hegner.
0: Sport.
1: Čeští hokejbalisté reklasovali ve čtvrtfinále domácího mistrovství světa v Ostravě Velkou Británii 15-1. Dnes odpoledne se utkají o finále s Finskem, které překvapivě zdolalo Slovensko 5-4 v prodloužení a připsalo si první výhru na turnaji. Ženy porazily v semifinále Slovensko 4-0 a mají jistou medaili i na 10. šampionátu v historii. O 2. zlato se utkají dnes večer se Spojenými státy.
0: Počasí.
1: Dnes se čekáme jasno nebo skoro jasno, teploty 34 až 38 stupňů, v Jeseníkách kolem 30. Foukat bude slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na Přerovsku v obci Nelešovice havarovala 2 osobní auta, tvoří se tu kolony, buďte opatrní.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Necelou hodinu předpolednem se vám do mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc opět hlásí Hanka Písková. Raději nechejte rolety zatažené, pokud máte klimatizaci, tak si ji rozumně puste. Pokud to nejde, tak zkrátka hlavně ten pitný režim. Já věřím, že s Českým rozhlasem Olomouc je vám ale pěkně. My budeme pokračovat s Ksindlem X, bude to také Hanka Zagorová nebo Pavel Didovič. A jaké reportáže nás čekají, tak dětem začaly prázdniny, už se velmi těší, každý plánuje trochu něco jiného. My jsme se konkrétně ptali žáků základní školy v Bohdíkově, jak ty prázdniny využijí. Také nás čeká dnešní zastavení v krajině, to nás zavede nad Moravský Beroun ke kapli Panny Marie Bolestné a za chvilku se také podíváme do Přerova na výstaviště, kde probíhá chovatelská výstava. Bude tam náš regionální stopař Aleš Sporný, tak věřím, že se dozvíme spoustu zajímavých věcí. Krásný den a dobrý poslech.

0: Posloucháte dopoledne Českého rozhlasu Olomouc. Dětem začaly prázdniny, pro většinu z nich nejkrásnější období v roce. Plány, jak a kde je strávit, dělají nejen dospělí, ale samozřejmě také děti a jsou rozmanité a pestré, jak uslyšíte v následující anketě, kterou jsme natočili se žáky základní školy v Bohdíkově.
1: Moje prázdniny budou vypadat tak, že pojedeme do Chorvatska s mamkou, s taťkou a s bráchou.
2: Moje léto bude vypadat, že pojedu k dědovi do Losin a pak do Holštejna na týden.
3: Co tam budeš dělat?
2: Asi hrát a odpočívat a tak dále.
4: Pojedeme do Chorvatska.
3: Takže budeš odpočívat?
4: Mhm.
3: A potřebuješ odpočinek?
4: Jo.
3: Co se bude dít, holky, u vás?
1: Tak my pojedeme do Chorvatska, do Tučepy, autem, s babičkou Zidou a s rodičem a ještě s tetou a se strejdou.
5: My pojedeme do Turecka se sestrou, s mamkou a s taťkou.
3: No a co nějaké tábory? Jede někdo na tábor?
6: Já pojedu na tábor do Koního rája.
3: Co tam budeš dělat?
6: Jezdit na koni.
3: Jenom?
6: A starat se o koně.
3: Já jsem si říkala, že to bude i o práci. Kam pojedeš ty?
7: Já budu trénovat mažoretky u dědy a pak půjdu do zoo.
3: A kam?
7: Olomouce.
8: Já o prázdninách pojedu do Šumperka na tábor o planetách.
3: A budeš se to teprve učit, nebo už o nich něco víš?
8: Už o nich vím spoustu.
3: A teď mi řekněte, kdybyste si mohli vybrat nějaké prázdniny podle vlastního přání, nějaké místo, anebo společnost, ve které byste chtěli být, jak by to vypadalo?
2: Že bychom třeba byli někde ve vile a v Turecku nebo tak někde.
3: Čili kamarádi?
2: Mhm.
1: Já bych se chtěla hodně cestovat s kamarádama.
5: Já bych se chtěla s kamarádama vídat a jezdit hodně na výlety.
7: Já bych chtěla nakupovat do tety pro nějaké malování a tak.
3: Takže líčit se?
7: Jo.
8: Já bych chtěla letět do basketbalové země.
3: A to je?
8: V mé fantazii.
3: To bychom si museli zasloužit, abys nás vzala.
8: Ano.
3: A jaké byly vaše nejlepší prázdniny zatím?
8: Moje nejlepší prázdniny, minulý prázdniny to bylo, jsme byli s mamkou a s tetou v Chorvatsku.
3: A vydařilo se to.
8: Mhm. Tak když jsem byla na dvou dovolených, v Turecku a v Bulharsku, v Turecku s babičkou a s dědou a v Bulharsku s rodičema a s tetou.
6: Moje nejlepší prázdniny byly asi v Rakousku.
4: Moje nejlepší prázdniny byly v Chorvatsku.
5: Moje nejlepší prázdniny byly na Jižní Moravě.
3: Je to velmi rozmanité a pestré, takže ať se splní všechno, co si přejete, ať si odpočinete, ať je vám tam dobře. To přejeme dětem ze základní školy z Bohdíkova. Dita Vojnarová, Český rozhlas.
9: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
1: Prázdninové legendy budou opět patřit 50 let starým deskám. Naše putování rokem 1976 začneme doma prvním solovým albem Vladimíra Mišíka a skupiny ETC s názvem Stříhali dohola malého chlapečka. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s Vladimírem Mišíkem.
2: Stříhali dohola malého chlapečka, kadeře padaly k zemi a zmírali.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Ota Baláža, Bára Basiková a za chvíli také Taylor Dane nebo Pavel Didovič na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za chvíli tu bude také dnešní zastavení v krajině, to nás už za okamžik zavede nad Moravský Beroun ke kapli Panny Marie Bolestné, která stojí v místě bývalého hradu. Vede k ní křížová cesta se zděnými kapličkami. Zůstaňte s námi.

0: Zastavení v krajině. Poznejte krásu a historii kapliček, křížů a jiných drobných památek našeho regionu.
1: Křížový vrch nad Moravským Berounem má výšku 616 metrů. Na jeho vrcholu stával hrad. Dnes tam najdeme kapli Panny Marie Bolestné. Jejíž stavbu inicioval malíř a sochař Lubomír Dostál, který žije v nedaleké Horní Loděnici. Ke kapli teď zamíříme v dalším díle seriálu Českého rozhlasu Olomouc Zastavení v krajině.
2: Opravdu se to stalo tak, že se byl seznámený s projektama, které na tu stavbu byly udělané a který arcibiskupská umělecká komise odmítla. A to mě teda tak rozčílilo. Ne, že to odmítla, že ty návrhy byly tak slabý. No. Protože jsem se znal s farářem, tak jsem mu nabídl, že zkusím udělat teda návrh podle sebe, jak si myslím. Protože to místo, kopec nad městem, ten park, starý stromy, křížová cesta, že to zasvěcení té stavby, tak to je tolik podnětů inspirujících, že se z toho snad je možné něco udělat. No.
3: Vypráví sochař a malíř Lubomír Dostál, jak vznikal tedy ten váš návrh?
2: To bych asi mohl snad přečíst z toho letáku, co jsem vydal.
3: Bereme do rukou leták s fotografiemi, který k tomu vyšel.
2: Základním tvarem kaple je rotunda, tradiční forma vrcholových sakrálních staveb v našich zemích. Kaple je 13. zastavení křížové cesty. Ježíšovo tělo po sejmutí z kříže spočívá na klině své matky. Děj křížové cesty se odehrál na hoře Golgotě. V aramejštině znamená tento název lebka nebo místo lebek. Mě ještě k tomu napadá, že jsem někde taky četl, že dokonce ta hora má tvar lebky. Tak pozor, tvar lebek, protože na Golgotě byly prováděny popravy, zde byl také ukřižován Ježíš. Tvar lidské lebky je promítnut do půdorysu kaple. Tři kříže v průčelí stavby jsou připomínkou ukřižování Krista a dvou lotrů. Lucerna na vrcholu kaple má tvar královské koruny Panny Marie.
3: Ta kaple je vlastně 13. zastavením a můžeme bez nadsázky říct, že jste tam v podstatě každý kousek držel v ruce?
2: To jo, to se muselo všechno vynosit po 50-metrovém schodišti.
3: Tam tedy už nebyly žádné zbytky po nějaké původní stavbě v tom místě?
2: Byly tam zbytky gotické, středověké hrádek, tam byly nějaké. Takže část těch kamenů, z kterých je ta podezdívka, tak ty jsou vykopané z těch základů. Mimochodem jsem tam vykopal keramickou lampičku gotickou. A to je jenom taková miska s takovým protažením a tam se dával olej a knot se tam položil.
3: Jak jste uvažoval o vnitřních prostorách, výzdobě?
2: Tam by měla být samozřejmě socha, pieta, jinak asi by to bylo jenom bílé stěny.
3: Strop, když se podíváme, ten je dřevěný a to se díváme do té koruny.
2: Jo, no on to právě není dodělaný ještě, že v části některý by měly být zabedněny, až dostala by jenom ta hvězda. A z ní by byl taky zabedněný ještě ten světlovod, takže by to tak celý svítilo. No teď to tak nevyniká.
3: A kdy bývá kaple otevřená, tušíte?
2: No nebývá nikdy otevřená a dokonce je tam teď zakázaný vstup, protože je v havarijním stavu, protože tam 15 let prší a ty krovy jsou napadený dřevokaznýma houbama.
3: Ta křížová cesta byla původně dřevěná, ale v polovině 19. století se ta jednotlivá zastavení změnila také na takové malé kapličky.
2: Mm-hmm. V roce 1989, nebo po vlastně, když se začali jezdit rodáci, tak se rozhodli, že ty kapličky byly zdevastované, tam u některých zbyly jenom základy, tak oni to sponzorsky opravili všechno.
3: A je pravda, že v roce 1989 se původní stavba zbořila, aby se postavil nový televizní vysílač na tomto místě?
2: Bylo to tak a všude to takhle klidně uvádějí, že byl potřeba televizní vysílač. Ona ta křížová cesta původní vrcholila křížem právě a pak se scházelo dolů k té kapli Panny Marie Bolestné. No a protože tam to místo už není, ti iniciátoři té stavby vymysleli, že by se ta kaple postavila nahoře. Přímo na vrcholu toho kopce.
3: Takže ona má nové místo.
2: Jo.
3: Kaple Panny Marie Bolestné stojí ve výšce 616 metrů nad mořem v místě bývalého hradu Moravský Beroun. Dita Vojnarová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Do vysílání Českého rozhlasu Olomouc se vrací starý známý, detektiv ve výslužbě Viktor Palec.
1: Paní doktorko, kdybych náhodou, čistě teoreticky, udělal nějaký průser, obhajovala byste mě? Pokud byste přece jen šlápl vedle a potřeboval mě, můžete se mnou počítat.
0: Pomůže s vyšetřováním vraždy mladého muže v horské osadě Javoří? Poslouchejte v premiéře osmidílné Četby na pokračování z detektivního příběhu Jarmily Pospíšilové Palec ve stínu v podání Olgy Kaštické a v režii Michala Bureše v počteníčku Českého rozhlasu Olomouc v červnu a červenci každou neděli od 18 hodin.
2: Přátelé, nezapomeňte, že škola základ života, i ta základní umělecká. A kdy jindy poukázat na školní radosti i výhody než koncem června a nejlépe ve Strážnici. Srdečně vás zveme k poslechu přímého přenosu nedělního hudebního pořadu Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice, ve kterém se představí právě žáci Zušek z celé republiky. Půjde o solisty, dudácké i cymbálové kapely a budou to nejlepší z nejlepších. Poslouchejte v neděli 28. června od 10 hodin.
3: Rozhlas, to je výhra!
4: Český rozhlas Olomouc pro vás připravil na první prázdninový měsíc 33 cen, o kterou si stačí prostě jen zavolat. Jakmile v našem vysílání uslyšíte signál...
3: Rozhlas, to je výhra!
4: Volejte 221-555-444. Stačí správně vybrat číslo od 1 do 33, které nikdo jiný před vámi nevolil, a výhra je vaše. Více informací najdete na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz a nezapomeňte...
3: Rozhlas! To je výhra!
5: Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc a já už jsem mluvila o tom, že o tomto víkendu se na Přerovském výstavišti koná regionální výstava králíků, drůbeže, holubů a okrasného ptactva a na místě je také reportér Aleš Spurný.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
2: Krásné dopoledne, všechno tu je, je tu drůbež, jsou tu králíci, jsou tu holuby i hrdličky, jsou tu chovatelé a všichni, jak se zdá celkem dobře, snášejí to dnešní počasí. My tu máme ku příkladu pana Pavla Hradílka, jednatele základní organizace Výkleky. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Jak se jelo sem na výstavu dneska?
3: Ráno brzo ještě dobře, horší to bude odpoledne.
2: A zvířata jste také nějaká přivezl?
3: No, samozřejmě zvířata jsme dovezli. Jenom pro informovanost, no, je tu 72 králíků, 72 holubů a 52 kusů drůbeže. Ta účast je menší, protože to nepříznivé počasí, co je, to vedro ubíjí veškerý ty zvířata, hlavně králíci, ti na to trpí neskutečně moc. A spousta chovatelů toto jako účast odřekla, protože ani se jim člověk nediví, protože zvířata 100 kilometrů někde v autě nebo na vozíku je sebevražda těch zvířat.
2: Ano, jak dneska říkala jedna moje kolegyně, to už ten králík je pečený potom, když sem přijede.
3: Ano, přesně tak. No.
2: Ale my tu máme králíky živé, ty budou zřejmě z nedalekého okolí a nebo přijeli klimatizovanými vozy. A vy tu máte co?
3: No, já tu mám drůbež, mám tu sebritky, několika barevných rázů, hrdličky nové a papoušky jsem nebral, protože ty by tady se upekly nové.
2: A přitom člověk by řekl u papouška, že je na to stavěný.
3: Jenže ty už jsou zvyklí i na naši zimu, spousta veškerý australští papoušci celou zimu jsou venku, takže oni nové už nesnáší toto počasí, co teďka je ten extrém.
2: Jak jste říkal, jenom pro informaci, kolik toho chováte vy?
3: Aha, nevím, nebo asi kolem 500 kusů.
2: My tu máme také Kateřinu Čtveráčkovou a máme tu i její králíčky, kteří zatím tam odpočívají venku ve stínu, ale ti budou sportovat, ti budou skákat, jsou na to připraveni v takovém vedru. Dobrý den.
4: Dobrý den, ano, budou se věnovat králičímu hopu. Dneska a zítra tady probíhají závody v králičím hopu a to jenom pouze v disciplínách lehká třída a střední třída, rovinná dráha a parkourové skákání.
2: Vy máte velké zkušenosti s tím králičím hopem, taky jste sjezdili půlku světa.
4: Ano, dost často jezdíme na závody na Slovensko, několikrát jsme se účastnili i mistrovství Evropy, například v Dánsku, předloni ve Švýcarsku a letos v říjnu nás čeká mistrovství Evropy ve Švédsku.
2: Jak se chovat ke králíkům, jak jim vytvářet dobré podmínky v tomhletom vedru?
4: Máme s sebou rozprašovače, králíčky máme ve stínu, mají dostatek čerstvé vody a ovoce nebo zeleninu na osvěžení.
2: Jak se starat o ptáky v takovém vedru?
3: Hlavně nové se musí dát někde do stínu, musí mít nové čerstvou vodu a přidává se taky zelenina, hlavně nové mrkev, jabka a ptáci musí být nové v dobré kondici.
2: Předsedou Přerovské organizace je pan Jiří Koláček. Dobrý den.
5: Dobrý den a krásné odpoledne.
2: Jak dlouho už tady tu výstavu pořádáte v Přerově?
5: No přes 30 let. Jako původně to bylo ve Výklekách a tady v Přerově je to asi 10. rok jako pokračování.
2: Už někdy bylo takové vedro?
5: Jednou si vzpomínám, to bude tak 8 roku zpátky, kdy bylo něco podobného. Takže to si člověk nevybere, samozřejmě těch zvířat podle toho je tady míň. Museli jsme upustit od hospodářských zvířat, museli jsme upustit od kluků, kteří by nám to vezli z Opavy, z Ostravy, z Brna, protože ten převoz v tom autě nebo na vozíku by byl velice riskantní. Takže je to takový, jak se řekne lidově, osekaný na minimum.
2: Ale je tady i ta drůbež, kterou slyšíme, je tady i ta drůbež, kterou neslyšíme a to jsou třeba husy. Viděl jsem i housátka a já nejsem žádný znalec, ale jak se na ta zvířata dívám, tak vidím, že se pohybují, že zdá se mi tak jako laickým pohledem, že to snášejí, no.
5: Ano, určitě. Jako jsou to víceméně tady zvířata tak nějak v blízkém okolí a ještě se nám podařilo vypůjčit si takovou velkou klimatizaci, kde tu halu jsme schopni schladit na nějakého 10 stupňů míň, což je příjemný a i tak pro ty zvířata je to podstatně lepší, dá se tady žít.
2: Studené nápoje tečou proudem, dokonce si lidi dávají i teplá jídla, viděl jsem klidně polévku, cigáro, párek, jdou do toho. Jsou tady příjemná místa, jednak ta hala, jak jsme říkali, je klimatizovaná, i když jsou otevřené dveře, takže, ale dá se to. Venku dokonce děti skákali na skákací trampolíně, je tam skákací hrát, je tam kolotoč, na tom všem jsem děti viděl a je tady i mlžítko, no a velkou atrakcí dneska. Úplnými hrdiny jsou hasiči, kteří přijeli s vozem a všechny tady kropili, všichni jim pod tu stříkačku radostně skákali a velitelem jednotky je pan Petr Štěpánek. Dobrý den.
6: Krásný dobrý den všem.
2: No, vítají vás takhle asi leckde dneska s otevřenou náručí a s tou vodou.
6: Vzhledem k tomu, jaký je počasí, tak si myslím, že občané anebo i návštěvníci této akce jsou rádi, že hasiče vidím, protože přijíždíme s pozitivním dárkem a to je prostě voda, chlazení okolí a všeho a všech, takže dobrý.
2: Velký gejzír, jaké zařízení to máte vepředu? Já jsem si všiml, že stříkáte nejen dozadu, ale i dopředu a je to takové jakoby mohutné mlžítko.
6: Ano, my tady standardně jezdíme dvěma vozy, máme teďka aktuálně upravené, takže máme hadici vyvedenou na zadní stranu nástavby a i během jízdy, ať už tady nebo ve městě, kropíme a stříkáme směrem dozadu, ale když je zájem dětí nebo nějakých občanů, zastavíme a pustíme takzvaný přední monitor, což je lidově řečeno vodní dělo, nastavíme tam takový jemný rozprach, aby byla taková jemná mlha a chladíme okolí a je to radost pro děti hlavně.
2: A ještě přijedete semka na výstaviště?
6: Zcela určitě, protože my po domluvě s magistrátem města Přerova děláme včera, dneska i zítra chlazení ulic města a výstaviště v Přerově spadá do jedné z našich tras, takže určitě obě dvě vozidla se tady nejednou dneska ještě vytočí.
2: Ještě jedno zvířátko jsme neřekli, které tu vidíme a pojď se tedy nehýbou, sedí na bydýlku, jsou tu i andulky. Já se chci zeptat, kde budou skákat ti králíci?
4: Aktuálně skáčeme parkury na a to lehkou třídu a pak, až skončíme, tak budeme závodit ve střední třídě. A pak odpoledne děláme další závod, kde zase budou rovinky lehká a střední třída.
2: A zítra?
4: Zítra budeme závodit od rána od 9 do 13 hodin a to opět rovinou dráhu lehkou třídu a střední třídu.
2: A pokud to dneska někdo nestihne, tak pana Koláčka bych se ještě zeptal, na jaké další akce byste nás pozval za vás, za chovatele z Přerova?
5: Ano, další velkou akci připravujeme v září, třetí týden v září, 19.20 tuším, a to je celostátní výstava mladých králíků, mladé drůbeže, kde bývá tradičně kolem 5-6 tisíc zvířat. Budou tady obrovské hospodářské zvířata a všechno, takže to bude taková největší akce v republice.

0: Ano, u řeky nebo někde na koupališti dnes bude asi nejlépe, ale také v nějakém stínu. A já věřím, že hezky vám bude i při poslechu Českého rozhlasu Olomouc. Zůstaňte s námi, za chvíli další aktuální zprávy a od 12 do 13 hodin oblíbené písničky na přání. Loučí se s vámi Hanka Písková.
1: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Meteorologové varují před rizikem požárů. Český tým odlétá pomáhat do Venezuely po ničivém zemětřesení. Jesenicko hostí mistrovství České a Slovenské republiky v silniční cyklistice. Odpoledne čekejte jasno nebo skoro jasno a teploty do 38 stupňů. Pěkné poledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Igor Polák. Extrémní teploty a sucho zvyšují riziko požárů, varují před nimi meteorologové. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu platí ode dneška pro většinu Čech. Na jihu Moravy platí už od středy. Zákaz rozdělávání ohně v přírodě vyhlásil například Olomoucký kraj. Podle meteorologů požáry nehrozí jen kvůli aktuálnímu tropickému počasí. Hodnotí taky suchost, vegetace, množství srážek anebo vítr. Z Česka do Venezuely odlétá speciální tým záchranářů. Bude pomáhat po ničivém zemětřesení, které zemi zasáhlo tento týden. Pro přepravu potřebné techniky získali Češi letoun od Severoatlantické aliance, řekl generální ředitel hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček.
2: Tak, jak jsme informováni ze strany Evropské unie, bychom měli mít plnou podporu venezuelských úřadů. Na druhé straně je třeba říct, že Venezuela sama o sobě je nebezpečná země a ten hlavní úkol, který je pro ten náš tým, není samozřejmě jenom provádět ty vyprošťovací a záchranné práce, ale taky vrátit se všichni bezpečně a ve zdraví zpátky domů.
0: Na dnešek připadá Den památky obětí komunistického režimu. Připomíná i výročí smrti Milady Horákové. Komunisté ji a další tři odsouzené v roce 1950 popravili v pankrácké věznici za údajnou velezradu a špionáž. Milada Horáková byla právnička, politička a zasadila se mimo jiné o rovnoprávnost a lepší postavení žen. Starobylý arménský dechový nástroj dudok a africkou loutnu ngoni a také handpan si dnes můžou poslechnout návštěvníci koncertu v jeskyni na Špičáku na Jesenicku. Začíná v 6 hodin v podvečer a vystoupí na něm hudebníci Alan Grézel a Pavel Novák, řekla vedoucí jeskyně Andrea Švůbová.
3: Samotný koncert vychází především z bohaté tradice arménské hudby, jejímž charakteristickým hlasem je právě duduk. Jeho tradice je dokonce zapsaná na seznamu UNESCO. V průběhu vystoupení, které bude trvat zhruba hodinku, zazní tradiční arménské melodie a prastaré písně Ašoků. Myslím si, že akce bude unikátní právě jedinečným propojením těchto tradic s prostředím jeskyně, které nabízí naprosto výjimečnou akustiku. Sport.
0: Z Masarykova náměstí v Jeseníku dnes, ale taky ještě zítra startují účastníci mistrovství České a Slovenské republiky v silniční cyklistice. V centru města je také cíl. Závodí junioři, ženy, muži a elita. Trasa vede z Jeseníku přes Českou Ves a Zlaté hory, řekl viceprezident Českého svazu cyklistiky Robert Kolář.
4: V podstatě ty dva hlavní závody se jedou sobota i neděle stejně 7 kruhů a jede se to z Jeseníku směrem na Zlaté hory, na Českou Ves. Potom se odbočí na revíz, jede se krásný stoupání, potom se sjíždí z revízu a jede se vlastně do Jeseníku. Bude to velmi těžký závod, když vezmeme převýšení, tak to bude přes 4000 metrů. Myslím si, že to bude jeden z nejtěžších závodů mistrovství České republiky. Počasí.
0: Odpoledne čekejte na střední Moravě jasno nebo skoro jasno, teploty 34 až 38 stupňů, v Jeseníkách okolo 30 a slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Jak jste slyšeli ve zprávách, Jesenicko hostí republikový šampionát v cyklistice. Vyžádal si uzavírky některých tříd, například u některých ulic v Jeseníku, ale také na silnici spojující Jeseník s Rejvízem nebo cestu mezi Jeseníkem a Českou Vsí a Písečnou.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Jak to zvládáte? Zvládejte to, opatrujte se, žádné přepínání ani rozhlasových programů a hlavně tedy svého fyzického výkonu a programu, nepřepínat cíly ani program Českého rozhlasu Olomouc a nechat nikomu zahrát třeba nějakou pěknou písničku na úlevu na pofoukání, osvěžení, ochlazení. Místo průvánku, pokud třeba chybí, tak je hodně vedro, bude ještě větší, ale já myslím, že je to dobré brát třeba s humorem. Kromě těch tradičních zásadních solidních zpráv jsou k mání také různá virální videa, jak třeba mladý Francouz jde do sprchy, tam otevře okno, tam má rozpálený parapet, tak tam položí pánvičku a říká if lacht champignon a usmaží si tedy je zmiňované vajíčko, kus nějaké slaniny, špeku a možná i žampion. Tak video je prý nejslavnějším v těchto dnech, nejenom v Evropě. Zvládejme to a nechme si zahrát, pohladit, pofoukat někoho, příjemně osvěžit na lince 221 555 444.

0: Český rozhlas Olomouc a Bořek Volný.
1: Hlavně žádné pláče, žádná zoufalství z extrémních veder, protože ještě trošku povyskočí ty teploty na Moravě, zřejmě tak pondělí, úterý, možná teprve středa nějaké vysvobození. No a to byla tedy sůl z očí, tu také vypařujeme, potíme, takže doplňovat třeba minerálními vodami a vůbec pitným režimem. Jak to zvládáte, ptáme se, a máte tipy na osvěžení, nebo svůj krásný útulek, nějaké příjemné místečko, kam se ubíráte za těchto extrémních teplot, anebo vám vůbec nevadí? Paní Jarmilka, dobrý den.
2: Dobrý den, pane Božku, tady je Jarmila Střince. Zdravím vás všechny v rozhlase a také všechny posluchače, všem Ladislavu, mladíkům, kteří dnes mají jmeniny, přejeme jen to nejlepší. Především pan Ladislav Valušek z Babic u Štemberka. Milý Láďo, nadešel ten krásný den, který musí být oslaven. Přejeme ti to, co za peníze není k mání. Zdraví, štěstí, mnoho lásky od nejbližších a hlavně splněná přání. K tomu boží požehnání a pohodu v rodinném kruhu. Humor ať ti neschází, je to lék všech nesnází. To ti ze srdce přeje celá tvá rodina, rodina Chrastova z Babicu Štemberka, rodina Lipkova z Třince Dolní Lištné, zdravíme také rodinu Rabenzajfnerovu z Babicu Štemberka, paní Danku Plesníkovou z Piskova u Troubelic a manžele Ivanku a Jarka Křivankovi z Lipinky Pošta Nová Hradečná. Pane Božku, moc vám děkuji za vyhledání písničky a pokud to půjde, budu se zase těšit příště na slyšenou.
1: Děkujeme, děkujeme, zdravíme paní Jarmilu Střince a všechny Ladislavy, muže i Ladislavy Laďky, ženy v Olomouckém kraji, Ladislavů na 5000. Pěkně zdravíme, moc rádi zahrajeme nejenom jim, Ladislav Ladislav dneska, včera Adrianka Adrian a zítra také dvojice Lubomír Lubomíra, to už bude 28. No a jsou tu prázdniny, krásně zahrajeme taky jednak Míšovi k babičce, které kam zdraví celá jeho rodinka a těší se také na otočku k babičce na návštěvu. Hezké prázdniny přejeme všem a samozřejmě Ladíkům k svátku. Takže písnička míří určitě z dalšího přání 723 70 33 51 pro Lukáška Špilfogla za jeho vysvědčení. Přejeme mu pěkné prázdniny, stále zdravíčko, hlavně bezpečné prázdniny, pohodu přeje mamka, Roman a děda a taky Bořek a Český rozhlas Olomouc. Moc hezké odpoledne popřejeme Laďovi, ovšem do práce, ať si zítra užije, i když bude hodně, hodně velké horko, tak svátek oslav pořádně a dneska to nepřeháněj zase s prací. Písničku posílá Renča a všichni ostatní, kdo ho mají moc, moc, moc, moc rádi. Moc hezké, krásné, až příliš horké odpoledne popřejeme taky dědovi Mirovi k narozeninám, všechno nej, však to pořádně oslavíme, až bude snesitelnější možnost oslavovat třeba na zahrádce. Moc, moc, moc tě zdraví celá rodinka, na otočku se ovšem taky staví.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Že by to bylo téměř až takové zimní, krásně to znělo a bylo to hlavně kus štěstí. To byl výběr paní Jarmily z Třince a dál jeden příběh taky, jen tak pohodově budeme vyprávět s countrymanem známým u nás od pondělí do pátku po 21. Mirkem Černým, teď nebude zpívat, tedy promlouvat v recitativu s tím balíčkem karet, s tím příběhem a symbolem celého života, ale hlavně s písničkou, kterou vybrala paní Tonička. Moc vás zdravíme, pěkně vítáme, dobrý den.
1: Dobrý den, pane Božku, vám všem do Českého rozhlasu Olomouc a všem věrným posluchačům. Já bych dnes prosila nechat zahrát synovi Ladíkovi Kvapilovi z Ješova a posílám písničku i manželovi tam do Nebička. A zítra oslaví svůj svátek Lubomír Žák z Milkova a 29. pondělí oslaví náš syn Petr Kvapil ze Zborovic svátek, Pavel Zahálka z Piňovic svátek a Petr Fiala a jeho syn Kladek. Všem jmenovaným přejeme hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, lásky, božího požehnání a totéž přeji i všem těm jmenovaným těchto jmen, když si na ně nikdo nespomene a nikdo jim nepopřeje. Písničku posílám pro všechny. A děkuji vám moc krát, naschledanou.
0: Moc pěkně děkujeme, přidáváme taky další krásná slova, srdečná pozdravení a gratulování. A to pro Laďu a malého Ladíka, které zdraví teta, strejda a také jejich bratranci. Těšíme se na další průběh prázdnin, až se sjedeme a budeme stanovat. Jak pak já si podstanem, když bude 24 stupňů v noci, panečku. Ale zase možnost aspoň trošku se vyvětrat, provětrat i ty příbytky, i ty domácnosti. Zdravíme i k vám oba Ladíky. A teď ještě další písnička a přáníčko pro pana Ladislava Šuráně z Mikulovic k dnešnímu svátku. Do Mikulovic taky panu Ladislavu Šuráně. Všechno nejlepší, hodně zdraví, životního optimismu. Přejí Anička a Petr z Prusinovic. Pozdravy vyřizujeme Miloškovi, který nám udělal velkou radost, potěšil nás návštěvou, toho zdraví děda a babi Přerov. A ještě přidáváme samozřejmě Ladislavovská pozdravení. Dneska slaví svůj svátek Ladík Sýkora z Jeseníku. Všechno nejlepší, pohodu, zdravíčko, úsměvy na tváři. Přeje sestra s rodinou. Zdraví Marci, my taky. A zdravíme Ladíka Sýkoru z Jeseníku. A toto je Miroslav Černý, countryman z našich stanic. A klasika.
2: Povím vám příběh z války, který mi vyprávěl D. Texas Taylor. Jeho hrdinou je voják a balíček karet. Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se dostala hrstka vojáků konečně do města, které leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor. Druhý den byla neděle a tak hned ráno někteří chlapci odešli do kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto rychle vyhledali volná místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Všichni, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou na stole rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který vojáky do kostela přivedl, to spatřil. A tak, když se vrátili, předvedl vojáka k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Hrál v kostele karty, pane. Velitel se udiveně obrátil na vojáka. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Zajisté, pane. Doufám, protože jinak bych tě musel přísně potrestat. Nože, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a sebou jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako tyto karty uspokojily moji touhu po slově Božím. A s těmito slovy začal voják své vyprávění. Podívám-li se na eso, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že Bible má dvě části, starý a nový zákon. A trojka, trojici boží. Čtyřka, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan. Evangelisté, kteří hlásali víru svatou. Pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistili lampy své. Bylo jich vlastně 10, ale jen 5 bylo moudrých a ty byly spaseny. 6 znamená, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zem a 7 den, kdy odpočíval po své práci. Vidím-li 8, vzpomenu na 8 lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena, jejich 3 synové a jejich manželky. 9 mi připomene malomocné, které Bůh očistil. I těch bylo 10, ale 9 z nich Bohu ani nepoděkovalo. 10 pak má stejně bodů, jako přikázání, která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu. Přikázání, kterými se všichni řídíme, nebo která aspoň se snažíme plnit. Král mi připomene znovu jediného Pána nebes, královna blahoslavenou Panu Marii a spodek, Pane, spodek, to je ďábel. Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365, stejně jako když sečtu všechny dny do roka. Je tu 52 karet, jako do roka týdnů, 13 štychů, jako týdnů za čtvrt roku, 12 obrázkových karet, jako měsíců v roce, a 4 barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima. Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil stejně jako Bible, modlitební knížka i kalendář. A přátelé, tento příběh je pravdivý. Ten voják se totiž jmenoval T. Texas Taylor.
3: Přímo z místa. Osmek nejen ulice, ale taky industriální areál poblíž parku Michalov v Přerově. Továrnu na počátku 20. století vybudovala Terezie Hrubá, původně učitelka, která se později stala významnou výrobkyní zavařenin a cukrovinek. Dnešní majitelka velkou část areálu pronajímá a ve zbytku vybudovala kulturní prostor, koncertní sál a galerii a vozí do Přerova umění, které ji baví a zajímá. Pořádá tu přednášky a výstavy. Na procházku osmekem vás zveme v neděli po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
4: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili 2. ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
5: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
4: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
6: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
0: Tady jsme my, vyhráváme ovšem do celého světa potenciálně a třeba po nějakém čase pěkná pozdravení posíláme od nás na západ, ovšem horko tam mají stejně, je to ještě v České republice, když tam budou mít dřív to osvěžení a pokles teplot už možná v neděli večer v pondělí. Aničku z Prahy Východ zdravíme, dobrý den.
7: Dobrý den, moc vás zdravím do Olomouce a chtěla bych tuto písničku poslat všem Ladislavům, Laděnkám, jejím dnešním svátku a všem posluchačům, ať se hlavně v tomhle horku drží a dodržují pitný režim. Moc děkuju za zahrání a přeji vám hezké poledne.
0: A vy máte trošku samo naordinovaný zákaz vycházení, radši nevylazat, jste říkala.
7: Asi tak, no, asi tak.
0: I doma těch 30 prý stačí při vyvětrání, když člověk potřebuje kyslík, ale no, spíš radši v noci
7: hrát. Nebo
0: přivaření. Ano, přidává to tam. Tak, přežívejte, přežívejte, dodržujte pitný režim a příliš se nerozvařte. To byla Anička Kunice, Pravý chod. A dál třeba vy, ale teď také naše stabilní schránka SMS-ková, krásné slunečné pozdravy, ale hlavně přání k meninám hodnému kamarádovi Laďovi Pytličkovi ze Zavadilky. Laďi, všechno nejlepší, zdraví, štěstí, pohodu a lásky s Evičkou a se svými rodinami. Srdečně přeji Sedláčkovi. Zdravíme Alenku Karla, rodinu Navrátilových i Šilehofrových, Alenku do Jeřmaně, Henriku, rodinu Gotwaldových a Lidušku do Dobravice. To pozdravení je v první řadě od Joži a Fanny a už to čekalo nejenom na ně a hlavně na adresáty. A pak ještě za pár minut od Alenky pěkně pošleme písničku Evičce a Laďovi na Zavadilku. Milý Laďo, k svátku všechno nejlepší. Velký kopec zdraví, štěstí, spokojenosti a lásky. Ovšem to též paní, tedy rodině Havličkových, Sedláčkových i Uncajtlikových a všem kamarádům, kdo poslouchají Český rozhlas Olomouc. Tentokrát další přání od Alenky z Jeřmaně i Ladikovi na Zavadilku. Písnička ještě zamíří pro miláčka Vašička z Koberna, kterého moc zdraví Kačka a moc děkuje. My rádi vyřizujeme. No a zase přívětivé, takové pomalonké, pohodové tóny posíláme podle výběru Aničky z Kuní.

0: pomaloučku, polehoučku, zaláskovaně s Jakubem Smolíkem, Marcelem Zmoškem a s klasickým výběrem od Aničky. No a teď jedna orosená odměna ve 12.31, kdo to může, ale s rozvahou od Evy hlavně, krásná pozdravení. My jsme směřovali už k vám a teď od vás kam pak, dobrý den.
1: Dobrý den, pane Bořečku, do Českého rozhlasu Olomouc a všem milým posluchačům. A já bych tuto písničku k dnešnímu svátku poslala manželovi Laďovi, Pytličkovýmu, Ladi. Svátek si oslav pěkně podle svého, do skleničky si nalej něco dobrého, ale hlavně hodně pohody, spokojenosti, štěstí, lásky a dobrého zdraví ti ze srdce přeje manželka Eva a dcery Eva a Peťka s rodinami. A ještě manžel děkuje sedláčkům a Alence do Jeřmaně už za zahrání písničky a za přání, takže jim poděkuje taky. A ještě bych chtěla pozdravit teda sedláčkovi do Ujezda, Alenku do Jeřmaně, Havličkovi do Pavlova a všechny kamarády a naše známé. Vám, Bořečku, moc krát děkuji. A zase nikdy neslyšenou.
0: Taky moc děkujeme, Evi, ještě jednou k vám pěkně zdravíme, pana Laďu, no a všechny ostatní. To byla paní Eva Zavadilka a dál písnička míří také pro paní Boženku Petrželovou, pro paní Aničku Francovou. Děvčatka, myslím na vás také, ale pro přítele Zdenečka, kterého má moc ráda za všechno, co pro mě dělá. Moc děkuje Iva z Velkých Losin. Pozdravy vyřizujeme moc rádi Laďovi Stovačová, všechno nejlepší k svátku od Mirky, ať už to slaví nebo ne, zrovna na toho Ladislava. Ještě posíláme též písničku do Křemačova panu Stanislavu Sedláčkovi pro radost a pro potěšení, ať ho rameno už nebolí. Má ho naštipnuté, tak pofoukáme nejenom, aby se udělalo příjemně v tom horku, ale hlavně, aby nic nebolelo. Od manželky Jany pozdraví do Křemačova Standovi od nás ovšem též. A ještě též do práce a už zemědělcům na pole, ať už dělají, co dělají. My jsme tady měli dneska i kolegyně, která se dopoledne vrátila z rozpálených polí z toho samozběru česneku a výsledek určitě ještě vyslyšíme v rozhlase. No tak opatrně, prosím, opatrně a pitný režim, ovšem čiré, spíše nealko, tekutiny a minerály, i když...

0: Všichni pivovary budou mít pořádnou výtoč, kšefty stejně jako hostinští, tedy pokud to uchopí za ten správný konec, budou na nás vlídně, pokud dojdeme do těch občerstvoven z 12.37, 27.6. horké poledne, zvládejte, máte-li tip, předejte klidně do vysílání v zápětí třeba pro nově naladěné i teď po půl jedné v sobotním odpoledním vysílání. Bude i kontakt k mání a ten využívá právě teď pan Olda, pěkně zdravíme a vítáme, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny posluchače. Pane Bořku, vám děkuji za vybrání písničky a posílám pozdrav bráchovi do Kosova Ladislavu Črnákovi k jeho svátku a jeho celé rodině. Budou bravit se rodině Gottwaldové, Lidušce Siglové a do Závza na Vyslení Emilice a do Velké Žalostím Božence Petrčilové. Děkuji vám, nashledanou.
0: Moc děkujeme též. Bráchovi a taťkovi Ladíkovi máme zahra od Kaj a taky Zuzky Zuzičky, která moc zdraví ze zahraničí a jsme rádi, že to můžeme vyřídit tedy ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. A další přáníčko už míří zase do Mikulovic k dnešnímu svátku panu Ladislavu Šuráňovi. Hlavně zdraví, ať ho noha nebolí, přejí sestry Marie a Milada s rodinami tentokrát. Pozdravujte prosím babi Jarunku, trošku jsme museli přehodnotit, přeorganizovat oslavy, až bude trošku lépe normálně. Moc zdraví Maruška a celá rodinka a krásně prý máme zahrát a osvěžit, jak to umíme. No teď přímořskou řeckou písničku, panečku, třeba to mají 30 normálních letních nebo 25 ještě normálnějších.
2: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

Kytaristka a zpěvačka Lucie Dobrovodská, která si říká Luci Dobro, před pár lety potkala kapelu Hangover. Slovo dalo slovo a na světě byly Lucy and Hangover. Své moderní country zahráli i v našem velkém studiu a líbili se. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Lucy and Hangover.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Pirea z Řecko mají tedy 33 stupňů Celsia, Martička s Tenou z Brna a z Řecka také mají děti z Pirea v řečtině. Občas si je můžeme dát, občas si je zahrajeme před chvilinkou, tedy ta česká verze, ale chtěla by to ještě nějaké řecké, vyloženě řecké tóny a třeba i s českým textem a s Martou Tenou pro Jindru, kterého zdravíme. A od Jindry pro koho?
3: Dobrý den, pane moderátore, tato písnička bude pro toho hodinného pána, co na pondělí si státu soutěž, co samozřejmě vyzkouším.
2: Tak děkujeme, moc zdravíme, hodně štěstí přejeme a budeme ještě hodně zvát a už brzy tady ten prázdninový program a o tom byla zmínka, o tom byla řeč, protože i soutěž už klasická, mnohaletá tradice Evergreen na prázdniny tady bude, ano, ano, brzy odstartuje ve vysílání. Poslouchejte nejen proto dál, i o prázdninách Český rozhlas Olomouc, něco pěkného si vyhrajte, odneste jako zážitek a přijďte si proto, až bude snesitelné počasí a klima. No, písnička ta má zamířit právě jako to osvěžení a snad vlídná slova pro miláčka Darinku, kterou moc zdraví Kája. Rádi vyřizujeme, též ovšem krásná pozdravení a vlídná slova jako vždy vlídné mamince, Lidušce, Loničkové, tetičce, Drahušce, Odstrčilové i Mirce, Mirkovi, Navrátilovým. Krásný den, hodně zdraví, štěstí, pohody od Leony s rodinou a od Karla. Zamíříme velice rádi též s pozdraveními a snad i osvěžujícími slovy i do Krnova za paní Evičkou. Srdečně pozdravuju, dávejte na sebe pozor, hodně zdravíčka přeje, posílá Květa Evičce. A dál ještě Ivance z Velkýho Lsin, díky moc za přání písničku a díky za všechno, co pro mě dělá, mám ji rád, děkuje přítel. Hodně, hodně, hodně zdravíčka a brzké uzdravení posíláme, přejeme moc my, paní Olince Vršanové, která je v Jesenické nemocnici. Brzké uzdravení, návrat domů přeje hlavně Vladimír a moc děkuje, moc, moc, moc by přál adresáce paní Olince všechno dobré. A ještě, abychom to léto zvládli v těchto horkách a vedrech, pozdravujte prosím všechny nás, kdo dneska jsme na cestách. Moc zdraví Jarek, Lidka a všichni cestovatelé. Opatrujte se.

0: na Řeckou notu, kdo to může, možná i lehce natřásán Dirladou, Martou Tenou, Eleftheriadou a před chvíli ještě ty děti z Pirea příjemně. A teď krásná nostalgie, zase trošku pohodička, přibrzdíme, zahrajeme, pošleme Stříbrný měsíc, saxofony, pro koho od Lidušky, dobrý den.
1: Krásný den, krásnou sobotu vám přeju, pane Bořečku, pracovní. A chtěla bych dnes poslat písničku s poděkováním panu Oldovi Crhákovi z Nemile. Oldo, děkuju za krásnou písničku, děti z Pirea. A taky posílám jeho bratrovi dvojčeti, panu Laďovi Crhákovi z Kosova, dnešnímu svátku. I taky jeho paní manželce. A přeju mu všechno nejlepší, hlavně pevný zdraví, štěstí, lásky se svými nejbližšími a se svou manželkou a hodně, hodně pohody a ještě ať se jim daří v životě. A tak ji posílám ještě do Doubravice manželům Gotwaldovým, Lidušce a Jendovi a celé jejich rodině, do Uničova Zdenice Pavelčíkové a do Jeseníku děvčatům paní Lidunce Uchytilové a kamarádce Alence a panu Jiřímu z Kunštátu přeji hodně zdraví a hodně síly. A všem přátelům, posluchačům a Bořečko, také vám děkuji za všechno a mějte se krásně a pitný režim musíme držet, že já?
0: Tak, badia, děkujem. A písnička, ta už míří také no, dalším pracantům a pracovníkům a také řidičům. Zdravíme taky, ale oslavence Ladíka, ať v pořádku dojede, všechno krásně zvládá. Zdraví ho jeho děvčata. Ovšem pro potěšení určitě posíláme písničku moc rádi taky paní Jarušce Kulavijakové. Pro potěšení přeju hodně zdraví, boží požehnání. A myslím na vás píše někdo, kdo si z čísla 7, 3, 2 a tak dál. Třeba budou vědět u Jarušky. Písnička zamíří též do Mitrovic pro potěšení, pro radost paní Věře Bartové, do Mohelnice paní Blaškové, od Jany Sedláčkové z Křemáčova, kam také do obou míst pěkně zdravíme. No srdečná pozdravení ještě od Břetíka Marušky. Vyřizujeme taky znova do Mikulovic panu Laďovi Šuráňovi. Všechno nejlepší Břeťa Maruška. Krásně zahrajte pro krásný, příliš krásný den. Hlavně ať ho zvládne v bezpečí, v pořádku, taky pro babinku, Milunku, dneska a tento víkend bez pečení, doufejme, však to zvládneme příště, jsi skvělá, báječná, provoníš to zase, až to půjde, dneska nějaký chládeček.

0: pohodička a teď ještě, no vlastně jsme začínali k Andrejově s tou písničkou Roy Orbisona od Karla Gotta a teď ještě ta klasika, ta modrá zátoka Blue Bayou, ovšem ve francouzštině, skoro ve stejné tonině, to je ta písnička pro paní Lidušku na závěr. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Bořínku, já vás srdečně zdravím, děkuji za přijetí a za vyhledání písničky. Já bych dnes chtěla poslat též písničku panu Láďovi z Mikulovic. Přeji mu pevné zdravíčko, protože se dlouho neozval, Aničce z Velké nad Viličkou s manželem. Leonce děkuji a Kájovi a všem milým posluchačům přeji krásné odpoledne. Dodržujte hodně. Ať se nám neudělá špatně, platí to pro všechny. Pane Bořínku, vám pěkně děkuji, mějte se krásně a nashledanou.
0: Není co dodat, akorát nám to vyjde do časového znamení Blue Bayou, modrá zátoka.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Firma Havelka uhelná sklady, dobrý den.
2: No konečně, helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
2: To ono je to pravda.
3: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
4: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
5: V Přemyslovicích na Prostějovsku zpevňují břeh nad potokem. Tropické počasí by podle distributorů nemělo ohrozit elektrickou síť. Bludov hostí festival dechových hudeb. Odpoledne čekejte jasno nebo skoro jasno a teploty do 38 stupňů. Pěkné odpoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Igor Polák. Obyvatelé Přemyslovic na Prostějovsku se dočkají zpevnění břehu nad tamním potokem. Ten roky podemílá svah, na kterém z obou stran stojí rodinné domy. Práce už začaly a vyžádají si zhruba 11 milionů korun. Zpevňování svahu je technicky náročné, říká nezávislá starostka Přemyslovic Iveta Pořízková.
6: Je to tady takový nepřístupný terén, je to špatný pro tu techniku, spoustu prací se tady bude muset dělat ručně. V některých částech budou pilíře, které budou vlastně držet ten svah, a v některých částech budou pilíře nebudou, protože tam to není ani kam ukotvit, takže tam budou nějaké gabiony, prostě nějaké kameny poskládané, které budou držet ten břeh.
5: Tropické počasí by podle distributorů nemělo ohrozit elektrickou síť. Na vysoké teploty je podle nich připravená. Zástupci ČEZu sledují v létě sezónní zvýšení spotřeby kvůli klimatizacím zhruba o 2%. Spotřeba je i tak nižší než v zimě. Problémy neočekávají ani PRE distribuce nebo EDG. Ještě je čas nechat se očkovat na dovolenou. Kromě základních vakcín, jako je tetanus nebo žloutenka typu A, se může hodit i typ B nebo klíšťová encefalitida. Očkování začíná většinou chránit za 14 dní. Má cenu i jen první dávka, která začne působit až během dovolené, říká předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek.
7: Za mě, kdo nebyl očkovaný proti žloutence typu A a každý rok někam jezdí na dovolenou, tak ještě pořád může stihnout teď jednu dávku před odjezdem. Ta už ho bude chránit a druhou dávku může doplnit v horizontu až do konce 5 let. Tam je velký interval.
5: Ve sportovním areálu v Bludově na Šumpersku právě teď začíná tradiční festival dechových hudeb. Na přehlídce vystoupí hudebníci z regionu, ale třeba taky ze Slovácka, řekl člen dechové hudby Bludověnka Petr Linhardt.
8: Bude tam Slovenská kapela Vošičanka, Staňanka a Bludověnka. Bude tam vlastně i v rámci moderování známý, já si myslím, že nestal přes ten žádný věkovský pan Karel Hegner, takže i tam vlastně si myslím, že vždycky on udělal takovou jako atmosféru.
4: Sport.
5: Karolína Muchová vyhrála na turnaj na trávě v Bádomburku a má třetí titul. Japonka Naomi Osakaová ve finále za stavu 6-1 a 1-0 pro českou tenistku vzdala.
4: Počasí.
5: Odpoledne čekejte na střední Moravě jasno nebo skoro jasno, teploty 34 až 38 stupňů, v Jeseníkách okolo 30. I zítra bude jasno nebo skoro jasno s teplotami 35 až 39 stupňů, v Jeseníkách okolo 30 a k tomu mírný jižní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
5: Zdržíte se v Prostějově v Plumlovské ulici. Policie tam řeší nehodu dvou osobních aut a na Olomoucku je částečně uzavřena silnice ve Štarnově. Důvodem jsou stavební práce, které potrvají do konce listopadu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Výlety.
9: Hezký den, zdravím vás za celý výletnický tým. Je tady poslední červnová sobota a spolu s ní i poslední předprázdninové výlety. Zítra vám nabídneme další záznam z našeho rozhlasového putování nazvaného Rozhlas jede za vámi a pak už vás čeká prázdninové zámecké léto. Ale ještě dnes si spolu ty poslední klasické výlety pořádně užijeme. Vydáme se do obce Štěměchy na Vysočině, kde udělali půvabnou naučnou stezku nazvanou Via Mariana, která je plná herních prvků, poučení a také nádherných ze dřeva vyřezávaných soch. Potom zamíříme do Doubravy v Karlovarském kraji, kde stojí krásná hrázděná stavba, která se díky svému současnému majiteli stala skanzenem přibližujícím život našich předků právě v tomto kraji. Uděláme si také výšlap na Babí horu u Jihočeského tábora. Na jejímž vrcholu nás čeká babina. Kdo nebo co to je, tak to vám prozradíme za chvíli. A nakonec se na Klatovsku v Plzeňském kraji projdeme částí Všerubské poutní cesty, která je součástí svatojakubské trasy vedoucí do španělského Santiago de Compostela.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Na jihu Vysočiny v obci Štěměchy vznikla naučná stezka. Dostala jméno podle místní pověsti a představuje historii obce, řemesla a spolky. Stezka je dlouhá 3 kilometry. Místní obyvatelé na ní pravidelně sečou trávu a v zimě na ní udržují běžkařskou trasu. Na stezku nazvanou Via Mariana nás vezme kolegyně Irena Šarůnová.
1: Se starostkou Štěměch Zuzanou Svobodovou stojím u prvního zastavení naučné stezky Via Mariana. A je to nádherně vyřezávaná dřevěná brána s malovanou mapou.
2: Mariana Podivce, která byla podle pověsti zavražděna mezi Dašovem a Štěměchami v 17. století a má tady na památku od svého tatínka zanechaný smírčí kamen.
1: Vy tady máte i rozhlednu, Mařenka. Tady kousek od nás. To je taky ona.
2: Ano.
1: Já se vrátím k té vyřezávané bráně, protože to není jediné, co tady je z řezbářského řemesla na celé té trase.
2: Sochy, to vlastně byl jeden jediný asi řemeslník, který nebyl ze Štěměch, protože jinak se podělili všichni tady místní šikovní chlapi a i ženský, ale na ty sochy jsme oslovili řezbáře z Jeseníku, z Hanušovic.
1: A podívám se na mapu, zastavení je 13, takže vyrazíme. A jsou tady švestky.
2: Ano, letos hodně.
1: Může turista poutník trhat?
2: Jsou tam jabka, hrušky, třešně, takže si lidi můžou utrhnout obecní ovoce, jak jsme byli v dětství my zvyklí.
1: Vidím další dřevěnou sochu.
2: Kameník. Tady se dočtou, proč se nechávají v krajině ty smírčí kameny.
1: Jdeme kolem výběhu s ovečkami.
2: Každý zastavení má nějakou vazbu na naši obec nebo okolí.
1: A tady jsou ty sochy hned 3. To budou loupežníci.
2: Ano.
1: Dokonce mají ohniště.
2: No, vlastně je asi 5 nebo 6 verzí toho příběhu, kdy přepadli Marianu a zabili. Vybrali jsme jednu z nich.
1: Vyhlídková lavička.
2: Na Facebooku nějaký pár manželé 81-86 to chválili, že jsou po malých kouscích zastavení s posazením, že se to jako dá zvládnout úplně i v tom věku.
1: A my jsme během povídání došli ke krásné dřevěné vyhlídce a ani jeden schod, ono je to spirálový chodníček.
2: Zastavení, který se věnuje svatému Hubertovi, tamhle je socha.
1: A tady je i sklípek Hubertův Špajs, samoobslužný bar.
2: Ano, teď tady máme i QR kód na bankovní platbu.
1: Na dohled od krásné vyhlídky je řada zvoniček. Každá je jiná.
2: To má představovat zvuk a hudbu, což je zastavení věnované Karlu Horkému, rodákovi ze Štěmě, který byl významným skladatelem.
1: Můžu si zazvonit?
2: Ano.
1: Zase jiný zvuk. A tady ta... A před námi další zastavení, to je snad základ nějakého milíře.
2: Protože taky tady v kraji je místo u lesa, kde se říká u milíře, aby děti pochopili, jak dřív se topilo, jak ta doba postupuje.
1: Krásná dřevěná socha u hlíře.
2: Ano.
1: A tady to nevím nějak, ale je tam výška, to bude svatý Florián.
2: Zastavení věnované místnímu spolku dobrovolných hasičů.
1: Před námi vypadá to jako kaplička.
2: To je představení zaniklé obce Dašovice, která vlastně byla také pod Mařenkou. Je to napodobenina kapličky, která tam mohla být.
1: Vstoupím do kapličky. I tady je zvonice. Ukončíme krásnou naučnou stezku.
0: Uzavírá procházku naučnou stezkou Via Mariana ve Štěměchách na Vysočině naše kolegyně Irena Šarůnová, kterou na ní zavedla nezávislá starostka obce Zuzana Svobodová. A je možné, že až se na stezku sami vypravíte, najdete na ní další novinky. Místní totiž stále přicházejí s dalšími dobrými nápady.

Společnost vám dělají sobotní výlety. Minule jsme novou soutěžní otázku už nezadávali. Všechno jsem podrobně vysvětloval, prozradil jsem, co a jak bude o prázdninách a pokud jste to neslyšeli, tak se všechno dovíte dnes po třetí reportáži, kdy pravidelně nové otázky zadáváme. Takže pokud jste v sobotu 13. a v neděli 14. června nebyli u rozhlasových přijímačů, tak vás schválně ještě chvíli nechám v nejistotě. Ale abychom na prázdniny odešli s čistým štítem a bez dluhu, musíme ještě vyhlásit výherce hlavní ceny za červen. Tak hrálo se o výletnický batoh, o batoh s reflexními prvky, v něm o flísovou deku, sluneční brýle, ponožky, alu, lahev a knihu Sedmi krásky na cestách. Takže komu přijde zásilka s tímto batohem? Je to naše posluchačka, tím jsem vyřadil naše pány posluchače. Je z Holubic nebo Holubice obec a tím jsem možná už napověděl, hodně napověděl paní Sylvii Kubáčkové, že se stala výherkyní hlavní ceny. Gratulujeme. No a pokud si říkáte, rádi bychom soutěžili, tak jak jsem říkal, počkejte si po třetí reportáži. Soutěžit se bude, až se vám bude točit hlava.

0: Doubrava na Chebsku v Karlovarském kraji je známá souborem dochovaných unikátních hrázděných statků. Jedním z nich je Rustlerův statek. Zcela zdevastovaný ho v roce 1975 koupil Karel Schmid a vdechl mu nový život. Přes 30 let v něm provozuje skanzen a návštěvníkům ukazuje, jak se v typické chebské vesnici žilo před 200 lety. Nás do něj teď zavede naše karlovarská redaktorka Jana Strejčková.
1: Dobrý den, já vás vítám ve dvoře nejstaršího chebského hrázděného statku. To stáří je skutečně slušné. Nejstarší písemná zmínka o této vesnici a o tomto statku je z roku 1313, což je teda úctyhodné stáří.
2: V doubravském skanzenu mě přivítal jeho majitel Karel Schmid.
1: Ten statek chebského typu, který tady u nás vidíte, je taková typická chebská zemědělská usedlost, tak jak se tady na Chebsku stavělo. Půdorys byl čtvercový z pravidla, byly základní čtyři budovy, obytný dům, otevřený špejchár, ta kolna otevřená, stodola a pak hospodářská budova. Byly plně uzavřené ty dvorce, ty budovy pasovaly na sebe. Mezi obytným domem a těmi ostatními objekty byly vždycky vrata.
2: Ten statek se jmenuje Rustlerův.
1: Ano.
2: Odkud ten název?
1: Ten Rustlerův statek, poslední majitel, který tady byl do roku 45. Po panu Rustlerovi jsme nazvali ten statek, protože to byla osobnost, která se tady narodila a byl to člověk, který něco znamenal i v Rakousko-Uhersku a dostal se k takovým metám a postům nejvyšším, jakých člověk v životě může dosáhnout. Je to neuvěřitelné. Obyčejný venkovský synek sedláka to dotáhl skutečně k tomu nejvyššímu, co mohl. Stal se generálmajorem, měl titul generálmajora v rakouské armádě a dokonce byl posledním císařem Karlem I. povýšen do šlechtického stavu za zásluhy o armádu a o školství rakousko-uherské. Takže slavná osobnost.
2: Protože jsme na statku, nechybí tady zemědělské nářadí.
1: Zemědělského nářadí máme teda celou řadu, že od mlátiček přes pluhy a sečky a tak dále.
2: My se teď díváme na jeden z vůbec těch nejstarších exponátů.
1: Tak je to hasičská stříkačka z roku 1890, je funkční, je opravená, není teda opravená ta malba, a byla to stříkačka pro 6 mužů. Na každé straně pumpovali 3 muži a my jsme to zkoušeli. Funguje to, je to účinné, je to parádní exponát.
2: Je tu řada kočárů, povozů.
1: Kočár nebyla tak úplně běžná záležitost pro sedláka. Kočáry měli ty bohatší sedláci, si je mohli pořídit. No, mít takový kočár, to bylo jako dneska mít Mercedesa, že?
2: My se rázem tady ocitneme v chebské světnici.
1: Je to vlastně zrcadlový obraz toho, jak to vypadá zvenku. Je to nádherná hrázděnka, všechno je to bez jediného hřebíku, bez jediný kramle postavený, všechny ty dřevěné konstrukce. A v téhleté místnosti, kde jsme se původně jako úplně prvopočátek toho bylo, že se v tomhle tom patře i v tom patře nahoře skladoval chmel.
0: Říká Karel Schmid, který nejstarším dochovaným hrázděným statkem v Doubravě na Chebsku provedl naši karlovarskou redaktorku Janu Strejčkovou. Medicine man.

0: Když se řekne tábor na jihu Čech, tak ho vesměs spojíme s husitskou historií. Ve skutečnosti je tam toho ale daleko víc. Kromě historických pamětihodností, místní zoologické zahrady anebo sochy Jiřího Hrzána se můžete na město podívat i pěkně z nadhledu a s odstupem. Stačí si udělat výšlap na Babí horu, kde stojí rozhledna se zvláštním jménem, jak zjistil náš jihočeský kolega Zdeněk Zajíček.
1: Průvodkyní města Tábora se mi stala Michaela Kalousková, vedoucí zdejšího informačního centra. A my jsme se teď postupně z toho centra přesunuli směrem k Čelkovicím, protože tady máte prý rozhlednu, která je velice nenápadná a má neuvěřitelně zvláštní jméno Babina. Kde to tu najdeme? Pojďme tam.
2: Kousek za Čelkovicemi, zhruba 2 kilometry, najdeme na Babí hoře rozhlednu a odtud právě ten netradiční název Babina. Potom musíme vystoupat až do výšky 444 metrů nad mořem.
1: Abych byl pro posluchače trochu názornější, tak na Babí horu se dostanete tak, že přejedete řeku Lužnici a vystoupáte na protější vrch naproti historickému jádru Tábora. Pak už stačí jenom vyšlapat nahoru kolem hřbitova směrem k lesu, no a tady už tu rozhlednu uvidíte sami z dálky. Je to dřevěná bytelná stavba, kde i dnes jsou návštěvníci. Je tu i provozní řád, ve kterém se mimo jiné praví, všichni návštěvníci vstupují na rozhlednu a do jejího okolí na vlastní nebezpečí a vlastní zodpovědnost. Schodiště je poměrně příkré. Když už jsem říkal, že jsou tady návštěvníci, pánové, chodíte sem často?
3: Jednou za čas třeba, tak do půl roka sem dojdu třeba na výhled.
4: No, já jsem tady po 4 letech zaspomínat.
1: A na co nejraději koukáte?
3: Prolížím si, co tady znám, no, tak třeba kde jsem dřív bydlel.
1: A jaký nás teď tedy čeká výhled? Já se v Táboře moc nevyznám, proveďte mě.
2: Čeká nás výhled na město Tábor, na Jistebnickou vrchovinu a na obec Chotoviny.
1: Od kdy tady rozhledna stojí?
2: Prvotní záměr postavit na Babí hoře rozhlednu spadá už do roku 2011, ale rozhledna se návštěvníkům zpřístupnila až v květnu roku 2015.
1: Čili od té doby to tady stojí, je to k dispozici bezplatně návštěvníkům celý rok?
2: Ano, přesně tak.
1: No a když se rozhlednu, tak vidím tady po jedné straně, jednak pod námi Čelkovice, ale hlavně vedle Čelkovic horky. A horky, to je v podstatě zdrobnilina hor. A jakmile se někde v nějakém městě v historii řeklo, že jsou tam hory, tak to znamenalo, že jsou tam doly. Tady se také něco těžilo.
2: Tábor mají lidé spojený především s husitstvím, méně už se však ví, že se v jeho okolí těžilo i stříbro. Zájem o něj měl dokonce i Přemysl Utakar II., ale Bítkovci raději doly pobořili a zasypali, než aby mu je vydali. V 15. století došlo k obnovení těžby a v 16. století byla vybudována odvodňovací šachta svatého Jana Nepomuckého, která patřila ve své době k největším důlním dílům u nás.
1: Čili a na ta místa se mohu tady odtud také podívat? Vede tam nějaká naučná stezka?
2: Ano, vede tam naučná stříbrná stezka, která je dlouhá 3,5 kilometru a má celkem 8 zastavení.
1: To znamená, když se tam budu chtít někam do těch míst podívat, tak budu muset, předpokládám, dolů z Babiny k řece, to znamená k Lužnici, a potom?
2: V obci Čelkovice, přímo u lázní, se nachází studánka Eleonora, která vyvěrá léčivou mírně radioaktivní vodu a voda údajně obsahuje koloidní stříbro, které hubí až 600 druhů bakterií a virů. Takže od té studánky se můžete po té stezce vydat.
0: Říká Michaela Kalousková z informačního centra v Táboře, která k rozhledně na Babí hoře zavedla našeho jihočeského kolegu Zdeňka Zajíčka. Návštěva tohoto místa vám potvrdí, že pohled na město Tábor z opačného břehu řeky Lužnice je výjimečný a pro většinu návštěvníků města vlastně neznámý. Výlety. Myslím, že žáci už stříhají metr a těší se na prázdniny, také my v jistém slova smyslu ten pomyslný metr stříháme, ale ze zcela jiného důvodu. My rozhodně odpočívat nebudeme. Klasické výlety sice budou mít prázdninové volno, to ano, ale jejich místo stejně jako v loni zastoupí zámecké léto, kdy se dozvíme spousty zajímavostí o našich zámcích i ze života jejich majitelů. Novou soutěžní otázku vám proto dnes už nedáme, ale už od pondělí 29. června do konce srpna nás čeká velká letní zámecká soutěž, tou vás budu provázet. Každý všední den od pondělí do pátku budeme rovněž navštěvovat naše zámky. Uslyšíte zajímavé rozhovory, reportáže a soutěž o pěkné ceny. Budete potřebovat telefon, pište si naše číslo 731 800 900, to říkám dopředu pro jistotu, ať si ho uložíte tedy. Vždycky položím otázku, nabídnu možné odpovědi, vy zavoláte a budete budete-li třetí, půjdete do vysílání. A pak už je to jen na vás, jak se s otázkou popasujete. Tak nezapomeňte, v pondělí 29. června v 9.45 a už teď vám držím palce. Jednak abyste se dovolali, byli třetí a hlavně znali správnou odpověď.

0: Starobylá cesta vyskládaná z kamenů, výhledy do krajiny a zastavení, která lákají nejenom turisty, ale i poutníky hledající ticho a klid. To je Všerubská poutní cesta, která je součástí svatojakubské trasy vedoucí do španělského Santiago de Compostela. Část Všerubské poutní cesty vede i přes Klatovsko v Plzeňském kraji. A na ní nás teď vezme naše redaktorka Jitka Doubravová spolu s nezávislou starostkou obce Obytce Zdeňkou Vlčkovou.
1: To je stará cesta, která je, říká se, štětovaná, která je z kamenů naskládaných na stojato, takže tady vydržela možná 200 let. Teď se teda jenom tak připravuje.
2: Vydali jsme se po červené turistické značce od vrcholu zvaný Barák s televizním vysílačem v nadmořské výšce 709 metrů nad mořem. Dále pokračujeme kolem hájovny Chuchle směrem na Obytce.
1: Já tady tudy ráda chodím, jsou tady krásné stezky, kousíček vedle je studánka s údajně léčivou vodou, s kapličkou, klenovka. A teď už se blížíme k naší vyhlídce, kterou jsme sem instalovali v loňském roce na podzim a ta umožní se zastavit, odpočinout, pokochat si krásným výhledem do poměrně dalekého okolí a zároveň je tam informace o tom, že to je součást stezky do San Compostela.
2: Kam potom ta cesta vede dál?
1: Na Kydliny, Klatovy a pak dál na Janovice, Všeruby a přes hranice směrem na Řezno.
2: Přicházíme na vyhlídku. Cesta se jmenuje Všerubská poutní cesta. Ona začíná v Praze na Starém městě přes Zbraslav, Mníšek, Podbrdy, Dobříš, Příbram, Rožmital, Kasejovice, Nepomuk, Plánice.
1: Myslím si, že to není jenom turistika, ale že to je taky trošku duchovno, že si člověk uvědomí, že jde někde, kde chodili generace, ale že taky trošku musím přemýšlet.
2: Z vyhlídky je úžasný výhled daleko široko až na Klatovy.
1: Vidíme Běleč, vidíme Otín, vidíme Měčín, vidíme kousek Němčic. Když potom popojdeme dál, tak zase se nám to otevře na druhou stranu a jinak samozřejmě pod námi vidíme část obce Obytce.
2: Tamhle je nějaký kostelík.
1: To je kaple svaté Barbory, kterou tam postavili v 17. století. Je tam krásná akustika, je teda v soukromé vlastnictví, ale dělají se tam koncerty. Majitelé nám ji minimálně jednou, dvakrát do roka otevřou. No a tahle ta lípa je chráněná, ta je zhruba 400 let stará, je opravdu obrovská.
2: Poutní cesta dále pokračuje značenou cestou do obce Kydliny. Stojí za to si ale udělat malou odbočku a navštívit Obytce, obec, ve které žije přes 230 obyvatel a pyšní se nově rekonstruovaným zámkem s velikým parkem.
3: Jsou tady nasázené nové stromy, udělané můstky dřevěné přes potok a celkově to působí dojmem meditační zahrady.
1: Zámek je barokní, původně tady stála vodní tvrz ve 13. století. Ves Obytce patřila svatojišskému klášteru a v polovině 13. století přešla do majetku zemanského rodu Obyteckých z Obytců a ty tady byly do poloviny 16. století, pak po meči vymřeli a přešlo to darem na Kocez do Bršek a pak přišla éra maltéských rytířů, kteří tady byli od roku 1749 až do roku 1926. Maltéský rytíři ho prodali, koupila ho rodina Horáků z Prahy a ty ho potom prodali Bohdanu Pantoflíčkovi, což byl jeden z akcionářů plzeňské Škodovky, vynálezce nějakých děl. Ten zámek potom prodali panu Lorencovi a ten se dal do té rekonstrukce a takhle to dopadlo. Tady děláme letní slavnosti, pouť se tady dělá, dělají se tady dětský dny a různý akce.
0: Pokud si pro svůj výlet vyberete právě tento úsek Všerubské poutní cesty, nejspíš nebudete litovat. Na jeho část nás zavedla starostka obce Obytce Zdeňka Vlčková, která na tamní vyhlídku vyráží téměř každý den. A jak sama říká, pomáhá jí to udržet si zdraví, dobrou mysl i potřebný životní nadhled.

Tak normálně bych mohl říct, že teď už se budeme loučit a že to bude smutné loučení, protože se jedná o poslední výlety, ale jsou to poslední výlety pouze před prázdninami, protože v průběhu prázdnin uslyšíte stejně jako v loni zámecké léto. My se spolu budeme také stýkat stejně jako v loni a to bude každý všední den od 9.45 do 10 hodin. Budeme navštěvovat zámky, představíme vám spousty zajímavostí, jejich majitele a pozor, čeká vás soutěžní otázka o zajímavé ceny. Nabídnu otázku, respektive tři možné odpovědi, vy budete vybírat, no a budete vyhrávat. Máme pro vás krásné prázdninové ceny. Tak co víc dodat, žádná nostalgie, klasické výlety se s vámi loučí, zítra opět rozhlas jede za vámi, uslyšíte záznam zábavného pořadu, no a v pondělí to rozjedeme naplno. Tak se mějte krásně, výlety vám přejí hezké využití a užití a prožití prázdninového času, no a uděláte-li si tu čtvrthodinku vždycky v ten všední den, tak budeme moc rádi. Mějte se hezky za celý výletnický tým a zámecké léto, které se chystá, vám vše dobré přeje Pavel Kudrna.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4500 Kč za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce června 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Hlavní příjezdová cesta k Helštýnu je opět průjezdná. V Česku hrozí tento víkend extrémní horko. Fakultní nemocnice Olomouc vymění vrátnice u vjezdu, budou dopravní omezení. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno a teploty do 39 stupňů. Pěkné odpoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Igor Polák. Turisté můžou opět využívat hlavní příjezdovou cestu ke středověkému Helštýnu na Přerovsku. Trasu blokovali zhruba 3 měsíce opravy návsi a Lipnické ulice v Týně nad Bečvou. Investici už dělníci dokončili, uvedl nezávislý starosta Antonín Ryšánek.
4: Tak samozřejmě ta komunikace byla za hranou životnosti a se podařilo projekčně vyřešit chodníky podél této komunikace, takže co se týče bezpečnosti chodců, místních, maminek s kočárkama, tak konečně nebudou muset chodit po takto frekventované komunikaci a vyhýbat se projíždějícím autům.
3: Dnes a zítra může být v Česku podle meteorologů až kolem 40 stupňů Celsia. Lidé by tak měli omezit pobyt na přímém slunci a pít hodně vody. Praktický lékař Josef Štolfa popisuje, co může s dodržováním pitného režimu pomoci.
5: Já vždycky doporučuji svým pacientům, zejména tím starším, aby si ve svém bytě tak po různých místech rozestavěli skleničky nebo plastovky s malým objemem vody nebo tekutiny. Ten pohled vlastně na to napadne, že aha, měl bych. Jo, to znamená, že to udělají třeba méně, než si myslíme, ale alespoň častěji, než by to udělali, kdyby to tam neměli.
3: Fakultní nemocnice Olomouc se chystá příští týden vyměnit dosluhující vrátnice u vjezdů do svého areálu, a to v Hněvotínské ulici a na IP Pavlova. Práce potrvají od pondělí do soboty a vyžádají si, podle mluvčího nemocnice Adama Fričera, dopravní omezení. Česko vyslalo do Venezuely tým specialistů na hledání a vyprošťování lidí ze sutin. Budou tam pomáhat s následky 2 zemětřesení, která sever země zasáhla ve středu. Součástí českého týmu jsou hasiči, statici, kinologové se speciálně vycvičenými psy, lékaři nebo také operátoři dronů. Sport. Čeští fotbalisté se vrátili ze světového šampionátu v Severní Americe, když s 1 bodem skončili ve skupině poslední. Kapitán týmu Ladislav Krejčí přečetl na ruzínském letišti připravené prohlášení a mluvil i o tom, že věří v lepší fotbalovou budoucnost.
6: Nikdy není pozdě, proto věřím, že náš úspěch v podobě dostání se na mistrovství světa může být tím zlomovým bodem přivést nové lidi, finance a energii na to, aby se začalo budovat nová generace trenérů, která se bude moct vzdělávat od zahraničních lidí, kteří žijí a fungují v aktuálních trendech a budou moct sdílet svoje myšlení a přenášet je mezi sebou. A tyhle turnaje pro nás budou stmelovací událostí a ne tím, co se děje teď. Počasí.
3: Zítra čekejte na střední Moravě jasno nebo skoro jasno, s teplotami 35 až 39 stupňů, v Jeseníkách okolo 30 a k tomu mírný jižní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Zdržíte se na dálnici D35 mezi 253. a 255. kilometrem ve směru z Mohelnice do Olomouce. Stojí tam porouchané nákladní auto.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Pozor, pozor, nejen na porouchaná odstavená vozidla, nejen na zmiňovaných komunikacích, ale vlastně na úplně všechno. Je to velká zkouška v těchto vedrech sednout za volant, ať už s nebo bez klimatizace, venku to neklimatizuje, to jsme si všimli. Když tak 800 553 553 non-stop zelená linka zelené vlny Českého rozhlasu. No a už za chvilinku doufujeme, že bez poruchy na vysílací technice, na rozvodných sítích, nebo třeba na asfaltu, se zkusme vrhnout opatrně, kdo na to má ještě nějakou energii. Do sobotního vydání hřebíku Českého rozhlasu Olomouc máme 5 minut po 14. Co takhle si zahrát třeba Haničku Zagorovou, Petra Nováka a pak si zahrát ty sobotní hřebíky s datem 27. června. Už prázdninové, možná celorodinné týmy rádi zapojíte od vás přes nás, tedy přes linku 221 555 444 sobotní hřebíky. Hezké prázdniny přejeme.
8: Nepoznám ani tvoje stopy v pěni dní, roky, co se propil ze všední.

0: otázka, co je to láska? Věčná, filozofická. Ovšem nevím, jestli dneska vyřešíme a vůbec ne, jestli to bude třeba v následujících 10-15 minutách v kvízu hřebíky. No, tady máme jiné. No, vypečené, ale tak akorát, už samozřejmě vystydnuté otázky.
1: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
2: Hoďte hřebík na hlavičku.
3: A ještě jeden.
2: A ještě.
3: A výhra je vaše.
2: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
3: hřebíky.
2: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc.
0: To ne, nejsou zastydlé, nejsou prostě už jenom horké, ale jsou vypečené, jako vždycky, připravené také na sobotu 27. června, už vlastně na prázdninová, možná i celorodinová zápolení, anebo třeba někde u vody, v rozehřátém traňáku, nebo dabrádiu, nebo Bůh ví, v čem ještě. Tak pěkně zdravíme kamkoliv, tážeme se, kolik tam máte stupňů a jak to zvládáte. Hezké dobré odpoledne, vítejte.
4: Dobré odpoledne, máme tady asi 50 stupňů. Na slunku ve stínu 45.
0: A jste
4: jsme ve Štúrove na jižním Slovensku.
0: Aha, Štúrov se hlásí. A vyjeli jste tam odkud? Někud, od někud od nás? Kde znáte hřebíky Českého rozhlasu Olomouc?
4: Samozřejmě z Prostějova.
0: Výborně. Takže toho času tedy na Slovensku, hej?
4: Hej.
0: Dobré. Otázky a otázníky, jak zpívá kapela Elan. 1 až 10. Tak kterou?
4: Tak tu druhou.
0: Se kterou zemí si spojíme termín jakobínský teror? Slovensko není v nabídce. Za A Angola, za B Chile, za C Francie.
4: No, tak to nevím, to asi Bčko.
0: Asi, že by to Chile, to tak jako... Ono se to trošku nabízí i ze zpravodajství, nějaký teror. A on je to, představte si, jakobínský francouzský teror a francouzské dějiny. To jde o velkou francouzskou revoluci 5. září 1793 až 28. horký červenec 1794. Francie tedy, Cčko tedy, peknou dovolenku a krásnou kůpačku. Tak to bylo Štúrovo toho času, jinak ale Prostějovsko. A jeden náš posluchač a dál na lince 221 555 444. Přejeme pokud možno přívětivé prostředí doma v tuzemsku, na dovolené u vody, anebo ideálně někde opravdu zázemí, v lehkém stínku, průvánku. Pěkné dobré odpoledne, dobrý den, vítejte vy.
5: Dobrý den, Věra z Blážova.
0: Paní Věruško, stlumte si rozhodně rozhlasové vysílání, poodejděte případně od přijímače. Pokud nám zůstanete na signále, Věruško, tak byla dvojka, pravda, neúspěšně vyřešena, ale je škrtnuta, teďka tedy 1, 3 a pak až do 10.
5: Tak 4.
0: Laryngitida je zánět, za A ledvin, za B hrtanu, za C slepého střeva.
5: Hrtanu, to vím.
0: Ano. Dokonce možná i nějaká klimatizační laryngitida může být a hrozí, ale potřebujeme se trošku schladit. Hlavní příznaky laryngitidy, štěchavý kašel, bolesti v krku, chrapot nebo úplná ztráta hlasu, což vám také nepříjemné, ale člověk si nevybere. Tak, to byla 4. 5?
5: 6.
0: Vyberte, prosím, správné příjmení slavné slovenské zpěvačky Kristýny. Jejich písničky hrají rádia, také u nás v našem vysílání Českého rozhlasu Olomouc hraje Hore hroní nebo Pri oltáry. Kristýna se jmenuje za A Matochová, za B Peláková nebo za C Husarová.
5: Prosím, Ačko.
0: Ačko Matochová to, žel není. Kristýnka Peláková je tuším z Osvědníka, když jsme to měli taky Štúrovo a naše posluchače nedovolené. No tak možná i Hore hroní, protože tam jsou nejkrajší stromy a tak dále a tak dále. Kristýna Peláková, to byla 6, možná vyřešená. Třeba by vám sedla, třeba méně, tak ale nabízíme už samozřejmě další možnosti, další otázky u nás ve vysílání sobotních horkých vypečených hřebíků. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, tady je František Zanušovic, já vás zdravím všichni.
0: František všechno věděl, že jakobínský je francouzský.
6: No to ne, a i z části nemocnice, protože jsem s váma čekal na telefoně. Aha. Tak prosím, můžu zbylé otázky zopakovat.
0: Tak byly 2 a 6. trojka a čtyřka ještě taky proběhla. Co bude dál?
6: Dobře, děkuju. Tak já zkusím pětku, prosím.
0: A pátá otázka je z rozhlasového vysílání. My zase zkusíme i v tomto horku, představte si, Františku, postřeh, anebo možná typování, kdo pak nám od zpráv ve 14 hodin zatím nehrál, nespíval v programu Českého rozhlasu Olomouc. Nemohli jsme zatím slyšet od 14. hodiny do teď do začátku hřebíku za A Petra Nováka, nebo za B Tomáše Kluse, a nebo za C Hanku Zagorovou. Kdo nehrál?
6: Všechno krásné písničky, ale nehrál Tomáš Klus.
0: Skutečně dosud nehrál. A ještě by si mohl zahrát Ninu už za pár minut. Ano, ano.
6: Ano.
0: Tomáš Klus.
6: Ta zkusíme šestku.
0: Ta právě byla, pak tady máme 7 až 10.
6: Aha, promiňte, jo, tak sedmičku.
0: Jak pak se jmenuje současný polský prezident? Za A je to Lech Kaczyński, nebo za B Bronislav Komorowski, anebo za C Karol Nawrocki?
6: Ježiši, teď se nevím, ale tak zkusím Bčko.
0: Bčko, pan Komorowski se vám nějak vybavil. Ale není to současně složící prezident v Polské, v Řeči pospolité Polské. Bronislav Komorowski, rok 2010 až 2015. 2005 až 10 to byl jeho kolega Lech Kaczyński. No a teď je to úřadující prezident Polské republiky Karol Nawrocki, tedy Cčko, od loňského srpna. No a zní to všechno povědomně, no. A na to také spoléhají autoři otázek. A my spoléháme na to, že ještě něco nabídneme a že taky něco ještě rozdáme, nabídneme, co se týká hmatatelné, poslatelné, převzatelné ceny a výhry. Tak hezké dobré odpoledne, do kolika stupňů, kam pak komu. Dobrý den.
7: Dobrý den. Nevím, jestli s vámi mluvím nebo nemluvím.
0: No, já myslím, že pokud jste nás slyšela v telefonu, což asi předpokládám, takže to spojení
7: tady
0: asi...
7: Tady je. Alena ze Zlína, no, která je teď na Vysočině a je tady taky nějakých 36 stupňů.
0: No, ale máte pohodičku, klídeček na výletku, na dovolené. Tak
7: jo, to ono.
0: A navíc nás krásně slyšíte, a to je ten předpoklad. Takže my nabízíme ještě otázku, případně jedničku, trojku, anebo potom 8 až 10.
7: Tak jedna.
0: A ta jednička, ta se ještě vrací lehunce do školy. Včera jsme se ještě, asi ve většině případů, šlo do školy. Dneska už je první opravdu celý volný den letních prázdnin. Vzpomeneme si, prosím, kterým dnem právě skončený školní rok 2025-26 začal. Dnem v týdnu za A pondělí, nebo za B úterý, anebo za C středa.
7: Tak to vůbec nevím, ale řekl bych pondělí.
0: No, školní rok začal, představte si, přímo rovného 1. září a vyšlo to na pondělí roku 2025.
7: Jo, ano, vida.
0: První bod, jednička.
7: Tak další, jestli je tam trojka.
0: Ano, a zatím máte za jedničku jedničku, tak si to nepokažeme. V trojce se ptáme, ve které české komedii účinkuje filmová postava jménem Karel Pávek. Za A Kameňák, nebo za B Slunce, seno a pár facek, anebo za C ve Vesničce mé střediskové.
7: Vesničko má střediskové.
0: A kdo to byl?
7: No, byl to takový místní, tak trošku retardovaný.
0: Ne, tak to zrovna ne, to byl soudruh Ota Rákosník a to byl, jo, tohle byl řidič Pávek, jeho kolega, tak ten, který ho tak jako zaměstnával. To byl pan Labuda, pokud se nemýlím. A Otík, ano, to je
7: to
0: ten
7: druhý. Ale řekla jsem to jinak film dobře,
0: to
7: že?
0: To jste prohodila, ale vesnička je naprosto správně, je to druhá prázdninová jednička za trojku.
7: Takže další, co tam ještě je?
0: Ještě
7: 7?
0: Tam potom 8 až 10.
7: 8.
0: Českou verzi světoznámé skladby Alžbětínská serenáda otextoval pro Karla Gotta, když je to zpívaná verze, Zdeněk Borovec. Odkud prapůvodně ta skladba ale pochází? Za A z Anglie, za B z Ameriky, za C z Německa.
7: Ještě mi řekněte název té skladby.
0: Alžbětínská serenáda.
7: Alžbětínská serenáda bude pocházet z Ameriky.
0: To zrovna ta Alžběta by se tak nabízela, že by mohla být spíš asi trošku jinde. Z Anglie je to stejně jako ta melodie, tak stejně ta Alžběta, že? Dodejme, že původní název skladby Andante Cantabile se změnil na Alžbětinskou serenádu po korunovaci královny Alžběty II. V roce 1950. 3, takže Alžběta, Anglie, Anglie, Anglie a Alžbětinskou si můžeme zase někdy dát a my zkontrolujeme, přepočítáváme, ta jednička už je vyřešena i potom všechno a takže už by tady byla jenom 9, 10, jenže my jedeme po trojicích, takže další jedničky zase o prázdninách ovšem budeme rozdávat nejblíže zítra po 14. hodině s těmito a samozřejmě s mixem dalších otázek.
1: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Přátelé, nezapomeňte, že škola základ života. I ta základní umělecká. A kdy jindy poukázat na školní radosti i výhody, než koncem června a nejlépe ve Strážnici. Srdečně vás zveme k poslechu přímého přenosu nedělního hudebního pořadu Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice, ve kterém se představí právě žáci Zušek z celé republiky. Půjde o solisty, dudácké i cymbálové kapely a budou to nejlepší z nejlepších. Poslouchejte v neděli 28. června od 10 hodin.
1: Chci přijít na kloub každému sportu, říká profesionální sportovní a kondiční trenér Josef Anderle, který během své více než 20leté kariéry spolupracoval třeba s lyžařem Ondřejem Bankem, lezcem Adamem Ondrou nebo hokejistou Tomášem Hertlem. Na letošních zimních olympijských hrách v Itálii byl oporou skeletonistce Anně Fernštetové. K mikrofonu si ho pozvala Dita Vojnarová. Poslouchejte prázdninovou reprízu rozhovoru v pondělí po 10. hodině na vlnách České rozhlasu Olomouc.
2: Rozhlas, to je výhra.
3: Český rozhlas Olomouc pro vás připravil na první prázdninový měsíc 33 cen, o kterou si stačí prostě jen zavolat. Jakmile v našem vysílání uslyšíte signál
2: Rozhlas, to je výhra.
3: Volejte 221 555 444. Stačí správně vybrat číslo od 1 do 33, které nikdo jiný před vámi nevolil, a výhra je vaše. Více informací najdete na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz a nezapomeňte
2: Rozhlas, to je výhra!
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopí.

zase zrychlil se mi dech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: To jsou minarety a taky, když mi narety dáváš. Nina, Tomáš Klus, taky třeba v pořadu Rozhlas jede za vámi. Vtipný i se vztahem k rozhlasu. Však poslouchejte dál naše vysílání i s Tomášem Klusem a setkání také s generálním ředitelem. No a teď z minaretu na komín, no nevím, Osmek, ulice i Tovární areál u parku Michalov v Přerově. Továrnu na cukrovinky a ovocné zavařeniny tam vybudovala na počátku 20. století původně učitelka Terezie Hrubá. Její praneteř dnes areál Osmeku pronajímá. Pořádá tu kulturní akce, tak se pojďme podívat s ní a s Alešem Spůrným někam do výšin.
1: Tak na komín dnes ne, ale při naší procházce areálem Osmeku s jeho majitelkou Dagmar Vobeckou jsme vystoupali na střechu a to je taky velký zážitek. Člověk si může uvědomit to město, může si uvědomit ten Přerov, to, že jsou tady různé stavby, zámek, muzeum, barokní kostel, paneláky a hned zatím příroda, že to město vlastně není až tak v téhle části rozlehlé, že do té přírody je blízko.
2: Je to tak, do přírody je blízko, na mě, když se podíváme vlevo, tak jsme vlastně v Michalově.
1: Je to neuvěřitelný pohled, ta rozmanitost té krajiny, tady vidíme ten mlýnský náhon, vidíme starou zástavbu, starý Přerov, vidíme vedle ty paneláky a vidíme, jak to spolu koexistuje, jak ty doby to sem nanesly.
2: Jsou tady secesní vilky, jsou tady funkcionalistické vily a na horizontu komíny tovární, vedle toho paneláky, takže všechno dohromady to nějak tak funguje, hraje, takže krásný pohled. Když se podíváme na ten protýkající náhon na Strhanec, jak protýká mezi zahradama, krásně upravenýma zahrádkama, tak v podstatě si představíme, že to jsou ty přerovské Benátky.
1: Přijde mi to trochu chaotické, ta zástavba, že asi si s tím urbanisté moc hlavu nelámali s nějakou koncepcí celého města v globále.
2: Tak zdá se mně, že to město je účelové, takhle, když se dívám z té střechy. A potom vidíme, že Rotinský zámek a jeho věž, která se vlastně tyčí nad městem, no a mohutný tok Bečvy.
1: Přerov je typický právě tím výhledem na komíny. Mně se třeba líbí pohled z mostu Aleny Šrámkové, z toho, jak se říká,
2: Tyršův
1: most, ale jak se říká Karlův most dolního po Bečví.
2: No, já když přijíždím od Brna, tak teďka na nové dálnici, která je otevřená od prosince minulého roku, tak první, co se mi objeví, tak jsou právě komíny. Tady ty dva komíny vysoké z bývalé elektrárny přerovské, to je nádherná budova, nádherný secesní objekt, je opuštěný, je to zarostlé, nic se tam neděje, tak to moje srdce by teda hnedka začalo opravovat a začalo uklízet, ale moc ráda se tady z té střechy dívám směrem právě k zámku a směrem k těm komínům.
1: Mně přijde, že děti to tady musí hodně bavit, právě ta rozmanitost toho prostoru.
2: No tak ono se tady dá tak různě uličkama prolízat, cestičkama prolízat, právě kolem Strhance, kolem Bečvy. Máme to tady kousíček na lagunu, což je oblíbené místo Přerovanu, do toho parku taky, takže ano, jasně, tady se dá podnikat. Dětská duše tady teda najde, ano.
1: Kdy vám došlo, že ten areál má hodnotu nějakou estetickou a že je potřeba ji zachovat, že to celé nevyužijete třeba jenom k podnikání?
2: Tak jednak je to teda ta estetická hodnota, jednak samozřejmě v mém případě rozhodně hraje roli i ta emoční stránka. Já, když jsem v roce 2020 v covidu začala jezdit do Přerova s myšlenkami, co vlastně s tím areálem udělám, jestli ho prodám, nebo jestli se o něj dál budeme starat jako rodina, tak jsem sem postupně přijížděla s dětma a když jsem potom s tím nejmladším o tom diskutovala cestou domů do Brna v autě, tak jsem si tak říkala, že odevšad, kde jsme se po Přerově pohybovali, tak byl vidět náš tovární komín a když bych jednoho dne potom, dejme tomu za 5, za 10 let do Přerova náhodou nějak přijela a podívala se směrem k továrně a uviděla ten komín a řekla si, děvče, ten byl kdysi tvůj, ten ti patřil a ty se ho vzdala, ty jsi to ani neskusila se o něj postarat a o to, co s ním souvisí, tak to bylo asi to hlavní rozhodnutí, to byl ten důvod, proč jsem řekla, jo, já tady chci zůstat, já to chci zkusit, já se o to postarám, když to zvládla tetička tehdy, tak to zkusím zvládnout taky, takže tak to bylo, no.
1: Tovární areál přerovského Osmeku si projdeme s jeho majitelkou Dagmar Vobeckou zítra po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
3: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Do vysílání Českého rozhlasu Olomouc se vrací starý známý, detektiv ve výslužbě Viktor Palec.
1: Paní doktorko, kdybych náhodou, čistě teoreticky, udělal nějaký průser, obhajovala byste mě? Pokud byste přece jen šlápl vedle a potřeboval mě, můžete se mnou počítat.
0: Pomůže s vyšetřováním vraždy mladého muže v horské osadě Javoří? Poslouchejte v premiéře osmidílné Četby na pokračování z detektivního příběhu Jarmily Pospíšilové Palec ve stínu v podání Olgy Kaštické a v režii Michala Bureše v počteníčku Českého rozhlasu Olomouc v červnu a červenci každou neděli od 18 hodin.
2: Prázdninové legendy budou opět patřit 50 let starým deskám. Naše putování rokem 1976 začneme doma prvním solovým albem Vladimíra Mišíka a skupiny ETC s názvem Stříhali dohola malého chlapečka. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s Vladimírem Mišíkem.
3: Stříhali dohola malého chlapečka, kadeře padaly k zemi a zmírali.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: snad za pár dnů či hodin. No more AIDS. Žádná vedra. Už žádná I love you, tedy žádná miluj tě. To byla písnička od Annie z Eurythmicsu. Za chvilinku taky žádný strach, ale to až opravdu za pár minut s Jiřím Kornem na jednu světovou melodii. Žádný strach, ale v následujících chvílích a vlastně v následujících prázdninových měsících vysílání si v našem národopisném seriálu postupně rozebereme jednotlivé součásti hanáckého lidového oděvu. A dnes začneme těmi částmi a součástmi, kterého tedy nikoli jenom součástmi, ale přímo těmi osobami a především asi dámami, slečnami, ženami, které ho šily a zdobily.
1: Hanácké rok v Českém rozhlase Olomouc.
2: Seriál o lidových tradicích a současném folklóru.
3: Dnes se zaměříme na to, kdo a jak v minulosti vyráběl lidový oděv. Jak se formovaly jednotlivé profese a střihy, nám přiblíží ředitel Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici Martin Šimša.
4: Výroba lidového oděvu, potažmo oděvu vůbec, patřila v minulosti mezi specializované profese, kterým se věnovali především krejčí, vedle nich také švadleny a pouze některé oděvní součásti dokázali ušít i zkušené ženy z vesnice. Takovéto členění je vcelku logické, a to přesto, že v literatuře panuje představa, že lidé si dokázali svoje oděvy ušít sami. Nedokázali. Protože k tomu neměli jednak potřebnou zkušenost, která je u krejčovského řemesla velice důležitá. Vedle toho také neměli ani zdaleka tolik toho času a především představa, že se pustím do rozstříhávání drahých a cenných textilií, nebyla lidem úplně vlastní. Ono konec konců i ty střihy těch nejstarších oděvních součástí jsou pokud možno štveraté, tak aby se do té textilie moc nezasahovalo. Tyto všechny zkušenosti ovšem měli krejčí, což byli profesionální řemeslníci, kteří se vyučili ve městě. I v případě, že krejčí pracoval na vesnici, měl syna, toho naučil své řemeslo, tak ten syn se stejně oficiálně musel vyučit ve městě, tak aby vždycky dostal tu nejlepší úroveň toho řemesla a naučil se šít podle dobové módy. To usazení ve městech je velice logické, bylo to takové tradiční městské řemeslo. Venkované za nimi přicházeli s tou svou zakázkou, často ve chvíli, kdy do města šli prodat třeba zemědělské produkty, to znamená na podzim, po sklizni, kdy prodávali jak dobytek, tak obilí. A za ty stržené peníze potom většinou obratem ruky dělali zakázku, to znamená zašli za krejčím, řekli, co chtějí všechno ušít, dali mu třeba zálohu a hlavně materiál, který na tom trhu také nakoupili, protože u krejčího platí, že materiál si člověk vždycky nese sám. A potom po nějaké době za měsíc přišli si pro hotový výrobek. Mělo to samozřejmě svoji logiku, na trhu utržené peníze se takhle hnedka obrátili a člověk neriskoval, že když se vrací s městama z hotovosti, tak ho někdo přepadne, oloupí, což skutečně ještě v tom 17. 18. století se často stávalo. V tom pozdějším období se začali krejčí stěhovat na venkov, bylo to určitým přetlakem v tom městě, kde když těch krejčí bylo více, tak měli konkurenci, kdežto na tom venkově většinou byl jeden krejčí na jednu lokalitu a ti krejčí potom na tom venkově skutečně dělali to, že tam zprostředkovávali ty městské střihy, které v tom městě krejčí venkovanovi nepustil nikdy dřív, než se v tom městě přestali nosit. Bylo pro něho nemyslitelné, aby stejný oděv šil pro měšťanku, i kdyby to byla třeba jenom žena řemeslníka, a stejně tak pro selku. Takže až se to ve městě přestal nosit, tak se to nabídlo venkovu, když to venkov akceptoval, tak se móda posunula.

0: Když mluvíme o lidovém oděvu, tak se bavíme o té formě, která už byla trochu slavnostnější. Mě zajímá, jestli se ta výroba oděvu týkala i takového toho běžného denního pracovního oděvu, který lidé nosili přes den a ne ke slavnostním příležitostem.
1: Oděv na venkově lze rozdělit do několika kategorií. Úplně nejníže stál oděv, který se nosil do práce. Ten mohli tvořit buď to speciální, především plátěné oděvní součásti a vedle něho také obnošené starší kusy oděvu, které už se nehodily pro to, aby v nich člověk vyšel do města nebo šel do kostela. Ty jednodušší kusy pracovního oděvu, v případě mužů košile, plátěné kalhoty, u žen zase sukně, rukávce, tak tyto věci většinou šily švadleny, protože pro ně prostě byly určené věci z plátna. V případě, že se děvče vdávalo, tak se švadlena pozvala na statek a tam potom hlavně přes zimu trávila s tou rodinou několik měsíců, vedla šití té výbavy, to znamená stříhala materiál, ukazovala, jak se obrubují jednotlivé kusy oděvu, jak se sešívají dohromady a v případě, že některé z děvčat bylo šikovnější, tak se při této příležitosti i naučilo ty základní postupy, jak ušít úplně nejjednodušší kusy oděvu. Druhá věc je ovšem ta, jestli potom v běžném životě mělo na takovouto práci čas. Protože skutečně práce na hospodářství nikdy nekončila a bylo vždycky lepší, když se ta hospodyně věnovala kravám, slepicím a husám, které se daly zpeněžit, než aby opravovala oblečení, což si mohla zadat právě u této švadleny nebo u jiné ženy, která třeba se tomu v rámci té vesnice věnovala. Změna přišla teprve po polovině 19. století, a to nejenom na Hané, ale i v celé řadě jiných regionů, kdy jednak skončila robota, to znamená povinná práce na panském velkostatku, to znamená, že lidem nadbyl čas, a samozřejmě také přísun mechanizace do zemědělství pomohl, aby ta práce se dala udělat rychleji. S tím, jak přibylo času a současně začali od 80. let 19. století pracovat ve školách takzvané industriální učitelky, došlo k tomu, že najednou děvčata ve škole se začala vyučovat ručním pracem. A mezi takové ty tradiční ruční práce právě patřilo šití jednoduchého plátěného oděvu, ovšem podle městských střihů, a to je právě doba, kdy děvčata začínají šít košile, spodky, noční kabátky, spodní ženské košile, nejenom pro sebe, ale třeba také pro své bratry, sourozence, a vlastně tím výrobkem se současně chlubí, jak jsou zdatné budoucí hospodyně, co všechno umí, a toto přineslo na venkov obrovskou změnu, jednak v tom, že ty děvčata skutečně ve velkém dokázali umět šít, obzvlášť si třeba pořídili i šicí stroj, a zároveň to byl vlastně přísun nových střihů, které nám to venkovské odívání dosti pozměnili.

0: Sukno už od středověku a na venkově až do 19. století tvořilo hlavní materiál pro šití svátečního oděvu. Ten materiál skutečně už byl velice drahý a krejčí musel vědět jak na to, aby dokázal ten oděv ušít tak, aby skutečně tomu člověku padl, aby mu nebyl ani velký, ani malý. Navíc všechna tady tato opšata hanácká vychází z tradice francouzské krejčovské školy, která se vyznačovala velice přesně formovaným oděvem skutečně na tělo, k čemuž sloužily speciální švy, my jim říkáme princesové, které probíhají přes záda a tvarují ten oděv tak, aby pěkně na to tělo padnul. A když se podíváte na ty hanácké oděvy, tak skutečně všechny vesty, všechny kabátky mají záda členěny těmi princesovými švy. To už skutečně patřilo k velkému umění, obzvlášť když se k tomu měli ještě přisadit rukávy, protože tak, aby rukávy ani netáhly, ani netlačily, aby člověk v nich mohl zvednout ruky, v tom už byl kus umění. Ušít vestu, kabátek, potažmo kabát nebo límcový plášť byla skutečně vysoce profesionální záležitost určená pouze pro krejčího.
1: Na tom hanáckém kroji vidíme spoustu zdobných prvků, různé výšivky a tak dále. Na to byly také nějaké specializované odbornice či odborníci, kteří se zabývali tou krásnou výšivkou, krajkou.
0: Na hanáckém kroji rozeznáváme několik typů výšivky. Tou nejstarší je výšivka na plátně, s kterou se setkáváme jednak na vlastně i nejstarších oděvních součástech, jako jsou například úvodní plachty, kde se nám ta výšivka soustředí v tom středovém pásu podél místa, kde jsou ty dva pruhy látky sešité, na hanáckých šatkách a potom samozřejmě také na košilích a rukávcích. Ta výšivka zde dneska vlastně je v trojí barvě, dá se říct. Jednak je bílá, ta se skoro kromě muzejní exponátu nevyskytuje, dále je černá, ta je velice častá a potom žlutá, dneska už taková více rodo oranžová. Výšivka původně měla vlastně zpevňovat exponované místa, kde by hrozilo roztrhnutí, například kolem límce, nebo kolem náramenic, nebo kolem výstřihu. A tuto výšivku většinou dělali profesionální vyšívačky. Na venkově ve vesnici byla jedna, dvě, nebo byla jedna vyhlášená i na několik vesnic. Často to byly ženy pocházející z chudých poměrů, které třeba neměly hospodářství, neměly z čeho by se jinak obživili. A právě to vyšívání jim sloužilo k tomu, aby jaksi dokázali uhájit to svoje živobytí, protože odměnou jim zpočátku nebyly peníze, ale spíš nějaké naturálie. Druhá velká množina výšivky je výšivka, která souvisí právě s působením těch industriálních učitelek a ta už se potom uplatňovala

0: Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici. Pořad Hanácké rok pro vás připravila a od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc se loučí Petra Ševců.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

ztratíme za měsíc, jaké budou teploty, snad to zvládnem. Žádný strach, já to zvládnu, Daydream Believer. Jiří Korn. Tak jak to zvládnout? Třeba na Facebooku od Kateřiny Cajdhemlové přes olomouc.rozhlas.cz anebo za chvilku od meteorologů ve zprávách.

0: 15 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: V pondělí začnou opravy rozhledny na háji u Šumperku. První prázdninový víkend přinesl tropické teploty. Nový web Olomoucké přírodovědecké fakulty pomáhá učitelům. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno a teploty do 39 stupňů. Pěkné odpoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Igor Ploák. Turisté mají tento víkend poslední možnost navštívit rozhlednu na háji u Šumperku. Objekt po 30 letech čeká oprava, práce začnou v pondělí. Dělníci vymění během léta střechu a dřevěné obložení rozhledny, jejich špatný stav totiž odhalili snímky z dronu, řekl předseda šumperského odboru Klubu českých turistů Jan Rýznar.
2: Ukazoval nám střechu, která je opravdu v izolátním stavu, takže viděli tam odpadaný různý kusy toho dřeva. Po bocích vlastně můžeme vidět, že opravdu ty kusy taky odpadávají, je to poničené jak od větru, od různých i zvířat, bohužel.
0: První prázdninový víkend přinesl tropické teploty. Odpolední maxima se dnes budou pohybovat na 39 stupních Celsia. Zítra může být na některých místech i 41 stupňů. Na co si v takovém počasí dát pozor, říká meteorolog Josef Hanzlík.
3: Je samozřejmostí, že bychom se měli vyhýbat pohybu na přímém slunci a v rozpálené zástavbě, zejména při těch nejvyšších odpoledních teplotách. Měli bychom dodržovat pitný režim, zcela se vyhýbat fyzické zátěži.
0: Bývalou mateřskou školu v Osoblaze na Bruntálsku čeká demolice. Budova dlouhodobě chátrá a obec pro ní nemá využití. Část domu sloužila jako muzeum, radnice ho ale musela z bezpečnostních důvodů přesunout jinam. Místo bývalé školky má podle nezávislé starostky Osoblahy Jany Dohnalové vzniknout nové veřejné prostranství. Webová aplikace Pokusnice.cz, kterou vytvořili olomoučtí přírodovědci z Univerzity Palackého ve spolupráci s Vědecko-technickým parkem, má nové funkce. Týkají se správy chemikálií, laboratorního vybavení a organizací laboratorního provozu.
4: Učitelé a laboranti můžou pomocí aplikace spravovat zásoby chemikálií a vybavení, sledovat jejich množství a expiraci i organizovat experimenty podle potřeb své školy. Uživatelé podle univerzitního webu můžou také vybírat mezi demonstračními pokusy, školními a žákovskými experimenty nebo domácími pokusy mimo školní laboratoř. Tým vývojářů počítá s dalším rozšiřováním databáze experimentů, pracovních listů i multimediálních materiálů. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
0: Tenistka Karolína Muchová vyhrála travnatý turnaj v Bad Homburgu a dva dny před Wimbledonem slaví třetí titul na okruhu WTA. Japonská soupeřka Naomi Osakaová v finále za stavu 6-1 a 1-0 pro českou tenistku kvůli zdravotním potížím vzdala. 29-letá Muchová získala při své třetí letošní finálové účasti druhý titul a premiérový na trávě.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte na střední Moravě jasno nebo skoro jasno s teplotami 35 až 39 stupňů, v Jeseníkách okolo 30 a k tomu mírný jižní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: V Přerově jsou momentálně kvůli mimořádné události uzavřeny ulice Tománkova, Jasínkova a Interbrigadistů.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Kapelu Lucie z 90. let, anebo tak trošku na řecké motivy, když je to počasí, jaké je, Věru Špinarovou nabízíme po 15. hodině v hudebním víkendovém programu Českého rozhlasu Olomouc a taky už tom prázdninovém. No a také telegraficky ve zkratce v různých příspěvcích třeba výlet za hvězdnou oblohou, do vesmíru, taky ale do říše tajemství, fantazie, třeba i rychlých šípů nebo nějaké sci-fi, co číst o prázdninách, také naznačíme alespoň krátce v příspěvku v doporučeních paní knihkupkyně. No a taky velká slava nás čeká alespoň rozhlasově, přeneseně. Dvě výročí slaví v Hlušovicích Štemberk, Olomouc zahrají kapely, chystají se prohlídky Hlušovického kostela, ten hlavně slaví. Taky slavnostní mše, vystoupení dětí, sázení pamětního stromu a další akce. I do Hlušovic vás vezmeme v odpoledním prázdninovém sobotním vysílání Českého rozhlasu Olomouc.

0: zatáhnout, nepřepínat se, nepřepínat také program Českého rozhlasu Olomouc, zase v druhém slova smyslu toho slovesa. No, ale třeba program na noc si taky najít na jasnou hvězdnou noc s teplotami takovými letními, tedy těmi nočními ranními minimy kolem 24. To se hodí, jindy jsme to mývali v létě za našich mladých časů. Noční obloha dokáže okouzlit malé i větší. Michal Štipl její krásy objevuje už od dětství a postupně svůj zájem proměnil v povolání. Pořádná přednášky, vyráží se zájemci do přírody, pomáhají jim objevovat krásy vesmíru. Tento týden byl taky hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc a prozradil, jaké zajímavostky krásy můžeme na obloze pozorovat právě v létě.
1: Na té obloze se pořád něco děje. Třeba teďka taková astronomická událost tohoto roku, tak bude částečné zatmění slunce 12. srpna. Začne to krátce po 7. hodině večer před západem sluníčka a to bude nejvýraznější zatmění slunce právě od toho 99. roku. Tady v Olomouci, jestli se dočkáme zákrytu, snad 85%.
2: Ano, a tam je ale důležité, jak říkáte, dívat se ne očima jenom, ale musíme se dívat přes něco, abychom si ty oči neponičili.
1: Jasný, to chce ochrannou pomůcku. Vždycky, když o tom mluvím, tak lidi říkají, že se na to předtím dívali skrz disketu, tak hodně štěstí s hledáním diskety v tady těch dnech.
2: A ještě v nějaké v šuplíku asi mám.
1: Jo, tak najdou se. Ale jinak jako záležitost za pár korun je pořídit si brýle na pozorování sluníčka. Na rozdíl od diskety odfiltrují i infračervený a ultrafialový záření, takže je to na 100% bezpečný. A to potom uvidíte sluníčko jako takovou, buď to bílou nebo oranžovou kouli, v závislosti na těch filtrech. No a až budeme koukat na to zatmění 12. srpna, tak to nastane vlastně při západu slunce. Ten první kontakt bude, myslím, 19 hodin a 19 minut. A tady v Olomouci, jestli sluníčko bude zapadat 20:10, tak nějak. Tak vlastně uvidíte, jak ten měsíc se dostává před to slunce, který bude zapadat jako obrácený srpeček, což bude hodně zajímavý, hodně pěkný.
2: Je potřeba vyjet někam na kopec?
1: Rozhodně. Což tady naháne hodně štěstí.
2: Právě.
1: Ale chce to mít dobrý výhled na západní horizont, ale myslím si, když třeba jako vyrazíte tady na kopeček, tak jste na kopci, tu naši Hanáckou placku, tak to máte krásně před sebou, takže tam by vám nemělo nic bránit ve výhledu, anebo někam na rozhlednu.
2: Co ještě máme spojeno s létem, je právě pozorování perzeid, neboli padajících hvězd, tak o to taky letos nepřijdeme určitě.
1: To se právě krásně zkombinuje s tím zatměním, protože maximum toho meteorického roje připadá právě na ten den, kdy bude zatmění slunce, částečné tady v Česku.
2: My si u toho většinou něco přejeme, říká se, padá hvězda, něco si přeje.
1: Nedíváme si vůbec na hvězdy. My se díváme na to, jak do naší atmosféry přiletěl nějaký bordílek, může to být ledový krystal, ledový úlomek z nějaké komety, což bývá hodně často v případě těch meteorických rojů, může to být úlomek planety, no planetky, což je ta druhá příčina periodických meteorických rojů. A nejčastěji je to prostě nějaký kus toho vesmírného odpadu, který se nám dostane do atmosféry. Ony jsou to částečky velký od mikrometrů klidně až po metry, protože to letí vůči nám rychlostí klidně i desítek kilometrů za sekundu. Tak jak to vletí do atmosféry, tak třením to začne vydávat teplo a světlo. A to je ten jev, co vidíme. Kdyby nám tady padala hvězda, tak to už bychom si ani nic přát nemuseli.
0: A tak dobře, tak sledujeme ten nepořádeček. Hvězdář Michal Štipla, jeho bordílek, který ten prach hvězdný a ty odrazy. S Michalem si povídala redaktorka Petra Ševců a celý rozhovor kdykoliv na webu k dispozici. Ano, na webu olomouc.rozhlas.cz. Hrajeme do celého světa, kdykoliv, kamkoliv.

Kytaristka a zpěvačka Lucie Dobrovodská, která si říká Luci Dobro, před pár lety potkala kapelu Hangover. Slovo dalo slovo a na světě byly Lucy and Hangover. Své moderní country zahráli i v našem velkém studiu a líbili se. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Lucy and Hangover.

0: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zhodnoť situaci, zachovej vlastní bezpečnost, přivolej pomoc, poskytni první pomoc. Tyto čtyři body zahrnují zásady chování při poskytování první pomoci. Dokázali byste ji poskytnout? Víte, že je to ze zákona naše povinnost? Kde se můžeme první pomoc naučit? Jak volat o pomoc a jak se chovat jako řidiči, když jede sanitka? To a mnohé další probere v Dobré radě Zora Ješková s učitelem a trenérem první pomoci Romanem Váňou. Poslouchejte Český rozhlas Olomouc v úterý v 10 dopoledne.
2: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: vysílání Českého rozhlasu Olomouc, horké odpoledne 27. červnové, 15 hodin 25 minut. Míříme vlastně jenom kousek vzdušnou čarou do Hlušovic. Tam tento víkend slaví 755 let od prvé písemné zmínky a 100 let od vysvěcení kostela svatých Petra a Pavla. Tak pojďme povolat do zbraně, do služby, za každého počasí.
1: Regionální stopař. Živě, přímo z terénu.
0: Kolegu Aleše Spurného zdravíme do Hlušovic.
2: Krásné odpoledne z Hlušovic, krásné prosluněné a horké odpoledne z Hlušovic. Ty velké slavnosti, které se tu odehrávají, se odehrávají v okolí kostela a tady jsou vzrostlé lípy, kde si třeba i někteří rozložili deku a odpočívají ve stínu, k tomu hraje hudba. Stojíme před tím kostelem, kde uvnitř je samozřejmě příjemný chládek a tam zase hrají varhany a zpívá tam sbor a samozřejmě v čele obce a teď i v průčelí kostela stojí paní starostka Eva Jurková. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Tak jak si užíváte ty dnešní oslavy?
3: Tak oslavy si užíváme, jenom nás trošičku trápí teplo. Přejeme si, aby přišlo víc lidí a máme přislíbeno, že na večer, jak se trošku ochladí, že ještě ty davy teda dojdou.
2: A na co dojdou? Jaký bude program?
3: Máme tady kapely, Epidemii, pak tady hlavně všichni se těší, protože jsme tady ta generace 50, kolem 50 na Elan Revival.
2: Já, když jsem říkal paní recepční, od které jsem si vyzvedával auto, že jedu do Hlušovic, ona říkala, jo, tam jsme se jezdívali koupat, takže je tahle ta obec právě v tomhle počasí tímto příjemná?
3: No, může být, bohužel ta teplota má vliv i na tu kvalitu vody. Na co jsme pyšní, že naše děti zasadili strom památeční ke stému výročí kostela, vyfotili se a bude časová schránka, tak možná, až bude mít kostel 150 let, tak tady ty děti se přijdou podívat a řeknou, ten strom jsme sázeli my.
2: Řekl bych, že spousta mladých zná Hlušovice, jakože to je ta restaurace u cyklostezky a dál už do obce nejdou, což je samozřejmě škoda, protože my si můžeme i tady prohlédnout fotografie obce a já bych řekl, že se moc nezměnila, když se tak na ty staré černobílé fotky dívám. Máme tu také bývalého starostu pana Augustína Getze, tak jak vy to hodnotíte, co na těch fotkách vidíme a jak se obec proměnila?
4: Dobrý den. No, obec se proměnila velmi. Ona totiž na konci vlády komunistů byla určená k zániku. Byla to obec nestřediskového významu, prostě určená na dožití. Důvodem k tomu bylo mimo jiné, teda to, že stojí celá v ochranném pásmu vodních zdrojů Černovír, to byl jeden z důvodů, a obec nebyla vybavena vůbec žádnou infrastrukturu, jako kanalizace, vodovod, plyn, prostě nebylo tady nic. Vše se změnilo po roce 89, kdy se obec opět osamostatnila a začala podnikat. Z kraje neměla v podstatě žádné peníze a vycházelo z toho tehdejšímu zastupitelstvu to, že obec musí zvětšit, rozšířit tak, aby obce, příjmy obce prostě odpovídaly potřebám teda těch obyvatel. No.
2: No a kromě té staré zástavby tu vyrostla takzvaná satelitní, jak se říká u Olomouce, satelitní zástavba.
4: Toma a Hlušovice mají podle mého soudu tu výhodu, že ta stará zástavba zůstala bez změny. V podstatě bez dotyku, tak jak to bylo, tak jak byla postupně po těch staletích dostavěna. A nová zástavba je celá mimo v samostatných takových jakoby čtvrtích. No. Takže se to v podstatě nikde nepere teda, no.
2: A kousek ten černovírský les, kde je teď příjemně, tedy pokud tam není mnoho komárů. A ještě samozřejmě slavíte 755 let od první zmínky a také 100 let kostela, před kterým stojíme. Jiří Polcr je kostelník. Tenhle kostel má zajímavý příběh, jak vznikl. A připomínají to pamětní desky přímo hned tady za dveřmi.
5: Dobrý den. Tak opravdu působivý příběh vzniku kostela. Vydali jsme teď nějakou publikaci, kde je tady toto popsáno. V té publikaci jsme vycházeli z výborné knihy od pana Augustína Getze Dějiny obce Hlušovice. A na rozdíl od jiných obcí, kde kostel už byl, tak Hlušovice získali kostel dárcům, manželům Beníškovým, a oni na přímluvu a prosbu svých předčasně zemřelých dětí vlastně vytvořili nadaci, svůj majetek dali tady k té stavbě k dispozici, vykoupili pozemek a během 2 let vlastně byl vystavěn tady kostel a byl vybaven veškerým inventářem a tím pádem vlastně Hlušovice se staly farností.
2: Je to kostel pohledný s tímto příběhem 2 mladých zesnulých lidí. Máme tu i hrobku v areálu, původně tu měl být hřbitov, nakonec je tu jenom hrobka a tam jsou pohřbeni právě Beníškovi. To jsou ty rodiče nebo ty děti?
5: To jsou rodiče, který původně tady měl být celý hřbitov, ale vznikla jenom hrobka tady těch zakladatelů Beníškových a nad hrobkou taková malá vlastně kaplička.
2: I do té kapličky se dá nahlédnout a také je tady dnes samozřejmě při té slavnosti spousta stánků rukodělných výrobků. Já už tady mířím ke kovářské dílně. Vy tady dnes, mladí kováři tady jsou, vy tady dnes co kovete, co tu můžou lidi vidět, co si mohou vyzkoušet?
6: Tak dneska děláme ukázky třeba lístečků nebo hrotu šípů, plus tady máme nějaké výrobky samozřejmě na prodej, růžičky, zvonečky, otvíráky a tak dále a tak dále.
2: Také se tu praží káva, což považuji za teda v tomhle počasí úžasný výkon. My tu máme i paní, která to praží. Dobrý den, jaké to je tady v tom vedru?
7: No je to úžasné, já jsem si říkala, co bych dnes tak dělala v tomto krásném teplém dni a rozhodla jsem se, že upražím kávu. Dovezla jsem si tady starou historickou pražičku, dámu asi tak 120 let starou a přivezla jsem zelenou kávu a teď tady pražím k radosti a vůni všech návštěvníků dnešního dne.
2: Vy jste odvážná a ani nejste moc spocená, Pavlína Wolfová, studio Bez kliky, takže tohleto, co jste právě tady vytvořila, ten balíček, to už je ta upražená káva, kterou si lidé mohou pomlít?
7: Ano, pane, můžete ochutnat kávu čerstvě upraženou, má trošičku jinou chuť, když ji vytáhneme z pražičky a samozřejmě si můžete odnést domů, doma pomlít, ideálně na nějakém krásném historickém mlýnku a ochutnat kávu praženou na historické pražičce.
2: No a když se řekne studio Bez kliky, tak samozřejmě tu můžeme vidět i historický lis a můžeme vidět, jak se dříve tiskly obrázky. Ku příkladu, teď tu máme krásný obrázek toho zdejšího kostela, je to tak?
8: Ano, je to zdejší kostel, jehož výročí teďka slavíme a tiskneme ho pomocí tisku z výšky.
2: To všechno a ještě víc tady v Hlušovicích, odkud zdraví Aleš Spurný, Český rozhlas.
1: Regionální stopař. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

nástrevkých číhl klína. Někdo má pletky rád, já reči sklenici vína. Žízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně

0: přímo z místa. Osmek nejen ulice, ale taky industriální areál poblíž parku Michalov v Přerově. Továrnu na počátku 20. století vybudovala Terezie Hrubá, původně učitelka, která se později stala významnou výrobkyní zavařenin a cukrovinek. Dnešní majitelka velkou část areálu pronajímá a ve zbytku vybudovala kulturní prostor, koncertní sál a galerii a vozí do Přerova umění, které ji baví a zajímá. Pořádá tu přednášky a výstavy. Na procházku osmekem vás zveme v neděli po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: je to kapela Rangers, Plavci chcete tady a písnička Škatule téměř ve 3/4 na 4. Snem Terezy Pařízkové bylo otevřít si knihkupectví pro děti a mládež. To se jí splnilo, v Olomouci provazuje Zlatou velrybu. Tereza Pařízková sama několik knížek pro děti napsala, také se s dětmi a jejich rodinnými příslušníky setkává při společných čteních. Za svoji práci získala cenu města Olomouce za rok 2025 v oblasti kultury. No a teď v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc pojďme zkusit vytáhnout tu s paní knihkupkyně a spisovatelky pár objektivních typů na knížky, které bychom mohli na prázdniny pořídit nebo osvěžit i dalším generacím, svým dětem, vnoučatům, pravnoučatům.
1: Petru Soukupovou my známe většinou z textů pro dospívající a dospělé, ale tady je spolupráce Petry Soukupové a výtvarná stránka Patrika Ančaka u knihy Kamarádové, obrázková kniha, která je oboustranná. Takže my z každé té strany přečteme jeden příběh o Bertovi a nebo o Emě.
2: Co máš tady na vrchu hromádky, taky velmi zajímavá výtvarná stránka.
1: To je první autorská kniha Andreji Tachezy. Andrea Tachezy je významná česká ilustrátorka a výtvarnice a rozhodla se, že i napíše text ke své obrázkové knize. Ta kniha se jmenuje Ahoj kytko a je to krásný příběh o holčičce Madle, která se hodně často stěhuje a bývá doma sama mezi těmi krabicemi. Do té doby, než na vedlejším balkóně objeví takovou úplně džungli rostlin a utrhne si jednu rostlinku, ale potom jí to zamrzí, tak se rozhodne, že se půjde omluvit a otevře jí taková kouzelná bytost. Je to paní nebo je to kytka a ona jí osloví ahoj kytko a vznikne velké přátelství.
2: Mrkla jsem jenom očima nahoru a říkala jsem si, je to něco ala Rychlé šípy, tady aha, vidím samé kluky.
1: Kniha, která představuje prostředí Rychlých šípů pro menší čtenáře a čtenářky. Je to kniha Evy Malé s názvem Jak to všechno začalo. Když knihu otevřeme, tak už na těch předsádkách vidíme jednotlivé postavy a u nich i jména, takže tady Rychlonožka, Černý jezdec, Mirek Dušín a ostatní. A potom, když nahlédneme skutečně do té sazby, tak vidíme, že to je text, který by se hezky četl právě začínajícím čtenářům a čtenářkám.
2: Najdeme tady i něco a la fantazy?
1: No určitě, ale možná by bylo ideální se pro fantazy přesunout.
2: Dobře.
1: A tady jsme v sekci, která je pro takové, já bych řekla, mládež a dospívající. Jednak je tu celá sekce baobabu. My ten baobab máme daný takto bokem a je to schválně, protože baobab skutečně produkuje knihy, které jsou pro celé generace. My jsme říkali fantazy, ale já bych si možná dovolila přeskočit žánr, pokud
2: dobře,
1: to nevadí.
2: Dobře.
1: A vytáhnu tady růžovo-fialovou obálku knihy s názvem Felikracie. Je to původně francouzská kniha, kterou přeložila do češtiny převedla Sára Vybíralová a ten překlad je úplně fenomenální. Dokonce i Baobab uvádí, a já to můžu potvrdit, že tato kniha je sci-fi pro nečtenářstvo sci-fi. Je to kniha, která, jak jsme tady všimli, je vlastně vyprávěna dvěma hlavními postavami a je rozdělena na několik částí a vlastně už nechci prozrazovat víc.
2: Jedou komiksy?
1: Komiksy, to už máme tak jako fenomenálně zaběhnuté a možná tady i můžeme deklarovat tu velkou úspěšnost, protože poslední Magnézi literu, která se předávala teď v květnu za sekci literatura pro děti a mládež, vyhrál právě komiks s názvem S láskou V a je to autorský komiks Kateřiny Ilnerové. Taky můžeme se na něho podívat.
2: No to rozhodně.
1: Hromádce tady původní. S láskou V, Kateřina Ilnerová, a když takhle nahlédneme, tak v podstatě to je takové pomezí komiksu a grafického románu a nádherné na tom je, že se jedná o sérii pohlednic, které píše vnučka své babičce. A babička zjistí velmi záhy, že do těch pohlednic je skutečně možné se dostat až fyzicky a prostřednictvím těch pohlednic se vlastně ocitnou na těch místech, o kterých ji její vnučka vypráví.
2: To jsme jenom nakousli v podstatě, protože těch knížek je spoustu, ale věřím, že v každém knihkupectví, nejenom v olomoucké Zlaté velrybě, dostanete spoustu dobrých rad. Dita Vojnarová, Český rozhlas.
3: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

Polský Ringo, František Ringo Čech, pozor, dneska na ploše celé hodinky vzpomínání a povídání a humoru, tedy typického pro Františka Ringo Čecha, akorát ty obrázky si budeme muset představit ve vší počestnosti. František Ringo Čech v Hvězdných návratech s Patrikem Rozehnalem po 16. hodině, je 15.53, horké letní odpoledne a prázdniny. Tak za chvilinku prázdninová láska, zachraňování milenek od koho jiného než od Jakuba Smolíka. Za chvilku také ale zprávy v 16 hodin. Teď kapela Blondie.

Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zachraň.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: V Přemyslovicích na Prostějovsku zpevňují břeh nad potokem. Meteorologové varují před rizikem požárů. V Lipníku nad Bečvou bude parkourové hřiště. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno a teploty do 39 stupňů. Pěkné odpoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Igor Polák. Obyvatelé Přemyslovic na Prostějovsku se dočkají zpevnění břehu nad tamním potokem. Ten roky podemílá svah, na kterém z obou stran stojí rodinné domy. Práce už začaly a vyžádají si zhruba 11 milionů korun. Zpevňování svahu je technicky náročné, řekla nezávislá starostka Přemyslovic Iveta Pořízková.
2: Je to tady takový nepřístupný terén, je to špatný pro tu techniku, spoustu prací se tady budeme muset dělat ručně. V některých částech budou pilíře, které budou vlastně držet ten svah, a v některých částech bohužel ty pilíře nebudou, protože tam to není ani kam ukotvit, takže tam budou nějaké gabiony, prostě nějaké kameny poskládané, které budou držet ten břeh.
0: Extrémní teploty a sucho zvyšují riziko požárů, varují před nimi meteorologové. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu platí ode dneška pro většinu Čech, na jihu Moravy platí už od středy. Zákaz rozdělávání ohně v přírodě vyhlásil například Olomoucký kraj. Podle meteorologů požáry nehrozí jen kvůli aktuálnímu tropickému počasí. Hodnotí taky suchost vegetace, množství srážek a nebo vítr. V Zahradní ulici v Lipníku nad Bečvou dělníci staví nové parkourové hřiště za víc než milion korun. Nabídne překážky pro začínající i pokročilé sportovce. Provoz zahájí v červenci, řekl lidovecký místostarosta Ondřej Vlček.
3: Momentálně ty práce postupují tak, že vybetonovaná základová deska, na ní se potom bude instalovat tartanový povrch odměkčený a všechny ty hrazdy, překážky, to vlastně gro toho hřiště. Ten projekt celkově vyjde na 1 milion 120 tisíc korun a je financován čistě z rozpočtu města Lipník nad Bečvou.
0: Jak lidé vnímají jednotlivá veřejná prostranství Olomouce, to ukazuje nový web radnice. Jeho součástí jsou takzvané pocitové mapy. Zasahovat do nich můžou i uživatelé, kteří tak vyjádří svůj pocit nebo zkušenost s danou lokalitou, řekl mluvčí města Jan Horejš.
4: Odkaz lidé najdou na webu města Olomouce i s tématickými okruhy zaměřenými například na bezpečnost, dopravu, veřejný prostor nebo kvalitu života. Na datovém portálu jsou i návody a vysvětlení, jak pocitové mapy vznikly a co data prezentují. Sport.
0: Motocyklový závodník Filip Salač obsadil v kvalifikaci na velkou cenu Nizozemska kategorie Moto 2 11. místo v kvalifikaci. Závod se pojede zítra ve 12:15 odpoledne.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte na střední Moravě jasno nebo skoro jasno, s teplotami 35 až 39 stupňů, v Jeseníkách okolo 30 a mírný jižní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Kvůli cyklistickému šampionátu platí dnes a zítra v části Jesenicka uzavírky. Týkají se vybraných ulic v centru Jeseníku a dále potom úseků mezi Jeseníkem a obcemi Rejvíz, Česká Ves a Písečná.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
5: Často říkáme s Píchou, že jsme jako Češi národem humoristů. Oháníme se takovými jmény, jako je Havlíček, Hašek, Poláček, Jirotka a další. Ale platí to o nás i dneska? Jsem přesvědčen, že ano, a důkazem je i tento pořad s už stovkami odvysílaných dílů. A to vždy s jednou osobností českého humoru. Ten seznam dneškem rozšíříme o další jméno a doplníme i o důkazy. K poslechu vás srdečně zve Patrik Rozehnal.
6: Říkal jsem si, dneska přijdou jenom skalní.
5: Proč myslíte?
6: Televize je totiž fotbal.
5: Já myslel, že řeknete kvůli muži, který se narodil 9. července 1943 v Praze. Mluvím o vás. Ale ono to bude tím počasím venku, co?
6: Teplo, žár.
5: Tak si dopřejme další porci klasiky českého humoru. Nachystány jsou ukázky z televize, rozhlasu i filmových komedií.
6: To všechno vám umožní odreagování, jaké může poskytnout pouze hladovému jídlo, žíznivému doušek, vlastníkovi čistý list papíru a neukojenému žena.
5: Prosím vás, jak jste na tohle přišel?
7: To jsem viděl v televizi.
5: Tak pane Čechu, tady jste v rozhlase a začíná pořad s vámi, s Františkem Ringo Čechem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Jsem rád, že František Ringo Čech už k nám dorazil, tedy díky písni. Mimochodem, tento muž má tolik přívlastků jako snad nikdo jiný, kdo v našem pořadu už byl. Nazvat ho můžeme scénáristou, zpěvákem, hercem, spisovatelem, malířem, fotbalistou, muzikantem, principálem, kapelníkem, ilustrátorem, komikem a třeba i bubeníkem. Ale v téhle chvíli je i naším hostem, protože usedá k mikrofonu pořadu
1: Hvězdné návraty.
0: Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače a zvu je k poslechu našeho vynikajícího programu.
0: Už víme, že jste se narodil 9. července roku 1943 v Praze, ale co ještě nevíme, čím byli vaši rodiče?
2: Můj tatínek byl profesionální hudebník, absolvent Vídeňské konzervatoře na housle a moje maminka byla švadlena.
0: Šila i na vás doma?
2: Já jsem maminku jako švadlenu nikdy nezažil, protože ona byla vlastně v domácnosti. Od okamžiku, kdy se provdala, tak nevytáhla paty z baráku a starala se o mě a o bráchu.
0: No a tatínek byl ten, který vás ovlivnil. Právě od něj můžeme odvinout ty vaše hudební touhy?
2: Tak samozřejmě rodina, ve které vyrůstáte, vás strašně ovlivní. Jo. To znamená, když vyrůstáte v herecké rodině, když vyrůstáte v hudební rodině, když vyrůstáte v lékařské rodině, už je to tak jako částečně předurčeno. Nevíde to vždycky, ale tak já jsem vyrůstal v muzikantském prostředí a protože jsem já i brácha měli hudební sluch, můj brácha dokonce absolutní, tak bylo jasné, že se budeme věnovat hudbě.
0: Co tedy rozhodlo, že jste začal studovat toho radiomechanika a televizního opraváře?
2: Protože můj tatínek měl tatínka v té Vídni, to byl umělecký truhlář, který zastával názor, že teda člověk by měl dělat něco pořádného, než se věnuje umění, tak tatínkovi řekl, že ho bude podporovat na konzervatoři, když se vyučí truhlářem. Tak tatínek se u svýho tatínka vyučil truhlářem a když dostal výuční list, tak šel na konzervatoř a vystudoval jí. No a samozřejmě inspirovalo ho to, přestože já jsem v mládí slyšel na dědečka výtky a zlobení, co to vlastně, jak ho připravil o 4 léta učení, tak mě pak udělal úplně to též. Se to opakovalo, akorát mi chtěl polepšit, tak mě nechal vyučit televizním mechanikem a radiomechanikem.
0: No a my se teď do televize, nebo raději do filmu, také podíváme. Na začátku 80. let ho totiž do své úspěšné komedie obsadil i Dušan Klein. Ano, jak svět přichází o básníky. František Ringo Čech se tu představil jako muzikant, zpěvák, ale pozor, také jako vedoucí sauny, kam přichází i Štěpán a Candy.
3: Co to je?
4: Nemluvit! Pravidelně dýchat! Musí se vám prohřát! Musí se vám prohřát v plicích krev a kosti!
3: On nás zavřel! Otevři, Paganini, nebo to vyrazím.
4: Vaše poznámka svědčí o tom, že ještě nemáte prohřáté hlavové kosti. Dávám vám ještě 2 minuty k dobru, chlapci.
3: Hajzl, ten bude hrát divadlo, i kdyby byl hluchoněmý.
5: Za tenhle horor mu to vystavím politicky a nevykroutí se. Bude fidla třeba i na jevišti. Mrzák.
4: Ještě minutu, chlapci.
5: Takový morbidní nápady může mít ten vygumovaný, vykastrovaný eunuch Bouchal.
3: Stejně neumíš hrát na housle. Ty srabe.
4: 4, 3, 2, 1.
6: Tak to vidíte, chlapci. Zbaveni bolestí střev a zubů, trudovitosti kůže. Odevzali jste špatné a přijali dobré v nejdemokratičtějším chrámu, jaký kdy lidé postavili.
0: A zpátky do života Františka Ringo Čecha. Po vyučení odešel studovat na státní konzervatoř v Praze, kde vystudoval bicí nástroje u profesora Vlasáka a folklor u profesora Pecky. Františku, kde ale bylo to první profesionální setkání s hudbou?
2: No, nezapomeňte, že my jsme všichni začínali už ve škole, jo. To nám komplikovalo taky ty studia, protože už jsme začali vydělávat peníze. Já jsem velmi brzo začal hrát tradiční jazz. Hrál jsem u Smetáčkovců ve studijní skupině tradičního jazzu. Hrál jsem v Dixielandu Herberta Warda, amerického basisty. To mi dalo strašně moc. Takže vlastně hrál jsem při škole až do třetího ročníku. Pak mě komunisti zavřeli do vězení, dostal jsem 3 roky za hanobení republiky, urážení představitelů strany a vlády a členů socialistické soustavy. To bývaly ty majáles na Petříně a já jsem je organizoval a taky jsem za to byl potrestán.
0: To je pravda. V roce 1965 ho během majálesu kdosi udal a František Čech strávil 4 měsíce ve vazbě. Podmíněně byl odsouzen za podvracení republiky na 3 roky vězení. Nicméně ještě týž rok dostal dispens a odjel do Spojených států. K tomu se také dostaneme, ale teď nás čeká ukázka ze zábavného pořadu Mr. GS, kde byl František Ringo Čech také hostem.
7: Dobrý večer, Pavel Genzer,
8: Jarda Sukány
7: a Václav Krovka Vidalbe.
8: Dámy a pánové, František Ringo Čech.
7: Já už už mám všechno hotový, vždyť už snažím se být dokvělý.
9: Ahoj.
7: Ahoj.
9: Díky.
8: František Ringo Čech. Vlastně ty se pohybuješ už dlouho, že jo? V muzice a v umění.
9: No, když jsem maturoval s Hermanovou.
7: Skoro.
8: Kdo tě objevil? Vím, asi sám, jasně.
9: Geniové se objevují sami. Prostě přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem. Přijdeš a vidíš, že jsi lepší než ty druhý. Ale zase, když jsi opravdu dobrý, neopovrhuješ těma druhejma. Prostě říkáš si, měli smůlu, jsou mým talentovaní, jsou trošku hloupější, blbečkové jsou to, ale mají právo na život stejně jako ty. A ty jsi tady proto, abys je potěšil, aby si přines radost a za to dostal nějaký peníze od nich.
8: Ty jsi psal texty, že? Hodně textů pro písničky, to bylo jako takový, jako byly vtipný, s nadsázkou, ale dneska už takový texty nejsou.
9: No víš, kolik jsem jich udělal, Geňo?
8: Typni. Nevím. Si.
9: Kolik jsem, pod čím jsem podepsaný, typní číslo. Teď mi to vyjeli v rádiu z počítače. Přes 1300.
8: Textů?
9: Představte si, jak jsem byl dlouho ve studiu. Když si vemete muzik, jedna písnička, 4 minuty, jak jsem byl dlouho ve studiu. 1300x4.
8: Co jde?
9: Dobrý počtač.
8: No, dobře, no, když vezmeme ty tvoje nejslavnější texty, že? Nebo pro nás, jo?
10: Že jsi dělal různý texty, že jo? Že jsi dělal pro Gota.
8: Nápoj lásky číslo 10.
9: Pro božskýho Karlušu jsem jich udělal 14. A pro něj je těžký dělat. To je samá dlouhá A, E, I, O. Jiný písmena, ne? Když děláš 14. text a furt jenom A, E, I, O.
10: No, to je dobře, ale jo. Máš třeba věc drážistu?
9: No, asi ne. No, co?
8: Ne, vypadá to jako, že jsi změnil jako image, že jsi jako dlouhý vrasy za růz, jo?
9: Ne, to je...
8: Je živej ten vizážista?
9: Vizážista. Vizážista je zbytková profese změkčilý civilizace. Prostě, kdo se neumí učesat, je kretén.
0: Tohle byla ukázka pod režijním dohledem Ondřeje Sokola. Ale když se vrátíme k té hudbě, Františku, která byla ta první skupina, kde jste se nějak projevil?
2: První skupina byla Dixielandová skupina Storyville Jazz, kde jsem se poprvé sešel v 16 letech s Ivo Pešákem a s Ivanem Látkem. My jsme tak jako Beatles začínali spolu na škole, tak my taky jsme takhle hráli Dixieland a tradiční jazz, to byl moje začátky, no.
11: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.
12: Mám po tobě
9: tobě v srdci jizvu čas od času rozbolí, když ti

0: František Ringočech nás dnes baví a společně s ním vzpomínáme i na jeho bohatý život.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Za svůj život nahrál více než 32 LP desek a 217 těch krátkých. A hudební archív Českého rozhlasu eviduje více než 1300 titulů, u kterých najdete jméno Ringo Čech. Dozvěděli jsme se, že začínal v kapele s Ivanem Mládkem. Františku, kam jste ale pokračoval dál? Kam šel ten hudební vývoj? Jak jste se měnil?
2: Vyvíjel jsem se i já. Ten tradiční jazz miluju, dneška mě velmi jaksi uspokojuje, ale chtěl jsem dělat hudbu živou, taky náhoda hodně. Mirek Klempíř, můj spolužák z konzervatoře, mě přivedl do skupiny, která se zakládala, a to byl Olympik právě. Tam jsem poprvé viděl Jandu, Chrastinu, Berku, Klempíře. Klempíř mě tam teda přivedl, no, takže jsem, a to se mi líbilo, rock'n'roll byl živá muzika, takže jsem začal hrát a taky jsem na to měl techniku, já jsem byl technicky velmi zdařilej, povedenej kluk, a pak přišli Beatles a zcela jsem tomu propadl. Já jsem pyšnej na to, že jsem generace Beatles, to je největší kulturní událost minulého století.
0: Jak k vám pronikali tehdy Beatles v tom socialistickém bloku?
2: Jednak jsme poslouchali Luxemburg, Pavel Bobek ho dokonce nahrával, vedl si poznámky, kdo je hrál, jak se hrajou, hodnotil je. No a pak prostě tak poslouchali jsme zahraniční rozhlas a v Praze v kině u Hradeb byl týden anglického filmu a ten týden začínal, taky tam dávali zvětšeninu, no ale ten týden začínal perným dnem Hard Day's Night. A tak jsme šli, celý Olympik jsme si koupili lísky a já jsem tam úplně zešílel, když se ozval ten první akord, ten akord, a to je It's been a hard day's night. Já jsem myslel, že se mi to zdá, já jsem byl tak rozrušený a tak vzrušený, že vlastně v životě jsou tři takhle silný emotivní zážitky, jo. Právě jeden z nich je teda to, když jsem viděl Beatles poprvé, Hard Day's Night, druhý, když Slávie vyhrála ligu ještě za Cypra poprvé, a potom Nagano, vítězství hokejistů v Naganu, to byly tři moje největší emotivní zážitky v životě. A to počítám v to s taky svatbou a tak dále.
3: Máš nějaký zvíře na baráku?
4: No, měl jsem, ale já mám alarm, a když máš alarm, tak buď alarm nebo zvíře. Protože když máš zvíře, tak ho nemůžeš zapnout. Měl jsem kocoura Mikeši a když jsem každý druhý den přijel, tam byla 158 se samopalama a za oknem Mikeš takhle. Tak...
3: Mikeš Botác
4: asi. Jsem říkal, Mikeši musíš z baráku.
5: Co jsi s ním udělal s Mikešem?
4: No tak jsou lidi, kteří jedí zvířata. To je prostě... To nepřijde na zmar.
0: To byla krátká ukázka z pořadu Mistr GS z televize Nova. Františka Ringa Čecha si teď ale představíme jako malíře. Maluje už delší dobu. Dokonce vystavoval více než 50krát. Jeho obrazy jsou v soukromých sbírkách v galeriích v Praze, Paříži, Berlíně, Varšavě, Moskvě, Frankfurtu nad Mohanem, také ve Vídni, Torontu, Remeši, Lozán, Lyonu, Tokiu, Kyotu nebo Madridu. Ale Františku, co vás k tomu vlastně přivedlo?
2: To je strašně dlouhý a přivedla mě k tomu v podstatě moje žena, která mi koupila v Holandsku, ovlivněná svým kolegou z Černého divadla Jiřím Andrlem, mi přivezla malířské potřeby a od té doby maluju, čili přes 35 let maluju a po těch 35 letech už vás začnou brát na vědomí, i jako naivistu. No. Tak malování vlastně ze všech činností, které vykonávám, mě nejvíc živí, ale nejvíc miluju literaturu, psaní knížek, já miluju prostě knížky, no, přestože umírají jako takový, tak a já mám rád věci, které odcházejí, nakonec já už jsem taky na odchodu, tak prostě Tak já miluju knížku, já se cítím být literátem, víc než hudebníkem.
0: Dobrá, tak odteď je tedy František Ringočech pro nás literát, ale také malíř, protože, jak řekl, ho to dobře živí. To i Karla Gotta. Oba se kdysi setkali v pořadu horoskopičiny Karla Šípa.
5: Františku, já jsem tě tady představil jako malíře, tady visí tvůj obraz, vlastně visíš vedle Karla Gotta. Já bych ale nic se chtěl zeptat naopak Karla. Karle, když tady vidíš Frantův obraz, ty jako znalec umění, mohl bys se k tomu nějak detailněji vyjádřit, protože vím, že malířství rozumíš, té technice nebo...
6: Ale to je Peter Bruegel.
5: Cože to je?
6: To je Bruegel.
5: Je to takový Bruegel, on nic jiného nemaluje, Franta. Takovej, nevyzná se v tom člověk.
6: To je spíš Frantův naivní pohled na ten Bruegel.
5: Ano, ale to snad není špatně.
6: To je ten tanec sedláků známý, kde jsou asi zakódovan ta přísloví.
5: Ano.
6: Myslím, že tady je to hlavou zeď neprorazíš, kdo jinému jámu kopá, je to tak. Ano, a pak je tady ten...
5: Chromý vede slepého,
6: holub na střeše, lepší bravec v hrsti a tak dále. Je tady ještě něco?
5: No,
6: a ty takový filozof, proč jsi vzal vlastně předlohu Bruegla?
5: Já to má zvláštní osud, zvláštní historii. Já jsem původně chtěl malovat Karlův most. A ten se tam nevešel, ale ten Bruegel se tam vejde, tak jsem namaloval toho Bruegla. A ty maluješ víc takhle klasiků, jako podle předlohy nějakých slavných obrazů. Proč to děláš, Františku? Ano, to je, jak směřujeme do Evropy, tak já se snažím ukázat, že ani Bruegel, ani Picasso, ani Rembrandt nebyli tak veliký, abychom my Češi to je dokonalá kopie, Karle.
7: Ano. A levnější než ten Bruegel.
5: A barevnější.
7: Ano, ano. A kolik můžeš prozradit, za kolik tak by si prodal takovýhle obraz?
5: 10 deka jako kilo svíčkový, to je moje cena. Ty nevíš, kolik stojí ty svíčkovány. Já taky ne.
7: Ne. Františku, tady visí obraz Karla Gotta.
6: No.
7: Tebe pochválil, vyjádři se k jeho malířské technice. A řekni nám, co se ti na tom líbí, co mu závidíš.
6: Řekni upřímně.
5: To je nádhera.
7: Co z toho neumíš.
5: Teda, Karle, to je nádhera. Já jsem úplně konsternovaný. Můžu něco říct?
7: Ano.
6: No prosím.
5: Karle, ty nejseš jenom goldene štyme Ausprák. Ty seš goldene štětec Ausprák.
0: K majitelům obrazů Františka Ringočecha patří třeba režisér Roberto Enrico nebo herec Jean-François Balmer, tenistka Martina Navrátilová, prezident Václav Havel, herečka a ambasadorka Shirley Temple Blacková, profesor Texaské univerzity dr. Rones Vostrovsky, bývala to i herečka Annie Girardotová anebo vnučka generalisima Franka. Nevím, jestli to byl záměr, ale jako milovník umění se František Ringočech představil i v hudební komedii pro mladé Mezi námi kluky, kde si zahrál jakéhosi kustoda v galerii umění. A byla to role zpívaná. No a co nás teď čeká?
8: Tak si teď umyjete uši a za 5 minut se sejdeme před internátem. A ve svátečním, aby bylo jasno.
0: Doplním, že režíroval Radim Cvrček.

0: teď už budeme pokračovat další písní Františka Ringo Čecha.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: František Čech. Tak se jmenuje komik, herec, muzikant, jak jsme řekli, hlavně literát. Ale mezi ta dvě jména se vkládá ještě jedno. Ringo. Františku, jak jste k němu přišel?
2: Když jsem přijel z Ameriky, tak jsem měl sem nový bicí Rogers. Já jsem chodil na hodiny k Buddy Richovi, k jedinému bubeníkovi bílýmu, běložskému, kterýho černoši jako uznávají. A tak jsem přijel do Prahy a vymykal jsem se tím nádherným nástrojem a tím, že jsem přijel z Ameriky, kde jsem strávil 14 měsíců a Jan Křídil Sýkora, hudební publicista, mě vyzval, že bych neměl mít jenom dvě jména, když mám jsem takhle významný člověk s bubnama a vrátivší se z Ameriky.
1: Tak jste si ho vybral sám nebo někdo ho určil?
2: Já jsem Ringa napodoboval. Česal jsem si jako on, házel jsem vlasama jako on, hrál jsem jako on, držel jsem paličky jako on. A prostě takže přidal mi doména Ringo a já jsem na to byl pyšnej a už mi to zůstalo dneška.
3: To je zajímavý. Až řekneš sebevětší pitomost, když to podáš náležitě vědecky, vždycky se najde nějaký blbec, který ti zatleská.

0: Neměl jste pak problémy s tím, že jste byl v té Americe?
1: Já jsem tam byl s Černým divadlem, takže já jsem tam byl oficiálně jsem pracoval jako člen Černého divadla Jiřího Sence. Takže s tím jsem problémy neměl. No, měl jsem problémy potom s vlasama, jako všichni za bolševika s rock'n'rollem byly velký problémy, ale tak byli jsme mladí, mladýmu člověku hodně věcí nevadí. Dneska bych se asi hodil mašly, ale tenkrát jsme se tomu smáli a bolševikovi jsme se posmívali. Tak nezapomeňte, že já jsem zažil bolševika, když už modral, když už se přestali zabíjet mezi sebou, už 50. leta byli pryč, přišli 60. 70. a to už bylo o něčem jiným.
0: V té Americe, když jste tam přijel, bylo něco, co vás překvapilo, na co jste nebyl připravený, nebo naopak udělal jste třeba nějakou chybu, kterou byste dnes už po těch zkušenostech napravil?
1: No, já si do dneška nejsem jistý, jestli jsem neudělal chybu, že jsem se vrátil. I když vlastně já jsem zpět i s češtinou, jo, já si neumím. No, ale pokud bych se naučil tak dobře anglicky, tak podívejte se Forman, jak prostě uspěl. To je naprostý totální úspěch. Hodně Čechů v zahraničí. No tak, ale chybu jsem udělal, jsem udělal chybu, že místo, aby jsme se rozdělili, šli bydlet, já to byl s manželkou, šli bydlet každý jinam, tak jsme celý ten svobod bydleli pohromadě. Takže jsme byli v Češi v jednom baráku a místo, abych se pořádně naučil anglicky, tak jsme mezi sebou mluvili česky. Takže možná, že jsem tam měl zůstat v tom Vegas a možná, že jsem se měl naučit líp anglicky, no.
2: To by se mu určitě hodilo i v jeho pozdější politické kariéře, protože v roce 1991 František Ringo Čech vstoupil na politickou scénu, a to jako nezávislý kandidát za KAN. Tehdy volby prohrál, ale po třech letech vstoupil do ČSSD a vyhrál pražské primárky. A konečně v roce 1996 se stal poslancem parlamentu České republiky a také členem jedné komise.
3: To nás hodně zajímá. Člen komise záporu Evropské unie v Paříži pro letectví a astronautiku.
4: Ano, nádhera. Bylo nás tam pět, Češi, ani jeden neuměl francouzsky. A já ti říkal, kuci, o čem to mluvěj? A oni říkali, my nevíme, pane poslanče, taky.
3: Takže nejenom, že jste neuměli francouzsky, ale ještě to bylo o letectví a astronautice. Takže
4: no to jsme věděli, že to je o astronautice. Ale
3: ty k tomu máš
4: jsme,
3: nějaký vztah?
4: Co si říkaj?
3: Ty k tomu máš vztah nějaký?
4: Ne, to se losovalo. Někdo, prostě, někdo
3: a na tebe
4: dostal,
3: vyšlo tohle.
4: Někdo dostal astronautiku, někdo dostal životní prostředí, někdo uhlí, já jsem měl štěstí, že ta astronautika mě přišla, připadal jsem si jako, že jsem hodně dobrý. Potom jsem si, já jsem si ty spisy, měl jsem vyčítky prostě, že za peníze pracujícího lidu tam jenom čumím. Tak jsem si vzal ty materiály domů a že mi to dcera přeloží z francouzštiny a v Praze jsem zjistil, že jsem si vzal ty materiály z toho životního prostředí.
0: Když jsme u těch televizních pořadů, napadá mě Sešlo, Sluďka nekudy, to bylo období, kde vám také, nebo vás zakázali představit s tím Ringem uprostřed. Je to tak?
1: Ano, já jsem byl dlouho FR Čech, F.R. Čech, tak všichni věděli, co je to R. Já jsem vlastně oproti třeba Rangers, kteří se museli změnit v plavce a dalších, jsem z toho vyšel poměrně dobře s tím FR.
0: Jak vzpomínáte na Luďka nekudu?
1: Byl to velmi vtipný člověk, velmi kultivovaný, milej. Byl to můj kamarád. Byl to můj kamarád, on miloval Suchýho, on se viděl v semaforu a myslím, že se taky hodně přiblížil té poetice malých. On je jeden z těch, který ještě uměli, jako třeba já dneska, nebo Uršula Kluková. Ona už nás moc není. My, co umíme dělat malý formy.
5: František R. Čech. Že by snad muž, který za každých okolností překvapuje? Ano! Ano, to je ten pravý slogan. František Čech.
6: Děkuji Luďkovi za takové hezké uvítání. Já akorát jsem chtěl vyjádřit takovou malinkou nelibost nad tím, že při tolika titulech, kterými mě poctil, zapomněl na ten, který já mám vlastně nejradši, a který si nejvíc vážím, a to je, že já jsem vlastně taky fotbalista, že já jsem hlavně fotbalista. Já se velice rád čistě a pečlivě oblékám na fotbal a jak vidíte, budím respekt. Když přijdu na hřiště, tak soupeř ten je z toho vedle. Hned mě taky hlídají tři, protože já jsem pravý křídlo klasický, tak mě hlídá levej back, levej half, i levý křídlo stojí u mě, nehnou se ode mě, říkají si, to je řízek. To bude jízda. Ale nic, přátelé, já tam stojím, podepisuju památníky, bavím se s lidma na tribuně, hledám čtyřlístky a tak pomalinku ode mě odcházejí a nakonec tam zůstanu sám. Na tu šanci čekám, v ten moment mi záložník posílá míč, bývá to zpravidla někdo z rychlých záložníků, Jarda Satoranský nebo Roman z Kamene. Ten míč mi jde přes hlavu, já ho chytnu takhle, ňaf, o, to se nepovedlo, ale prostě takhle ho chytím v letu, pošlu si ho k rohovýmu praporku, tam ho doženu, tam zpravidla mě, přátelé, teprve taky dobíhá zmatený obránce. Já ale vím, že lidi přišli, zaplatili si, chtějí svoji zábavu, tak já se s ním vrátím, s tím obráncem před tribunu, tam ho zesměšním, dám mu dvakrát, třikrát jesle, utíkám zpátky k rohovýmu práporku, o tam tať centruju. Přátelé, centr je náhodně kopnutý míč. To je ten naservín, to je přinesený balón. Já totiž, jistě jste slyšeli, říká se tomu Didyho padající list. Já mám podobnou specialitu, málo kdo to umí kopnout. Těch 25 metrů z toho rohu do toho velkého vápna, říká se tomu Čechův kravinec. Já vím, možná, že vám to přijde trochu vulgární, ale je to podle typického zvuku dopadnutí míče, páč on letí a udělá... Zůstane stát, neodrazí se. Je to těžký to tak kopnout. A z toho moji spoluhráči velice, velice snadno dávají branku. Když se stane, já i taková je to, že nejsou disponováni fotbalově, tak já se tam vracím pomalinku z toho křídla a ze země, přátelé, dám hlavou takovou pecku, že to se nedá chytat.
2: Mimochodem, poté, co se František Ringo Čech vrátil ze Spojených států, hrál 2 roky po jazzových klubech západní Evropy a po návratu domů do Československa založil i vlastní rockovou skupinu Shut Up. Současně se stal šéfem orchestru divadla Semafor v Praze, kde účinkoval v představeních Šimka a Grossmana. A jako hráč na bicí nástroje vystupoval i s Jiřím Šlitrem ve hře Ďábel z Vinohrad a s Rudolfem Roklem v pásmu Tak co, pane barone? Tak... Co si teď dát zase nějakou muziku?
7: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: zahraniční písni od skupiny Queen of Hearts. Napsal český text František Ringo Čech a zpívala Barbora Lišková. A my se těm zahraničním písním budeme ještě věnovat i teď s Františkem Ringo Čechem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Když jste mluvil o tom, že jste si písně vybíral z těch cizích, to prostě šlo, že jste si řekl, tuhle udělám, vyrazil jste do vydavatelství a řekl, já chci dělat tohle.
3: No tak já jsem šel, doba byla taková, přišel jsem do Suprafonu, řekl jsem, chtěl bych točit ten a ten titul a natočili jsme ho. Ten text musel projít schvalovacím řízením, většinou ty texty mě spíš vytýkaly to, že jsou lascivní a ubohý a primitivní a blbý, což bylo programový ode mě. Já jsem vždycky chtěl dělat takovou bluesovou, jednoduchou formu textovou, ale a ideologicky já jsem s nikým nebojoval. A když jsem chtěl vlézt bolševiky do prdele, tak se vždycky to bylo příšer, vždycky se tomu vysmáli. Když jsem třeba udělal text o utrpení černého lidu, chtěl jsem se zavděčit, mě byl nějaký malér se Schlingrem, tak jsem dělal text, jak bílý otrokář zabíjí černošský malý děti a jejich maminku se taky zabije a to oni všichni se smáli, mohli se potrhat smíchy, já to prostě neumím. V tom Supraforu se tomu smáli, nebo protiválečná píseň, když jsem napsal, hej amíku, pojď mi píku, já tě píchnu do pupíku. Oni to nebrali jako protiamerickou píseň, takže, ale to byly jen ojedinělý pokusy, já jsem na tohleto pole, jako na pole kapitána Mynaříka jsem nikdy nevkročil.
2: František Ringo Čech byl také v polovině 70. let rozhlasovým redaktorem Mikrofóra. A na začátku 80. let začal dokonce organizovat a uvádět i rockové festivaly, třeba takový Beat Salon. A několik let intenzivněji zpíval a vystupoval také s karlovarskou skupinou Metronom. Tak mě napadá, Františku, ukradl vám někdo někdy námět na nějakou skladbu, píseň?
3: Ne, já naopak, já jsem kradl.
2: Komu?
3: Myslím, že chudák Karel Šíp, ten to odnes jednak se Schlingrem, čmajznul jsem mu Schlingra a myslím, že dělal nějakou písničku Moudrý strýček Véna se to jmenovalo. Bylo to o jídle, tak já jsem hned šel domů, udělal jsem písničku, jak co všechno jí. Takový blábol, prostě všechny jídla, které mě napadly, jsem seřadil. A to byla taková liga, že bychom se na sebe nezlobili.
2: Když už jste narazil na toho Karla Šípa, kdy jste se potkali poprvé?
3: Já jsem zjistil, že existuje Karel Šíp a Uhlíř, až když Pavel Chrastina za mnou přišel, říkal, hele, ty chceš se rozejít se Sodomou, chceš dělat rockovou, tvrdou muziku a já znám nějakého Schlingera, ten je stejně nespokojený ve skupině Faraon, která sice je dobrá, ale on nechce zpívat dráty pletací a René a Rudolf, chtěl by taky dělat rockovou muziku, tak nás seznámil v Dynakordu na Vinohradech. A hned jsme si s Jirkou Schlingrem padli do oka a řekli jsme si teda, že budeme dělat spolu a už za týden jsme byli Jirka u mě v kapele.
2: No a teď by mohla následovat logicky ukázka z Šípova pořadu Všechno party, kde byl několikrát hostem i František Ringo Čech. Dokonce i tehdy, když se mluvilo o počítači. Za režijním pultem byl tehdy Viktor Polesný.
4: Teď mě opravuje furt blbeček, já ho nemám rád. A mezi náma teď je takový, to je válečný stav. My jsme teď jako, jestli jste viděli Válka Rozehových, než se zabili. Tak já třeba, on mě furt poučuje.
5: No.
4: Furt mi opravuj mi pravopis, to já nesnáším.
5: On tomu rozumí. Jo, počítač myslíš, no, ne Novotný.
4: Ne Novotný může, ale ten počítač furt mi podtrhává a já napíšu třeba, Salvátor, Allende vypálil kulku dum-dum. A on mi napíše dum-dum. A já dám delete, dum-dum a zase dum-dum. Hrozný.
5: On neví, nebo, co je dum-dum.
4: Ano, nebo napíšu mailoval. On mi to počkrtne a nabídne mi alternativy. Víte jaký? Aby si byl, jak je blbej. Mailoval mi potrh, miloval, mašloval, maloval. To je přece idiot. No, co si děláš? A já napíšu třeba napíšu, dělám mu na schvály, jo? Napíšu, smrdíš čipovej hnuse a on to musí vytisknout, ale už na ně vidím, jak to dělá nerad. Jak se v něm ty koncový elektronky, jak se mu ten transformátor přehřívá. Ale musí to vytisknout.
6: Ano.
4: A já říkám, počkej, ještě vypnu, poliju tě kafem. A když ho zapnu, on nebude vědět, kdo mu to udělal. No. A teďka já, dneska jsem mu dal ránu teda. Nechci se chlubit, mám nad ním trochu vrch. Jo. Napsal jsem mu před del pr.
6: Tak na té klávesnici.
4: Ano, ano. Ať vidí.
6: Já musím vysvětlit, že ty jsi si přines tenhle ten tahák, to má svoji logiku, protože ty jsi věděl, že tady mluvíme o počítači.
4: To je obžaloba, to je obžaloba.
6: A ty momentálně píšeš nějakou knížku, nějaký cestopis, jestli...
4: Ano, my píšeme s Novotným cestopis.
6: Ano.
4: A já ho teda musím psát na něm.
6: Na počítači.
4: Na počítači, no a...
6: Ty mu nemůžeš přijít na jméno.
4: No,
6: ani, jako...
4: no protože to je, on mi, já píšu v pohodě a teď chci skončit a on mi napíše, chcete uložit změny? Jaký, blbečku? Vždyť já jsem žádný nedělal. Já píšu svoji knihu. Jaký změny, pitomče? Tak ne, a on mi vymaže všechno, co jsem napsal za ten den. Všechno. Pořád mě obtěžuje, najednou vyjede bublina. Jestli do 7 vteřin něco neudělám, ztratím všechny uložený data a neřekne co. A teď počítá 7, 6, 5, 4 a já udělám teda něco. Klik, všechno vymazaný. Já tu knihu píšu furt první 3 řádky.
2: V roce 1985 přestává být hudba pro Františka Ringo Čecha hlavní profesí a zakládá Čechovo prozatímní divadlo, jehož je protagonistou a ředitelem. Jde o divadlo autorské, napsal pro něj spoustu her, třeba Loupežníci na chlumu, Dívčí válka, Titanic, Smích se Shakespearem, Sjezd za vaše peníze nebo Oheň a voda. Františku, jak to tehdy šlo za socialismu založit divadlo?
3: Tak volně nezapomeňte, že komik... jaksi není moc, není co do vážnosti, nemáte takovou váhu, prestiž společenskou, tak jako spíš se nad váma, tak jako ušklívají. Na druhou stranu to má tu výhodu, že zase vám trošku dají pokoj. Já pokud jsem něco neprovedl, vyloženě se mi nějak nenasral, tak mě komunisti dali pokoj. Zkoušeli to třeba každý druhý, třetí rok přišel agent pro informace, jestli bych náhodou se nestal informátorem. Já jsem na to měl poměrně slušný.

0: Čeká nás tedy poslední ukázka. A ta je z autorské hry Dívčí válka, kde si František Ringo Čech zahrál Ctirada. Šárku bude hrát Sabina Laurinová.
1: A už to bez ní nemůžu vydržet. Šárko, kvítečku, lásko moje milovaná.
2: Ach, Ctirade, ani nevíš, jak se mi po tobě stýskalo.
1: Mně taky, Šárko, mně taky. Pojď, půjdem spolu běhat do březového háje.
2: Co zase běhat do háje? Vždyť jsme tam běhali včera. Já mám lepší nápad. Ctirade, dej mi hubičku.
1: Fuj! Hubičku. Vždyť ještě nejsme svoji. A potom... mohla bys mít miminko.
2: Cože? Po hubičce, jo? Ty blbečku.
1: Jen nech bejt. Víš, co říká moudrý Lumír? Když Perun dopustí, i sukovi se spustí. Počárko, půjdeme běhat do březového háje a když tě chytím...
2: No když tě chytíš, tak co?
1: Ale já tě stejně nedohoním.
2: No tak Ctirade, co když třeba náhodou upadnu? Co když zakopnu a upadnu, co potom? No?
1: Když tě chytím... Já můžu říct, to je hrozně zprostý.
2: Tak Ctirade, já se teda otočím,
1: tak
2: jo?
1: Tak se otoč.
2: Tak.
1: Ale je to síla, Šárko.
2: Jen do toho, miláčku, jen do toho.
1: Když tě chytím... Taková čuňárna. Musíš mi dát květinu.
2: Víš co, do toho háje si jdi sám.
1: A kam půjdeš ty, Šárko, kam půjdeš?
2: Nikam. Budu dnes sama doma. Naši jeli na říp. Jestli chceš... můžeš přijít k nám?
1: Zbláznila jsi se, když vaši nejsou doma, když jsou na řípě.
2: Na řípu jako na hradu.
1: Když říkám, když jsou na řípě jako na hradě. Šárko, co by tomu řekli sousedi?
2: Myslíš Germáni?
1: Ne, myslím sousedy na vedlejší větvi. Už to mám, Šárko. Půjdeme k vám do srubu. A vezmeme sebou Lumíra. Je takový moudrý. Budeme se od něho učit jeho slovanské moudrosti.
2: Moudrosti toho domýšlivého starého papriky. Nerozumím mu ani slovo, říká samý blbost.
1: Hrložeš! Lumír je boží pěvec a jeho ústy k nám hovoří Perun a ostatní slovanští bohové.
2: Medovina z něho mluví a ne slovanští bohové, zvochla jste jednoho.
0: František Ringo Čech, náš dnešní host. Já mám pocit, Františku, že ať už děláte cokoliv, malujete, píšete, zpíváte, hrajete, že je pro vás vždycky důležitý humor.
3: Já mám pocit, že to tak má být, že to lidi nejvíc potřebujou. Umírání, týrání, teror, lidi toho mají plno, ale humoru je málo.
0: Tak já vám za ten humor, který máme my díky vám, moc děkuju, přeju hodně spokojených posluchačů, diváků a čtenářů a těším se zase někdy naslyšenou v našem pořadu.
3: Děkuju a hodně štěstí všem.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Hlavní příjezdová cesta k Helštýnu je opět průjezdná. Horští záchranáři z Jeseníku varují před parným počasím. Tenistka Karolína Muchová ovládla turnaj v Bad Homburgu. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno a teploty do 39 stupňů. Pěkné odpoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Igor Polák. Turisté můžou opět využívat hlavní příjezdovou cestu ke středověkému Helštýnu na Přerovsku. Trasu blokovali zhruba 3 měsíce opravy návsi a Lipnické ulice v Týně nad Bečvou. Investici už dělníci dokončili, řekl nezávislý starosta Antonín Ryšánek.
3: Tak samozřejmě ta komunikace byla za hranou životnosti a se podařilo projekčně vyřešit chodníky podél této komunikace, takže co se týče bezpečnosti chodců, místních, maminek s kočárkama, tak konečně nebudou muset chodit po takto frekventované komunikaci a vyhýbat se projíždějícím autům.
2: V Česku se dnes poprvé po 14 letech dostaly teploty nad 40 stupňů Celsia. Před 3 hodinou odpoledne hodnotu zaznamenala měřící stanice v Řeži u Prahy. Na Facebooku o tom informoval Český hydrometeorologický ústav. Výstraha před extrémním horkem platí ve většině Česka ještě zítra, na Moravě i v pondělí. Meteorologové varují i před rizikem požárů. Dodržovat pitný režim a na túry vyrážet brzy ráno, doporučují v souvislosti s tropickými teplotami návštěvníkům Jeseníků členové tamní horské služby. Podle záchranáře Jiřího Hejtmánka je důležité také funkční oblečení.
4: Tu trasu zvolit spíš v lese, ve stínu, potom asi je strašně dobrý vyjít třeba brzo ráno. Je strašně dobrý sebou mít minimálně 2-3 litry vody, prostě pít už zavčasu, ještě dřív, než budete mít žízeň. No a potom oblečení, je dobrý používat oblečení, který je prodyšný, používat balněný trika, aby to prostě rychle voschlo.
2: Česko vyslalo do Venezuely tým specialistů na hledání a vyprošťování lidí ze sutin. Budou tam pomáhat s následky 2 zemětřesení, která sever země zasáhla ve středu. Součástí českého týmu jsou hasiči, statici, kinologové se speciálně vycvičenými psy, lékaři nebo třeba operátoři dronů. Sport. Tenistka Karolína Muchová získala v této sezóně 2. titul na okruhu WTA. Po únorovém triumfu v Kataru na tvrdém povrchu teď uspěla na trávě v Bad Homburgu. Ve finále v Německu porazila Japonku Osakovou, která zápas za stavu 1-6 a 0-1 kvůli zdravotním potížím skrečovala. Pokračuje Muchová.
5: Vyhrát skrečí, to asi nechce nikdo, je mi líto Naomi, že byla schopná dohrát, ale myslím si, že jsem od prvního míče až do posledního předváděla dobrý tenis, věřila jsem si dnes. Počasí.
2: Zítra čekejte na střední Moravě jasno nebo skoro jasno s teplotami 35 až 39 stupňů, v Jeseníkách okolo 30 a mírný jižní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: V Hranicích je částečně uzavřena Bělotínská ulice. Stavební práce tam potrvají do konce srpna.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Čtyři minuty po 17. hodině, pokud možno nějaké příjemné zákoutí doma. No, ideálně někde ve stínu, ideálně, kdyby to šlo trošku vyvětrat a nebo třeba, pokud máte možnost klimatizace, ale hlavně nepřepínat ani program. 17:00, pěkně zdravíme a víkendově hrajeme po 17. hodině pro radost a hlavně snad pro trošku lepší pocit a osvěžení, ochlazení, třeba i písničkou, když ji vyberete na lince 221 555 444, třeba pro dnešní oslavence Ladislavy muže, Ladislavy Laďky ženy, zítra Lubomír Lubomíra, komukoliv zahrajeme pro radost.

0: Český rozhlas Olomouc a Bořek Volný.
1: A také pozdravení a samozřejmě hodně Ladislavům, ale také Laděnkám, Laďkám, kteří jsou v kalendáři 9 minut po 17. Hrajeme pro radost, třeba i s vámi, třeba i po telefonních linkách 221 555 444. Přáníčko Laďovi máme vyslat do vysílání do éteru Českého rozhlasu Olomouc, a to od Martinky a taky celé rodinky. Všechno nejlepší našemu Laďovi. Zahrajte prosím, prosím také v Českém rozhlase Olomouc písničku a ať se krásně má a hezky si užívá i za tohoto nešťastného počasí. Taky náš Ladík, kterého zdravíme do práce a těšíme se na zítřejší společně strávené chvilky. Tady Ladíka zdraví jeho děvčata a ještě pošleme písničku směr Kosov k Crhákovým, tedy Laďovi v poledne po telefonu, tak tentokrát ještě taky SMS formou 723 70 33 51 od rodinky, od vnučky Naty a dalších. K dnešnímu svátku zahrajeme dědečkovi Ladislavu Crhákovi do Kosova. Písnička taky jeho manželce Jarce. Pro pěknou pohodu máme vás moc rádi. Posílá, přeje vnučka Naty v SMS zprávě. A ještě prosíme zahrát písničku taky k narozeninkám pro skvělého, báječného, optimistického oslavence a velkou oporu celé společnosti, celého sousedství. Takže sousedovi Martinovi necháme zahrát na jeho zahradní párty. Snad tam máte příjemně, užíváš si dnešních oslav. Vydržte to všichni, píše se to ještě, velice rádi vyřizujeme a prosíme, buďte na sebe, jak to jenom jde, pořádně opatrní, ohleduplní, dodržujte ten pitný režim a tak dále a tak dále.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: třeba už i na prázdninách, ono, už můžou si třeba vnoučátka zaspívat, zanotovat tu písničku, co možná mohli se učit, možná nikoliv někde ve škole, ve školce, tak jsme si dali na chvilinku i na tom Pražském mostě. A teď budeme hrát, já předpokládám, že Ladíkům, Ladislavům, a zdravíme paní Věrku, dobrý den.
1: Dobrý den, dobrý den.
0: Posloucháme vás, nasloucháme vás.
1: Už můžu, jo?
0: Za tímto účelem vás právě vítáme. Prosila bych zahrát
1: Láďovi Skopalovi pro k jeho svátku a pro dnešní pěkný den.
0: Děkujeme pěkně za přání. Písničkou prosím potěšte zase pracanta Miru, kterého zdravíme, a snad ti chladí autičko, jak se patří, ale tak akorát, ať to nejsou šoky, zdraví tě tvoje rodinka a moc na tebe myslí. Do auta pěkně zdravíme i vás a všechny ostatní. Také ale do chaloupky, snad do chaloupky Stínu. Píše se tu, že máme zahrát Marušce do chaloupky pro radost. A pak dál zahrajeme samozřejmě i vám, a už je tu spousta zájemců seřazených, tak postupně 2, 2, 1, 5, 5, 5, 4, 4, 4. No a teď příjemný, doufám, větřík.

0: křík, který vás doufám ovívá a samozřejmě v těchto dnech už takový týden počítám i v ulicích Olomouce nejpřívětivější zařízení jménem nějaký větrníček nebo nějaký vějř, ten se taky hodí. Tak to byl Větr od Buchlova. Ej, a teď vyletí Skřivánek s Boršičankou a hlavně máme tu další přáničko, máme tu pozdravení od nás pro paní Jindřišku a od Jindřišky. Dobrý den.
1: Hezký dobrý den, pane Božku, vám do Českého rozhlasu Olomouc a všem posluchačům. Písničku posílám jen tak pro potěšení a pro radost Zdeničce a paní Jarmilce do Hrochova, do Krnova Vlastičce, do Čelčí z Lidušce Koužilové a manželům Kubesovým, do Přemyslovi z Jarouškovi Jíblovi a do Brodku u Přerova Marušce Baranové. Mějte se všichni co nejlépe a vám, pane Božku, moc krát děkuji a taky se mějte co nejlépe.
0: Tak vás děkujeme, paní Jindřišce, všechny pěkně zdravíme a posíláme písničku jednak Laděnce k svátku, kterou zdraví je rodinka Roušarových. Tak Laděnko, všechno nejlepší, užij si to a ty oslavy taky dalších svátků a narozenin našich letňátek tady budou určitě za přívětivějších, příjemnějších teplot. Moc zdravíme celou rodinku i Laděnku. No a ještě Ladíkovi dalšímu zahrajeme, a to tentokrát oslavenci, který taky bude mít brzy narozeniny, Laďovi V, kterého pěkně zdravíme do Šumperka, podpis kamarádi a dlouholetá skvělá kamarádka Mirečka.
2: Napište nám SMS na 723 70 33 51. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Přátelé, nezapomeňte, že škola základ života, i ta základní umělecká. A kdy jindy poukázat na školní radosti i výhody, než koncem června a nejlépe ve Strážnici. Srdečně vás zveme k poslechu přímého přenosu nedělního hudebního pořadu Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice, ve kterém se představí právě žáci Zušek z celé republiky. Půjde o solisty, dudácké i cymbálové kapely a budou to nejlepší z nejlepších. Poslouchejte v neděli 28. června od 10 hodin.
1: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Teď je 17.25, teď už v horkém odpoledni a podvečeru i ta noc bude hodně, hodně namáhavá. Budeme hrát a uděláme všechno, co můžeme, abychom zpříjemnili trošku to dnešní horké odpoledne. Třeba paní Janě a určitě i se vzkazem přes paní Janu. Dobrý den.
4: Dobrý den, já jsem vám volala. Vzkaz od Pavla Skopala, abyste zahráli písničku od Moravské veselky. Nikoho víc jsem nemiloval. Volá Jana. Děkuji.
3: Dobře, tak možná ten vzkaz ještě mohl zaznít. Děkujeme pěkně, rádi zahrajeme také třeba vám na lince 221 555 444 a pojďte pofoukat, pohladit, ochladit, zpříjemnit dnešní odpolední čas. A písničkou ovšem potěšíme také ty, kdo píšou a hlavně ty adresáty, takže jednak zahrajeme moc rádi Ladíkovi staršímu, Ladíkovi mladšímu, které zdravíme ovšem do Čech, z Moravy a Slezska od celé rodinky, podpis Lukis. A ještě taky písničkou potěšte všechny ratolesti, kteří už jsou pěkně u babičky, u tety a zpříjemňují tyhle ty namáhavé horké chvíle s těžkou artikulací, pochopitelně, je to jasné, je to nápor na všechny. Tak zdravíme i na prázdniny k babičkám, k tetám, k dědům a posíláme tuto, která takhle krásně rozehrává tak třeba u žadovějáků a v tomhle případě u Moravské veselky a za chvíli.

0: 6. 27. června. Zdravíme do Lomnice paní Staničku.
1: Dobrý den. Zdravím český posluchače Českého rozhlasu a tuhle písničku nechám zahrát všem, kterým nikdo nezahraje. A tuhle písničku posílám v tím párných dnech. A vejďte do Holubic. Zdeňiště Zuničová, Liduště z Olomouce a Liduště z Jeseníku a Toníčkovi z Bedivoště a všechny posluchače a všechny, kteří slaví Ladislava. Děkuji vám. A naslyšenou.
0: Děkujeme, díky, posíláme i paní Stanice a dál nabízíme v zápětí i telefonní kontakt, kdo se třeba zkouší dovolat, ale zkouší to, až jakmile pomalu končí ta předchozí písnička, nevydrží. Zkuste to vydržet, zkuste třeba zrovna teď noví posluchači, anebo po té výzvě, která zazní v zápětí, ale neváhat příliš dlouho. Rádi pošleme písničku Miloškovi do práce od jeho děvčat, menší a větší Zuzanky. Taky písnička míří paní Milošce Procházkové do Štětovic k zítřejším narozeninám. Všechno nejlepší. Mnoho zdravíčka přejeme my, ale především v SMS gratulaci do Českého rozhlasu Olomouc sestra od rodinky paní Milošce Procházkové do Štětovic k zítřejším narozeninám. Všechno nejlepší. No a ještě taky od zábřežáků písnička míří do Kosova panu Ladislavu Cerhákovi k dnešnímu svátku. Krásný svátek, hodně zdraví, děkuji. Zábřežáci. Pozdravujte všechny, kdo jsou v práci a třeba někde v terénu a hold to nejde jinak, tak za obětavou práci a opravdu velkou oběť prosím, myslete na sebe a co to jde, buďte na sebe opatrní. Zdraví vás hodná babi Jarunka.
2: Zavolejte nám 221 555 444 Český rozhlas Olomouc.

0: Pokračování je tu s paní Janou a vedle stojícím panem Jiřím. Pěkně zdravíme do Roštění. Dobrý den.
1: Pěkný dobrý den, pane Bořečku. Srdečně vás zdravím do Českého rozhlasu Olomouc a všechny rozhlasoví přátelé a posluchače. A tuto písničku posíláme pro potěšení. Pěkný den, pěkný podvečer už a zítra klidnou neděli. Hlásí ještě větší horko. Tak všichni dávejte na sebe pozor. A písničku posílám vám, pane Bořečku, děkuji za výběr, potom svému manželovi Jiřímu, Anice a Jarkovi do Jindřichova Hradce, Jiřímu do Litovle, Jiřímu do Kunštátu, Jarušce a Josefovi do Malé Morávky a Františkovi od Brna. Všem vám přejeme klidné dny, dávejte na sebe pozor a tato písnička, ať vám všem udělá radost, pohladí na duši a na srdíčku. Pane Bořečku, vám moc krát děkuju a dávejte i vy na sebe pozor.
0: Děkujeme.
1: Máme vás rádi.
0: Díky za vaše slova. V to doufáme, že se všichni opatrují a opatrujte se též. A ještě pošleme písničku taky pro miláčka Ladička, kterého mám ráda už dlouhá léta. Zdraví ho jeho Ivča a moc děkuje za tak skvělého chlapa. Tak to taky rádi vyřizujeme a také na sebe buďte opatrní a navzájem se pěkně opečávávejte. Ovívejte v těchto horkých dnech. No a jak bude třeba 6. příští měsíc, uvidíme. Třeba si budeme takto prospěvovat po Sokolsku.
2: Český rozhlas Olomouc.

0: zvesela a snad bude přívětivěji. No s jistotou možná v prosinci, ale i třeba už 6. července. A doufejme, že třeba tak od úterka opravdu normální. Ale to 27.6., ale někde se prý slaví. Máme potvrzeno od paní Ivety. Dobrý podvečer.
1: Dobrý večer. Tady Iveta ze Zábřeha. Já bych moc chtěla poprosit o nějakou hezkou, no hezkou už jsem si vybrala, že tu bizničku pro taťku do Kosova, který má dneska svátek, a chtěla bych mu popřát hlavně hodně zdraví a ať je tak hodný, jak je. Děkuju. Posílá Iveta ze Zábřeha s Mírou. Děkuju, nashledanou.
0: Zdravíme Ivetku, zdravíme do Zábřeha, ale samozřejmě taky pana Ladíka. Písničkou prosím potěšte taky našeho skvělého zaťáka Ladíčka, kterého zdraví tedy celá rodinka. Také ovšem potěšíme paní Staničku z Lomnice a popřejeme pevné zdravíčko, ať se též opatruje zdraví Liduška z Olomouce a my oběma směry děvčata dámy. A ještě od Čmeldy pěkně zahrajeme a teď si dále všichni taky zaspíváme a určitě i Šavlovi v Petrově nad Desnou, ale hlavně Jardovi zahrajte, ať poslouchá od Čmeldy. Pro radost Šavlům do Petrova nad Desnou a hlavně Jardovi. Pozdravujte ovšem také všechny lidi, kteří pracují, makají, a to třeba i pod střechou, ale pokud mají namáhavou práci, určitě z nich taky leje. Zdravíme i do služby Marunku, kterou zdraví rodiče, babi a celá rodina. No a teď si teda osvěžíme. Klasika Joška Severin. Pojďme všichni.

0: Korta je nejstarším festivalem country, folku, tramské muziky i žánru příbuzných. V těchto dnech slaví 60. a proto vás zvu na vlnách Českého rozhlasu Olomouc na výlet nejen hudební do její nejstarší historie, pořadu Na cestě v neděli 28. června po 15. hodině. Vybrala jsem nahrávky opravdu autentické z počátku Porty. K poslechu vás zve Jarka Nosková.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Dál pokračujeme a plníme přání, hrajeme pro radost. A teď paní Evě a určitě ještě někomu. Dobrý podvečer.
4: Ano. Dobrý večer. Zdravím vás všechny v rozhlase a zdravím všechny. Františku Ticho. Zdravím všechny v rozhlase a všechny naše milé posluchače. A tuto písničku bych chtěla poslat. Libušte s Alenkou do Jeseníku, Zdeňce z Holuby a Zdeňce z Hrochova a Haničce, Hanička z Předmostí a Mirátka z Přáklavy a Vlastička z Krnova. Všechny vám moc zdravím, přeju hodně zdraví, štěstí. Přeji, abyste přežili ty vedra, jsme rádi, že přišli, ale trošku by nám mohlo sprchnout. Děkuju vám, dobrou noc a buďte všichni zdraví. Naschledanou.
3: A buďte na sebe opatrní, moc děkujeme paní Evě a i Františka, pěkně zdravíme. Posluchače také pěkně zdraví pan Marian, kterého moc potěšili dnešní písničky, tak taky nechává všem pěkně zahrát. A myslím, že teď to bude i roztomilé, krásné písničkou. Pozdravíme i paní Anešku, ta se zase líbila Sokolská, to byl výběr dneska z roštění na toho 6. července, ale dneska si hlavně přejeme, aby už určitě do července polevila vedra, aby to tak v to pondělí, v úterý polevilo. Doufejme. No a teď do lesička, nikoliv načekanou za

0: A ještě pěkně zahrajeme, ještě pěkně potěšíme, určitě i do polí, do luk, tedy snad ty pravé žně budou až to trošku přece jenom poleví, i v těch kombajnech by to určitě přivítali. No a navíc krásná slova už necháme na paní posluchačce, kterou pěkně zdravíme, pokud se nemýlím, do Ostravy až. Dobrý den.
1: Dobrý den, já vás pěkně zdravím, tady Červinková a manžel Navrátil. My bychom rádi chtěli nechat zahrát do Slížan manželům Koudelkovi. Pan Koudelka každým rokem jezdí na žně a nastala už jeho doba. Už jezdí určitě u kombajnu a v tým sluníčku teda nezávidím. A tak bych mu chtěla nechat zahrát já teda i manžel něco moc a moc pěkného.
0: Moc pěkně zahrajeme.
1: To už nechávám na vás, pane redaktore.
0: Protože já už vím, že paní posluchačka je prý rodinka jednoho z nejznámějších interpretů, tak bychom ho mohli ještě vyslat pěkně. A bude to taky taková skoro rodina podsta i mamkám. No a písnička tady dělá radost i těm zemědělcům, pochopitelně i paní posluchačce, posluchačům z Ostravy. No a pak ještě taky všem pracantům, na které zase myslí spousta dalších z vás. A my moc děkujeme a moc jim přejeme, ať to všechno zvládají, ale vám též buďte na sebe opatrní a děkujeme za podpůrná slova. Ona opravdu jsou jako to nejpříjemnější pofoukání. Ano, roztomile, krásně, příjemně, jako takové osvěženíčko. No a teď ještě ta rodinka naší paní posluchačky.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Nejúspěšnější životní i tvůrčí roky slavného hitmakera. Dokumentární film Karel Svoboda, Šťastná léta. ČT2. V boji proti Hitlerovi zůstali odkázáni jen sami na sebe. Filmová rekonstrukce jedné z nejvýznamnějších událostí druhé světové války. Bitva o Británii. A ČT Art. Z hvězdných výšin k tragickému konci. Životní příběh legendární zpěvačky v dokumentu Whitney, úžasný hlas, smutný příběh. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Meteorologové varují před rizikem požáru. Nový web Olomoucké přírodovědecké fakulty pomáhá učitelům. Osoblaha zbourá starou budovu mateřské školy uprostřed obce. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno, teploty do 39 stupňů. Pěkný podvečer u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Igor Polák. Extrémní teploty a sucho zvyšují riziky požárů, varují

0: Před nimi meteorologové. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu platí ode dneška pro většinu Čech. Na jihu Moravy platí už od středy. Zákaz rozdělávání ohně v přírodě vyhlásil třeba Olomoucký kraj. Podle meteorologů požáry nehrozí jen kvůli aktuálnímu tropickému počasí. Hodnotí taky suchost vegetace, množství srážek a nebo vítr. Elektrická síť je podle distributorů na stávající vlnu veder připravená. Podle ČES distribuce spotřeba kvůli spuštěným klimatizacím stoupá zhruba o 2%, pořád je ale nižší než v zimě, kdy domácnosti vytápějí. Problémy teď neočekává ani EGD nebo PRS distribuce, říká za PRE Jan Bílek.
1: Neočekáváme ani to, že by maximální zatížení o víkendu ve srovnání s pracovními dny nějak zásadně rostlo, spíše naopak. Je to dáno tím, že Praha se koncem školního roku každoročně tradičně vylidní a také tím, že o víkendech obecně spotřeba elektřiny Prahy vždy o něco klesne. Platí také to, že nejvyššího zatížení dosahuje elektrická síť Prahy v zimních měsících, kdy se maximální denní odběr dostává pravidelně i přes 1000 MW.
0: Webová aplikace Pokusnice.cz, kterou vytvořili olomoučtí přírodovědci z Univerzity Palackého ve spolupráci s Vědecko-technickým parkem, má nové funkce. Týkají se správy chemikálií, laboratorního vybavení a organizací laboratorního provozu.
2: Učitelé a laboranti můžou pomocí aplikace spravovat zásoby chemikálií a vybavení, sledovat jejich množství a expiraci i organizovat experimenty podle potřeb své školy. Uživatelé podle univerzitního webu můžou také vybírat mezi demonstračními pokusy, školními a žákovskými experimenty nebo domácími pokusy mimo školní laboratoř. Tým vývojářů počítá s dalším rozšiřováním databáze experimentů, pracovních listů i multimediálních materiálů. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
0: Bývalou mateřskou školu v Osoblaze na Bruntálsku čeká demolice. Budova dlouhodobě chátrá a obec pro ní nemá využití. Část domu sloužila jako muzeum, radnice ho ale musela z bezpečnostních důvodů přesunout jinam. Místo bývalé školky má vzniknout nové veřejné prostranství, říká nezávislá starostka Osoblahy Jana Dohnalová.
3: Technický stav tohle brownfieldu se natolik zhoršil, že začal představovat nejenom estetický problém, ale také bezpečnostní riziko pro obyvatele a návštěvníky naší obce, protože z té střechy a podobně může spadnout nějaká cihla a někoho zranit. Sport.
0: Mistryní republiky v silničním závodě cyklistek v Jeseníkách se poprvé v kariéře stala Julia Kopecký. Vítězka čtvrteční časovky porazila ve sportu Kristýnu Zemanovou. Počasí. Zítra čekejte na střední Moravě jasno nebo skoro jasno s teplotami 35 až 39 stupňů, v Jeseníkách okolo 30 a mírný jižní vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zdržíte se na Jesenicku na silnici mezi Jeseníkem a Zlatými horami. Havaroval tam jezdec na koloběžce, na místě zasahují záchranáři.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Setkání s literaturou Českého rozhlasu Olomouc.
5: No my vás právě v dnešním vydání setkání s literaturou Českého rozhlasu Olomouc v pravidelném čase po 18. i v těchto horkých podmínkách zveme k poslechu konkrétně dnes detektivní povídky známé valašské spisovatelky Aleny Mornsteinové. Povídka se jmenuje Vražda milé paní a vyšetřovat ji bude zkušený detektiv poručík Horák. V režii Tomáše Soldána účinkuje Norbert Lichý. Pořad byl natočen v roce 2023.

Milá paní to byla. Zlikla nahrbená žena v černém plášti, opírající se o hůl. Jedna z těch dam v letech, které chodí na všechny pohřby, protože mnoho jiných příležitostí, jak se dostat mezi lidi a popovídat si, nemají. Zvedla kapesník k očím a utřela si neexistující slzu. Plakat na pohřbech se přece sluší. Poručík Horák přešlápl z nohy na nohu. Přišel, protože od pondělí byl po 40 letech práce u policie v důchodu a najednou měl spoustu času. Ještě nikdy na pohřbu žádné z obětí vražd, které vyšetřoval, nebyl. Ale tento případ byl jeho poslední. A poručík se spíš než se zemřelou chtěl symbolicky rozloučit se svou kariérou. Už žádní zavraždění, žádné krádeže, žádné hledání odpovědí na nezodpovězené otázky. Bude si muset najít jiný způsob, jak naplnit své dny. Dorazil ale příliš brzy a teď stál před zavřenými dveřmi obřadní síně a sledoval hloučky lidí oděných v tmavých barvách, které po chodníčku stoupali k místu posledního rozloučení. Příchozích bylo nezvykle mnoho. Spousta z nich určitě přišla jen ze zvědavosti, nebo proto, aby mohli sousedům, známým či vnoučatům ještě po letech vyprávět. Jo, já jí byl na pohřbu. Bylo to opravdu hrozné neštěstí. Ano, bylo to strašné. Každý zmařený život je tragédie, obzvlášť když zesnulá Eva Poláková, se kterou se přišli tihle lidé rozloučit, byla zavražděna. Poručík ji neznal. Nevěděl, jak zněl její hlas, nedokázal si představit gesta, která používala. Když ji uviděl poprvé, byla už po smrti. Ležela v obývacím pokoji před vyhaslým krbem, nohy mírně roztažené, jako kdyby zakopla, ruce rozhozené a hlavu v kaluži krve. A vedle ní se povaloval odhozený pohrabáč. Nebylo těžké pochopit, že to byl ten kus kovu, který ji srazil na podlahu. Daleko těžší bylo zjistit, kdo ho v tu chvíli držel v rukou, protože žádné otisky prstů na něm nebyly. To poručíka mátlo. Když vcházel pečlivě udržovanou zahradou a vdechoval svěží vzduch poznamenaný kouřem spáleného listí, tak typickým pro podzimní měsíce, myslel si, že půjde o jednoduchou záležitost. Hádka, povolené nervy, neuvážená reakce končící neplánovanou a hořce oplakanou smrtí. V policejním žargonu tomu říkali domácí zabíjačka. Ale už když procházel chodbou do přízemního obývacího pokoje a překračoval listí, které dovnitř navál vítr, protože podle slov zdrceného manžela byli v okamžiku, kdy svou ženu našel zhroucenou před krbem otevřené, pochopil, že tak snadné to ani zdaleka nebude. Pohrabáč bez jediného otisku prstů, soupis odcizených věcí, otevřené dveře. Manžel, kterého musela do své péče převzít lékařka, a teď seděl lehce omámený, ale pořád hrozně nešťastný za kuchyňským stolem. Vedle něj syn se svou ženou. Oba uslzení a hlavně vyděšení, vždyť se jim do domu vetřel cizí člověk a zabil jim mámu. Na opačné straně stolu dcera, ne tak úplně nepodobná mrtvé ženě, kterou právě teď nakládali v tmavém pytli na nosítka a převážili do podzemí místní nemocnice, aby při pitvě zjistili to, co už bylo všem zřejmé. Zabila jí rána pohrabáčem. Omlouvám se, řekl poručík pozůstalým, chápete jistě, že čím dříve si promluvíme o okolnostech, původně chtěl říct vraždy, ale při pohledu na uslzenou skupinku před sebou se zarazil a opatrně dodal, toho, co se dnes odehrálo,
tím dříve se nám podaří najít pachatele a zabránit mu, aby svůj čin zopakoval. Dcera dlouze zaúpěla a všichni jako na povel zvedli kapesníky, ženy si utřely oči a muži se vysmrkali. Nebude vám vadit, když si promluvíme vedle? Zeptal se poručík. Vedle znamenalo v malém pokoji, který dřív asi sloužil jako dětský pokoj, ale teď z něj majitelé udělali pokoj pro hosty. Kdybyste mohl... Poručík Horák kývl na manžela zavražděné, ten se na něj chvíli díval, jako kdyby nechápal, kdo ten cizí chlap vůbec je a co po něm vlastně chce. Ale potom se zvedl a kolébavým krokem přešel vedle. Poručík vykročil za ním, zavřel dveře a posadil se proti němu. Chvíli mlčel. Díval se, jak rozrušený pan Polák přemáhá vzliky a sám pro sebe vrtí hlavou, jako kdyby nemohl uvěřit tomu, jak se během posledních hodin jeho život proměnil. Vy jste svou ženu našel, je to tak? Zeptal se konečně poručík. Manžel přikývl. Pohled stále upíral na ruce sapjaté na kolenou. Vzlikl. Byli jsme spolu skoro 40 roků. Co teď? Já... Promiňte. Víte, kolik bylo hodin? Muž naklonil hlavu ke straně. Asi tak 2, možná 2:45. Odmlčel se. Po obědě si chodím na chvíli zdřímnout, to víte. Už jsem v důchodu. Znovu vzlikl. Oba jsme v důchodu. Podíval se směrem ke dveřím. Tedy byli jsme. Zvedl mokrý kapesník a utřel si oči. Já to nechápu. Takhle za bílého dne. Vždyť zamykáme branku a zvonek bych slyšel, ten se nedá přeslechnout. Musel přelézt přes plot. Zeptejte se sousedů, určitě ho někdo viděl. To víte, že se zeptáme, ujistil ho poručík. Ty věci, které se ztratily, jakou měly cenu? Pan Polák rozhořčeně zvedl hlavu. Takové šunty to byly. 2 pozlacené talíře. Evička si je koupila na dovolené v Turecku a vystavila na krbové Římse. Krámy. Nic víc. Sevřel ruku v pěst a bouchl do opěradla křesla. Krámy. Ještě bych potřeboval vědět, kdy jste svou ženu viděl naposledy. No přece u oběda. Asi tak v 12:30. Poručík Horák si poznamenal údaje do malého zápisníku. A poslední otázka. Napadá vás, kdo by chtěl vaší paní ublížit? Měla s někým spory? Na tuhle otázku manžel neodpověděl. Jen se podíval nepřítomným pohledem na poručíkův zápisník a nekontrolovaně se rozplakal. Vy bydlíte v 1. patře, že? Zeptal se poručík neboščina syna, když se mladý muž usadil do křesla. S manželkou. Vchod máme společný s rodiči, ale byty jsou oddělené. Byli jste dnes celý den doma? Ano. Viděl jste během dne svou matku? Syn potáhl a sklonil hlavu. Poručík si všiml, že i přes své mládí začíná plešatět. Jen z okna. Hrabala na zahradě listí. Kdy přesně? To nevím. Někdy okolo poledne asi. Neobědvali jste společně? Zavrtil hlavou. Ne. A obědváte někdy u rodičů? Syn neklidně poposedl. Poslední dobou ne. Byly mezi vámi a vašimi rodiči nějaké spory? Chvíli bylo ticho. Neřekl bych přímo spory.
spíš napjatá atmosféra. Z nějakého konkrétního důvodu? Syn se znovu zavrtěl, pak zvedl hlavu a nečekaně rozhodně pronesl. Maminka byla generál a Eliška, tedy moje paní, to nenesla zrovna dobře. Obzvlášť, když máma pořád mluvila o dětech. Vy máte děti? Právě že ne. Chtěli bychom, ale prostě to zatím nějak nejde. Poručík poklepal tuškou na zápisník. Hádali se vaši rodiče? Syn zaváhal. Asi tak jako všude. A dnes? Ne, dnes jsem žádnou hádku neslyšel, řekl syn důrazně. Až moc důrazně, pomyslel si poručík. Jako kdyby na tu otázku čekal a předem si připravil, co odpoví. Útlá snacha ženy, která před pár okamžiky navždy opustila svůj domov, potvrdila slova svého manžela. Ano, nevycházela z tchýní příliš dobře. Ano, tchýně byla tak trochu panovačná. V tu chvíli si poručík pomyslel, že slovo trochu použila, protože o zesnulých se má mluvit jen v dobrém. A ano, vadilo jí, že jejich manželství je po 6 letech bezdětné. Ano, v rozčílení tchýně dokonce zmínila, že by se měl její syn rozvést, aby se konečně dočkala vnoučat. Ale na otázku, jestli dnes neslyšela nějakou hádku, odpověděla křehká snacha úplně jinak než její muž. V tomhle domě jsou hádky na denním pořádku. Tchýně se hádala pořád a s každým. I dnes dole křičela. Nevíte kvůli čemu? To nevím. Snažím se to nevnímat. Ale byla hrozně vzteklá. Ječela ještě na zahradě. Zvedla k poručíkovi pohled. Ale to nic neznamená. Pravda je, že ať byla jakákoliv, tchán jí bezmezně zbožňoval. Když se do křesla posadila neboština dcera, poručík se nemohl zbavit zvláštního dojmu, že proti němu sedí žena, kterou viděl ležet v kaluži krve před krbem. Byla mladší a rozhodně živější, ale podoba byla nepopiratelná. Já jsem v domě nebyla, ale přišla jsem hned, když mi bratr zavolal. Utřela si oči. Chudák, maminka. Bydlíte poblíž? V sousedství. Jen o 2 domy dál. Když jste přišla, byla branka zamčená? To nevím. Přišla jsem zadem. Zadem? Ano. Kolem všech domů vede vzadu pěšina skrz zahrady. Zkracuje cestu z města. Je tam, co pamatuju. Branky mezi zahradami se nezamykají. Takže jimi může projít i kdokoliv cizí? Ne, to ne, jen sousedé. Branky do první i do poslední zahrady se samozřejmě zamykají, ale místní od nich mají klíče. Zarazila se. Ale to přece neznamená, že k nám nemohl vlézt někdo cizí. Přes plot umí lézt každé malé dítě. Jo, pomyslel si poručík. Ale vykrádačka během bílého dne a ještě kvůli tak mizernému lupu, byl však u policie dost dlouho, aby věděl, že vyloučit se nedá vůbec nic. Rád bych si promluvil i s vaším mužem. Kde ho zastihnu? Žena pohodila hlavou a poručík si uvědomil, že mu připomíná ještě někoho jiného. Mladou Sofii Lorenovou. Tahle představa byla mnohem příjemnější. Je v práci, má odpolední. Ale stejně vám neřekne nic jiného než já. V kolik hodin odjel? Zatvářila se nejistě. Směna mu začíná ve 2. Jel autobusem? Vzal si auto. V sobotu autobus jede jen ráno.
takže mohl zaparkovat za rohem a vrátit se zadem? Napodobení na Sofii Lorenové sebou trhla, ale pak se rozhořčeně ohradila. Cože? Co tím chcete říct? Proč by se jako vracel? Otázku ponechal poručík bez odpovědi. Měli jste vy nebo váš manžel s matkou nějaké spory? Žena si přitiskla kapesník na oči. Ne, ne, to vůbec ne. Jak vás mohlo něco takového napadnout? Průměrný výkon, pomyslel si poručík. Je Lorenové sice podobná, ale v herectví nesahá ani popaty.

Poručík Horák vyšel z domu, prošel podzimem vonící zahradou a zazvonil u vedlejší branky ozdobené na obou sloupkách květináči s dodýchávajícími muškáty. Otevřel muž v montérkách. Pan Koudelka? Jo, to jsem já. Už asi víte, co se stalo u sousedů. Můžu vám položit pár otázek? Ale já doma nebyl. Před chvílí jsem přijel z práce. Dělám v nepřetržitém provozu a přes víkendy máme dvanáctky. A co vaše paní? Ta doma byla. Ale moc vám toho asi nepoví. Hrozně jí to sebralo, to víte. Byli s Evou spolužačky. Znali se od dětství. Je to pro ní hrozný šok. Já bych si přesto, když dovolíte, ověřil pár věcí. Nedal se odradit poručík Horák. A udělal dobře. Nejlepší terapie je terapie sdílením a ubrečená sousedka Koudelková byla přímo studnicí informací, i když jí chvílemi přes záchvaty pláče bylo těžké rozumět. To je hrozné, co se tady děje. Ani doma už člověk není v bezpečí. Zabít chudáka ženskou kvůli zlatým talířům? Byla to loupež, že jo? Ale pardon, já vám nenabídla ani kafe. Zvedla se, přešla ke kuchyňské lince, neklidnýma rukama připravovala kávu, ze skřínky vyndala dva hrníčky a nakrojila bábovku. Pak si znovu utřela usazené oči a s hlubokým povzdechem se posadila. Viděla jste někoho přicházet k Polákovým? Zeptal se poručík Horák a osladil si kávu kostkou cukru z filigránsky zdobené cukřenky. Neviděla. Jenže já dnes ani nevystrčila nos z domu. Vařila jsem, uklízela, pekla tuhle bábovku. Myslíte, že to udělal někdo cizí? Slyšel jsem, že prý se doma dost hádali. Nahodil udičku poručík. Paní Koudelková se vysmrkala, popostrčila k němu talíř s bábovkou, zamyslela se a váhavě řekla: no, já nechci dělat žádné drby, ale to víte, on ten její je docela žárlivý. A Eva přece jenom byla koketa. Když chtěla, uměla si obtočit každého chlapa kolem prstu. To zase jo. A chlapům to dělalo dobře. Úkosem se podívala na manžela. Ten pokrčil rameny a šel si po svých. A snaše nedovolila adopci. To by je prý raději vyhodila z domu, kdyby přitáhli cizího parchanta. Zrovna včera se s dcerou poštěkali, ale proč to nevím. Povzdechla si. V každé rodině je něco. Ale zabít člověka kvůli talířům? I když zlaté talíře bych rozhodně tak okatě nevyslavovala. Říkala jsem jí to. Neposlechla a teď to má. A paní Koudelková vydala zvuk nikoliv nepodobný zoufalému zavití. Poručík za sebou zavřel dveře, pomalu prošel pečlivě schrabanou zahradou a zastavil se u dohořívající hromady spadaného listí. Zadíval se na hromadu popela a povzdechl si, jako kdyby si až teď uvědomil, že léto už je nenávratně pryč, stejně jako jeho mládí a roky u policie, a znovu prošel brankou ven na ulici. Tam zabočil doleva a vydal se k sousedovi na druhé straně domu nešťastné rodiny Polákovi. Branka byla odemčená a tak rovnou vešel a s hlasitým pozdravem zamířil přímo k muži, sedícímu na lavici pod oknem. V ruce držel hořící cigaretu a na klíně měl položenou plechovku plnou nedopálků. Pan Štětina? Muž přikývl a posunul se, aby mu udělal místo vedle sebe. Poručík se posadil a sledoval zapadající slunce. Muž mu nabídl cigaretu. Hezká ženská to byla, ta Eva. Trochu koketa. Všichni chlapi po ní koukali. Všichni. Symetrika, ale fakt ještě stále kus.
Jo, je jí škoda. I vy jste koukal? Zasmál se. Říkal jsem přece, že po ní koukali všichni. Ženské žálili? Uchechtl jsem. Pomlouvali ji. Nenechali na ní nit suchou. Ale jí to bylo jedno. Ještě je dráždila tím, že se před jejich chlapama nakrucovala. Řekl bych, že jí to bavilo. Prý byla dost hádavá. No to si pište. Ten její je buď svatý nebo ňouma. Řvala v jednom kuse. Hádala se s každým. S každým. Takže i s vámi? No jasně. Kvůli jablkám, které spadly z jejich jabloně na mojí zahradu. Kvůli garáži postavené blízko plotu. Se sousedem tamhle naproti se hádala, že mu smrdí čistička, a s Koudelkovou kvůli pálení listí. Hádala se se všema. A s dcerou? To spíš se zetěm, ale v tom měla pravdu. On umí vydělat, ale občas hraje automaty. A když mu dojdou prachy, chodí si půjčovat, aby to ta jeho nevěděla. Je celá máma. Stejně pohledná, ale taky stejná symetrika. Našel si ale blbý způsob relaxu. To všechno se událo před týdnem. Teď stál poručík Horák před obřadní síní a na půl ucha poslouchal lamentace zhrbené důchodkyně v černém. Taková milá paní, zopakovala asi popáté a podívala se na hodinky. Přece jenom už postávali před dveřmi obřadní síně dost dlouho. Určitě jí bolely nohy. Milé paní ale nevraždí, řekl poručík zamyšleně. Dokonce ani když mají pocit, že jim bývalá spolužačka svádí manžela, dělá na schvály a vyhrožuje policií, když pálíte na zahradě listí. Milé paní vám možná vynadají, ale nepopadnou pohrabáč, nepraští vás po hlavě, nepředstírají loupež a neutečou zadní pěšinou domů, zatímco krvácíte před krbem. Ne. To hodné paní nedělají. Co to povídáte? Podivila se důchodkyně a kousek poodstoupila. Promiňte, neuvědomil jsem si, že přemýšlím nahlas, řekl rozpačitě poručík. Pořád měl před očima ubrečenou sousedku Koudelkovou, jak jim při rekonstrukci vysvětluje, že si to běžela s Evou Polákovou konečně vyřídit, vynadat jí, že pokukuje po jejím manželovi a že na ní chce volat policii kvůli kouři spáleného listí. Viděli, jak vzliká a přiznává, že se ve vzteku nahromaděném za celé ty roky neudržela a rozmáchla se pohrabáčem. Viděl ji, jak zdrceně ukazuje, kam schovala pozlacené talíře, aby předstírala loupež. Myslela si, že jsou opravdu zlaté. Eva Poláková jí pochopitelně nikdy neřekla, že to tak není. Ale já přece mluvím o nebožce. Rozhořčila se stará paní, rozčileně se opřela o hůl, zlostně se po něm ohlédla a s úlevou se pomalu sunula s davem do konečně se otevírajících dveří obřadní síně. Jenže ta milá rozhodně nebyla, pomyslel si poručík. Ale nahlas to neřekl, protože o mrtvých jen dobré.

0: Lichý nám přečetl dnes v setkání s literaturou Českého rozhlasu Olomouc povídku Aleny Mornsteinové Vražda milé paní. Povídku pro rozhlas upravila Eva Lenartová, režijně vedl Norberta Lichého Tomáš Soldán a s ním technicky spolupracoval mistr zvuku Marek Hoblík. Pořad byl natočen v roce 2023.
1: Posloucháte Podvečer s Českým rozhlasem Olomouc.
2: Chci přijít na kloub každému sportu, říká profesionální sportovní a kondiční trenér Josef Anderle, který během své více než 20leté kariéry spolupracoval třeba s lyžařem Ondřejem Bankem, lezcem Adamem Ondrou nebo hokejistou Tomášem Hertlem. Na letošních zimních olympijských hrách v Itálii byl oporou skeletonistce Anně Fernštetové. K mikrofonu si ho pozvala Dita Vojnarová. Poslouchejte prázdninovou reprízu rozhovoru v pondělí po 10. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
3: Přímo z místa. Osmek, nejen ulice, ale taky industriální areál poblíž parku Michalov v Přerově. Továrnu na počátku 20. století vybudovala Terezie Hrubá, původně učitelka, která se později stala významnou výrobkyní zavařenin a cukrovinek. Dnešní majitelka velkou část areálu pronajímá a ve zbytku vybudovala kulturní prostor, koncertní sál a galerii a vozí do Přerova umění, které ji baví a zajímá. Pořádá tu přednášky a výstavy. Na procházku osmekem vás zveme v neděli po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
0: No a sobotní, jakkoliv horký, horoucí, pekelný podvečer, ten je také ve znamení hudebního a rozhlasového vzpomínání.
4: Pohodové hudební vzpomínání na světová muzikantská léta minulá přeje v tomto okamžiku všem pravidelným i občasným zájemcům o svůj mírně připomínací a také už docela letitý melodický pořad Jaroslav Vikrent. Je-li vám, přátelé, rozhlasově libo, v nejbližších zhruba 30 minutách se můžete v mé fandovské průvodcovské společnosti letmo setkat s někdejší americkou formací Dicky Do and the Dance. Za jejíž nejslavnější showbiznisovou éru lze bezesporu považovat několik málo roků

svou dnešní oldies cestu za někdejším filadelfským kvintetem Digidoo and the Dance začnu vážení a milí u priezviska pensylvánského rodáka Garyho Grenahana. Datum příchodu na tuto planetu 17. června 1939, neboť právě tento americký producent, skladatel a zpěvák byl svého času příčinou postupného založení i zhmotnění oné uvedené formace, a to víceméně v duchu akce Znouzectnost. Léta páně 1957 totiž mnou právě vzpomenutý muzikant podepsal kontrakt s gramoznačkou Sunbeam Records, a protože mu zanedlouho tato skutečnost už začátkem roku 1958 bránila ve vydání autorského dílka Click-Clack, o něž projevila zájem konkurenční etiketa Swan, pokusil se jmenovaný pán svůj drobný zádrhel kumštýřsky obejít tím, že se pod novou firmou postavil do čela naprosto smyšlené party studiových hráčů, v níž byl on sám posléze showbiznisově prezentován jako Richard A. Doo.

Z někdejší 28. zámořské hitové pozice popové právě doznělého kousku, jakož je z jeho tamějšího 8. šlágrového stupínku rytm bluesového, měl v době, kterou si právě dámy a pánové společně melodicky připomínáme, teprve 19-letý Gary Grenham určitě radost. Ovšem na straně druhé mu tento jeho žebříčkový úspěch přinesl i dilema, jak dál. Neboť jen o pár měsíců později se podobného showbiznisového sukcesu viz billboardové top stovkové postavení 23. on sám pod svým vlastním jménem dočkal i na před chvílí mnou vzpomínaném štítku Sunbeam Records.

o tom, že Gary Graham svého času showbiznisově upřednostnil svou kariéru v grupě Dickie Do and the Downs, zřejmě rozhodlo nejenom to, že jeho několik dalších malých desek na značce Sunbeam Records žebříčkově propadlo, ale také fakt, že jedním z tichých společníků domovského štítku této doposud stále fiktivní formace, neboli etikety Swan, byla i americká rozhlasová a televizní hudebně moderátorská legenda jménem Dick Clark. Její skryté, abych tak řekl, zákulisní tahy byly na tehdejším šlágrovém nástupu oné skupiny docela citelně znát. Ni, ni, na, na.

Na základě stoupající obliby i narůstajících nabídek na vystoupení se nakonec původní smyšlené kvinteto Dicky Do and the Downs pod pěveckým i kapelnickým vedením Garyho Grenhena zájezdově zahmotnilo do sestavy Harvey Davis, basa, Ray Genji, kytara, Al Weiss, saxofon a Dave Aldred, bicí. Přičemž se díky svému utajenému dobrodinci Dicku Clarkovi všichni mnou právě jmenovaní mládenci stali častými hosty jeho populární show American Bandstand.

Pokud jsem, vážení a milí melodičtí staromilci, před nějakou tou minutou mluvil o tom, že Gary Granahan po jisté době kumštířsky upřednostnil kvinteto Dickie Doo and the Downs, pak to byla pravda vlastně jenom částečná, protože i když tuto dodatečně zlegalizovanou grupu stavěl navenek interpretačně i autorsky na první místo, o příslušnou gramokariéru se i nadále snažil jak pod svým vlastním jménem, tak i pod muzikantskými křídly různých víceméně fiktivních studiových formací, jako například v druhé polovině letopočtu 1959 pod hlavičkou skupiny The Five.

V rámci někdejší vedlejší kumštířské činnosti Garyho Granahana alias v grupě Dickedu and the Downs Richarda A. Doe ještě jedna malá dokumentační melodická perlička. Zatímco s právě doznělým kouskem dokázal tento pán v řadách před chvílí vzpomínané grupy The Fireflies v druhé polovině léta páně 1959 hitově vystoupat v popově singlovém žebříčku zaoceánského hudebního magazínu Billboard až na pozici 23. Pod jeho vlastním jménem se mu po předchozí šlágrové 23. Now She Means Please z roku 1958, kterou jsme si tady dneska, přátelé, už pamětnicky zahráli, podařilo do zaoceánské hitparády vstoupit následujícím evergreenem už jen v květnu 1961. A to na své vlastní etiketě Caprice na ne zrovna nejskvělejší stupínek 109.

Začátkem šesté dekády konce minulého milénia opustila formace Dickadoo and the Downs svou startovací gramoznačku Swan a až do roku 1965 se svěřila do vydavatelské péče etikety United Artists. Nicméně ona firemní změna i přes následnou realizaci dvou dlouhohrajících desek jí nijak kumštýřsky nepomohla a tak se jméno této rozverné grupy, inspirované údajně přezdívkou mužského potomka, dnes už mnou několikrát vzpomínaného moderátora Dicka Clarka, ze zámořské i celosvětové hudební scény postupně úplně vytratilo.

Tak, dámy a pánové, a co k někdejšímu filadelfskému kvintetu Dickie Doo and the Dounce dodat samým závěrem našich dnešních hudebních vzpomínek? Snad jenom to, že jeho duchovní otec Gary Grenahem v pozdějších letech, kromě rozběhnutí před nějakou tou minutou už mnou avizované vlastní etikety Caprice, úspěšně produkoval i takové zámořské historické showbiznisové pojmy, jako třeba Jay and the Americans, The Angels, St. Johnny, Linda Scott, Patty Duke a podobně, a že byl i viceprezidentem gramoznaček Dodd Records či Paramount Records, přičemž prý se uvedený pán ještě navíc Oldies

0: Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
2: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
1: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4500 Kč za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce června 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: V Přemyslovicích na Prostějovsku zpevňují břeh nad potokem. Hlavní příjezdová cesta k Hlevštínu je opět průjezdná. Fakultní nemocnice Olomouc vymění vrátnice u vjezdů, budou dopravní omezení. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno a teploty do 39 stupňů. Pěkný večer u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Igor Plák. Obyvatelé Přemyslovic na Prostějovsku se dočkají zpevnění břehu nad tamním potokem. Ten roky podemílá svah, na kterém z obou stran stojí rodinné domy. Práce už začaly a vyžádají si zhruba 11 milionů korun. Zpevňování svahu je technicky náročné, řekla nezávislá starostka Přemyslovic Iveta Pořízková.
2: Je to tady takový nepřístupný terén, je to špatný pro tu techniku, spoustu prací se tady bude muset dělat ručně. V některých částech budou pilíře, které budou vlastně držet ten svah, a v některých částech bohužel ty pilíře nebudou, protože tam to není ani kam ukotvit, takže tam budou nějaké gabiony, prostě nějaké kameny poskládané, které budou držet ten břeh.

0: Turisté můžou opět využívat hlavní příjezdovou cestu ke středověkému Helvštýnu na Přerovsku. Trasu blokovali zhruba 3 měsíce opravy návsi a Lipnické ulice v Týně nad Bečvou. Investici už dělníci dokončili, řekl nezávislý starosta Antonín Ryšánek.
1: Tak samozřejmě ta komunikace byla za hranou životnosti a se podařilo projekčně vyřešit chodníky podél této komunikace. Takže co se týče bezpečnosti chodců, místních, maminek s kočárkama, tak konečně nebudou muset chodit po takto frekventované komunikaci a vyhýbat se projíždějícím autům.
0: Do základní výbavy lékárničky na dovolenou patří léky na bolest, horečku, zažívací potíže a léky proti alergiím. Užitečné je přibalit i náplasti, obíradla a další vybavení. Lidé by také neměli odkládat očkování. Podle České vakcinologické společnosti má smysl stihnout před odjezdem i jen první dávku. Vedle tetanu a žloutenky typu A je vhodné zvážit i vakcíny proti žloutence typu B nebo klíšťové encefalitidě. Fakultní nemocnice Olomouc se chystá příští týden vyměnit dosluhující vrátnice u vjezdu do svého areálu v Něvotinské ulici a na IP Pavlova. Práce potrvají od pondělí do soboty a vyžádají si podle mluvčího nemocnice Adama Fričera dopravní omezení. Sport. Karolína Muchová vyhrála turnaj na trávě v Bad Homburgu a má třetí titul. Japonka Naomi Osakaová v finále za stavu 6-1, 1-0 pro českou tenistku vzdala. Počasí. V noci čekejte na střední Moravě jasno s teplotami do 22 stupňů, vát má slabý, proměnlivý nebo jižní vítr. Zítra potom má být na střední Moravě jasno nebo skoro jasno s teplotami 35 až 39 stupňů, v Jeseníkách okolo 30 a k tomu má vát mírný jižní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Se zdržením počítejte na silnici mezi Královou a Úsovem. Havarovalo tam osobní auto, na místě zasahují záchranáři. A kvůli cyklistickému šampionátu platí i zítra v části Jesenicka uzavírky. Týkají se vybraných ulic v centru Jeseníku a dále pak úseku mezi Jeseníkem a Rejvízem, Českou vsí a Písečnou.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: tajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Krásný večer, případně den či noc do všech koutů naší země, milí posluchači. Dnes budeme pátrat po utajených pokladech regionu na Moravě. A zajímavé je, že se spolu vydáme po stopách tance, navíc čistě mužského tance. Onen tanec skočného charakteru se jmenuje verbuňk a v roce 2005 se postaral o další zápis naší země na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Je to zvláštní, protože verbuňk je tancem silně improvizovaným, který nemá přesná choreografická pravidla. Zásadní je fyzická kondice tanečníka a jeho cit pro rytmus, jeho schopnost krásně zpívat a tančit zároveň a především zanechat hluboký umělecký dojem. Pak se verbuňk stává tancem mistrů, při němž ženy jihnou a muži ho obdivují.

0: Už víme, že verbuňk je tancem jihovýchodní Moravy a tam má takovou tradici, že si první verbířské krůčky zkoušejí malí chlapci od nejútlejšího dětství. Verbířským figurám se říká cifry a každý tanečník z každého moravského regionu je za sebe řadí trochu jinak. Kde se ale verbuňk původně vzal a proč vlastně vznikl? Naše pátrání po něm zahájíme ve Strážnici, protože na tamním zámku sídlí Národní ústav lidové kultury, který pečuje o naše poklady na seznamu UNESCO, a nejen o ně. A je zajímavé, že mužský tanec tam má v gesci žena, etnografka Jarmila Teturová.
1: Vy jste, paní Jarmilo, ta, která nám vnese trošku jasno do těch všech historických konotací. Existují nějaké relevantní písemné zmínky o tom, jak ten tanec vypadal? Máme nějaké první písemné zmínky?
2: Etnomuzikologové dokládají tento tanec z poloviny 18. století a z této doby už máme písemné zmínky o tom, že se tento tanec tančil. A doloženou píseň zapsanou k tomuto tanci máme až z roku 1819.
1: Tak pojďme k těm úplně nejzazším kořenům. Jde totiž o to, abychom si vysvětlili, co ten tanec byl vlastně zač. Byl víc iniciační nebo skutečně souvisel s těmi odvody na vojnu, anebo to je až pozdní reinterpretace. Co je vlastně základ prapůvodní?
2: Ten základ skutečně vidíme v těch tancích u toho odvodu na vojnu. Je to dané tím, že vlastně do roku 1781 bylo na našem území běžnou praxí to, že se během odvodu chlapců na vojnu najímali tanečníci. To byli profesionální tanečníci a ti tančili tady tento tanec. A měli vlastně tím tancem nalákat ty potenciální vojáky na vojnu.
1: A měli je nalákat na co? Že se tam bude stále tančit a bude tam veselo?
2: Tak ono to bylo spojené i s konzumací alkoholu, bylo to spojené i s finanční odměnou, takže to byl jeden z takovýchto momentů, co měl ty kluky nalákat.

0: Zkusme teď, paní Jarmilo, popsat, proč je vlastně ten tanec zapsán na seznamu UNESCO. Každý tanečník tančí jinak. Jsou tam určité série kroků, kterým se říká cifry, ale jak je možné, že tanec, který není popsatelný v jedné lineární šíři, se na ten seznam dostal? Je to právě díky té míře té improvizace, nebo díky čemu to vlastně je?
1: Já myslím, že jste to pojmenovala úplně přesně, že to tak je. Ono sice v tom tanci můžeme vysledovat společné znaky. Každý ten tanečník začíná zpěvem, potom následuje pomalá taneční část, pak se vlastně do toho dostává čím dál víc, až končí tou rychlou částí. Takže to jsou ty společné znaky. Ale tím, jak se vlastně vyvíjí ten tanec, jak se vyvíjí celá společnost, také je to ve vazbě na to, odkud pochází a tím pádem, jaký má na sobě ten lidový oděv. To hodně vlastně podmiňuje ten jeho taneční projev, ten jeho výsledek taneční.
0: Co vlastně určuje ten verbuňk? Je to kroj, který je v některých momentech limitující, ale v některých zase tomu verbíři nesmírně pomáhá, protože je velmi okrasný, ale zase se jako asi složitě točí v tom množství těch mašlí a pentlí. Nebo je to skutečně nějaká krajová zvyklost, která určuje, jak se tam ty kroky dělají? Když se na to podívám laicky, verbíři z podluží obsadí celé pódium a mají to více tak jako doširoka. Verbíři třeba z Horňácka jsou zase velmi úsporní, ale zase jsou tam jako o to preciznější ty krokové variace, ale říkám, to je můj laický názor, tak jak to vlastně?
1: Oba tyto aspekty, co jste zmínila, souvisí spolu. Jednak ten lidový oděv, podlužák má malované bohaté mašle. Kluci z dalších oblastí je nemají, tak je vlastně nemůžou využít, ale ten podlužák je využít může. Používá je k tomu zvýšení efektu toho tance. Potom jsou to podkované boty, ty taky vlastně udělají úplně jiný typ toho kroku, než když má ten tanečník bez podpatku obuv. Takže to všechno souvisí spolu a taky to souvisí s tím, že v každé oblasti ti kluci mají jakoby jiný temperament.
0: A kde jsou nejtemperamentnější?
1: Tak z mého pohledu je to Horňácko. Tam jsou i takové pokleky, potlesky, údery na zem, takže tam vlastně v tom tanci to můžeme velice snadno sledovat. A potom, když bych třeba zmínila Hanácké Slovácko naopak, tak ten tanec je takový velice jemný, decentní, elegantní. Takže na těchto dvou úplných jakoby opačných polech to můžeme snadno vysledovat.
0: Co máte vy osobně na verbuňku jako odbornice na verbuňk nejraději?
1: Tak co já mám asi úplně na tom nejraději, je ten emoční náboj. Ta hlavní podstata toho tance jsou vlastně emoce každého tanečníka. A pokud se povede tomu tanečníkovi zatančit tak, že jsou ty emoce čitelné, tak je to vlastně ten nejhezčí zážitek potom z toho tance.

0: Verbuňk je tanec, ve kterém se pořádá i mistrovství republiky. A to vrcholí pravidelně na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici každoročně na konci června. Výkony těch nejlepších verbířů tam posuzují hned dvě poroty. A ty se rekrutují z tanečníků a lektorů Verbuňku, kteří sami bývali excelentní verbíři.
1: Tak milí posluchači, a mně se povedlo tady uchvátit nejdůležitějšího muže, předsedu poroty Štěpána Hubačku. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pane Štěpáne, musíme vysvětlit našim posluchačům, na základě jakých kritérií se dá posuzovat tak subjektivní tanec, jako je Verbuňk.
2: Tak je to samozřejmě velmi komplexní rozhodování, má objektivní a subjektivní část. Z hlediska té objektivní se dá posuzovat samozřejmě pestrost cifer, návaznosti cifer. Potom z té subjektivní části samozřejmě celkový projev. Patří tam, jak jsem ještě neřekl na začátku, je zpěv, takže i zpěv je vlastně součástí a hodnotí se. Takže tam je to hodně o subjektivní hodnocení. Objektivně samozřejmě se dá zhodnotit nějaké třeba intonace, další věci. A v tom tanci potom samozřejmě k regionální příslušnosti cifer, protože máme na to, aby ty jednotlivé regiony si uchovaly svůj svéraz a měly by se právě držet, řekněme, v nějakých takových hranicích nebo specificích toho daného regionu. Samozřejmě nechceme brzdit vývoj, takže i ten vývoj akceptujeme, když přijdou nějak kluci s novýma ciframa, které zapadnou do toho charakteru tance, tak samozřejmě to někdy přijmeme, někdy ne, když je to třeba hraničí moc s nějakou akrobací a podobně. Potom si klást tu základní otázku a to je, zda to už neubližuje takové kráse tance.
1: Ty cifry, to jsou samozřejmě ty figury jednotlivé, to už jsme v našem pořadu vysvětlovali, ale kdyby přišel nějaký tanečník, který bude mít krásný projev, bude umět zpívat a zároveň by tam ale přidal prvky, které už by souvisely třeba s parkourem nebo opravdu s akrobací, tak to by prošlo nebo neprošlo?
2: Že téměř jistě ne, že by to neprošlo. No, opravdu ten tanec není gymnastika, není to prostě akrobacie, je to tanec v první řadě. Ty figury musí být taneční. Protože co je důležité, ta soutěž tady není sama pro sebe. Ta soutěž je proto, aby ten verbuňk nějakým způsobem prezentovala a povytáhla nahoru, ale všem těm klukům vždycky říkám, to, co tady předvádíte, to máte roznést a předávat dál, pomáhat těm mladším, kteří se teprve učí třeba. No? Takže je to o tom, aby ten verbuňk byl podpořený v širokosti na celém tom Slovácku i za hranicemi Slovácka.
1: To vlastně za hranice světa, když je to statek zapsaný na seznamu UNESCO.
2: Viděli jsme tady dneska i dva pány z Japonska, kteří verbuňk tančí, umí tančit a velice to zaujalo. Takže dá se říct, že už svým způsobem se z toho stává takový světový tanec.

0: Zvedá se podle vás úroveň těch jednotlivých tanečníků, protože mě by zajímalo, jestli ten tanec má vlastně šanci přežít třeba dalších 100 nebo 200 let na základě toho, jak vy je vlastně nabádáte i ty vítěze, i ty soutěžíci, aby to předávali dál, tak jak to s Verbuňkem bude vypadat? Kdybychom se tady sešli třeba za 100 let, tak myslíte, že bude ještě soutěž ve Verbuňku?
1: Já věřím, že ano. Nevím, jestli soutěž, ale Verbuňk doufám a věřím, že tady bude, protože svým způsobem je to prostě tanec, který těm chlapcům nebo mužům, chlapům dává obrovskou možnost takové seberealizace. Prostě opravdu to, co nosíme vevnitř, dát ven. Prostě dát to do světa, ze sebe, tu radost nebo někdy žal, cokoliv. Jo? Prostě ty emoce, které prostě nosíme. A to si myslím, že tu potřebu se projevovat umělecky, to, co vevnitř, bude každý nosit sobě.
0: No a vy sám jste tanečník Verbuňku a dobrý, jinak byste nemohl dělat předsedu poroty. Čím je ten tanec pro vás?
1: Řekl bych to slovy Karla Pavlištíka, který to soutěž zakládal, že Verbuňk je nejkrásnější chlapský tanec na světě.
0: Já moc děkuju, pane Štěpáne. Doufám, že do roka a do dne se tady opět potkáme.
1: Děkuju, naslyšenou.

0: A teď se pomyslně přeneseme ze Strážnice do Starého Města u Uherského Hradiště. Právě z něj totiž pochází jeden z našich nejproslulejších lektorů verbuňku, sám několikanásobný vítěz verbířských soutěží Erik Feldwábel.
1: Jak se mění ti verbíři? Je to o tom, že se zdokonalují fyzicky nebo víc pěvecky? My všichni víme, že verbíř musí umět dobře zpívat, musí umět samozřejmě ty figury jednotlivé. Musí být dostatečně lehký, dostatečně ladný, dostatečně dobře vypadající. Tak ti noví verbíři, na čem se dávají nejvíc záležet? Co je pro ně nejzásadnější?
2: Snaží se, aby ten celkový dojem byl dobrý. Já jsem jim vždycky říkal, musí to být komplexně, prostě tak dobré, že ten porodce nemá důvod nad ničím přemýšlet nebo psát si poznámky a jenom si tak niterně vybere toho nejlepšího. Takže aby nedělali technické chyby, aby nedělali pěvecké chyby, aby v kondičce se zdokonalili, a to se všechno stalo. Všechny naše rady oni poslouchají, ale bohužel si tak podřezáváme větev sami pod sebou, protože těch lepších je čím dál víc a mají dneska možnost YouTube, mají možnost více mět rozšířené obzory, více komunikace s těma porodcama, jo, mě spadli za chyby nebo řekli prostě, co je špatně, a do dalšího roku jsme se neviděli. Kluci jsou čím nejlepší, technicky oni tam už, ti finalisti, těch 18 finalistů, když si vezmeme, že se to propere přes 7 regionálních kol, takže se bavíme o 18 nejlepších tanečnících z celé Moravy, takže tam v podstatě chyby už člověk nevidí.

0: Na závěr, myslíte, Eriku, že by se někdy mohl verbuňk stát jakoby sportovní disciplínou? Čímž narážím na to, jestli mohou verbuňk tancovat i muži, kteří vlastně nejsou z Moravy, ani k tomu nepoutá žádný kořen. Je to tanec, který se dokáže naučit i ten, kdo tady v tom regionu nevyrostl?
1: To je otázka na pořad hodinový, kde bychom si sedli do křesla a hovořili o tom. V tomto se v žádném případě jednoznačně neshodneme, jako nejenom poroci, ale ústav lidové kultury, prostě organizátoři soutěže a tak různě. Prvotně jsem s tím měl trošku problém, protože to byli moji kamarádi, kteří tancovali v Ondráši, nebyli to rodáci z Moravy. Zprvu jsem to odsuzoval, ale pak jsem si uvědomil to, že se může stát, co se stalo, i jako kamarádovi, že prostě zahledí se do babi z Moravy, nastěhuje se sem a zamiluje se do toho prostě verbuňku, jo, a chce to zkusit. Já pořád tu myšlenku nemám úplně jako uzavřenou. Stále s tím bojuju, ale úplně s tím nemám problém, pokud ten verbíř si dá kroj tak, jak má být, zacifruje to tak, jak to má být a cítím z toho, že to není jenom nějaká show, jenom proto, aby byl zviditelněný, ale že cítí, že ten verbuň má váhu a tančí ho tak, že ho respektuje ten verbuň, tak s tím problém nemám.

0: A teď bychom si měli konečně představit nějakého skutečného mladého verbíře. Je to shodou okolností zároveň vrcholový sportovec, reprezentant ve florbale, z níž si poté odskočil k motokrosu a hokeji. Profesí je letecký mechanik, ale chtěl by se stát hasičem záchranářem. Je mu 20, jmenuje se František Tvrdoň a vydáváme se za ním do Bánova u Uherského Brodu. Ahoj Františku, dobrý den.
1: Ahoj, dobrý den.
0: Jak vlastně se zrodil František Verbíř?
1: František Verbíř se zrodil doma potají, by to nikdo nevěděl, a poté se to prohloubilo až v souboru Kohoutek.
0: Proč to bylo potají? Ty nejsi úplně z rodiny folklorem nepolíbené.
1: Folklorníci byla babička s dědečkem u nás, ale mě vždycky rodiče vedli k tomu sportu a já jsem do souboru nechtěl chodit, protože jsem se za folklor, dá se říct, styděl, ale zase hrozně mě bavilo chodit v kroji, líbilo se mi to takto. Jenom mě to nebavilo kvůli ostatním dětem, že se za to děti smějí ostatním. A já jsem si to oblíbil a začal jsem verbovat, protože je to solový tanec a to bylo jediná možnost, co si můžu dělat doma potají.
0: No ale ono to asi není jednoduché s tím tréninkem. Jak se to někdo sám od sebe naučí?
1: Já jsem to většinou studoval na internetu podle videí. Když jsem si něco naučil, tak jsem to ukázal potom později babičce a ta mě tak lehce korigovala a tak jsem se to postupem času učil.
0: Cvičíš napřed ty skoky nebo ty otočky nebo to zpívání?
1: Nejlepší je vybrat si první písničku a já to trénuju, takže si prostě sám doma zpívám kdykoliv, kdy se mě zachce a potom už je jenom si tu písničku naposlouchat a zkoušet si to na ní tancovat.
0: Co je, Františku, na verbuňku nejtěžší? Co je vlastně pro toho kluka horší? Jestli to takzvaně udýchat, když si tam dáš nějaké těžké cifry, těžké figury, nebo jestli se víc soustředí na to, aby neskazil ty kroky, aby se mu nezamotaly nohy, aby nespadl třeba.
1: Já nevím, jak u ostatních kluků, ale u mě určitě je ten zpěv jako důležitý. Jak si to dobře natrénovat, zaspívat to dobře, tak i to právě udýchat. Kroky, jelikož jsem sportovec, tak nemám problém žádný. A když si to člověk dobře naváže, aby nebyl udýchaný, tak uspívá cokoliv.

0: Čím pro tebe ten verbuňk vlastně je? Co ti to přináší? Dá se to nějak říct, když to třeba srovnáš s těmi sporty, ve kterých ty jsi velmi úspěšný, tak v čem je ten rozdíl? O čem ten verbuňk pro tebe je?
1: Pro mě je to asi to ukázání se před ostatníma, před muzikou, a je to takové vnitřní utěšení. Uklidním se, přemýšlím jenom nad tím tancem, nad ničím jiným. A i když jsem z toho vyčerpaný, tak vlastně mě to dodá tu psychickou energii.
0: No a abychom se rozloučili stylově, tak bychom si mohli nějakou zanotovat, nebo ty bys nám mohl nějakou zanotovat samozřejmě, verbířskou.
1: Můžeme.
2: Koníč,

0: rady.
1: Nepochybuji o tom, že by ses rady věděl. Děkujeme verbířovi Františku Tvrdoňovi a hodně verbířského štěstí, Františku.
2: Děkuji, naslyšenou.
1: A pokud jste, milí posluchači, nabyli dojmu, že verbuňk žije pouze na Moravě, není tomu tak. Naše dnešní pátrání po tomto mužském specifickém tanci totiž zakončíme v Praze. My se teď nacházíme na Žižkově v Kubelíkově ulici, jsme v restaurantu Království a pokud přemýšlíte nad tím, proč právě tady, tak proto, že je to jedno z míst, které ač je v našem hlavním městě, tak v něm verbuňk a folklor stále žijí. A může za to muž, který vlastní tady tuto restauraci a jmenuje se Jiří Král. Dobrý den.
3: Dobrý den a tě zdravím, Markéto. Mě už jsme tady 23 let a vlastně od začátku, protože jsem z Moravy a vyrůstal jsem v souboru, který vedla tvoje maminka. Je úžasná to, že na to strašně rád vzpomínám a která byla jedním z hlavních lidí, který tu lásku k tomu folkloru i ve mně pěstoval a probudil spolu s mýma rodičema. No a vlastně od začátku, co tu hospodu mám, jsem začal dělat slovácké večery u cymbálu. Pro mě to je taková ta krev do žil, jakože si člověk zase trošku připadá jako doma. Kluci jsou výborní muzikanti a tak si tady zase zaspomínáme na naši domovinu.
1: Pamatuješ si, kdy poprvé tančil a zpíval nějaký verbuňk? Na Moravě asi všichni kluci dřív nebo později začnou tancovat verbuňk, nebo ne?
3: Určitě, já si myslím, že právě zvlášť v tom našem kraji, tam je to tradice. Bylo to na té základní škole právě v Kohoutku, který maminka vedla, a verbuňkové písničky to nás provázelo, je to strašně krásná věc. Já vlastně, když to potom spojím, že jsem vystudoval DAMU, když jsem na předváčkách ze zpěvu zpíval moravské písničky, tak bylo strašně hezký, že moji spolužáci, jeden z Ostravy, druhý z Plzně, za mnou přišli a říkali mi: prosím tě, ty, když zpíváš ty moravské písničky, nám se rvou slzy do očí. A já jsem říkal: víte co, chlapi, to je kvůli tomu, že ten člověk, který to skládal a pak zpíval, se snažil vyspívat ze svých emocí, ze své bolesti, ze své radosti. Ten kluk, když odcházel a zpíval, že jde na vojnu, tak to znamenalo 7, 10, 15 let. A ta holka, která mu slibovala, že na něho počká, tak to znamenalo 7, 10, 15 let. To jsou věci, které dneska už zní jako pohádka, ale to byla realita. A proto do dneška ty písničky v sobě nesou tu bolest, ten smutek, tu radost, tu touhu vlastně těch lidí, aby na něho počkala, aby se jí vrátil zdraví, aby prostě to všechno přežil. A to je něco, co oslovuje stejně teď jako před 100 nebo 200 lety.
1: Na závěr si nějaký kousek slavného verbuňku musíme dát, Jirko. Tak nějaký oblíbený?
3: Ale nevím, Jerešová i z Vídě? Je.

0: Libra, to je Bože.
1: Herec a restauratér Jiří Král naše dnešní pátrání po pokladu jménem Verbuňk pomalu uzavírá. Na úplný konec mám jednu radu pro muže i ženy. Dámy, chcete-li silného a muzického muže v kondici, hledejte mezi verbíři. A pánové, chcete-li, aby vás všechny ženy obdivovaly, naučte se tančit verbuňk, protože mužtější a mužnější tanec neexistuje. Krásný týden plný překvapivých objevů i krásy vám přeje Markéta Ševčíková.

Všechny díly utajených pokladů regionů si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Od mikrofonu přeje příjemný poslech Goranka Oljača. Oslava 20. výročí interkulturního festivalu Refufest, který propojuje lidi různých kultur, národností a životních příběhů, se letos tváří nejen slavnostně a vesele, ale i tak trochu zamysleně. Vzpomínkový úhel pohledu znamená zároveň ohlédnutí za tím, proč a jak Refufest vůbec vznikl a co tuto tradici drží živou dodnes. O tom budou mluvit ti, kteří festival vymysleli nebo ho potom vedli i rozvíjeli. Spoluzakladatelky Jana Hradilková a Věra Kostlánová-Roubalová, Anna Verba, produkční minulých ročníků Refufestu, a Alexandr Spěvák, ředitel Inbáze, jsou našimi hosty. Potkala jsem je v Kopce 17 na Smíchovské náplavce v Praze, kde se konala debata o roce, kdy všechno začalo. Na co myslela například psychoterapeutka a spoluzakladatelka Refufestu Věra Kostlánová-Roubalová, když se rozhodovalo o prvním interkulturním setkání?
2: Všichni, co slyšíme.
3: Já jsem asi myslela na uprchlíky jako vždycky. To byl, myslím, nápad Jany Hradilkový, že jo, ten Refufest. Tak to se mně moc líbilo. A vzpomínám na to první, to bylo takový jako berkatí, spontánní prostě mezi lidma. Ono jich bylo 20, takže už se mi to trošku plete. Ale myslím si, že to bylo tam, kde bylo pódium, na kterým spali lidi přes noc. František Kostlán, můj muž, tam spal, protože jsme se báli, aby to někdo v noci neukrát nebo něco tam neudělal. Takže na tohle si vzpomínám.
1: Vzpomínáš na Václavák.
3: Ano, a mně to přišlo jako obrovská novinka, že prostě slavíme jejich svátek. Uprchlíci s tím se nestraší, ty se oslabujou a vítají. Tak to mi přišlo pěkně.
1: Pěkně to zní i po 20 letech, stejně jako kamarádská atmosféra, kdy se vtipkuje a vyměňují si vzpomínky.
4: Dobře, jak začneme, přátelé. Já vás teď vítám.
5: Ke mně.
6: Věro, neruši.
4: Věro, neruši. Věro, neruši.
5: Sorry, omlouvám. Ještě jednou, to vememe.
7: Jestli si vybavujete si jako...
1: Uvědomovali si jedinečnost setkání přistěhovalců s místními obyvateli? Divadelní, hudební nebo taneční tvorba příchozích, tehdy ve skromném objemu, měla být zpestřená opravdovými pochoutkami ze zemí jejich původu. Jana Hradilková, básnířka a spoluzakladatelka Refufestu.
8: Já úplně spontánně to mám spojený s maršem. Pro vás, který to asi nevíte. Maršo byla taneční skupina čečenských dětí ve věku od 7 do 15 let tenkrát z uprchlického tábora Sputnik.
1: Bylo to v roce 2001, kdy spolek Berkat začal pracovat.
8: V momentě, kdy jsme začali dávat dohromady peníze, abychom je posílali do Čečny, tenkrát ještě na první dětský siročinec stejného jména Berkat, který tam rozjížděla Petra Procházková v Grozném. A Člověk v tísni tam byl na misi v uprchlických táborech na hranicích převážně Ingušsku. Bára Černá Smetánková tam objevila neuvěřitelného chlapíka, Váchu, tanečníka, bývalého člena nejznámější čečenský folklorní skupiny Vajnach, který začal tam s těma dětma tancovat, učit je tradiční čečenský tance. Tenkrát vzniklo takový heslo, když my nemůžeme do Čečenska, přivezeme Čečensko k nám, a vznikl nápad, že ty děti přivezeme do Čech. Pamatuju, že ten první rozpočet byl 1 000 000. Prostě se to uskutečnilo. Ta zkušenost, když jsme viděli, co dělá setkání těch našinců, protože všechno jsme to dělali na koleně, to znamená, že ty děcka bydlely v rodinách. Jsme je dávali dohromady s místníma školama, muzeama, divadlama. Všecko to bylo na co nejnízkoprahovější komunik. A i ty koncerty byly velmi živelný, že jsme do těch koncertů zvali další český umělce. Vím, že třeba Navarová byla v jednom z prvních koncertů. Takže ta zkušenost, to je pro mě to podstatné. Ta zkušenost, co dělá s člověkem, opravdu to osobní setkání s někým, kdo přichází z války.
1: Opravdu to zastíní stereotypy panující v našich životech?
8: Stačí opravdu zprostředkovat to osobní setkání, že to má velký smysl. Z tohohle z toho pak vznikla ta myšlenka otevřených happeningů na ulici. Věrka je zase autorkou výrazu příchozí, jo? A to je hrozně důležitý. A taky první název Refufest byl ještě doprovozen tím přídomkem aneb přišel svátek.
1: Tak to bylo duchovní zázemí Refufestu. A na to si vzpomíná i Alexander Spěvák, současný ředitel spolku Inbáze, který celou dobu interkulturní svátek organizuje.
9: Zůstal nějakou dobu to zase, a nepřišel svátek. A pro mě je to furt jako takhle, protože pamatuju od nějakého druhého ročníku, tak...
10: Od Míráku.
9: No, od Míráku, v roce 2006. Co se mě nejvíc dotklo, no, že se to povedlo, jo. To fakt nebylo jako jednoduchý prostě sehnat na to peníze a skoordinovat to všechno, jo, protože ta koordinace je vždycky strašně těžká. Něco vám nevyjde, musíte co celý předělat třeba. Vidí, kolik je zatím práce, jo, což navenek až tak vidět není. Třeba.
1: Každá akce nová v sobě nese ty nějaké organizační problémy. A také novinky. Vy jste žádnou zkušenost tohoto druhu neměli. Co v tom kontextu bylo pro tebe jakoby těžké? Neobvykle.
3: Já myslím, že moc ne. Já jsem velký improvizátor celoživotně. Možná s organizací toho, kdo tam bude zpívat, kdo tam bude tancovat. A myslím si, že vůbec Berkat, jako Jana Hradilková, jako Petra Procházková, tyhle lidičky, které tam jsou, tak improvizujou. To, co je teď potřeba, tak to dělají. A myslím si, že i tam to bylo takový jako pokus. Uděláme jejich svátek, vlastně na ně upozorníme, uvidíme, kdo se chytí.
1: Říká Věra Kostlánová-Roubalová.

0: Festival se sa svými účastníky dosud hezky prošel Prahou a ukázal nejen jej krásu, ale také lidi, kteří tu žijí a mají zájem o nové spoluobčany. Jeho adresy se střídali. Ovocný trh, náměstí republiky, náměstí míru, Kampa, Strelecký ostrov, kampus Štvanice nebo nákladové nádraží Žižkov. Nesmírně důležité a nezapomenutelné je, že se svátkem do Prahy přicházeli uprchlíci z uprchlíckých zařízení.
1: Já už jsem říkala Gorance, byla si u toho, když jsme vozili lidi z uprchlíckých táborů, oni vždycky přijeli ráno, měli něco uvařeno, prodávali a tak dále a večer autobusem zpátky. Tak jsme vymysleli s Martinou, že tu přespějí v českých rodinách. To bylo super, na to nezapomenu, jak jsme u Míráku, myslím, že jsme stáli a teď jsme vyvolávali ty české rodiny a oni se hlásili a předávali se jim ty uprchlické rodiny. Jo? A oni prostě spolu měli nějakou večeři a druhý den spolu prostě bydleli a žili. Aspoň jeden den, tak to mě bylo vždycky líto potom, ale pár let jsme to takhle dělali.
0: V současné době je to trochu jinak. Alexandr Zpěvák vysvětluje.
2: Teďka je, protože je spolupráce nějaká ze správou uprchlických zařízení, takže oni je dovezou a pak je zase večer odvezou. Furt to na tom Refufestu je, i když nelíbil se jako donorům líp. Jo, že to jsme dělali vždycky většinou jakoby bokem toho festivalu, ale nikde jsme to až tak nezdůrazňovali, bych řekl.
1: Ale to je tak strašně důležitý pro ně, jo. Nejenom, že prostě vypadnou ven, změna celého toho stereotypu, který se tam odehrává, no a pak se taky něco vydělají, uvařej, vydělají. Prostě super, to je moc dobrý. No, takže díky, že pokračujete, holky.
2: Možná by bylo dobrý zmínit, že nebyly Refufesty jenom v Praze. Měli jsme i Refufesty v Statku, v Rakovicích a taky jsme měli Refufest na Točníku třeba. Jeden čas taky probíhal Refufest pro školy, ale pro mě je Refufest vždycky taková oslava prostě oslavatý imbáze. Málo kdo si spojuje zase Refufest s imbází, což mě mrzí teda, protože pro mě je to taky oslava těch lidí, že si taky můžou jako říct, to spolu organizuju já. Ta historie už je dlouhá, takže se snažíme jednak samozřejmě v široké veřejnosti představit tu problematiku migrace jako takovou, ale zároveň se vždycky snažíme aspoň trochu tam vsunout, že je to imbáze a co dělá. Děláme fakt dobré věci. V současné době taky to není jednoduché, ale není to jednoduché v žádný době. Nikdy to nebylo jednoduché. Jo.
0: Zdůraznil pravdivý fakt ze života neziskovek Alexandr Zpěvák. Anna Verba, dnes projektová manažérka, bývala produkční několika ročníků Refufestu, se s tou prací seznamovala postupně. Nejdříve jako návštěvnice měla malé děti a nemohla se festivalu aktivně věnovat. Důležitý pro vzpomínkový pohled na Refufest a Annu Verbu je rok 2021, když jí ředitel Inbáze nabídl, aby festival

0: Samozrejme za všechno, za techniku.
1: A tak sa dostávame k motu letošního festivalu. Odvaha, odolnosť, odpoviednosť. Potrebujeme je více než v minulých letech? Jak ředitel Inbáze vnímá rozdíly?
2: Každý ročník je trochu jiný, každý prostory prostě měli svoje. Pamatuju Míra, když nám odletěly stany na IP Pavlova, jo, když jsme je prvně drželi a pak nám řekli pusťte to, jo, protože to bychom odletěli i s nima. Jo, pamatuju prostě Střelák po dešti, úplně rozbahněný, ale vždycky se to nějak uskutečnilo, i když třeba ten Střelák byl strašný. Trošku mě mrzí, ale to nesouvisí úplně s Refufestem, že se ta společnost jako taková hodně polarizuje, čím dál víc mě připadá. To je rozdíl podle mě od roku toho, já vím, 2006, co pamatuju. Pak byla v roce 2015 ta uprchlická krize, kdy se taky společnost přece jenom polarizovala. Pak to nějak ustoupilo a pak zase teď prostě po tom covidu nová vláda, všechno, že jo. Že hodně ta společnost polarizovaná, no. To mě třeba vadí.
1: I letos nezbývá než popřát, ať se jim jejich představy o dialogu, solidaritě, sounáležitosti a interkulturalitě podaří. Na příští sobotu a setkání v oblasti vymezené slůvky My a oni se těší Goranka Oljača.

0: je 20 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: V Doksanech na Litoměřicku padl dnes absolutní teplotní rekord. Železničáři opraví trať, zastávku a přejezdy v kamenném přívozu. Práce plánuje po roce 2028. Čeká nás tropická noc. V neděli se během dne budou teploty pohybovat kolem 40. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. V Česku dnes padaly teplotní rekordy, a to i ten absolutní. Stanice v Doksanech na Litoměřicku odpoledne naměřila podle webu Českého hydrometeorologického ústavu 40,8 stupně Celsia. To je o 4 desetiny víc, než byl dosavadní rekord ze srpna 2012, který drželi Dobřichovice u Prahy. Kvůli horku často vyjížděli záchranáři.
2: Nejčastějším pacientem je člověk v seniorním věku, který trpí jedním nebo vícero chronickými onemocněními.
3: Říká mluvčí pražských záchranářů Karel Kirs. Zdravotníci taky ošetřovali několik hasičů zasahující u požáru. Horko ovlivnilo i dopravu v Praze. Podle mluvčí dopravního podniku Anety Řehkové jezdí tramvaje kvůli prověšeným trolejím pomaleji a nabírají zpoždění.
4: Podnik musel plošně snížit rychlost tramvají na 40 km v hodině.
3: V neděli by mělo být ještě tepleji. Rekordy navíc můžou padat i v noci. Na Moravě meteorologové prodloužili výstrahu před extrémními teplotami až do pondělí. Ve zbytku Česka se začátkem příštího týdne ochladí. Eliška Zábrocká, Český rozhlas.
0: Správa železnic plánuje rekonstrukci zastávky v kamenném přívozu nedaleko Prahy. Zároveň chce opravit tuto část trati a zvýšit bezpečnost na dvou přilehlých železnicích.

0: silničních přejezdech. Místo výstražných křížů na nich mají být závory. Pokračuje mluvčí správy železnic David Kabele.
1: Akce je zatím v přípravě a stavební práce přicházejí v úvahu teprve v roce 2028 nebo později, podle toho, kolik financí bude v rozpočtu pro nadcházející roky.
0: V Jablonci nad Nisou začne v blízké době úprava lesoparku v části Kokonín. Podle mluvčí Jany Fričové už vedení města vybralo firmu, která park opraví. Práce budou stát zhruba 7,5 milionu korun. Jde o první etapu úprav. Navazuje na loňskou rekonstrukci památníku obětem první světové války.
2: V první etapě bude firma pracovat na terénních, zahradnických i sadových úpravách. Obnoví například cesty a chodníky. Přibude i nový mobiliář, jako jsou lavičky, naučné a informativní cedule, odpadkové koše nebo zásobníky se sáčky na psí exkrementy. Nově bude v lesoparku taky přírodní plastika z akátových kmenů. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Srbský prezident Aleksandr Vučić oznámil, že během několika týdnů rezignuje na svou funkci. Ohlásil taky předčasné prezidentské i parlamentní volby. Druhý mandát by měl Vučićovi oficiálně skončit až v polovině roku 2027. Prezident rezignaci oznámil na shromáždění vládních příznivců v Bělehradě. Přesné datum, kdy z funkce odejde, neuvedl. Počasí. Zítra nás čeká tropické počasí v noci, ale jasno a na mnoha místech bude také tropicky. Teploty klesnou na 23 až 18 stupňů. V neděli tedy bude jasno nebo skoro jasno. Teploty vystoupí na 35 až 40 stupňů, výjimečně až k 41. Na západě Čech se večer mohou ojediněle objevit přehánky nebo bouřky.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na 134. kilometru ve směru na Prahu leží předmět na vozovce, řidiči mají jet opatrně. Na dálnici D8 kolem 57. kilometru ve směru na Prahu stojí porouchaný nákladní vůz, pravý pruh je uzavřený a řidiči se tedy zdrží. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už nás čeká pořad Rozhlas jede za vámi.
3: Rozhlas jede za vámi.
4: Krásné dobré dopoledne, hezké dobré odpoledne, krásný večer vám všem, kdo jste na příjmu Českého rozhlasu. Nevíme, kdy nás právě posloucháte, jestli je to premiéra nebo repríza, proto jsem použil všechny ty denní doby. Zdravíme vás všechny, 24. díl pořadu Rozhlas jede za vámi a takhle vám tleská nabitý kulturní dům v Čelákovicích. Ovšem, tohle je rokový koncert, připadám se jak Eva Farná v Edenu. To je radost. Dámy a pánové, já doufám, že takový potlesk sklidí i muž, který právě teď přichází. Starosta Čelákovic, pan inženýr Josef Pátek. Přeji krásný dobrý večer, pane starosto.
5: Dobrý večer, Aleši, dobrý večer vám všem.
4: Pane starosto, teď je to na vás. Tady sedí vaši čelákovičtí, u rozhlasových přijímačů celá Česká republika, samozřejmě i zahraničí, zámoří a všichni poslouchají, co se děje v Čelákovicích. Teď máte šanci udělat si jakoukoliv reklamu pro ty, kteří poslouchají. Co byste nám o Čelákovicích prozradil?
5: Tak všem bych řekl, že Čelákovice jsou náš domov na Labi, že tady máme obyvatele, které své město opravdu milují a že tady máme spoustu zajímavých věcí, kvůli kterým je dobré do Čelákovic přijet.
4: Povídejte.
5: Tak můžu zmínit například Volmanovou vilu, což je funkcionalistický skvost, který opravdu v celé České republice je naprosto výjimečný a tuto vilu ročně navštíví přes 10 000 návštěvníků. To je určitě cíl turistický číslo jedna. Druhý je naše muzeum, které je teda čerstvě po rekonstrukci. Budeme připravovat novou expozici, ale hlavně je tady řeka Labe, krásná příroda hned za Labem, to znamená ideální na kolo, ideální na pěší výlety.
4: Tam se často třeba na nějaké výjimečné osobnosti, rodáky, někdo, kdo se zapsal do čelákovické historie, kým se rádi chlubíte?
5: Tak rádi se chlubíme Josefem Volmanem, což byl vlastně český Baťa, se mu říká, významný průmyslník a továrník. Založil továrnu na obráběcí stroje, která potom byla známá pod značkou TOS, ale na každý pád Volmanovy stroje fungují bezpečně dodnes po celém světě.
4: Pane starosto, než začneme oficiální úvod, odstartujte ten dnešní přenos z Čelákovic, ať můžu začít zvát hosty.
5: Tak všechny vás zdravíme z polabských Čelákovic, středočeských Čelákovic. Budu velmi rád, když k nám přijedete na návštěvu, máme to tady opravdu hezké a super. A mimo jiné vítám Český rozhlas právě tady na půdě Čelákovic, jak už jsme zmínili. Bude překvapení, já ho nemůžu prozradit vlastně, proč je ta vazba k Čelákovici. Myslím, že jsme ji ještě neříkali. Můžeme. Lidi. Pan generální ředitel René Zavoral je dlouholetým občanem Čelákovic. A když vlastně tak nad tím přemýšlím, já když jsem se před 16 lety poprvé stal starostou, tak to bylo mimo jiné i díky tomu, že Renda Zavoral odešel pracovat do Českého rozhlasu. Takže Rendo, děkuju.
4: Ano, pane starosto, velmi děkujeme za
5: úvod. Děkuji za pozvání.
4: Děkujeme, hezky si užijte ten dnešní večer. Pan inženýr Josef Pátek, starosta Čelákovic. Dámy a pánové, vy víte, že na každé místo, a dneska je to po 24. přivážíme, krom generálního ředitele, i zajímavé osobnosti, které mají něco společného s Českým rozhlasem. A vy vidíte, že těch židlí je tady o něco málo víc než běžně, protože jsme v Čelákovicích, kde bydlí generální ředitel. A proto mi dovolte, abych pozval tento sympatický trojlístek. Přicházejí Světlana Vitovská. Krásný dobrý večer, kolegyně z Českého rozhlasu Plus.
6: Dobrý večer.
4: Jsem šťastný, že do rodiny rozhlasáků patří i pan hrabě František Kinský. Krásný dobrý večer přejeme i vám. No a naše rodinné stříbro, úžasný muž, komentátor Libor Dvořák. Pro rozhlasové posluchače, aby si to představili, ten sál je tady takový a zákulisí, že všichni absolvovali špalírem tu nádhernou cestu. Posaďte se tady v Čelákovicích, Světlanko, vaše je to krásné křeslo. Pánové, vás poprosím sem. No a možná hned v úvodu bychom mohli rozklíčovat, jaké je vlastně vaše spojení s Českým rozhlasem. Protože vy víte, pokud nás posloucháte, že Český rozhlas má 25 stanic. To jsou desítky pořadů, takže Světlano, začneme u vás. Kde jste teď u nás v Českém rozhlase doma vy?
6: Já jsem doma v Českém rozhlase Plus, v Osobnosti Plus, což je 26 minut dlouhý živě vysílaný rozhovor s osobnostmi, ne s politiky, což je pro mě velká a výrazná změna k lepšímu.
4: Je sympatické. Jak jste to rozdělila? Je hezký, jakože vlastně moderátor povýšil, že dřív dělal ty politiky, ale teď už
6: dělám osobnosti.
4: Může být
6: taky jsem tam měla pana hraběte. Hmm.
4: To je nádhera.
7: Já jsem se k tomu dostal.
4: Pane hrabě, co vy a Český rozhlas?
7: Já a Český rozhlas, tak já se myslím trošku víc známý z České televize než z Českého rozhlasu, i když každé léto, což znamená to loňské poprvé, to zní hezky, každé léto loni poprvé, možná letos po druhé.
4: Je to taková hezká dlouholetá tradice.
7: Je to taková dlouholetá spolupráce s Českým rozhlasem, která určitě neskončí do té doby, než projedeme všechny hrady a zámky.
4: Libore, ptát se vás na stejnou otázku, vy, jak jsem říkal, rodinné stříbro Českého rozhlasu, kde vy jste teď nejvíc doma na vlnách Českého rozhlasu?
8: Nejvíc doma jsem v dané chvíli Aleši v důchodu, musím říct. Ale jinak samozřejmě dělám pro obě stanice, tedy myslím ty zpravodajské pro Radiožurnál, mou domovskou stanicí je stejně jako u Světlanky Český rozhlas Plus a pevně doufám, pokud se nestane ve veřejnoprávních médiích nic neblahého a pokud najdu mikrofon, tak tam budu docházet až do smrti.
4: Je fakt, že člověk vždycky, když si vzpomene na ty osobnosti, které prošly rozhlasem a vždycky se mi vybaví Honza Petránek, Zdeněk Veríšek, všichni tyhle ty muži, které člověk měli ještě šanci v plné síle potkat, vy jste se s nimi samozřejmě znal, patříte do té gardy, co ti by dneska říkali tihle 68-tníci, kteří tenkrát bojovali za tu svobodu, jak by se na to dívali?
8: No, ti by koukali jako blázni, docela určitě, protože i já, Aleši, za těch 36 let od revoluce jsem se nikdy nedopracoval toho, že bych se mohl dožít těch časů, které teď přišly. To je opravdu velice nepříjemná věc a je otázka, co s tím my, vy ostatní občané, můžeme dělat.
4: Vy víte, že vždycky přivezeme i nějakého interpreta, zpěváka, zpěvačku, kapelu a dneska poprvé je tady mladý muž, který má tu čest být s námi už podruhé. Dámy a pánové, pan Tomáš Klus! To je on, Tomáš Klus se zdraví s těmi šťastnými faninkami, které jsou přímo v té uličce, kterou přichází. Tomáš Klus, Tomášku, krásný dobrý večer. Vítej opět pořadu Rozhlas jede za vámi. Tomáš se vítá se všemi na jevišti. Rádi tě vidíme, hezký den. Prosím tebe, řekni nám, jakou začneš písní a druhá věc, jsem drobně zmaten, protože nejsi boss. Čili ty se teprve zuješ, anebo to je teď nějaká novinka?
9: Já
4: nebo...
9: se zouvám až vždycky při výkonu.
10: A máme se taky.
9: Jo? No tak jako, je to příjemné.
4: No, no ne, chcete se zout?
10: Všichni se zujem, všichni, tady.
4: No na mě nekoukejte, já se klidně zuju, ale řekněte to panu Hraběti, jako to se pán nebo Libor.
9: Dobře, já jsem měl připraveno spoustu jiných věcí, ale pak jsem tady potkával lidi, kteří mi říkají, co mám hrát.
4: Ano. Tak... A občan má právo rozhodnout za svůj koncesionářský poplatek, co bude udělat zpívat.
9: A já jsem tak zvyklý z domova, je to tak lepší dělat to, co mě řeknou, takže já zahraju ty písničky, které jste mě řekli.
4: Podívej se. Ta doba, kdy umělci zpívali, co chtějí, ta už je pryč.
9: Já myslím, že to vždycky bylo tak, co jim řekli doma.
4: To je pravda. No. Ne. Čím začneš?
9: Já začnu písní Pocity na psání.
4: Velmi děkujeme. Yeah. Publikum zajásalo, tak to je ideální. Dámy a pánové, Rozhlas vyjel za vámi po 24. Světlana Vitovská, František Kinský, Libor Dvořák a u mikrofonu právě teď boss Tomáš Klus.

0: Děkuji.
1: Děkuji.
2: Jste nejlepší publikum, kterému jsem dneska hrál.
1: Děkuji. Tomáš Klus. Živě v nabitém kulturním domě v Čelákovicích.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
1: Jsou tady teď už čtyři rozhlasové osobnosti a já se moc rád vždycky jako vracím o několik let zpátky, abych se zeptal, jakou roli rozhlas, tenkrát třeba československý, český, hrál ve vašich životech. Světlanko, začnu u vás. Jak to máte vy? Jakou roli u vás nebo ve vaší rodině hrál tehdy československý rozhlas?
4: Já jsem poslouchala každou neděli v jednu hodinu pohádku a ve dvě hodiny v sobotu rozhlasovou hru pro mládež a vždycky jsem u toho žehlila. Tehdy dobrovolně, ale chápu, když Daniela Kolářová říkala, že žehlil jsi nikdy, tak už jsem pochopila, co to znamená, ale ta pohádka ve mně zůstává dodnes. Je to takový symbol něčeho svátečního a milovala jsem ty rozhlasové hry pro mládež, protože to byly třeba Verneovky. Mm-hmm. Takže pro mě rozhlas je něco svátečního a v autě ho poslouchám. Já teda se přiznám, že poslouchám Radiožurnál. Vlastně, proč neposlouchám Český rozhlas Plus? Mm-hmm. Já se budu muset zamyslet.
1: No, vy se zamyslete, proč neposloucháte dvojku nad sebou, ale...
4: tu poslouchá moje maminka. Moje maminka dokonce zná tenhle pořad.
1: Fakt? Jo. Vaše maminka mi byla hned sympatická.
0: Jo. Jsi ve stejné kategorii jako já. Já mám takovou věc, že chodím kontrolovat občas do nákupáku, jestli se na mě lidi ještě koukají.
4: Jako kam?
0: A už jako...
4: No, v nákupáku?
0: Na, v nákupáku. Nebo
1: jako jestli
0: na
1: tebe poznám?
0: No a už je to blbý, jako jo. Ale teď se mi právě stalo, na to narážím, že přišly jako dvě fakt mladý holky a já jsem si říkal, tak dobré, Tome, ještě to funguje, protože šli ke mně, tak, a tak jsem se hned začal nadělávat jak dort ve výloze, abych byl princ zase,
1: no.
0: Nic marné, ale došli až ke mně a říkají, pane Klus, můžu se vyfotit s váma? A říkám, jasné, není problém, holky, můžu vás chytnout? Jo, jo, jo, babička bude mít radost, ona vás miluje.
1: Pane Hrabe, pane Hrabe, je to vlastně oslovení správný, pane Hrabe, vy jste asi na to zvyklý, je?
5: Nejsem, já si na to zvykám těžko.
1: Jo, ale teď to jste celoživotně.
5: Jo, vlastně jo.
1: No.
5: I když nějaký čas mi to neplatilo.
1: No to je... Ale zase my moderátoři tohle oslovení tak málo užíváme, jako to je častější prezident, prezidenty už máte všeho, ale jako pane Hrabě, to běžně člověk vůbec jako neužívá.
5: No,
1: že
5: tak
1: ne?
5: To zkuste.
1: A vy...
5: A víte co?
1: No.
5: Vy jste dostal kafe a já ne. Zestal jste moje, nebo já...
1: Já se doufal, že si toho nevšimnete, ale já nepiju vaše kafe, ale já si myslím, že...
5: Prostě na tomhle pódiu bude vždycky kafe jenom jedno. Ne.
1: Pane Hrabě, vaše dětství nebo mládí s rozhlasem, figuroval tam rozhlas?
5: Figuroval, měli jsme rádio. Ale my jsme to nějak moc v těch letech, kdy já jsem byl malej, moc neposlouchali. Ale první, co mě tak jako upoutalo, byl samozřejmě František Filipovský a bylo nás pět. To jako mám jako intenzivně v paměti. A pak už jsem vždycky čekal na 20:00 večer, kdy jsem to přeladil a ozvalo se Radio Luxemburg. To bylo moje rádio. No, pro vaše ne, vy nevíte, co to je.
1: Ale je krásný, že i ten František Filipovský se často objevuje, že člověk to mohl slyšet před lety jednou, dvakrát.
5: Ne, ono to bylo, myslím, tak úžasný a tak jedinečný, jak on to četl. Ten, kdo to jednou slyšel, tak si to pamatuje prostě po celý život. S tou dikcí a s tou melodií. To bylo neskutečný. Samozřejmě vzpomínám, že jsem poslouchal i, ale teď nevím, jestli jsem si to nevymyslel. Že jsem poslouchal i dramaturgii románu Jules Verne, 15-letý kapitán.
1: Ano,
5: takový.
1: Ano.
5: Takže jsem si to nevymyslel, to bylo.
1: Ne, určitě, no jistě.
5: To je možná proto, že už je to tak dávno, že si to ani nepamatuju. Že?
1: Ale zapsalo se to do paměti. Jakou roli hraje rozhlas dneska ve vašem životě?
5: Tak musím říct, že doma ho vlastně vůbec neposlouchám. Mm-hmm. A poslouchám ho jedině v autě. A tam jsem neklidný. To znamená, pořád s tím takhle šmrdlám. Ježiš, to se mi nelíbí. Jo, tohle se mi líbí, tak chvilku zůstanu, pak zase odejdu. Takže projíždím to rádio takhle a vždycky, ono je to na volantu.
1: No.
5: Takže tady zmáčknu takový ten puntík a on to udělá. A pak to zase něco hraje a no. To řekl, to je dobrý. A pak to skončí u rádia B.
1: Tohle mám nejradši, to přelaďování, jo? Jako člověk to samozřejmě zná, ale co teda my v tom rádiu máme udělat, abyste u nás zůstali? Jako jedete v autě a co by se muselo dít, jako kdy tam zůstanete?
5: Jak mi vás slyším.
1: Tím jste ten beat úplně vyžehlil.
5: No, že jo?
0: A ne, tebe nejde
5: ne, jakmile vás slyším, ta dikce vaše je taky no. Jako taková jako vřelá, tak já mám takový pocit, jako že úplně ze mě takhle tam v tom,
1: že vylezu.
5: Tom autě najednou sedíte no, vedle mě.
0: Ta kadence, to se můžou repeři schovat vedle tebe. A tebe nejde přeladit, že ty máš tu kadenci tak rychlou, že i když člověk ladí další rádio, tak ještě je tam furt zás. Tam seš.
1: Ano, a třeba teď, když nás poslouchají posluchači, tak nás slyší na všech regionálních stanicích. Takže když přeladíte dál, my tam furt budem. My tam furt budem, kromě Světlany, ta bude na plusu možná proti nám, ale ať naladíte, co chcete, my jsme dneska všude. A vy taky.
5: To je mi líto.
1: Ale děkuju za tu vzpomínku. Libore, když se podíváme o pár pátků zpátky, kdy vás uhranulo rádio, třeba jako kluka malýho.
6: No, já se musím přiznat, Aleši, že rádio mě provázelo od dětství, podobně jako to říkala Světlanka, jedině už daleko dřív. Samozřejmě nejdřív ty rozhlasové pohádky, potom později zejména v 60. letech, protože pocházím, jak to říct, z velmi spolitizované rodiny. Můj táta byl za bolševika několikrým ministrem a velvyslancem. Možná i díky tomu já i brácha jsme se tomu velmi rychle odrodili. A možná to bylo právě v těch 60. letech, kdy jsem začal poslouchat politické komentáře, aniž by mě napadlo, že jednou budu dělat totéž. To rozhodně ne, ale zejména Karla Vginsla, Honzu Petránka, který byl potom, jaksi už na sklonku svého života, skoro i mého, mým osobním kamarádem. Takže takhle se to asi celé vyvíjelo. Už v letech, kdy jsem vůbec nepředpokládal, že bych mohl v rádiu být zaměstnán, ale protože jsem předtím, podobně jako Světlana, dělal léta v televizi, tak najednou mně ta televize nějak odpadala od srdce a to rádio mi bylo blížší tím spíš, že jsem už od 80. let dělal sobotní rána na Vltavě. No a potom samozřejmě jsem přišel tedy nejdřív na Český rozhlas 6, potom Plus, dnes na stará kolena dělám pro rádiožurnál i pro Plus, ale domovskou stanicí je pro mě Plus a tak mě napadá, že si člověk prostě uvědomí v téhle práci, co je na ní dobrý a co je na ní možná přímo zázračný, jak to říká moje bytostná dlouholetá kamarádka, rozhlasová klasička Hanka Kofránková. Víš, rádio, to je z ucha rovnou do duše. To je kouzlo rádia.
1: Děkujeme vám všem, že jste přišli, že máte rádi Český rozhlas. No a jak jsou na tom hudebníci? Tomáši, ty jsi tady z nás nejmladší. Jak tebe zasáhl rozhlas? Ty už jsi se narodil do éry i privátních rozhlasových stanic.
0: Ano, ale já jsem od malička, od útlého věku jsem velkým fanouškem Oldy Kaisera a Jirky Lábuse. Mm-hmm. A já jsem poslouchal Rodinku na Českém rozhlase. Tím jsem se dostal k Českému rozhlasu. A pak se Český rozhlas dostal ke mně, protože první moje oficiální cena nebo ocenění za můj hudební přínos, jestli se to tak dá říct, pro někoho je to spíš trest, ale je od Českého rozhlasu Regina. Já jsem tam byl vyhlášen jako objev roku, asi před 21 lety. Takže tak. No a já jsem posluchačem Českého rozhlasu Plus. Mm-hmm. Jenom mě mrzí, že pořád ještě nejsem osobnost teda.
1: Jo, no, hele, ale když už jsem moderátorka takovýho pořadu Zuje, tak to už jako...
0: Když už se Zula, možná přestanu být nula.
1: Dámy a pánové, je tady další píseň.
0: Je tady další píseň.
1: Tomáši, v tuhle chvíli budeš zpívat na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu.
0: Mě ani neříkej.
1: Jsi prakticky nepřeladitelný. Prostě vy v autě ani to nemačkejte na tom volantu jako pan Hrabě. Je to zbytečné, všude klus.
0: Omlouvám se.

Tvoje malý postel u kojen kojtem, v nočním vesilíště pořád vidím dvojité, ale v tvém ranním útěku střízlavím bolestně, v posledním doteku zůstal jsem uvězněn. Ospalý šašek, já dítě na věčnost, nákupní tašek, tahla s upřímnost a zbylý city, ukrytý po kapsách jsem já asi ty. A oba máme strach z toho, že co je.

0: Děkuju. Děkuju. Děkuju. Seďte, seďte. Děkuju.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů. Všechny díly a bonusový obsah najdete na webových stránkách rozhlasjede.cz.
2: Tomáš Klus na vlnách Českého rozhlasu v Čelákovicích, kde natáčíme 24. díl pořadu Rozhlas jede za vámi. Světlana Vitovská, František Inský, Libor Dvořák, Tomáš Klus, vlastně si sedl vedle pana Hraběte, ty taky v pohádkách. Kolikrát jsi si zahrál šlechtice? Kolikrát jsi byl princátko?
3: Třikrát.
2: Třikrát? Mm-hmm. Takže taky šlechtic.
3: Já jsem vlastně trošku ještě výš, ne? Jako...
2: ne, to... Jo, a kam až ses vlastně vypracoval?
3: Já jsem byl král, no. Ale pro mě Hrabě taky dobrý.
2: No. Co, pane Hrabě, s králem se člověk jako setká málo kdy a vy sedíte hned vedle ní? Podívejte se, kým...
4: No to se mi snad ještě v životě nestalo, abych seděl tak blízko vedle krále.
2: Ale tak to...
4: Teda mnohokrát jsem seděl vedle krále, ale to bylo jméno. Teď tentokrát sedím vedle krále.
2: No.
4: To je něco jiného, král. To je.
3: Teď mi to konečně došlo, teda no. Musím říct. Jsem to opravdu někam dotáhl.
2: Takový v našich pořadech zpívaj. To je...
4: Ano. Rozhlas dělá zázraky.
2: Dámy a pánové, jak vidíte, jedno křeslo je připraveno a já jsem moc rád, že opět vlastně po 24. dorazí muž, který je s námi pokaždé a je to fascinující, protože vlastně neznám jinou takovou talk show, takový pořad, že by nejvyšší osobnost té které instituce sjezdila opravdu všechna místa. Dneska asi nebudu používat svou otázku, jestli už někdy byl na tom místě, kde právě jsme, protože je tady doma. Dámy a pánové, generální ředitel Českého rozhlasu, pan René Zavoral. Krásný dobrý večer. Takhle Reného Zavoral, no to je... To jsem ještě nezažil, na pódium začali lítat plyšáci. Čelákovice zdraví svého generálního ředitele. No to je fascinující. Pane generální řediteli, no to běžně se vám nestává, hlavně tady v posledních dnech, že byste vešel na nějaké jednání a takhle vás zasypali plyšáky. No to je fascinující. To je rokový koncert, jako to je úžasný.
5: Hezký podvečer, milí čelákovičtí. Tomáš tohle to zažívá asi pravidelně, že jo?
3: Ale v Čelákovicích prostě ještě ne, je že? Ředitel víc než Hrabě a král.
2: No, tak...
5: Ne, děkuju.
2: Ale tak...
5: Já moc děkuju vám všem za milé přijetí, protože opravdu já jsem dneska měl to velké štěstí, že jsem nemusel cestovat přes kus republiky, jako to vždycky děláme. A já tady hlavně vám všem chci říci, já jsem před 25 lety tady doputoval z Ostravy do tohoto nádherného krásného města a stejně jako miluji rozhlas, miluji Čelákovice a čelákovickým děkuju za to, že mě tady před 25 lety vlídně přijali a věřte, že opravdu já se tady cítím doma, jako kdybych tady byl vlastně od malička. Takže děkuju za to.
2: Pane řediteli, u tohohle tématu se zastavím víc než kdy jindy. Vy jste, a to už jste naznačil, přicházel z Ostravy. Těch míst, kde člověk mohl zakotvit, bylo x, počínaje Prahou, jakýmkoliv městečkem u Prahy. Proč zrovna Čelákovice tenkrát? To mělo nějaký konkrétní důvod?
5: Já jsem na Čelákovici narazil úplně v počátcích mé takové velmi krátké epizody, kdy jsem působil jako poradce tehdejší předsedkyně Senátu Libuše Benešové. A my jsme spolu objížděli její tehdejší obvod, což mimochodem ten senátní obvod právě zahrnul Prahu Východ a Benešovsko. A na Praze Východ byly tři taková velká centra, kde jsme často jezdívali, Čelákovice, Úvaly, Říčany. A takhle jsem vlastně přišel na Čelákovice a už tehdy se mi tady hodně zalíbilo, takže v momentě, kdy jsem pak nastupoval do rozhlasu, tak mé kroky zamířily tady, protože tady opravdu už tehdy bylo krásně, teď je tady ještě krásněji, protože město opravdu za těch 25 let neskutečně vzkvetlo. Tak to prostě je. Takže když pan starosta Pátek lákal turisty tady do Čelákovic, tak určitě přijeďte, opravdu. Je tady fakt nádherný.
2: To je propagace destinace.
5: Jenom Aleši musím říct, že já se, věřte mi, velmi nedobře cítím v tom křesle. Já bych mnohem radši, kdyby v tom křesle seděl třeba pan Kinský, Tomáš, Libor, protože si to zaslouží mnohem víc než já, ale budu se snažit se s tím nějak popasovat.
3: Já myslím, že vy si teďkom to zasloužíte, si odpočinu.
5: Děkuji.
2: Ano, tím se dostáváme k aktuální situaci. Já jsem naznačil, že 24krát jsem se ptal, co nového v Českém rozhlase, čím se zrovna tak jako zabýváte. Co teď zrovna, pane řediteli? Už o vás dlouho nebylo slyšet.
5: Je paradoxní, že my jsme vlastně tuto naši roadshow před 24 vlastně měsíci, nebo řekněme před 2 lety, začínali jsme ve Strakonicích a celý ten nápad vznikl, že pojedeme vlastně opravdu po těch menších obcích a budeme vysvětlovat, proč těch 45 korun, co za těch 45 korun rozhlas nabízí, abychom tehdy při té diskusi zase poplatek zvýšil o 10 korun, vysvětlil opravdu, za co rozhlas těch 55 korun od vás, jakoby od poplatníků, tak to vlastně použije. A to bylo před 2 lety. Za tu dobu jsme vysvětlovali, proč poplatek a proč 10 korun navíc a proč ho potřebujeme. No a dneska jsme v situaci, kdy vlastně bojujeme za to, aby vůbec rozhlas zůstal rozhlasem v takové podobě, jako ho známe. Já jsem i proto rád, že dneska jsou tady s námi lidé, kteří opravdu jsou rozhlasovými tvářemi a navíc lidé, kteří podporují Český rozhlas, ať už tím, že pracují v rozhlase, mluví o něm a i svými činy, svými kroky, svou prací, tak to rozhlas, řekněme, prezentují ven. My vysvětlujeme, proč má poplatek smysl, protože máme opravdu za to, že pořád je dobré, když si lidé platí ten přijímač a je tam ta vazba mezi poplatníkem, posluchačem a tím médiem, než když do toho vstupuje jakákoliv politická, říkám, jakákoliv politická garnitura skrze státní rozpočet. Takže teď jsme teďka v takovémhle období, no a uvidíme. My se budeme snažit o to, aby opravdu v tom zákoně alespoň zůstala jednak adekvátní částka rozpočtu a aby tam byly pojistky pro to, aby opravdu nezávislost rozhlasu a televize nebyla ohrožena, protože si myslím, že bychom to opravdu po kolika 35 letech od revoluce si neměli nechat líbit. Jsem o tom bytostně přesvědčen a myslím si, že 55 korun za 24 hodin, 7 dní v týdnu, 25 stanic, že to fakt vlastně není moc peněz. No.
2: Děkujeme za tu podporu a tím mám na mysli nejenom tenhle potlesk, ale vůbec vaší podporu, kterou my v rozhlase cítíme. Pane řediteli, já jsem optimista, já věřím, že to dobře dopadne, ale když bych se zeptal na ten úplně nejčernější scénář. Připustil byste si na chvilku tu myšlenku, že ve své funkci budete muset řešit, že to prostě nastane, bude se muset vysílat dál, ale jak?
5: Víte, já dnes už jsem asi nejdéle sloužící generální ředitel Českého rozhlasu teďka v historii a představoval jsem si ten svůj závěr toho svého druhého mandátu trošku jinak, že budeme naopak si užívat toho, že rozhlas je v takové špičkové kondici, v jaké opravdu je, a to ať je to jeho programová nabídka, ať je to počet posluchačů, ať je to jeho hospodaření. Netušil jsem, že opravdu se budu muset zabírat nějakými černými scénáři a byl bych asi špatný manažer, kdybych nepřemýšlel nad tím, že samozřejmě ta situace tady může nastat a že opravdu už v tom příštím roce budeme hospodařit s menším rozpočtem. Pro nás by to znamenalo, že například i tento pořad nebo pořady na regionálních stanicích bychom museli dělat úplně jinak, respektive jestli bychom je vůbec dělali. Museli bychom se opravdu podívat, zda to portfolio regionálních stanic zůstane takové, jaké je, jestli nebudeme muset stanice slučovat, některé rušit. My často mluvíme nebo obecně o zpravodajství publicistice, ale rozhlas má svůj symfonický orchestr. Mimochodem, letos slaví jste výročí. Je to jeden ze 3 špičkových orchestrů, nejšpičkovější orchestrů této zemi. Otázka, máme ho a budeme mít na to provozovat ho i nadále, nebo ho budeme rušit, nebo zrušíme Český rozhlas Regional Sport a tak dále, tak dále. Čili to vše sebou samozřejmě by tahle ta změna přinesla. No a ono je mi sice vyčítáno některými, že straším, anebo že vyhrožu propouštěním. To není vyhrožování, to je realita, protože, a vy všichni víte, že rozhlas stojí na 2 pilířích. Na lidech, to je absolutně to hlavní. A pak jsou to technologie. V momentě, kdy služby začnete osekávat, tak logicky musíte snižovat i počty pracovních míst. A to já bych si opravdu v době, kdy Český rozhlas je podle mě v té nejlepší možné historické kondici, kdy byl, tak by to byla velká škoda. A já si myslím, že si to tahle ta instituce za 103 let své existence prostě nezaslouží. Tak to je.
2: Děkujem. Tomáši, co nám zaspíváš teď?
3: Bude to zase písnička na přání. Já jsem slíbil, že zahraju píseň Marie.
2: Jo, je! Dámy a pánové, posloucháte oblíbený pořad Českého rozhlasu Hrajeme na přání. Na vaše četná přání opět na všech frekvencích Českého rozhlasu Tomáš Klus. To je co?
6: Jeden

0: život vdechovat.
1: Děkuji. Děkuji. Děkuji.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
3: Tomáš Klus propojil stanice Českého rozhlasu, kde posloucháte 24. díl pořadu Rozhlas jede za vámi z Čelákovic. Libor Dvořák, František Kinský, René Zavoral, Světlana Vitovská, Tomáši.
4: Já se jenom omlouvám, já jsem se na vás tak díval, jak jste začali tleskat do rytmu. Já jsem se jenom díval bezradně, že já nemám rytmus. Takže já jsem se vám chtěl chytnout, ale mě to mrzí, že byste pak přestali, že to mohlo být hezké, tak nevadí, děkuju. Vy jste taky skvělá.
3: Odpouštíte mu to.
4: To je paní Jitka.
3: Ano.
4: My jsme se seznámili.
3: Jak to víš, jako ty už takhle.
4: My jsme se fotili před kulturním domem. Oba jsme si stěžovali, že jsme spocení a že nám to ale nevadí.
3: Je. Vy jste se takhle odlapkali, jste lepili spolu tak, ale to je krásný, že jste to schválila, že i když ten výkon nebyl 100%, nám to stačilo.
4: To nikdo neřekl, že to nebylo 100%, Aleši.
3: Hedy tady paní říkala, že přesto,
4: ne,
3: že...
4: Ne, neříkala, že to bylo...
5: To bylo vynikající.
4: No. A pak, že se nelže v Českém rozhlasu. Ale to tak je pravda, Aleš.
3: Ne, no je... Ty budeš dělat ten zábavný pořád, rozumíš tomu? Ty
4: no.
3: Jsi? No.
4: To bude zábavička. No, to...
3: Bavilo by tě to?
4: Jako jo, musím říct, že mě rozhlas strašně baví a mám ho rád, protože jednak se člověk nemusí bát vypadat jakkoliv, když tam je. Dneska už ne vlastně,
5: to
4: že?
5: Máme
4: jste monitorován, každý hovor je monitorován.
5: Ano. No, tam už... Takže když půjdete do té osobnosti, tak se prosím vás trošku otřebujete.
4: Dobře, ne, to jasně. Dobře. Když teda malinko zvážním, tak kultura vždycky byla takovým lakmusovým papírkem stavu společnosti, ve kterým se nacházíme. A rozhlas pro mě vždycky byl primárně o svobodě, protože rozhlas i nejenom symbolicky, ale fakticky hájil tu naši svobodu. A v momentě, kdy budeme mít nesvobodný rozhlas, tak budeme mít nesvobodnou společnost.
5: Já když byla stávka v Českém rozhlase, tak jsem si vzala tričko se stávkou, šla jsem před Český rozhlas a chvíli jsem tam pozorovala to dění a cvrkot. Natočila jsem si tam video a pak jsem ho dala na Instagram a co mě první napadlo, pustila jsem tam k tomu písničku Evy Farné z filmu Vlny. A vlastně mě úplně z toho mrazilo. Jak ona tam na začátku říká, vážení posluchači, zůstaňte u rozhlasových přijímačů. Úplně se mi to tady sevřelo a říkala jsem si, že doufám, že to tak nedopadne.
6: Ještě možná jenom doplním, já jsem šel podpořit, respektive vyjádřit solidaritu se zaměstnanci rozhlasu a udělali jsme takový živý řetěz kolem budovy České rozhlasu.
5: Objímali jsme.
6: Tak jsme se objímali tam všichni přesně tak a já jsem potkal hlavně Jirku Mádla. A vlastně mě napadlo mu říct, chce to příště kameru sebou, protože to je tolik materiálu na možné vlny dvě, doufáme, že nebudou, ale že tolik komparzistů už potom nesežene, ale že toto je realita, tak doufáme, že tomu tak nebude, uvidíme.
3: Libore, poprosím
7: vás. Já bych tomu dodal ještě jednu věc. Já bych se v tomhle, dejme tomu požehnaném věku, strašně nerad dočkal toho, že by v rádiu nastala taková situace, že by přišli nějací gaulajtři, protože to by pro mě znamenalo, že v takovém rádiu pracovat nemůžu.
3: Pane Hrabě, poprosím vás.
8: Jsem taky už trošku dospělejší, takže jsem zažil různé fáze toho rozhlasu. Pro mě je jeden z nejsilnějších zážitků z rozhlasu 21. srpen 68. Ve 3 hodiny ráno mě probudili moji podřízení vojíni, kteří se vraceli z opušťáku a třásli se mnou a říkali, Franto, vstávej, je válka, jsou tady Rusové a Němci. A já jsem říkal, já vím, jedeš z Moravy, klídek. A on říkal, ne, fakt, pojď se podívat. A já jsem se šel podívat a bylo tomu tak, jenom ti Němci tam nebyli, že to bylo v Chebu. Takže jsme si okamžitě zapnuli rádio, protože jsme chtěli vidět, co se děje. A to byl jeden z takových nejsilnějších okamžiků v mém životě, když ten ženský hlas, který hlásil, že už nás našli a bylo fakt slyšet ten dupot po té chodbě, pak se rozrazily ty dveře a oni říkají, asi nás slyšíte naposledy a pustili tu hymnu. Takže to si vzpomínám, že to se mnou jako zacloumalo úplně strašidelně, takže mě to sebralo, takže jsem rovnou zdrhnul, myslím z vojny. A den na to jsem byl před tím rozhlasem. Takže já ho znám, jak vypadal, jak to tam bylo ohořelý, jak to tam bylo omlácený. Takže pamatuju Zápotockýho, který nám hlásil, že zítra nic nebude a bylo. Pamatuju tu proměnu toho rozhlasu, těch pořadů toho jara 68 a těch přímých přenosů z těch různých diskuzních fór, který jsem samozřejmě poslouchal úplně napjatě a byl jsem unesen tou euforií té doby a pak pro mě se to rádio najednou vyplo a vlastně jsem ho přestal poslouchat, protože pro mě to přepnutí toho módu v tom rozhlase mě ve své podstatě jako velmi intenzivně zasáhlo. A pak zase po těch dalších 20 letech najednou zase to začalo být takovýhle příjemný a ten rozhlas začal být jako zajímavý, protože jako přinášel nejrychlejší informace. To je velká výhoda rozhlasu.
0: Dámy a pánové, já doufám, že jsou mezi vámi dobrovolníci, kteří chtějí tahleta daprádia. Ovšem, kdo přijde soutěžit a jaké budou dnešní soutěžní otázky, to už ví dvojice, která je vlastně v našem pořadu taky po 24. Přichází maskot tohohle našeho pořadu, což je pejsek, vypet, Tobiáš. A přichází i jeden z jeho páníčků, pan Michal Jagelka. Krásný dobrý večer. Další rozhlasák, kterého znáte z dvojky. Dobrý večer.
9: Budu potřebovat, dámy a pánové, milí čelákovičtí, dva dobrovolníky, dámu a pána. Ano? Vítejte, s kým máme tu čest. Já jsem Michal, dobrý večer.
10: Já jsem Lucie a jsem přespolní teda.
9: Odkud, z Brandejsa?
10: Z Horoušan.
9: A mladý muž, dobrý večer, s kým máme tu čest?
11: Já jsem Viktor Klučina, rodák z Čelákovic.
9: To, že jste Klučina, to vidím. Ale máte asi 4 metry, Klučino, škoda, že to rozhlasoví diváci nevidí. Stárnu a rostu do země, nebo je ten chlap tak vysoký? Kolik měříte?
11: Pouhých 196 cm.
9: Co to tady dneska s tím zouváním za mány?
0: To je takový jako, kdo má rád kluse, ten je zutej.
12: Přesně tak.
0: No. A paní má ještě rovnou...
12: Klučina už je taky bosej.
0: Už se zouvá i Klučina.
9: Klučina Viktor už se také zouvá.
2: Rozhlas jede za vámi. Soutěž.
9: Viktore, Lucie, dost legrace, jdeme do toho. Moderátorka Světlana Vitovská je ženou činu a nemá problém se v životě poprat s leda s čím. Vystudovala práva, chtěla být soudkyní a nakonec se stala novinářkou. Věděli jste ale, že mezi její celoživotní koníčky patří chození do posilovny? Proč si myslíte, že Světlana tráví ráda svůj čas ve fitku? Tak za A. Miluje jahodové proteinové koktejly, které si tam po cvičení dává na baru? Nebo za B. Miluje pohled na posilující muže? Touto fascinací trpí již od puberty? A nebo za C. Miluje všechny ty seriály, které tam stíhá zhlédnout třeba během šlapání na rotopedu? Tak co by to mohlo být? Viktor?
11: A.
9: Vy si myslíte, Viktore, proteinové jahodové koktejly?
11: No jasně.
9: Proč?
11: Tak svaly má, takže jako ten protein tam je.
12: V životě jsem to nepila.
9: Viktore, je to špatně. Lucko, zkusíte to?
10: No, já myslím, že tam kouká na ty seriály.
9: Vy si myslíte, že C, jo? Hmm. Tak schválně, Světlano, jak to je?
12: Je to tak, koukám se na seriály. A pak taky ještě teda mám novýho trenéra.
9: Takže trošku ujbe, jako ano.
12: Ne, jenom trenér.
9: Každopádně je to za C. Lucko, máte bod? Gratulujeme. No vidíte, jak nám to jde pěkně. Druhá otázka se týká dalšího z našich dnešních hostů, pana hraběte Františka Kinského. Věděli byste název kterého svátku, který známe z kalendáře, je součástí celého jména pana hraběte? Dám vám opět možnosti. Za A. Pan hrabě je Valentín. Za B. Silvestr. A nebo za C. Pankrác. Lucie se hlásí?
10: Já si typnu, já bych si typla Valentína.
9: Myslíte, že A, je to špatně, Viktore?
11: Jelikož Pankrác moc neznám, takže dávám B, Silvestr.
9: Pane hrabě, jaká je správná odpověď?
8: B, Silvestr.
9: Vy se jmenujete, pane Hrabě, celým jménem Maria František Jan Emanuel Silvestr Alfons Kinský. Je to pravda? Nezapomněl jsem na nějaké křesní jméno?
8: Nezapomněl jste žádné. Jak vidíte, narodil jsem se ještě dávno před rokem 48, takže to jsme ještě si mohli dovolit mít více jmen.
9: A vy si je pamatujete takhle všechny?
8: Samozřejmě.
9: Já si kolikrát nepamatuju ani ty dvě moje.
8: Já si každý ráno s ním probouzím.
9: No každopádně, Viktore, gratulujeme, máte bod a tleskáme. Skvěle, je to 1-1. Libor Dvořák není jen rozhlasový komentátor, ale také překladatel z ruštiny. Který slavný román Michaila Bulgakova převedl do češtiny? Věděli byste? Za A to mohl být Doktor Živago, za B Mistr a Markétka, anebo za C Otcové a děti. A Viktor se hlásí?
11: Já bych dal B.
9: Tedy Mistr a Markétka? Proč si to myslíte, Viktore?
11: Od osazenstva zaznělo B, tak jsem dal B.
9: To jste neměl říkat, už jste vypadal jako intelektuál. Libore, tak jak to je?
7: Je to tak.
9: Velmi správně, my vám tleskáme, máte bod, Viktore. Jak říkám, intelektuál. Takže 2-1. Čtvrtou otázku věnujeme zde přítomnému Tomáši Klusovi. Není žádným tajemstvím, že Tomáš je trojnásobný táta. Jaké postavení měl ale on sám ve své původní rodině jako dítě? Za A byl nejstarší ze tří sourozenců, za B vyrůstal jako jedináček, anebo za C měl 5 sester. A Lucie se hlásí.
10: Myslím si, že je jedináček.
9: Takže B, že by to mohlo být. Tomáši, jak to je?
4: Ano, vyrůstal jsem už jako jedináček.
9: Takže 2-2. Přátelé, je to napínavé. Je to napínavé jako celý tento večer. Je tu otázka poslední, pátá. A ta rozhodne. Náš pan generální ředitel a místní čelákovický patriot René Zavoral má jednu takovou oblíbenou seriálovou či filmovou postavu. Dokonce se s onou nebo s oním představitelem či představitelkou setkal. Má podpis. A já se ptám, která ta ikonická postava to je? Za A by to mohl být Sandokan, za B Angelika, anebo za C James Bond. Viktor se hlásí.
11: Mě ten James Bond zní jako reálně.
9: Proč myslíte, Viktore?
11: Tak jako časově tak vychází James Bond v té době, jako byl docela trendy.
9: Počkejte, váš pan ředitel je zhruba tak můj ročník, je o rok starší a my teda skutečně nejsme jako z doby Jamese Bonda. To bylo starý už, když jsme byli malí. Není to dobře. Tak Lucko, teď se možná rozhodne. Máte dvě možnosti. Angelika nebo Sandokan?
10: Typnu si, že je to Angelika.
9: Pane řediteli.
6: Bylo by krásné se potkat s Michelle Mercierovou, krásnou dámou francouzskou. Navíc já jsem frankofonní od svých 10 let, takže bylo by to krásné. Ale já měl dva takové životní hrdiny. Vinnetou a v podání Pierre Brisseho, kterýho ale už jsem neměl šanci potkat. A pak právě to Sandokana. A já jsem opravdu měl tu možnost i tu čest se před 2 lety s Kabirem Bedem osobně potkat v Praze a nejenže mám podpis, ale krásné fotografie, mohl jsem s ním mluvit, takže Sandokan a Kabir Bedi. Takže je mi líto, nepotěším asi ani jednoho z vás.
9: Každopádně, Lucko, Viktore, dlouho tu nebyl rozstřel, takže já vám dám jednu, tentokrát už opravdu rozhlasovou, rozstřelovou otázku. Kdo bude blíž s tím číslem, které budu chtít slyšet, tak prostě vyhrál. To velké DAP rádio. Ve kterém roce začal pod rozhlasem působit Dismanův rozhlasový dětský soubor. Tak dáma má přednost. Lucko, jaký to mohl být rok?
10: Já typu 1965.
9: Viktore?
11: A já bych dal 1970.
9: Tak asi opět pan generální ředitel by to měl uvést na pravou míru.
6: Dismančata v loňském roce oslavila 90 let. Takže správně 1935 a tudíž paní Lucie byla blíž o kousek.
9: Ano, a proto vyhrála v tomto napínavém souboji. Tak, Viktore, byl jste úžasný a s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala přebíráte právě teď to menší DAP rádio. My vám gratulujeme, byl jste statečný, úžasný, děkuju. A teď prosíme

0: děkujeme za vlídné přijetí, děkujeme za pozornost. Dnes se s vámi loučí Světlana Vitovská.
1: Naschledanou.
0: Pan hrabě František Kinský. Komentátor Libor Dvořák. Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral, Michal Jagelka, kompletní tým Kateřina Dvořáková, Markéta Šteflová, Martina Coufalová a se závěrečnou písní Tomáš Klus.

Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.

0: na 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Vlna veder by podle distributorů neměla ohrozit elektrickou síť. Záchranáři pátrají v Hracholuské přehradě po člověku, který zmizel pod hladinou. Čeká nás tropická noc i celá neděle. Teploty se budou pohybovat kolem 40. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Elektrická síť v Česku je podle distributorů na stávající vlnu veder připravená. Podle ČES distribuce spotřeba kvůli spuštěným klimatizacím stoupá asi o 2%. Pořád je ale nižší než v zimě, kdy domácnosti běžně vytápějí. Problémy teď neočekává ani EGD nebo predistribuce. Podle jejího mluvčího Jana Bílka se spotřeba elektřiny tento víkend nejspíš nezvýší.
2: Neočekáváme ani to, že by maximální zatížení o víkendu ve srovnání s pracovními dny nějak zásadně rostlo, spíše naopak. Je to dáno tím, že Praha se koncem školního roku každoročně tradičně vylidní a také tím, že o víkendech obecně spotřeba elektřiny Prahy vždy o něco klesne. Platí také to, že nejvyššího zatížení dosahuje elektrická síť Prahy v zimních měsících, kdy se maximální denní odběr dostává pravidelně i přes 1000 MW.
0: Záchranáři pátrají v Hracholuské přehradě na Plzeňsku po člověku, který zmizel pod hladinou. Svědci to nahlásili po 5:00 odpoledne poblíž hráze. Na místě jsou hasiči, policisté, vodní záchranáři i policejní potápěči. Do pátrání se zapojil také vrtulník. Záchranáři prohledávají vodu i pomocí podvodních dronů. Přímý svědek po doplavání na břeh zavolal pomoc a ukázal přibližné místo. U hráze je hloubka až 20 metrů. Policie upozorňuje, že pátrání mohou komplikovat spodní proudy. Elektronické jízdní řády dopravního podniku Ostrava jsou uspůsobené i pro nevidomé a slabozraké cestující. Kromě odjezdů a dalších informací v písemné podobě umějí komunikovat i zvukem. Do konce roku jich ostravský dopravní podnik nainstaluje 200. Podle ředitele městské firmy Daniela Morise najdou nevidomý ovladač zvuku vpravo dole pod displejem.
3: Tlačítko, které je označeno i brailovým písmem a žlutou barvou, a ta je vlastně pro nevidomé cestující, kteří taky chtějí vědět, kdy co jede, a zmáčknutím jako toho tlačítka

0: začne tady tyhle e-paper mluvit.
1: Kvůli tropickým teplotám zavádí speciální opatření také pražská zoologická zahrada. V provozu je téměř 30 mlžítek. Zařízení jsou rozmístěná například u dětských hřišť, ale také ve výbězích kapibar, slonů nebo tučňáků. V červenci pak chovatelé do výběhu zvířat dovezou několik tun ledu, říká mluvčí zoo Filip Mašek.
2: Všechna zvířata samozřejmě mají přístup do často klimatizovaného zázemí, do stínu, nikdo je nenutí být někde na sluníčku v expozici. Současně připravujeme také další turnus té ledové zoo, která se osvědčila zejména u ledních medvědů, kdy dovezeme několik tun ledových kostek.
1: Počet obětí středečního zemětřesení ve Venezuele stoupl na 1430. Pohřešovaných jsou dál desítky tisíc. Záchranáři i místní se už desítky hodin snaží vyprostit přeživší ze sutin. Do země dorazily stovky členů záchranných týmů ze zahraničí. Další budou ještě přijíždět. V zasažené zemi nebo na cestě do ní je podle OSN taky 140 záchranářských psů. Týmy vyslali například Spojené státy, Kolumbie, Francie, Německo nebo také Česko.
3: Počasí.
1: V neděli bude jasno nebo skoro jasno a teploty se vyhoupnou na 35 až 40 stupňů, výjimečně až k 41.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na D1 kolem 288. kilometru ve směru na Brno komplikuje provoz porouchané vozidlo, řidiči projedou se zvýšenou opatrností a musí počítat se zdržením. Na D5 na 100. kilometru ve směru na Plzeň stojí porouchané osobní auto. V levém pruhu levý pruh je uzavřený. Jezděte opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A teď už váš oblíbený hobby magazín.
3: Hobby magazín.
4: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes se zaměříme na biouhel, tedy jak si ho doma vyrobit. Vypravíme se také mezi myslivecké psy norníky a poradíme, jak pečovat o velké hodiny a malé hodinky. Nebude chybět pár odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o červnovém a červencovém zalévání zahrádky. Příjemný poslech hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: U Tišnova v předklášteří, v zahradách kláštera Porta Celi, jehož název se překládá jako Brána nebes, se udržitelným způsobem starají osad a další pozemky. Tomáš Blaha tady pravidelně vítá i dětské návštěvníky, který jim rád vysvětluje, jak se dá jednoduše vyrobit biouhel a k čemu v historii i dnes slouží. S mikrofonem se tam vypravila naše zvídavá hobby redaktorka Jarka Vykoupilová.
2: Ten klášter, když tady vznikal, tak kolem byly obrovský lesy rozsáhlý a v nich těžili dřevo a z toho dřeva dělali dřevěný uhlí. Oni potom udělali uhlí tady a odvezli ho do Brna, kde na tom kováři třeba kovali nebo na tom prostě dělají další věci. Ale proč se nevozilo to dřevo? Proč se vozí to uhlí? Dřevo je těžší než ten uhel a má menší výhřevnost. Oni tím, že udělali z tohoto uhlí, tak tu energii koncentrovali do menšího objemu. Takže vlastně to nemusí toho vozit tolik, aby dosáhli vyšších teplot.
3: Pedagoškou je Karolína Zelinková, která dohlíží na děti a asi ten nápad celý zrealizovala.
4: Jsme tady v rámci třídního výletu. Celé to je vlastně téma toho, co se učíme v přírodovědě. Učili jsme se o fotosyntéze, o koloběhu uhlíku, o hoření, o přírodě, takže to vlastně pasuje do našeho kurikula. Dneska jsme pomáhali taky s prací v sadu, takže si vyzkoušeli, jaké to je mít sad a zahradu.
3: Tak Zuzanko, já vidím, že máš ještě trošku špinavé ruce od té práce. Bylo to fajn?
5: Jo, bylo, protože jsme mohli stříhat velkýma nůžkama a střídali jsme se s kamarádkama.
2: Staré vaně máme větve, co jsme pozbírali, suché staré větve, prostě opadá takové drobnější, který se nehodí do kamen. A teďka je tady, z nich vyrábíme biouhel, to znamená, jsme rozdělili klasický oheň. A teďka můžeme vidět, že první fáze je ten uhel a v druhé fázi je to ten popel. A teďka se dívejte, že já to takhle hrábnu, když vyhrabu ze spodku, tak je to zase černé, ale vlastně za chvilku to začne bělat. To je tím, že vlastně ten uhel z toho spodku se dostane do kontaktu s kyslíkem a začne se měnit na ten popel. Jo, to je vlastně, když doma grillujete a i tak máte ten uhel nebo to uhlí, které potom se zapálí, okysličí, je na vzduchu a zpopelnatí. A teďka by nám to celé zhořelo na popel, což my nechceme, protože si chceme vyrobit ten biouhel, takže to potřebujeme zalít. Tak, doplníme vodu do konve. Teďka to trochu dýmí, že jo? Doteďka to nedýmilo. My ten uhel neděláme kvůli tomu, aby jsme na něm grilovali, ale děláme ho kvůli tomu, aby jsme ho tady dělali. Když zasazujeme stromy, tak do té výsadbové jamy tomu přidáváme ten uhel. On dokáže držet tu vodu, že jo? To je to, proč ho chceme, aby když dlouho neprší, jako třeba teďka, a pak zaprší hodně vody naraz, tak aby ta půda to stihla pojmout. Že jo, je to pořád ještě, je to uhlí, takže kdybychom to špatně někde zahasili, tak ono to pořád může začít hořet. A proto my to dáváme takhle do toho barelu. A v tom barelu žádný vzduch nebude, protože ho zadeklujeme a ono se schládne a bude to fungovat. Teďka já to přehážu tou lopatou a vy můžete vidět, že v těch spodních částech je to pořád bílé. Nechám to tady pár dní stát a pak to stáhneme dolů do kláštera, kde to třeba dáváme do kompostu, nebo to dáváme do záhonu nebo pod ty stromy. Nebo ti můžeme i kreslit teoreticky. To vám potom dám do školy nějaký vychládlý už. Ten uhel tady bude třeba tisíce let. On se jako bude trochu rozpadat, ale třeba archeolozi, když objeví nějaký pravěký lokality, tak vlastně vždycky tam objeví uhlíky, podle kterých oni to jsou schopní datovat to stáří toho místa. Takže dneska jsme vyrobili něco, co tady bude i po prázdninách.
1: A ještě dodám, že biouhel zlepšuje strukturu půdy, zabraňuje jejímu vysýchání a omezuje vyplavování živin do spodních vod a je ideálním domovem pro zdravé půdní mikroorganismy. No a podle návodu v reportáži si ho jednoduše můžete vyrobit i vy sami na své zahrádce. Co nás čeká za chvíli? Pustíme se do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. A máme tady první dotaz.
1: Který stromy můžu prostřihávat nebo udělat průklest?
0: Mám pro vás velice dobrou zprávu. Jak nám vysvětlil František Hlubocký, zahradník z Pardubic, tak ten únorový, březnový prostřih je, aby vám strom pěkně rostl. No a ten letní, ten je, aby nerostl.
2: Ovocné stromy, tam jsou dvě možnosti, kdy buď tehle ten pozimní nebo předjarní, jak je kdo zvyklý říkat, je to řez, o kterém se tvrdí, že zmlazuje. Tudíž tím my nabudíme to, co jsme uřízli, že tam vyrostou místo toho dvě nové mladé větvičky, ale dělá se u ovocných stromů další ten letní řez, s kterým jsou lepší zkušenosti, že spíš brzdí v růstu, když potřebujeme, že už je strom tak akorát, a tam se nedá přesně říct doba, ale platí vždy po sklizni, i hned po sklizni. Jestli jsou to třešně, tak se teda kamarád směje, říká, jestli nedošáhneš na nějakou větev, tak si klidně uřízně otrhej na zemi. Platí to u jabloní, u čehokoliv, že i hned při sklizni anebo po sklizni. Letní řez má právě za důsledek, že strom už nepřirůstá, ale naopak tu sílu dává do pupenu, které si vytváří na příští rok, tudíž naopak příští rok ještě lépe kvete a založí víc květních větviček.
0: A před dvěma týdny jsme tu měli dotaz naší posluchačky, paní Blanky, že má doma potkany a zkoušela všechno možné i nemožné, sáčky na krysy, jed v prášku, elektrický plašič, skleněné střepy do děr, a nic nepomáhá a stále jí potkani ničí rostliny, hlavně ve skleníku. No a my jsme vás vyzvali, že rádi zveřejníme vaše zkušenosti. A ozval se nám posluchač z Hradce Králové a ten píše, že strčil do potkani díry sáček se psím hovínkem a bylo vystaráno. A tak to později udělal ve všech okolních děrách, no a potkani jsou pryč. Pravděpodobně ucítili něco nepěkného. A ještě mi zrovna tento týden povídal jeden kamarád, saxofonista v Dechovce, kam chodím hrát na trumpetu, že měli doma potkana, dokonce žral i psům z misky a pořád se ho nemohli zbavit. Nemohli ho chytit, otrávit, a jednou jeho dcera vzala nějaké staré hadry, staré monterky ze sklepa, šoupla je do pračky, pustila a ejhle, po hodině otevřela pračku a byl tam i ten nepolapitelný potkan. Už to měl za sebou. Pojďme k dalšímu dotazu.
3: Čím to je, že já mám zasazenou lípku více jak 15 let. Oříšky plodí, ale každý rok jsou takový jako sparchantělí do špičky a ty jadírka nemají plný skořápce, není celý jadírko, je takový malinký.
0: Tak s tím by nám mohla pomoci zahradnice Věra Kastlová ze zahradního centra v Plzni na Roudné.
4: U lísky toto může způsobovat více faktorů. Může jít buď o nedostatek živin v půdě, lísku můžeme přihnojit každý rok hnojivy NPK, nebo zapravit do půdy kolem keře rozleželý hnůj. Potom může nedostatečně vyvinuté plody způsobovat i nízká teplota v jarních měsících, a nebo naopak příliš vysoká teplota. Rostlina na tyto výkyvy teplot reaguje stresem a plody jsou pak nevyvinuté. Nedostatečně vyvinuté plody může působit i příliš zarostlý keř. Většinou lísky tvoří výmlatky, to jsou dlouhé štíhlé pruty, nevětvené, a ty bychom měli každé jaro z lísky odstranit, protože keř zbytečně zahušťují, plody nepřináší a vysilují keř. Stříháme na jaře nebo v předjaří, pokud nehrozí nějak výrazně silné mrazy.
0: A ještě jednu zajímavost pro zahrádkáře mám, tu jsem vyčetl v jedné knížce. Před 900 miliony lety měl celý den na naší planetě jenom 18 hodin. Bylo to tím, že měsíc obíhal okolo Země v menší vzdálenosti. No a pokud vám současných 24 hodin nestačí na všechnu práci na zahrádce, tak tu pro vás mám výhledově velice radostnou zprávu. Přibližně za dalších 900 milionů let bude mít den na Zemi 28 hodin. No a přesně to se může aktivnímu zahrádkáři, kutilovi i pěstiteli hodit. No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: A teď to bude o mysliveckých psech. Během staletí byla vyšlechtěna různá plemena loveckých psů. Ohaři, honiči, barváři, slídiči a retrievři a také norníci. Už název napovídá, jaká je práce norníků. Je to práce pod zemí, v norách. V posledních letech se o tomto způsobu lovu hodně diskutuje a naši hobby redaktorku Slávku Brádlovou zajímalo, jak se na to dívá jednatelka okresního mysliveckého spolku Českomoravské myslivecké jednoty v Litoměřících Lada Dolejšová. Sama má dvě feny německého křepeláka pro práci na zemi a fenu Welsh teriéra a ta zvládá práci jak na zemi, tak v podzemí.
2: Tohle je opravdu ožehavé téma, docela složitá otázka. Nicméně určitě ty psy byly vyšlechtěný právě k té práci pod zemí a po dlouhá léta se to tak praktikovalo. Druhá věc je, že ne všichni, kdo tenhle způsob lovu praktikovali, to dělali dobře a opravdu tak, aby zvěř netrpěla přehnaně. Je to určitě způsob lovu, který je hodně jako cílený, je hodně efektivní. A vzhledem k tomu, že přes tuhle tu dravou zvěř, která se skrývá pod zemí, se můžou šířit i různé nemoce, tak se to bralo, že je to opravdu potřeba. I všechno, co je potřeba, tak se dá dělat s nějakým jako citem a hlavně s nějakou humáností. Takže za mě ten tlak na to, aby to bylo úplně zakázáno, není asi úplně dobrý, ale podívala bych se spíš na to, jak je to prováděno a aby to bylo opravdu prováděno tak, aby ta zvěř zbytečně netrpěla.
3: Aby zvěř zbytečně netrpěla, ale taky vlastně, aby netrpěl ten pes, protože tam to utrpení může být oboustranné. I když předpokládám, že jsou to plemena psů šlechtěná opravdu po staletí, takže něco je v tom genetickém základu. Nicméně nějaký trénink nebo výcvik ten pes musí absolvovat.
2: Určitě trénink se v Česku aktuálně smí dělat vlastně na takzvaných umělých norách, přičemž ale při tom tréninku nesmí docházet ke kontaktu s tou liškou. Je to vlastně všechno přes zarážku a oni se nedostanou k sobě. Takže trénink pro ten pohyb a vlastně pro nějakou tu koordinaci pod tou zemí tam je, ale není to trénink v tom kontaktu s tou liškou jako takovou. Neměl by být podle zákona.
3: Psi byli částečně nebo z velké části tím důvodem, proč se věnujete myslivosti. Jaké plemeno máte a jakému typu lovu je určeno?
2: Já mám plemena dvě feny německého křepeláka, které jsou určeny práci na zemi a pak mám plemeno Welsh teriér, který je určený jednak k práci pod zemí, je to norník, je to teriér, ale zároveň i k práci normálně na zemi.
3: Jen by mě zajímalo, jak to máte doma uspořádané, jestli jsou psi kamarádi nebo občas musíte soudcovat zápas.
2: Psi spolu vychází normálně dobře, jsou to teda všechno feny, takže samozřejmě občas dojde k nějakému jako konfliktu, ale ta smečka musí fungovat tak, aby byli schopní se spolu dohodnout v pohodě, aby netekla krev, když to tak řeknu. Takže je to o nějakém jako výcviku a výchově odmala. Musí to být prostě dobře socializováno, aby věděli, že některé věci prostě nejsou úplně přípustné.
3: Když už jsme u těch psů, tak ještě jednu otázku bych měla, protože samozřejmě jsou různé druhy lovu. Může to být lov třeba na vodní ptáky, může to být to norování, může to být dohledávání kořisti, může to být, jak se to říká odborně, vystavení?
2: Určitě, podle toho, jaký vlastně druh psa máme, jaké plemeno máme. Mluvila jste o tom vystavování, tam jsou k tomu určení ohaři, kteří mají vlastně vrozenou tuhletu vlohu a většinou stačí ji podpořit a oni pak takzvaně teda vystaví zvěř, to znamená, že se v momentě, kdy ucítí zvěř, zastaví, strnou a tím ukazují, že vlastně tam nějaká zvěř je. Tohle to umí opravdu jenom ohaři, ostatní plemena k tomu vlastně tu vrozenou dispozici nemají, takže to je taková jejich jako doména. Ale zase ohaři nezastanou práci jinou.
1: Dalo by se říci, že když dva dělají totéž, nemusí to být totéž a majitele psů, norníků musí dodržovat zákon, aby při tréninku ani při lovu zvěř zbytečně netrpěla. Já mám doma norníka Elišku. Je to border teriérka a ta si balónek háže do takového růžového věderka na zalévání a pak se dovnitř snaží vecpat, aby si ten balónek vynorníkovala. My jsme taková netradiční myslivecká dvojka. Dáme si trochu muziky a pak se pustíme do rad a nápadů, jak se starat o hodiny a o hodinky.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Velké hodiny a malé hodinky patří k sofistikovaným strojům už od doby svého vzniku. Dnes máme hodiny jak mechanické, tak i ty, kterým k pohybu pomáhá baterie. Jak tedy o hodiny pečovat a co rozhodně nedělat? A to se budete divit, co jsme se dozvěděli. Náš hobby redaktor Mirek Kobza se na to ptal hodináře Jiřího Valenty, který spravuje hodiny od těch malinkatých náramkových až po obrovské věžní stroje.
2: Podle mě stačí utřít prach, pokud má zaprášený sklad, tak je vyleštit, nepoužívat ani nic agresivního a jinak na to nechytat.
3: To znamená, že třeba, jak se říkalo, vyfoukat aspoň prach ze zadu, vysát strojek nebo tak, tak to raději ne.
2: Vůbec.
3: Hodně se řešilo, jestli třeba mazat hodiny, to vím, že hodináři hrozně neradí.
2: Nejhorší, co se může stát, takže se to namaže olejem na šicí stroje. To v podstatě ty hodiny se zabijou.
3: Je teda lepší hodiny fakt na ně nešahat a takové ty klasické mechanické a třeba donést je jednou za 5 let hodináři, nechat je promazat, vyčistit, vlastně pak už se na ně jenom dívat a kochat.
2: Tak úplně ideální je nechat hodiny jít, dokud jdou. V podstatě mají celoživotní náplň olejů. Jo? To je životnost těch hodin. Jakmile se zastaví, tak tím si řeknou, že chcou být spravený.
3: Takže do té doby nešahat.
2: Nešahat, úplně nejlepší.
3: V současné době se hodně používají i u klasických ručičkových hodin elektrické strojky. Co tam? Měnit baterii, samozřejmě dávat pozor, aby nevytekla.
2: Ano, přesně tak. Pokud vyteče, ten stroj pak odejde velmi rychle, takže pokud se hodinky nechcou používat, nebo chcete si je nechat jen na památku, tak vytáhnout baterii.
3: Používat baterie klasické nebo je lepší ty alkalické? Ono se vždycky říká, že i ta klasická tam vydrží hodně dlouho, ale je tam právě to nebezpečí, to, že vlastně v jednu chvíli může způsobit tuhle katastrofu.
2: V každém případě alkaliku vydrží za prvé díl, ten cenový rozdíl není zas tak velký a nepoužívat nabíjecí, protože ty mají 1,2 V a strojky jsou dělaný na 1,5.
3: Stejně to třeba s náramkovými hodinkami, které jsou poháněné baterií. Velmi často se ale řeší, že hlavně jak vás hodinářů je málo, takže nemáme kdo by nám tu baterku vyměnil, tak máme se do toho pouštět nebo přes co raději odcestovat do většího města a toho hodináře tam najít?
2: Za mě předchází se návštěvu hodináře spoustě problémů. Když si vezmeme, že baterka se tady vyměňuje cca kolem 100-120 korun. Ano, někde v elektře se dá koupit tady za 20-50, ale máte zajištěný, že není poškozen stroj potom, kde ty opravy jsou pak dražší.
3: Dřív se hodně dělaly hodinky, takové ty zadní strana na to vycvaknutí. Dneska už je přece jenom tam korunkový uzávěr. Velmi často jsou ty hodiny i utěsněné kvůli vnikání vlhkosti. Tam už přece jenom to povolení není úplně jednoduché, je potřeba speciální nářadí.
2: Na to jsou speciální klíče. Spousta značek hodinek mají svoje specifické klíče a i tady to víčko zaklapávací stále funguje, je to ale u těch levnějších hodinek.
3: Jaké hodinky nosí hodina?
2: Mechanicky samonatahovací. Za mě člověk je dá na ruku a jdou.
1: Tak to byl náš hobbyredaktor Mirek Kobza z olomoucké redakce, který se dnes vydal za hodinářem Jiřím Valentou zjistit, jak pečovat o hodiny a o hodinky. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a tam si připomeneme, že právě teď je čas na pravidelné každodenní zalévání, protože plody zrají a bez vody to dobře nedopadne.

0: Pražský kalendář.
1: A mám pro vás, jako obvykle, na tuto sobotu dvě pranostiky. Takže prší-li na Ladislava, déšť po 7 neděl trvá. A nebo neprší-li na 7 bratří, to je na Ladislava, pak jsou suché žně. A asi je čas dešťů, protože v pondělí má svátek Petr a Pavel a to se říká o Petruli prší, po 30 dní déšť se vrší. Pro nás zahrádkáře je ale důležité, že je tady sezóna jahod a když si tak sednete k plné misce a u televize uďobáváte, tak vás možná ani nenapadne, že obsah cukru v 1 kilogramu sladoučkých jahůdek je menší než v 1 kilogramu citrónu. Já to úplně vidím, jak se teď s prominutím šklebíte. A nezapomeňte, že blížící se červenec je nejcitlivější měsíc na zálivku na zahradách. Pokud se červenec vydaří a je teplo, je nutné zalévat každý den, nejlépe brzy ráno anebo večer. Kdo má zásobu dešťové vody, tak ten má vyhráno. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. Poradíme také s chovem fretky a zaměříme se na údržbu zahradního grilu. A máme tady kontaktní informace na závěr. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.
2: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prý je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: vídeňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

0: Je 22 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
2: Čtyři evropské země, včetně Česka, mají nový absolutní teplotní rekord. Čeští hokejbalisté si zahrají v finále mistrovství světa. Ženy berou stříbro. Čeká nás tropická noc a tropická bude i celá neděle. Teploty kolem 40. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Česko má zřejmě nový teplotní rekord. V Doksanech na Litoměřicku naměřili meteorologové 40,9 stupně. Pokud údaj potvrdí, překoná dosavadní maximum z Dobřichovic o půl stupně. Vedro zvyšuje počet kolapsů a v Praze zpomalilo tramvaje. Nový absolutní teplotní rekord má kromě Česka i Německo, Švýcarsko a Dánsko. Podle propočtu meteorologové očekávají, že by další teplotní rekordy mohly padat i v neděli.
3: V Německu je nová historicky nejvyšší teplota 41,5 stupně Celsia. Rekord přitom padl druhý den v řadě. Ten páteční se v sobotu ještě o 0,2 zvýšil. Horko v Německu komplikuje železniční i silniční dopravu. Na 11 dálnicích v zemi popraskal beton. Vlna veder dopadá taky na švýcarské ledovce. Odborníci očekávají, že sníh a led nahromaděný během zimy zcela roztaje už v pondělí, což by byl druhý nejdřívější termín v historii. Například v Itálii pak rekordním tempem vysychá řeka Pád a prosakuje do ní mořská voda, což ohrožuje úrodu. Adéla Bartáková, Český rozhlas.
2: A se začátkem prázdnin přidám ještě jednu statistiku. Pražští policisté při dvoudenní akci přistihli 45 lidí mladších 18 let pod vlivem alkoholu. Zkontrolovali asi 1000 mladých v restauracích, barech i parcích. Nejmladší byla 13-letá dívka s 0,5 promile. Nejvyšší hodnota přesáhla 3 promile. Policie odhalila také 4 prodejce, kteří podle ní prodali alkohol mladistvým. V prostorách kompresní stanice zemního plynu v Břeclavi až do neděle cvičí vojáci aktivní zálohy armády. Zaměřují se na schopnost eliminovat bezpilotní prostředky, které by mohly ohrozit bezpečí těchto objektů kritické infrastruktury. I přesto, že by v případě nebezpečí museli vojáci zasahovat za každého počasí, snaží se jim vedení výcvik v aktuálních vysokých teplotách alespoň trochu zpříjemnit. Pokračuje mluvčí krajského vojenského velitelství Brno Emil Kamenský.
4: Přizpůsobujeme třeba četnost střídání těch jednotlivých hlídek, samozřejmě je zvýšený závoz nějakých nápojů, tekutin, takže v tomto smyslu se tomu přizpůsobujeme tak, aby samozřejmě jsme ty podmínky pro ty nasazené vojáky udělali co nejkomfortnější. Sport.
2: Čeští hokejbalisté jsou ve finále domácího mistrovství světa v Ostravě. Finsko porazili 8-1 a v neděli od 15 hodin a 15 minut

0: nastoupí proti Spojeným státům. Český ženský tým bere stříbro. Ve finále prohrál s Američankami 0-1. Počasí. V neděli bude jasno nebo skoro jasno, teploty vystoupí na 35 až 40 stupňů, výjimečně až k 41. Na západě Čech se večer mohou ojediněle objevit přehánky nebo bouřky.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na Pražském okruhu se budou přes noc krátce zavírat chalupické tunely, vždy zhruba na 15 minut. Na silnici 610 u Benátek nad Jizerou havaroval motocyklista do stromu. V nádražní ulici v Ostravě pak havaroval cyklista a zasahují tam záchranáři. Tak jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už hvězdné návraty.
1: Hvězdné návraty.
2: Tak je to tu zase. Úkol splašit další várku scének, anekdot, ukázek a všechno to má mít na starosti legrace. Řeknu vám, někdy to dá pěknou fušku, práci, taky starosti a občas nastanou i problémy. K tomu se přiznává Patrik Rozehnal. Já si prostě někdy připadám, že jsem se s tou legrací oženil. A ona mi teď řídí čas, práci, nedá pokoj. V podstatě pořád nutí týden co týden přicházet s něčím novým.
3: Moment!
2: Jakoby nás někdo kdysi oddal.
3: Moment! Máte k tomu ještě něco podstatného?
2: Podívejte se, pane soudče. Já už prostě nemůžu. Shledávám na našem manželství mezi mnou a legrací, že už si nemáme co říct. Že by nás měl někdo rozvést.
3: Tak dost! Řekne mi někdo konečně důvod?
2: No, všichni se smějou legraci a mě nikdo nedocení. Já se přitom pachtím, abych každý týden dodal slova, informace, fakta, no a smetanu, tu slízne legrace. To je ten důvod.
3: Dobře, v tom případě vám ale musím říci...
2: Ano?
3: Že na základě těchto důvodů vás nikdo nerozvede.
2: Ne.
3: V podstatě jste harmonické manželství.
2: Patrik Rozehnal, alegrace.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
2: A stejně nás dnes čekají rozvody. Ve scénkách, písničkách i anekdotách. Zase výsledek mého hledání.

0: bavit nás, i když to zní trochu zvláštně, budou dnes rozvody. Tak, jak je natočili komici, herci, natočili se o nich anekdoty, scénky i povídání. Tak tady jsou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Mimochodem, nejčastějším důvodem pro rozvod tady u nás v Česku je prý jednoznačně rozdíl povah, názorů a zájmů. Pak následuje nevěra muže, kterou soud určí jako příčinu rozvodu. No a pomyslnou bronzovou příčku obsadil alkoholismus, který dělá opět o něco častěji problémy mužům než ženám. Četným důvodem byl ale i nezájem o rodinu.
2: Mně se hrozně líbí, jak ten dědek je 93 let u soudu a ten prokurátor říká, prosím vás, můžete nám říct, proč se rozvádíte, když jste nedávno slavil briliantovou svatbu? Ten dědek povídá, pro nepřekonatelný odpor. A kdy jste ho pocítil? A před 70 lety. Hned po svatbě. A proč jste teda tady s paní odpůrkyní těch 70 let byl? A kvůli dětem. No a teď, když děti umřeli.
0: Tolik tedy Jiří Krampol v krátké ukázce. A ještě jedna zajímavost. Podle výzkumu provedeného zas v Americe u skupiny mužů a žen ve věku mezi 15 a 44 lety mají páry, které spolu žijí dlouho před svatbou, prý větší riziko rozvodu. A lidé, kteří vstoupí do svazku manželského podruhé, se nerozvádějí tak často jako ti, kteří se žení nebo vdávají poprvé. Za to asi mohou zkušenosti, které naberou v tom předchozím manželství. K rozvodovému stání se teď dostaneme i v ukázce rozhlasové, kde si zahraje Lubomír Lipský, Jan Skopeček a Luba Skořepová.
3: Dobrý den, dobrý den. Tak vy račte být manželé Lapáčkovi, že ano, posaďte se a vy už sedíte.
4: Ano.
3: Těší mě. Tak co byste potřebovali? Nějakou právní poradu?
5: Jde o velice vážnou věc, pane doktore.
3: No, to rád slyším. Nějaké dědictví nebo,
5: ne.
3: Nebo snad sousedé něco ne, namítají?
5: Ne, jde o naše manželství, pane doktore. Tedy o manželství moje a tadyhle mého muže.
3: Aha, ano, ano, ano.
5: Naše manželství je v troskách, pane doktore. Ludvíku, přiznej před panem doktorem, že jsme v troskách.
6: No, ono, jak se to veme?
5: Jen měj odvahu se přiznat.
3: No tak počkejte, počkejte, prosím vás, snad to nebude tak zlé. Víte, ono někdy něco vypadá tak a potom ve skutečnosti to vypadá jinak, že ano? Tak v čem je konkrétně příčina o něch trosek?
5: On je nekulturní, zatímco já se v umění přímo koupám. Já prostě musím vidět každou premiéru. Na tomhle Hamletovi já byla třikrát. No, to jedno místo, jak on takhle pohodí hlavou, jo, a řekne to. No, jak on pohodí tou hlavou a řekne to. Tak to já vždycky úplně prožiju.
6: No.
5: Ludvíku, přiznej před panem doktorem, že ty takové věci vůbec neprožíváš.
6: Ale jo, já už toho prožil s tebou.
3: No, tak prosím, prosím, v čem je tedy příčina uvedeného manželského rozvratu?
5: V tom, co žádná žena nemůže snést, pane doktore.
3: No, prosím.
5: Můj život se mi proměnil v peklo. On vůbec neplní svou manželskou povinnost, pane doktore.
3: Prosím vás, mám tomu rozumět, že
5: ano.
3: Jak si vůbec...
5: Jak to říkám? Nejdřív jsem ho prosila, ano. Potom žádala. Nakonec, pane doktore, přiznám se, i malilinko nutila. Ale on nic. Já už to nemůžu snášet.
3: No, a poslyšte, jak dlouho už trvá tento stav, kdy jak si...
5: No, skoro 2 roky, pane doktore.
3: No, to je na pováženou. Co tomu říkáte, pane Lapáčku?
6: No, pane doktore, ono je to těžká věc.
3: No, ano, já vím, já
6: velmi
3: vím, ale...
6: Těžká.
3: Ano, ale přece jenom, jak si...
5: Já mu říkám, to už máš v tom slově, jo? Manželská povinnost. Ty máš vůči mně povinnost, rozumíš? Ale on ne a ne. Přiznej, Ludvíku, že ne a ne.
6: Já ne a ne. No.
3: Pane Lapáčku, prosím vás, plyne váš postoj snad z toho, že jaksi nemůžete a... I kdybyste chtěl?
6: No, proč bych nemohl? Já zkrátka nechci.
5: Paličák!
3: Ale a proč nechcete, pane Lapáčku? A máte proto nějaké vysvětlení?
6: Mně se to nelíbí. Já to nedělám rád.
5: A co já? Na mě nemyslíš, Sobče? Pane doktore, řekněte mu, že je sobec.
3: Pane Sobče, pane Lapáčku, prosím vás, a cítíte se zdrav? Neměl byste jít třeba k lékaři?
6: O ne, já jsem zdravý jako...
3: Jako dub.
6: Jako dub.
3: Jako dub.
5: No, to je právě jako to, dub. Že je zdravý jako dub a přitom tohleto, jo? Lenost to je. Pane doktore, kdyby on byl nějak nemocný, já bych mu odpustila. No jo, co všecko já už jsem se mu v životě neodpouštěla. I to, že si každý knoflík ukroutí, sotva mu ho přišiju. No vidíte, to už si to zas kroutí, necháš to. Ale tohle já mu odpustit nemůžu. Pane doktore, já už jsem se dokonce rozhodla, že si na to někoho zjednám.
3: Ne.
5: I když to bude stát třeba peníze. Ani to s ním nehne.
3: Ale, drahá paní, to snad ne.
5: No co by ne, já už bych za ty roky měla na to právo.
3: No, ne, to by opravdu nebylo pěkné. Víte, my musíme najít jiné řešení.
5: Rozvod. Já žádám rozvod. Pane doktore, řekněte mu, ať se dovtípí.
6: No, prosím, rozvod. Ale z její viny. Pořád mě nutí a přitom křičí. Já už mám hlavu jako...
3: Škopek.
6: Jo, škopek.
5: Co já? Já už jsem z toho skoro nemocná. A duševně hýl. Což je pro mě zvlášť trpké, protože duševní život je můj rajzonde. Pane doktore, řekněte mu, co je to rajzonde.
3: No tak počkejte, přistupme k věci s rozvahou, že ano? Snad se to dá ještě napravit. Podívejte se, pane Lapáčku, podívejte se na svoji paní. Jaká je to ještě, abych tak řekl, půvabná dáma?
5: Slyšíš to?
3: No, a vy sám, pane Lapáčku, vy jste taky muž, tedy muž v nejlepších letech, že ano? Zdravý jako škopeček, že?
6: Jako dub jsme říkali.
3: Správně, jako dub.
6: Jako dub.
3: Energie z vás přímo sálá, čiší, vyzařuje.
6: Slyšíš to? No, prosím, já jsem na ty její půvaby neřekl. Ona si udělá co? A tak je to ze vším.
3: No tak počkejte, já bych vám doporučoval, abyste ještě jednou přehodnotil svůj negativní postoj k tomu, co na vás vaše manželka vyžaduje a pokusil se jí vyhovět. Tak, pane Lapáčku, přehodnotíme si to, ano?
6: Pane, já nemůžu, mně to je protivný.
3: No. Poslyšte, tak neměl byste jít třeba k psychiatrovi?
6: Proč? Co pak jsem blázen?
5: No to je právě to, že není blázen, ten je mazanej.
3: No ale v tom případě stojí právo zcela na straně vaší paní. Vaše manželství bude rozvedeno z vaší viny, pane Lapáčku, z vaší viny.
5: Takhle na ně. Pane doktore, on mě nevěřil, až vy jste mu to musel říct.
6: No prosím, on je někdy vinej i nevinej. Já už to břímě hold na svědomí unesu.
3: Ale pozor, nejen na svědomí, pane. Musel byste taky zaplatit všechny soudní výlohy. Ano, a potom manželce výživné, a to víte, to dneska není žádný špás.
6: Co? Všechno zní kapsy, i když jsem oběť?
3: Ovšem.
6: Tak to teda ne, to se radši čestně podvolím nátlaku.
5: Takhle na něj, pane doktore, děkuji vám strašně moc. No. Ale myslíte si, že já mu věřím, kolikrát on už sliboval a pak zas nic? Ne, ať to tady dá písemně, co slíbil, a jak nesplní, tak ho oba poženeme před soudnou stolicí.
3: No, na to má vaše paní právo, pane Lapáčku, já vám radím, abyste tu podmínku přijal. Ano?
6: Dělejte si se mnou, co chcete, ale platit jí nic nebudu, i kdyby na to měli prasknout všechny peníze.
5: Tak pište, pane doktore.
3: Prosím.
5: Já, Ludvík Lapáček, slibuji své ženě i vám, pane doktore,
3: ano.
5: Že už nikdy neodmítnu plnit svou manželskou povinnost.
3: Povinnost?
5: A vždycky, kdykoliv mě o to manželka požádá, bez odmlouvání budu soustavně klepat koberce.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Měli jsme dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře, cukru na pět hromádek, čtyři knížky pohádek.

mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

Dnešní téma našeho pořadu jsou rozvody. A tohle byla tak trochu píseň laděná Stezkem po lásce. U jednoho soudního přelíčení dokonce muž uvedl, že se chce rozvést, protože mu žena opakovaně vaří dušeného tuňáka se zeleninou, což je jídlo, které má rád ze všech nejméně. Podle jiné advokátky si zase muž stěžoval na to, že jeho žena bez příčiny neomluvitelně flirtuje s každým dělníkem nebo obchodníkem a nevhodně se jich dotýká a tvrdí, že si nemůže pomoct. Jiný muž zase trval na tom, aby jeho domácí mazlíček, tarantule, spala ve sklenici vedle manželské postele, i když ho manželka prosila, aby dával tarantuly spát někam jinam. A pak se divte, že se lidé rozvádí.

0: Česko patří k zemím s vyšší rozvodovostí. Zdaleka naše země není rekordmanem. Nejvyšších hodnot dosahují severské a některé západoevropské státy. Třeba v Belgii končívají rozvodem 3/5 manželství, víc než polovina v Lotyšsku, Švédsku a Lucembursku. Jeden z průzkumů přišel dokonce na to, že pokud je žena starší o 2 a více let než muž, tak má takový manželský pár o 53% vyšší pravděpodobnost rozvodu než dvojice, kde je manžel o 3 a více let starší než žena. Nebo naopak, o rok mladší než manželka.
1: Situace je dokonce taková, že rozvody svým počtem přesahují kapacitu soudních budov. Justice je přetížena. A když to řekneme lapidárně, oč se vlastně jedná? Zrušit legitimní svazek. Tady by měl přijít na pomoc selský rozum, jo? Když ty lidi k sobě nepasujou, proč s tím dělat ciráty? Zrušit odchod, nazdar, těšilo mě.
2: No, jednoduchost, jakou navrhujete, je prostě úžasná.
1: Podívejte, já bych to vůbec neřešil u soudu. Já bych zřídil budovy jenom na rozvody. Takové rozvodny, jo? Jednoduché kanceláře, stůl, židle, automatická pračka, protože u rozvodu se taky často pere špinavé prádlo. Tam bych seděl a jenom bych trhal odací listy.
2: Počkejte, doktore, ale co majetkové spory, které přeci s rozvodem úzce souvisí? To je přeci věc soudu.
1: Tady bych uplatňoval metodu, která byla publikována v právnických dodacích pod heslem Co jsme si, to jsme si.
2: Ano. Ještě takovou otázečku. Vy jste jistě absolvoval dlouhou řádku rozvodů ve své advokátní praxi. Co je podle vašeho soudu nejčastější příčinou rozvodů?
1: Podle mého soudu?
2: Ano.
1: Ale já žádný soud nemám. Mám jen chatu na Sázavě a to snad...
2: Ne, tak víte, jak jsem to myslel. Podle vašeho názoru.
1: Aha, rozumím. No, podle mého názoru, ano, rozumím. Příčin je několik a rozdělil bych je do 3 skupin. Za A. Neschopnost jednoho z partnerů adaptovat se na jednu osobu doživotně. Za B. Schopnost jednoho z partnerů adaptovat se na více osob, čili nevěra. No a za C varianta kašpárek.
2: Co je to?
1: To je případ, kdy je manžel manželce v určité situaci už jen pro legraci.
2: Doktore, děkuji vám za rozhovor.
0: Za chvíli se vydáme do další advokátní poradny a opět budeme řešit rozvod. Ještě předtím vám ale řeknu, že podle britského průzkumu lituje toho, že se rozvedli plných 50% lidí. A kuřáci a kuřačky, pozor, pokud je jeden z partnerů kuřák a druhý nekuřák, zvyšuje se pravděpodobnost rozvodu o víc než 75%. Ale teď už je připraven Vladimír Menšík a Jiřina Bohdalová.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Je tady, prosím, pěkně advokátní poradna?
4: Ano, ano.
3: A vy jste?
4: Doktor Šustková.
3: Doktor Šustková!
4: Ano, ano, ano.
3: Na první zaklepání, právě vás potřebuju. Mohla byste se mnou laskavě sesunit takovou žádost o rozvod, paní doktorko?
4: No tak, napřed bych se snad představila,
3: že... Ale to už jste řekla, Šustková.
4: Ale já ne. Vy, abyste se představila, představil.
3: Tak. Já se vám představím, já ano. Jsem Forst z Brd.
4: Ano.
3: A potřeba, prosím...
4: Josef nebo František Forst, já
3: ne,
4: jsem
3: Forst, to je zaměstnání.
4: Jo,
3: já jsem, ano, já se jmenuji Juchelka.
4: Juchelka, ano. Tak píšu si Juchelka.
3: A paní doktora, bych potřeboval nějak rychle se rozvízt. Rozvízt. Když jste byla tak laskavá se smolit, tak říkám se mnou tu žádost.
4: No potom. To nejde o žádost. V případě rozvodu
3: ano.
4: Jde o, bych řekla, o to vypracovat žalobu.
3: Žalobu. No, velice rád. No.
4: Tak nejdřív bych prosila vaše křestní jméno, no. Juchelka.
3: Ne, prosím, to je křestní jméno. Křestní jméno je Karel, prosím.
4: Karel, věk, stáří a délku, prosím.
3: Čeho délku, prosím?
4: Tedy délku, trvání, no trvání samozřejmě vašeho manželství a hlavně s kým se chcete rozvést, že?
3: No s bratrem asi, že ano. Jsme se tak říkali, že se nemůžeme odtrhnout od sebe. No s manželkou, pochopitelně. Podívejte se. Jmenuji se Karel,
4: vlastně,
3: samozřejmě. Star jsem 1962.
4: 62
3: roku. To znamená, že už jsem v důchodu, jak víte. A délka manželství je 40 let. Téměř 40 let.
4: A důvod k rozvodu, prosím?
3: Kozel.
4: Prosím?
3: Kozel.
4: Já chápu. Vaše žena pije.
3: Ne, proč by pila? To vypiju já všecko doma.
4: Jsi říkal kozel?
3: Ano, kozel.
4: Jako, já chápu, velkopopovický kozel, paní.
3: Ale stále... paní doktor, ale vůbec ne.
4: Ne?
3: To bych ji neměl za zlý, to je dobrý pivínko, ochuste jednou. V obyčejnej no. kozel, jako domácí zvíře. Smrďo, kozel, no.
4: Jo, tak.
3: Manžel od kozy,
4: vy myslíte manžela no, od kozy, no. Ano, ano, tak
3: podívejte
4: tomu rozumím.
3: No. Má.
4: Ano, ano, ano, mám, mám.
3: No.
4: No. Ale počkejte, to já tomu nerozumím. A kozel je tedy důvodem k rozvodu, nebo v jakém smyslu k tomu
3: já
4: manželství?
3: Já
4: vám byste byl tak laskav, ano, abych mohla vypracovat.
3: 60 letech jsem odešel.
4: 60 lety. Ano, to je tak normálně.
3: Můj nástupce s bytem v Praze jednopokojovým samozřejmě šel na postovnu, já do jeho bytu.
4: Vy jste do jeho bytu, do Prahy.
3: V Praze mám probranou dceru, která měla do té doby jeden místnost, spíš takový kamrdlík bez příslušenství.
4: Jo.
3: A přišel takový výborný nápad, že bych se tam přestěhoval. Já s manželkou dostali ten náš jednopokojový byt.
4: Ano.
3: Byl to výborný nápad, ovšem pro mě nervový odsek se z postovny rovnou do kamrdlíku.
4: No jo, to je ten důvod k rozvodu?
3: Ne, no vůbec ne.
4: Ne.
3: No tak my tam žili ne nějak, že jo, nějak pohodlně, ale najednou si představte, moje paní si koupila kozla nebo kýhočerta, přivedla ho, přivázala k posteli, protože prej, kde je kozel, tam se tomu domu nemoci vyhýbají, víte?
4: To je pravda?
3: No to je pravda, no s těma nemocena nevím, s tím kozlem to je pravda.
4: No s tím kozlem to je pravda.
3: Je tam furt přivázaný a teď paní doktor,
4: ano.
3: Promiňte, že to tak řeknu,
4: ano.
3: Ale víte, jak páchne kozel?
4: No to ne.
3: Já bych řekl, že já skoro úplně smrdí.
4: Ach.
3: Mně to je protivný, já nemůžu dejchat. A paní, když jsem řekl, tak pojď sem, mrlinko, buď kozel, nebo já neřekla nic, co znamená kozel. No jistě, že ano, prosím, měj si kozla, já jdu pryč, no, potom jich prosím ten rozvod.
4: Pane Forst, tedy pane Juchelko, po 40 letech,
3: no.
4: Doufám, že šťastného manželství,
3: myslel,
4: když jste překonali různé bouře,
3: no.
4: Že? No tak přece zapáchající kozel, to se překoná, že? Taková jednoduchá věc,
3: no.
4: Maličkost. Otevřete okno. Vy větráte několikrát denně a máte zachráněno manželství.
3: No paní doktor, jste se zbláznila. Já otevřu okno a ono mě ulítne mých 40 holubů, že jo?
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Písňový rozchod v podání Františka Nedvěda. To proto, že důvodem našeho setkání jsou dnes rozchody. Ale my to bereme s humorem a grácí.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Rozvody jsou také často námětem nejrůznějších anekdot. Znáte třeba tuhle? Jak to, že tě rozvedli na počkání a jiným to trvá přes rok? Ptá se kamarád kamaráda. To je jednoduché. Soudce byl totiž prvním manželem mé ženy. A víte, že kromě Vatikánu je rozvod nelegální pouze v jediné zemi světa, na Filipínách? A i tam už uvažují o tom, že by se to změnilo. Rozvodová stání si ve své advokátní praxi užil dozajista i Ivo Jahelka. A o tom, jak to může probíhat, vyprávěl i Halině Pavlovské v ukázce z banánových rybiček, které byly vysílány na obrazovce České televize.
2: Je to tak, že ženy, když se rozhodnou, že se rozvedou, tak chtějí hned, teď, okamžitě, hned prostě. Ať už je k tomu vede cokoliv. Nedávno jsem zažil klientku, která podala návrh na rozvod a když došlo k tomu jednání a soudce se jí ptal, co o jak, tak ona se zvedla a říká, chci být rozvedená, ale rychle, protože na takové blbosti nemám čas a musím jít vařit. Takže jako myslím, že když žena se rozhodne, tak chce, aby to prostě odsýpalo a odsýpalo, aby to bylo co nejdříve hotové.
3: A já vím, že takovým strašně právě tím traumatizujícím momentem v rozvodech jsou děti. Stalo se vám něco kuriozního? Já vím, že vy jste sběratel kuriozit. Takže...
2: Ano, já jsem se taky vybavil, protože výroky, autentické výroky účastníků soudních řízení jsou velmi zajímavé, je v nich opravdu ten život obsažen. Tak jsem si tady zapátral ve své soukromé sbírce a otázka s těmi dětmi, tak někdy se to podává tak, jako udržet to manželství kvůli dětem.
3: Ano, to se strašně často, tak, zejména milenky to slyší často.
2: Ano,
3: tady.
2: A teď má to smysl, nemá to smysl, že jo? Tady třeba mám výrok jednoho manžela, který charakterizoval své manželství slovy. Připadám si v manželství jako skvrna, která se časem vypařila a zůstalo jen to dítě jako usazenina. Takže při této filozofii asi není vhodné, aby se lpělo na tom, že tedy se udrží nějaký vztah, který už dávno není, jenom kvůli dětem, protože lidé bohužel nedokáží jaksi své soukromé problémy dospělých nepřenášet do života dětí.
3: S tím máte určitě taky zkušenosti s majetkem, dělením?
2: Určitě. To jsou mnohdy naprosto šílené spory. Léta trvající, nervy drásající. A zajímavé je to, že někdy ti lidé se nedokážou oprostit od nějakých úplných maličkostí. Jako mají dům, dobře, tak o tom se nějak dohodnou. Ale jsou věci prostě, ke kterým patrně mají nějaký citový vztah a nedokážou se od nich oprostit. A pak se to řeší v tom soudním sporu. No a třeba pak uvádí manželka, rozvedená tedy u jednání je protokolováno. Tyto hodiny jsem nežalovala, žalovala jsem tam ty hodiny, co nejsou těmito hodinami. Tam ty žalované hodiny měly takové caplíky. Na dota soudu, co jsou to caplíky, uvádí navrhovatelka. Jsou to takové caplíky jako takové čudlíky.
3: Je fakt, že my se pohybujeme v takových našich těch lokálních majetkových poměrech, jinak existují dámy velkého světa, pro které rozvod je vysloveně taková výnosná záležitost, Trumpová, a myslím teď ta Jerry Hallová taky nedopadla špatně, jsem jí pozorovala, jak šla o to, jsem úplně zářila, že jo, konečně měla něco svého vlastního, mi tak přišlo. A ta mě hrozně natkla nějaká jihoameričanka, myslím Perezová, tak ta zažalovala ex-manžela, protože on jí přidělil rentu 50 milionů dolarů ročně, ale ona prohlásila, že by si musela snížit svůj životní standard. Přišlo z dobrý. Fakt je, že mý kamarádi se hádali o psí boudu, protože manželka tvrdila, že když jí zůstal pes, tak má nároky na boudu a manžel zase řval, že tu boudu udělal on sám a že ji dokonce omaloval a tak. A největší spor, který já jsem zažila ze svého okolí, byl, že se hádali o svázané ročníky časopisu 100+1. A pak mám ještě nějaký přátelé a ti se jako nerozvedli, ti se jenom stále rozcházejí, oni už to mají jako koníčka takovýho, ale už to dělají, jo, oni už jsou takový, že už ten majetek si dělají při těch rozchodech. A tuhle ten manžel říkal, tak já teda ale fakt jdu, tak si teda balím těch svých pět švestek, dávám to do kufru a pryč. A ona říkala, tak jo, tak si bál těch svých 5 čvestek, ale ty kufry jsou moje.
0: Obecně se má za to, že dosáhnout rozvodu bylo na území českých zemí možné až po zavedení sňatku, co by civilní instituce, tedy v roce 1868. Pravda ale je, že rozvod jako legální akt umožňoval už průlomový patent Josefa II. Z roku 1783. I když v tomhle případě rozluka manželů od stolu a lože stále představovala až poslední východisko z nouze. A rozloučené manželství mohlo být obnoveno. Důvodů, kvůli kterým mohlo být podle katolické morálky manželství rozvedeno, nebylo mnoho. Patřila mezi ně hlavně neschopnost konzumovat manželství, lidově řečeno neschopnost splodit potomka. Pro srovnání, evangeličtí manželé měli manévrovací prostor neporovnatelně větší. Vedle uvedených pádných důvodů týkajících se sexuální oblasti pro podání žádosti o rozvod jim stačila třeba i epilepsie, trudomyslnost, inkontinence, nymfomanie, náměsíčnost nebo šílenství. A není bez zajímavosti, že žádost o rozvod většinou podávaly ženy. Jejich nespokojenost s manželským svazkem nejčastěji pramenila z manželovy impotence. Vyšetřovací protokoly obsahují překvapivě otevřené výpovědi, takže se můžete potkat i s tvrzením, že manžel jest sešlej a v loži nepotřebnej. Nebo že si o svatební noci ani nestáhl kalhoty. O rozvodu teď bude mluvit František Budín s Felixem Holzmanem.
4: Dovolte pozdravím, pane Jouda. Co tady děláte?
5: Je, dobrý den, pane Carbok, ale tak tady trošku odpočívám.
4: Je tak, ale náhodou já už vás dneska jednou viděl.
5: Neříkejte.
4: No jo, ale vy jste to nebyl.
5: Jo, tak. Nechcete si na chvíli tady ke mně přisednout?
4: Ale jo, já si rád, já jsem utáhnej jsem vám, to je strašný.
5: No jo, já vám taky necítím nohy.
4: Jo, co říkáte?
5: Ale říkám, že necítím nohy, víte. A
4: máte nějakou rýmu, nebo co?
5: Ale ne, jsem jako, že mě bolej nohy.
4: Je jako, že bolej, aha, takhle, jo. Jo. No mě taky, já mám byl dneska až tadyhle nahoře, tadyhle v tom jsem byl, v té porodní kance,
5: Jo, v poradní kance.
4: Poradní kance a na kopci, no.
5: Nahoře, no jo. A co pak, snad jste nepotřeboval advokáta.
4: No jo, to vy nevíte, já myslím, že to víte.
5: No a co bych měl vědět?
4: No jo, jsem přece to v rozvodovodu,
5: Vy jste v rozvodu?
4: V rozvodovodovým,
5: no tak to já ani nevím.
4: No jo.
5: No jo.
4: A víte s kým? S mojí manželkou.
5: No jo. Samozřejmě, tak vy se rozvádíte.
4: Rozvádím, no jo, od stolu i od toho, od kanape.
5: Myslíte, jako od stolu a od lože?
4: Od jaký od lože?
5: Myslím, jako, že se rozvádíte od stolu a od lože, jako od postele.
4: Je to od lože, no, tak jo. My máme doma i kanape, víte.
5: No jo, no tak samozřejmě. No a s čí vlastně viny je ten rozvod?
4: No s manželčiny, to víte z míne, no. To víte, ženská rozvod, to souvisí vždycky dohromady, že?
5: No jo, no jo, no jo.
4: To máte, jak už to čínský přísloví říká.
5: Jo.
4: Xiong hai fu, hung tse cheng, ping xiong tai.
5: No jo, no jo. A co to jako znamená?
4: Co?
5: Co jako znamená to čínský přísloví?
4: Jo, tak to je, no to, to jo, nevím, to víte, a čínský. To víte, já čínsky neumím, že jo? To
5: já myslel jako, jestli to není něco o rozvodu.
4: No něco takového to bude asi, že jo?
5: No,
4: co jiného by to mělo být, že jo?
5: Tak vy se rozvádíte, to je ale novina, pane Carbo. A to máte nějaké pádné důvody k rozvodu?
4: No jo, tak to víte, že bych se pro nic za nic se nechal rozvíjet,
5: no
4: jo?
5: Tak.
4: Ale to už se nedalo vydržet,
5: prosím, víte. No ale pokud vím, tak mezi lidma se spíš dává ale vina vám, pane Carbo.
4: Mně, jo.
5: Mezi váma nehraje.
4: No tak tady vidíte, co lidi nažvanějí,
5: no,
4: taky.
5: No jo, tak já nevím,
4: ale... Když nebejt mý manželky, tak by to mezi náma ohromně klapalo.
5: Já nevím, ale říká se, že jste si vzal manželku hlavně proto, že dědila po tetě.
4: Já, že jsem si vzal proto, že dědila po tetě, jo. No tak tady vidíte, co lidi namluví, takovej nesmysl. No, teď já bych si byl vzal, kdyby dědila po někom jiným.
5: Ale aspoň tady vidíte, co se mezi lidma říká.
4: No jo, lidi, prosím vás, co lidi, nemůžete dát na lidi? Vzal byste si například ženskou, která žádlí?
5: Vaše manželka žádlí?
4: Žádlí, no představte si žádlí.
5: Děte,
4: no.
5: A to žádlí jako bezdůvodně.
4: Co?
5: Jestli žádlí bezdůvodně.
4: Bezdůvodně?
5: Jo.
4: No prosím vás, bezdůvodně to by tak ještě scházelo.
5: No, tak podívejte se, pane Sadbo, z vaší strany to přece nejsou žádné pádné důvody k rozvodu. Jo, kdyby vaše manželka byla divná nebo nesnesitelná žena, prosím, to je možné.
6: Pane Jouda, to je tak divná ženská, nedovedete si vůbec představit. Jako, já mu chci říct takový příklad. No. Nedávno jsem manželku políbil, víte?
5: Jo.
6: Vášnivě jsem políbil. No.
4: Ona se hned urazila, nemluvila na mě, zlobila se.
5: No kvůli tomu, že jste políbil vaši manželku?
4: Ale mou ne, já nevím, či to byla.
5: Dívejte se, tak to se nedělá, to by se urazila každá žena.
4: No jo, prosím vás, ještě si ji zastávejte, nebo ty stížnosti věční, kdo to má pořád vydržet, jo?
5: A na co si stěžuje?
4: Furt si na něco stěžuje.
5: Děte.
4: Pořád, no. Pořád.
5: A na co například?
4: No co já vím, že nemá co na sebe a sami takovýhle.
5: Děte.
4: Nemá co na sebe, přitom jen po mně má troje tepláky.
5: Pane Carboch, to nejsou žádné důvody k rozvodu.
6: No jeli, to taky není všechno, kdybych vám měl všechno vyprávět, jak ta ženská mě dovede rozčílit někdy. Nedávno mě tak rozčílila, že jsem si musel dát na uklidění tamhle v Alkoronu 10 Hennessy.
5: Prosím vás, 10 Hennessy.
6: Na uklidění jsem si musel dát 10 Hennessy. Tady vidíte, co mě ta ženská taky stojí peněz.
5: A co vás tak rozčílilo, pane Carbo?
4: Ale chce na mě pořád jen peníze.
5: Peníze?
4: Peníze, peníze, nic než peníze.
5: Děte.
4: Může peněz na mě chce pořád.
5: A na co potřebuje vaše manželka tolik peněz?
4: No to já přece nevím. Já jsem ji tak ještě žádný nedal.
5: Víte se, pane Carbo, z vaší strany to nejsou žádné důvody k rozvodu.
6: Taky není všechno, když vám říkám, nebo chodit například celý noc jenom po hospodách, no.
5: Vaše paní... Po hospoda?
6: Po celý noce z jedné hospody do druhý.
5: Děte.
4: No jo.
5: No kdo by to řekl? A ona tolik pije, nebo co?
4: Ale ne, ona mě hledá.
5: Dívejte se, to nejsou, já nevím, ale já veškerou vinu vidím ne u vaší manželky, ale u vás, pane Carbo.
4: U mě, jo?
5: Já?
4: No to jsem si mohl myslet, že něco takového přijde. Vy jste byl proti mě vždycky zaujatej, vy. Ale... Ještě, že já vám takového, vůbec něco takového nevyprávím. Já půjdu radši domů, než se rozčilím.
5: Ale no tak, pane Carbo, nerozčilujte se, to nemá význam, ale uznejte sám. Přece má od vás také dvě nezletilé děti a rozvod by si měl každý člověk rozmyslet.
4: Ne? No, tak co má já, udělal jsem je, má je, tak co, no?
5: No dobře, no, a když se rozvedete, tak jak to bude s placením?
4: No, jak to vám hned můžu říct, abyste viděli, jaké já jsem?
5: No.
4: Já za to nechci vůbec nic.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Hvězdné návraty.
1: Dnes na téma rozvody. Kdo si také řekl, že správný okamžik pro rozvod je před zasnoubením? A nebo jediné, co je horší jak předčasné manželství, je opožděný rozvod. A Alfred Hitchcock kdysi prohlásil, že sňatek je jediný trest na doživotí, při kterém může být poskytnuta milost na základě špatného chování. Před námi je teď ještě jedna rozhlasová scénka, jednoduše nazvaná rozvod, nerozvod.
2: Františku, ty znáš pana Nováka, že?
3: Jo, to znám.
2: No vidíš, pan Novák zná zase tebe a mě. Františku, víš, možná, že tě to překvapí, ale já ti musím říct, že víc zná mě. No tebe zná prakticky jenom z toho, co jsem mu o tobě řekla, že? Tak tedy, milý Františku, pan Novák a já jsme se rozhodli, že se vezmeme. No, víš, je mi to velice líto, že ti to říkám právě dnes, kdy máš narozeniny, že? Ale pochop, láska je někdy slepá, krutá a ty si to musíš uvědomit.
4: Paní Hana zmlkla a zadívala se na svého muže. Špičkou jazyka si olízla namalované rty. Jelikož manžel mlčel, pokračovala dál.
2: Františku, já neříkám, že jsem se s tebou měla špatně, víš? Ale pan Novák je člověk, který mi vyhovuje lépe a radostněji. Víš, moje srdce vedle tebe až příliš často bloudilo v podzimních mlhách. S tebou jsem byla citově pořád v blátivých polích. No zkrátka nebyla to zrovna radostná krajina, že? No, chceš k tomu něco říct?
3: No tak to, co jsi mi tady říkala, to...
2: No?
3: To ti musím říct, to mě žádnou radost neudělalo.
2: No?
3: To ne, to ani ne, to...
2: No.
3: To bych lhal, kdybych říkal, jako, že mám radost, to ne. Když o tom tak uvažuju, tak... Mě ti to vlastně velice bolí.
2: Tím já jsem počítala, víš?
3: Jo.
2: Ale Františku, já miluju.
3: Dobrý,
2: víš, a láska je přece víc než zákon, morálka či slib. Podívej, zítra sem pan Novák přijde, pomůže mi s mými věcmi, ano? Já se totiž stěhuju k němu, víš?
3: Jo?
2: No.
3: No tak tedy v tom případě, abych tady neseděl sám u kávy a když ty se jako stěhuješ k panu Novákovi,
2: ano.
3: Jo? Tak tedy já bych zde mohl mít taky ženu.
2: No. Jakou ženskou bys tady chtěl mít?
3: No jakou? No samozřejmě paní Novákovou, to je logické, ne? Když ty se stěhuješ k panu Novákovi, tak paní Nováková přece musí někde přebývat. To.
2: Milý Františku, paní Nováková už před týdnem utekla panu Novákovi s panem Šulcem.
3: Jo, tak takhle je.
2: Ano.
3: To, no takže vlastně přebývá paní Šulcová, ne?
2: Paní Šulcová už má 5 let milence a to ví v tomhle městě každý. Samozřejmě až na tebe, že?
3: Prosím tě, a koho?
2: Koho? Doudu?
3: Ale to není, Doudu, to není možné. Proč tě ženatý, Douda?
2: Tedy, Františku, jsou chvíle, kdy se sama sobě divím, že se s tebou rozcházím, víš? Protože při tvém platu, že jo, a chápání života mě vlastně s tebou vůbec nic nescházelo, no... Proč by pan Douda nemohl mít milenku?
3: Ano, tak dobře, má milenku,
2: no.
3: To je jeho věc, že jo? To...
2: No.
3: No ale počkej, tak v tom případě je volná paní Doudová, ne?
2: Paní Doudová podala před 14 dny žádost o rozvod, no. Jednak proto, že zjistila, že pan Douda má milenku a jednak proto, že si vytvořila silné citové pouto s panem Jouzou.
3: No tak výborně, tak nám z toho kolotoče vypadla paní Jouzová, no. A když tak o tom ti uvažuju, to... To vůbec není špatná alternativa.
2: Co jsi to řekl?
3: To není.
2: Jaká alternativa? No dovol. Snad si nemyslíš, že ta hubená koza by mohla nahradit mě.
3: No tak to v žádným případě.
2: No.
3: Ne, to ne. Ale je to nakonec milá žena. A měli bychom stejný osud, rozuměli bychom si.
2: Co na něm vidíš, prosím tě? A vůbec, paní Jouzová se už přes rok stýká s panem Kučerou, že jo?
3: No tak výborně, v tom případě je tu volná paní Kučerová, ne? Co? Když tedy přebývám já a paní Kučerová, tak no, se naskytá možnost takového určitého řešení, no, že bych tu kávu nakonec přece jen sám pít nemusel.
2: No, říkaj.
3: Prosím tě, jenom mi neříkej, že ta paní Kučerová zase má nějaké náhradní citové pouto.
2: Nemá.
3: No tak v tom případě vzato z morálního hlediska by eventuální nabídka k seznámení byla bez závad, ne?
2: Totiž paní Kučerová nemůže.
3: A teď já taky ne, prosím.
2: Ale ona nemůže z jiného důvodu,
3: tak
2: víš?
3: Tak proč nemůže?
2: Proč nemůže? Protože to nejde.
3: Ale no proč by to nešlo, prosím?
2: No protože já to nechci.
3: Jo tak.
2: No prostě nechci, víš? No tak je vůbec tohle to možný? Já ještě nevytáhnu paty z domu a ty ze mě začneš páčit informace o všech vdaných ženských tady z našeho města.
3: Ale
2: je Hani, to možné?
3: Hani, nerozčiluj se, já jen abych nakonec nezůstal sám. Podívej se, 50 na krku, podzim života klepe na dveře, tak se nedív.
2: Klepe, snad buší, ne? No a podívej se, mě vůbec ta tvoje 50 nezajímá. A s tím podzimem života, nebo jak jsi to řekl, s tím už vůbec na mě nechoď. Jo, a co se týče ženských, tak to si se najednou stal náramně čilejš, jo?
3: Počkej, Hani, co se ti nelíbí?
2: No co se mi nelíbí? Tvůj cynismus. Já jsem zamilovaná, já odcházím. A ty máš zoufat.
3: No proč bych zoufal?
2: Proč? Protože mě by to jinak nebavilo.
3: Jo, tak.
2: Přece nemůžeš chtít, abych odcházela, když tobě je to úplně putna, ne?
3: Úplně.
2: No. Ty se snad dokonce na to těšíš.
3: Ale no tak těším.
2: No tak to já teda nepůjdu nikam. Takovou radost ti zase neudělám.
1: Tolik k dnešním rozvodům. A prosím, nezapomeňte, že hlavní příčinou rozvodů je manželství. Jinými slovy, podle Eddieho Cantora, dvě nejběžnější příčiny rozvodu jsou muži a ženy. Mějte se hezky a ať vám vaše svazky vydrží.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Hodina před půlnocí, posloucháte společné regionální vysílání stanici Český rozhlas Pohoda z historické nádherné, ale dost teplotně, vysoce nacucané, krásné jinak budovy. Vás zdraví osamocený Honza Macoun. Kde pak tě mám, Péťo Kubolo? Doma? Chladíš se? Já taky. Kolega mi tady nechal větrák. Je, řeknu vám to, horko je, ale co si budu stěžovat, však vy to víte sami nejlépe. Kdo nemá klimatizaci, pak to dopadá asi jako...
2: Jsem spocená jako vrata u chlíva. To je hnus. Já už bych se nejradši na to vyprdla.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: No jo, a o tom to taky bude. Jak se ochladit, jak přežít horko. To je to zásadní pro nadcházející dvě hodiny. Původně jsme měli řešit něco úplně jiného, ale na poslední chvíli jsem si to rozmyslel. V průběhu dopoledne rychlá změna tématu. Mě opravdu z celého svého stučněného srdce zajímá, jak trávíte dnešní noc, kde nás posloucháte, jak se případně ochlazujete a vůbec, jak je to nápor třeba na vaši psychiku. Budu moc rád, když se ozvete, případně doporučíte, jak ochladit sebe, své okolí, svůj dům, svůj hrad. Honza Macoun s vámi, taky i mý hosté zpívající pro dnešní noční linku, která startuje právě teď, i vás.

0: Hvězdy a měsíc sklání se k nám. 23.04 Český rozhlas, Honza Macouna, právě startující noční linka s tématem, jak přežít horko. A že to je tropická noc, tak o tom ví své meteorologické stanice, ať už ty měřitelné osobou, anebo automatické. Dívám na výsledky aktuálně, tak třeba vidím Horní Bečva 21,4, 22,5 hlásí Libice nad Doubravou, skoro 28 Nadějkov Větrov a třeba taky něco před 28, třeba z Temelína. Zkuste mi případně i vy napsat, kolik je tam u vás, kde nás posloucháte a případně jak se chladíte a jestli to má vůbec nějaký efekt a jestli vás to nějakým způsobem zdravotně ještě navíc omezuje, takže bojíte se ještě navíc sami o sobě, protože třeba to vaše zdraví úplně není OK. Taky jsem myslel dnes na svojí babi v třeboňském pečovatelském domě, jestli je tam všechno v pořádku a vlastně vůbec si nedokážu vzpomenout, uvědomit, jestli tam mají klimatizaci. Přes zimu tam mají přetopeno, ale nevím, jak teď přes léto. Zjistím, abych měl klid nejenom na duši, protože to je to zásadní. Ti vyzrálejší si na sebe musí dávat pozor. No a co teprv, když přijdou horka přes den, ale taková noc, tropická noc. Josef Hanzlík řekne k počasí a nocím následující informace.
1: Není vyloučeno, že i zde může padat mnoho teplotních rekordů a v ohrožení bude samozřejmě i ten nejteplejší Bystřice pod Hostýnem a tehdy teplota neklesla pod 27 stupňů Celsia. Přispívat tomu totiž může vítr, ten povane od jihu, bude svěžnější a neumožní takové prochlazování teplot. Díky tomu se setkáme pravděpodobně s mnoha místy, kde teplota neklesne pod 25 stupňů.
0: Tak si držme palce, abychom to zvládli. Jinak, abych byl úplně nejpřesnější, co jsem našel za údaj, Česko má nový absolutní rekord, teplotní rekord. V Doksanech na Litoměřicku dnes meteorologové naměřili 40,9, tedy o půl stupně více než dosavadní maximum z roku 2012. Rekordy padaly po celé republice, historicky nejtepleji bylo také v pražském Klementinu, kde se teplota měří už 251 rok.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Jak zvládáte vedra? Máte doma klimatizaci? Spíte v noci vůbec? Větráte nebo všechno zavíráte? Lezete do sprchy pětkrát denně? Sedíte u větráku jako u oltáře? Ostatně u některých oltářů bylo i v průběhu dnešního dne otevřeno právě pro možnosti schlazení. Stejně tak jsem zaznamenal v Praze 10 radnici, která má klimatizované prostory a také bylo možno se tam schovat. Ale zase na druhou stranu jen přes den. Pak jsem zaznamenal názory, že u vody to bylo stejně nejlepší. Mě ale zajímá váš pocit, váš názor, jak jste trávili dnešní den, kde ho trávíte na svém konci, jaká bude noc a pokud komáři štípou, co čekáte zítra v průběhu dne? Bude to ještě horší? I předpověď počasí pro vás mám. Volejte právě teď 731 800 900. Nebojte se, Praha nekouše. Psát můžete linka@rozhlas.cz anebo do příspěvku, do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. I ty písničky jsou takové sluníčkem prohřáté, tak zkusíme a já to udělám bez nějakého zásadního výběru, třeba prstem a ono se to samo spustí.

0: Jak přežít horko? To je téma sobotní noční linky z Prahy. Píše Marie Střebíče. Bydlím v podkrovním bytě a když přijdou vedra, tak to je u mě jako v peci. Klimatizaci nemám, tak už léta používám takový ten starý trik po mamince. Před spaním lehce namočím prostěradlo studenou vodou, otevřu okna do kořán a až pozdě večer a přes den všechno pečlivě zavírám. Není to žádný zázrak, ale aspoň trochu se vyspím. Nejhorší jsou tropické noci, kdy člověk otevře oči každou hodinu a ráno vstává unavenější, než když si šel lehnout. Jak já vám naprosto rozumím, tohle já nedávám na pražském sídlišti v Letňanech, takže pro mě vždy letní adresa Vysočany. Ne proto, že bych byl tak velkým člověkem, majitelem nemovitostí, ale ve Vysočanech je klimatizace. A čím dál víc, každým rokem se víc a víc přesvědčuji o tom, že investování do klasické nástěnné klimatizace byla ta nejlepší investice, kterou jsem mohl udělat. Už jenom proto, že když člověk si jde lehnout třeba v 5 hodin odpoledne nebo v 6 a potřebuje fakt zabrat, no tak to jinak nejde. A ty děti taky řvou někdy a ty tramvaje a šaliny různé tak nějak jezdí cik-cak tam, zvonek sem, zvonek tam, neustále prození, buzení, no to bych se na to... Je ale fakt, že když jsem dnes odcházel sem do budovy Českého rozhlasu, tak rána to teda byla velká. Stačilo mezi dveře otevřít. To víte, klimatizaci si člověk nepořizuje proto, aby mu snížila teplotu o nějakých 7-10 stupňů oproti venku. Dneska to bylo o 20. Kdo otevře dnešní vysílání noční linky po telefonu, těším se na vás. 731 800 900, čekám na prvního z vás, koho si přepojím, vyspovídám a doufám, že se u toho moc nenapotíme, ale zároveň třeba mi řeknete, jak se snažíte strávit tu noc, protože není to příjemné úplně pro každého, když se vezme v úvahu, že třeba i lidé, kteří mají tu zkušenost s vysokými teplotami ze své domoviny, jako třeba tady v jedné večerce, jeden majitel, kterého jsem dnes viděl po hodně dlouhé době, tak říkal, že byl doma ve Vietnamu. Ale že tam ta horka se nedají vůbec přežít, protože to jsou taková ta horka ještě navíc s vlhkem, což znamená, pocit dusna je nepřekonatelný. U nás alespoň sucho. Halo, halo, Český rozhlas, Honza u telefonu, kdo je na druhé straně, kdo se potí?
1: Halo?
0: Ano, slyším vás krásně, jenom prosím pěkně vypnout rádio.
1: Tomu horku.
0: No určitě ven s tím.
1: Já tady ležím na posteli, jak mě Bůh stvořil. Horko. Potím, nemůžu usnout. V oknu otevřený. Už jsem tak z toho nešťastná. Já už bych byla ráda, aby zapršelo. Byla bych ráda, aby vypršelo. To by, na co jsou horka, když stejně člověk nemůže ven, nemůže usnout, to radši až prší. Já už nevím, co mám dělat, abych usnula. Mě je takový horko. Já už jsem se dvakrát sprchovala. Já jsem 2 litry vody, nemůžu zabrat, už je mi z toho úplně špatně.
0: Jak,
1: už ty horka vadějí.
0: Jak já vás naprosto chápu. A dokonce i bych taky, tak jak mě pán Bůh stvořil, pokud by se mě nelekl, tak bych si lehnul hned vedle vás a čekal na každou deštěvou kapku.
1: No,
0: tak jediné, co vám můžu udělat, je buď nějaké mé chladné slovo, takže to se asi úplně nehodí. Větrák, ten k vám asi nedofoukne. A svatý Petr nám zatím nic neposílá, takže budeme to muset ještě vydržet všichni.
1: No, jestli to každý znáší tak jako já, tak ti lidi lituju.
0: Lék na to, abyste měla doma trochu svěžej? Je vůbec něco takového?
1: Já nevím. Já už jsem si dala na rukavu, Teď tady ležím.
0: Nadávám. Nožky má nahoře, bojím se, že horkem umře.
1: No, asi tak. Už jsem úplně vyřízená.
0: Držte se, možný, aspoň trochu své síly, které tady ještě ve svém skoro 50-letém věku mám, posílám, ať se vám daří, ať nás to moc nezmůže a hlavně, ať to ještě zvládneme, vydržíme. Jo?
1: No, to by byla ráda, tak děkuju vám.
0: Není zač.
1: A nashledanou.
0: Nashledanou, pěknou noc, tropickou noc. Tam u vás, no. Vlastně odkud jste volala? No to už teď se nedozvím. Každopádně třeba od někoho z vás dalšího ano.

0: Franta Nedvěd. Já už jsem to vlastně nakousl, měřící stanice v pražském Klementinu dneska zaznamenala svůj absolutní rekord teplotní, bylo tam 39 stupňů Celsia, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Klementinum je nejdéle fungující meteorologická stanice u nás, počasí sleduje nepřetržitě od roku 1775. Ten dosavadní rekord tam byl z července roku 1983, kdy naměřili necelých 38 stupňů, nejvýš se dnes podle meteorologů dostala teplota v Doksanech na Litoměřicku, a to na 40,9, což je nový absolutní rekord pro celé Česko. V rámci dnešního vysílání Noční linky z Prahy na téma jak přežít horko, těší se na vaše hlasy a písmenka Honza Macoun.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Haló, haló, kdo nám volá jako další?
2: Dobrý večer, pane Macou.
0: Ano.
2: Tady Marie od Blatenska.
0: Zdravím, Maruško, upocená, ufuněná, s horkem zmámená.
2: Překvapím vás, moc ne, protože mám starou 200 let chaloupku, která má metrové kamenné zdi a mám tady příjemných 18-19 stupňů.
0: No, já bych to neříkal moc dvakrát na hlas, protože jinak hned si tu vaši kamennou chaloupku najdou i tací, kteří se k vám nasáčkují a najednou tam bude nedýchatelno.
2: Je to možné, já vám určitě věřím. Ale ohledně toho horka, jak paní si stěžovala na to teplo, všichni tím trpíme, nejenom ona. Ale doporučovala bych vám pouštět si smrzlé filmy, jako například Den poté, nebo Sněžnici, nebo Veselí v horách, nebo takové, pouštím si takové filmy, prostě kde je sníh a led. Ale řeknu vám, moc to nepomáhá.
0: Já si právě říkám, jestli spíš mě něco podobného nezahřeje nejen na srdci, ale i v krevním oběhu.
3: Dva čaje, čtyři domy, prosím. Tichá voda, břehy milé. Nebo mi chceš namluvit, že mi tady pomáháš?
4: Co pořád máte?
3: Nic, Mareko.
5: Ale jenom pan Mácha si myslí, že prohrát je to samý jako vyhrát, ne?
6: Tak nic, jenom tady pan Cabadaj si myslí, že když mu padne karta, že všecko jeho.
7: Cabadaj převrátil Mácha a samozřejmě Kardová. Dovolíš?
6: Prosím.
4: Tak tady to máte, pánové.
3: Paní vedoucí, to je nějaký omyl, to není
7: pro nás. Ajejejejej, tak jedna. Jasně, jo, pojď.
4: Ale tati, teď já...
7: Řekl jsem, pojď.
0: No tak vidíte, dva čaje a čtyři rumy. To by spíš zahřálo, ne?
2: Ano, ano.
0: A co teprve siest na běžkách? Co ten siest?
3: Ale zmákla si to skvěle.
0: Sněženky a Machy, vydrž prťka,
2: ano,
0: vydrž.
2: Zvládali to dobře.
0: Já si to myslím taky, teda jestli jsme se nezapomněli bezinfekčnost, ale. Já vám děkuju. Děkuju za vaše schlazení vaší chaloupkou. Řeknu vám něco podobného, máme v Jižních Čechách na naší chalupě. Jako přes léto fajn, ale v zimě, to víte, než to vytopíte, tak máte neděli a jedete domů.
2: No, poslouchejte asi takhle. Ta stará 200-letá chaloupka má svou vlastní pec. Starou, ještě starou bylo, jak to ti naši předkové stavěli. A můžu vám říct, že když te peci zatopím, tak vytopí celou chaloupku a otevřu normálně dveře do chodby a do dalších pokojů a mám vytopený celý byt.
0: No tak to je ale zázračné.
2: A mám tady
0: potom
2: přes zimu, tu mám 24-25 stupňů. Ráno, když vstávám, oblíkám se, tak mám 24-25 stupňů. Takže nádherná pohoda.
0: To je fakt. Takže to vlastně může ve vašem případě, a nechci urazit...
8: Stávej, dětku! Marfušku, drahouška, štípají komáři. Nemůže spát a odpočívat.
9: Tak jasť.
0: A to jsem zvolil tu jemnější ukázku už jenom z toho důvodu, že jinak by to bylo, pěkně se mu to zavařila. Chaloupko čelem k lesu, ke mně zády. Jo, jo, přesně tak. Pojďme se schladit písničkou další, třeba to pomůže, vidíme, ale těžko říct, romantické písničky, myslím, fungují úplně na jiném principu. Tady je Marie Rotrová a Pavel Bobek. Dobrou
2: Děkuji
0: noc.
2: Děkuji vám pěkně a mějte se hezky.
0: Taky, naschledanou.

Posloucháte vysílání Českého rozhlasu, tady je Honza Macoun z Prahy, vyhřáté Prahy. Já se úplně obávám podívat na ten teploměr, který tady u studia máme. No, myslím si, že tropická noc jak vyšitá, protože klimatizace mi tady jede na plné obrátky, to je fakt. I s vědomím toho, že přijde člověk o hlas, přesto to se jinak nedá. Už normálně si někteří z vás myslí, že mám zavařenou hlavu a se one man show Macoun z Prahy. Není to tak jako úplně pravda. Čekám na vaše zavolání, napsání, aby to bylo pestřejší. No a taky samozřejmě děkuji, hudební dramaturg se také činil, protože těch zimních písní je poměrně dost. Vedli nás dál svou háravou navigací. Volejte právě teď 731 800 900. Sobotní noční linka z Prahy na téma, jak přežít horko.

0: ještě mě napadá taky od Hany Zagarové Zima zima.
1: Na polích leží umazaný sníh, naše oči bloudí krajem.
0: No ale i Samsonovic kousky taky stojí za to. Tak co vím? Honza u telefonu, kdo nám volá jako další, odkud?
2: Dobrý den, já vám volám z Kunitic, pod Kunitickou horou.
0: Ano, a jak je pod Kuňkou, kdo nás tam poslouchá?
2: Jmenuji se Naďa, mám tady chatu, kterou hrozně miluju. A chtěla bych zahrát všem našim prostě tady okolo, nám tady kolem Kunitické hory, všem chatařům, všem prostě lidem, kteří tady jsou prostě okolo.
0: No jistě rádi zahrajeme. A teď, když byste měla tu možnost, odkryla tu tmu, tak co byste viděla? Chodí všichni nazí a ještě navíc se sprchou v ruce?
2: Nazí, jakože tady chodíme nazí, nebo jak?
0: To já právě nevím, já jenom chci přiblížit, jak to vypadá v průběhu dnešní noci tam u vás, jestli je vám takové horko, že jsou fakt všichni nazí ještě v tento čas.
2: Ano, je tady horko, je tady velké horko, já jdu dál, teď to mám tady výřivku, tady, že tady teda.
0: Ať už máte výřivku nebo cokoliv, kde se dá vykoupat nebo schladit, věřím, že tam je teploměr. Kolik ukazuje?
2: Tak počkejte.
0: No tak já si počkám, protože...
2: Tak to teda jdu. A je tady.
0: Ano.
2: Počkejte.
0: Vidím, že nic nevidím.
2: Ano. 29,5 stupně.
0: Gratuluju vám, 29,5 stupně, tak je to přece jenom o něco méně, než mi zasílala máma z chalupy, ano.
2: Jo, ale je to tady perfektní a všem teda posílám jako krásný pozdrav. Jako.
0: Já vám taky posílám a děkuju za zavolání a trávte dnešní noc, tropickou noc s námi dál. Díky za to, pěkný večer.
2: Ano, děkuji, nashledanou.
0: A co vy další poslouchající 731 800 900, volejte právě. Teď ještě máme chvilku času, klidně, rád si vás připojím do vysílání. Tady máme pod Kuňkou někoho z vás. A kdo nás poslouchá, kde a další? Halo, halo, Honza.
3: Dobrý den, já vás srdečně zdravím. Z Podkrkonoší, tady Hana z Desemilska.
0: Ano, povězte. Váš teploměr ukazuje co?
3: Já na teploměr nekoukám, protože to je zbytečný.
0: Ano.
3: Potíme se všichni.
0: Ano.
3: Bazén, který by měl ochladit, má 32 stupňů. Mm. Takže je jenom mokrý a nikoli chladný.
0: Osvěžující.
3: Ale mám vynikající recept na to, jak se ochladit a jít spát.
0: Povězte.
3: No, praktikuju to roky vždycky, když se udělá teda na pár dnů léto. Pardon. Vezmu si obyčejnou klínu, slíknu se tak do naha, jak říkala paní v prvním příspěvku. Lehnu si a obkládám se tou studenou plínou. Třeba, anebo sedím na posteli. A pořád si obkládám studenou. A když už ji prohřeju, tak s ní zaklepu.
0: Aha.
3: A ona se stejně ochladí. A když je už opravdu teplá, tak ji ještě jednou namočím. A studenou, mokrou plínou se pořád obkládám.
0: A obkládáte kde? Na prsou, na rukou, na loktech?
3: Na zádech, na rukou, na zadku, nohy si obkládám.
0: Uhum.
3: A tak důkladně, že jsem úplně vychladlá, to tak osvěží a usnu.
0: No.
3: A nemám problém.
0: Takže nemusíte ani počítat ovečky, to je divné.
3: Ne, nepočítám.
0: Zázračná žena.
3: Ne, skutečně to funguje, kdo nemůže usnout, ať vychlazuju normálně větrákem, ale na noc větrák vypínám, protože to dělá hluk. Ale jako můžu říct, prostě radlo, ne, to je moc veliký, s tom se člověk zamotá, ale ta plína obyčejná,
0: jo,
3: to vám je zázrak.
0: Dobrá.
3: Ať to lidi zkusej.
0: Zkusíme.
3: Když se budou poctivě obkládat, fakt usnou.
0: K tomu já zkusím ještě vyzkoušet tu radu s těmi filmy a zimními písničkami. Tady jedna od Hany Zagorové je připravena a je to Zima, zima. Tak jedna horská Super. Pro vás. Dobrou noc.
3: Děkuji. Dobrou.

0: se meteoroložky České televize z redakce o počasí Táni Míkové, co se tak meteorologovi odehrává v hlavě, když hlásí pro veřejnost, že bude tolik, kolik ještě nikdy v životě nehlásila pro místo určení své domoviny.
1: No, já jsem zaslechla, že při teplotě 39 stupňů Celsia už má náš mozek problémy. Něco jako, že by se nám mohl začít zavařovat. Tak já raději na to nebudu myslet, aby se mi to nestalo ještě předtím, než ty teploty opravdu nastanou. No tak varuji před tou nedělí, protože opravdu neděle bude nejteplejší. A máš pravdu, Honzo, takhle vysoké teploty jsme ještě nikdy v historii nepředpovídali.
0: A Pavel Karas prozradí, jak vypadá předpověď pro dnešní noc a vlastně i zítřejší den. Zatím to, co říkal o sobotě, to padlo, to bylo, ale ta neděle a vůbec dál je předpoklad, že se teploty sníží.
2: Tak samozřejmě ty noci budou velmi teplé, tropické, no a vypadá to, že ta noc na neděli přinese teploty mezi 20 a 23 stupních, jenom v údolích bude nepatrně chladněji, tam se teplota bude držet kolem 18 stupňů Celsia, takže na většině území se samozřejmě dočkáme té tropické noci, no a nejteplejší den v historii České republiky přijde v neděli, kdy se odpolední teploty budou pohybovat mezi 38 a 41 stupně Celsia. Vypadá to, že den začne podobně jako dnes slunečným počasím, ale během odpoledne se na západě kraje už můžou objevit první přehánky nebo bouřky, které můžou být výjimečně i silné, to znamená doprovázené přívalovými srážkami, krupovitím, případně silnými nárazy větru.
0: Doplňuje Pavel Kára Karas.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Sobotní noční linka z Prahy, téma jak přežít horko, vcelku aktuální, tak jak jste na tom, zavolejte, napište linka@rozhlas.cz, budu moc rád, když se připojíte a nejen tak pasivně posloucháte, ale hezky se aktivně zapojujete. To se dá pořídit až do 1 hodiny ráno, kde jsem tady pro vás v pražském studiu, sice osamocen, ale jsem, tak čekám. Třeba vy, halo, Honza, kdo je tam?
4: Dobrý večer, tady Lída.
0: Ano, Lído, zdravím vás.
4: Jižní
0: odkud?
4: Morava.
0: Ano, od Moravy, Jižní Moravy. Co váš teploměr nevybouchl pod tíhou náporu slunečních paprsků?
4: No, nevybouchl, teď je tady 28 stupňů, ale jenom jsem vám chtěla říct, že jsem, jaký jsem si to dneska udělala hezky.
0: No tak ven s tím.
4: Zbudila jsem se ráno před 5 hodinou, tak jsem se zebrala, šla jsem ven, protože já jsem prostě chtěla trochu toho chladu. Bylo to úžasné, o 5 hodinách nikde nikdo, krásně jsem se prošla. Přišla jsem domů před 6 hodinou, no slunko už bylo na vrchu, ale bylo to moc prima. Prostě musíme si to zkusit udělat nějaký hezky,
0: to je fakt. To je fakt, teď nevím, proč mě napadá, že třeba by se dala navštívit i podhledna, jestli ještě je funkční cimrmanovská podhledna. Jako máte rozhledny, tak je jedna podhledna.
4: No, vím,
0: a mohlo by tam být chladno teda. Taky mám zprávy od rodiny, že na jedné chatě v naší rodině, že se spí ve sklepě, protože se to zkrátka přes den pod tou střechou, která je z plechu, pod tou rozpálenou střechou vlastně vůbec nedá spát. Vy máte nějaké tipy, jak se třeba chladit na večer nebo na noc?
4: No, nějaký zvláštní. Teďka mám tady puštěný ventilátor a právě jsem ho pozorovala před chvílou, nějak v něm divně cvaká, tak držme si pěstí, aby to taky vydržel.
0: Ježiš, zrovna se musí rozfláknout jako v noci, která je nejdůležitější.
4: No,
0: jako.
4: Teď si teda nepůjdu kupovat nové. Nevím,
0: jo, a to
4: nevím.
0: Si vážně tak naivně myslíte, že v těch obchodech budou?
4: Asi
0: já myslím, že
4: asi
0: taky ne.
4: Teda, no.
0: Jednou jsem se to pokoušela takhle v jednom vrcholu léta a pak říkám, no taky co chceš, Honzo, lezeš do krámu krásně klimatizovaného, ale větráky v elektru nemají. A když tam jeden měli, tak ten stál asi 2500. Říkám, to radši si dám hodně vinných střiků, než koupit tohle. Jo, vůbec, co alkohol a takové to letní, jak se říká, popíjení, takové to ochutnávání stříček schladí?
4: No, to ani ne. Měla jsem dneska nealkoholický pivo, ještě aby se mě hlava motala, no to by bylo asi zlý.
0: No tak, dobře, no, v tom případě já dávám ruce od toho pryč a slibuji, že pro dnešní noc ani srk. Dobrou noc.
4: Dobře, dobrou noc, mějte se krásně a vydržte to všichni.
0: Ano, děkujeme moc, zdravíme směr Jižní Morava a co vy, kde nás posloucháte, zavolejte, napište, těším se.

0: Sobotní noční linka na téma, jak přežít horko, napsala mi Dana z Blatné. Srdečně zdravím Honzíku a všechny posluchače, nohy ve škopku, zvládat, schladit se třeba ve sklepě. Studená voda, sprcha, nesnáším, pekelná vedra, no, mokré šaty, takové to, ty trpící úmornými vedry, přeji brzké ochlazení, přeji všem, že i v bytě s ventilátory a chladit se chodím, vodou pomáhá se obléct i právě s těmi mokrými šaty, ne propocenými, mokrými. A voda studená od kolen a loktů dolů. No jo, Dano, nedá se nic dělat. Ale ten sklep není špatný, nejste v tom sama, kdo by ho chtěl vidět.
1: Dobrý den.
2: Nezlobte se, že vás zase obtěžuju, ale já jsem si vzpomněla, že jsem se vás nezeptala, jestli máte sklep. Máte sklep?
1: No jistě.
2: A mohla by ho vidět.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: 731 800 900, kdo nám volá teď? Koho zdravím a kam? Tady Honza.
4: Tady Magdaléna.
0: Ano, zdravím. Odkud?
4: Dobrý den.
0: Dobrý den.
4: Dobrý den, teďka jsme v kempu v Záříčí u Tovačova.
0: Ano.
4: Je tady krásně, máme tady 25 stupňů.
0: Fakt jo, že si to tam dojdu přeměřit, 25, nevěřím.
4: No, přijďte, no je to moc pěkný, pijem tady víno u auta, je to moc hezky. Mm-hmm. A dneska byl teda krásný den, bylo teda vedro všude, to bylo, to je jako jo, ale tak zase...
0: Kolik tam u vás stojí pivečko?
4: Tak kolem 40 korun asi, no. Mm-hmm.
0: A toho vínečka zvládnete kolik?
4: No, vínečko máme svoje, mm-hmm. Takže
0: to taky
4: zvládneme.
0: Já se neptám se, že máte svoje, já se ptám kolik?
4: Kolik, no tak...
0: Kolik ho padne?
4: Jednu lahvinku třeba.
0: Že jestli lžete, já si to...
4: Tak možná dvě.
0: Jestli jste jak moje máma, tak to je úplně zbytečné vám sahat na nos, jako. Já to ředím vodou a já říkám, no to se ví, že to ředíš vodou, když je to napsaný v návodu, to musíš ředit vodou, protože jinak kyselý. Každopádně, kolik vás tam je?
4: No jsme tady sami s manželem jenom.
0: Jo, romantika sama, děti jste dali někam...
4: Ano, no, děti jsme dali a jinak jsou tady další nějaký, co tady jsou v kempu, teda další auta, tady jsou taky, ale jich nás tady málo, je tady pěkně.
0: No takže si užíváte zdravou polovičku.
4: Ano, no, a kdybyste někdy chtěli teda typ na výlet, tak přijete sem, je tady voda, je tady pěkně, je tady
0: a
4: hezký, kuňkají tady žáby.
0: Ano, a víno.
4: A víno tady máme taky, a to si musíte dovíct.
0: No to je to jasně. To nás nepohostíte ani vínem, jako no, to je
4: no. No tady když přijedete, tak vás pohostíme, no. Ještě tak to byste muselo přijít teď, dokud
0: no,
4: ještě je.
0: A já pak dostanu od vašeho drahého nabudku, už to vidím úplně.
4: No, jo.
0: A já jsem si jenom přijel přeměřit teplotu, jak to tam vypadá. Co voda, jaká je? Je to jako kafe, nebo?
4: Teplá, no.
0: Takže je žádné teplý, osvěžení?
4: Ale taky jako když zase někdo nemá rád studenou, že? Jako já třeba mi to vyhovuje takhle, takhle jako teplejší. No.
0: Takže jste byli víc ve vodě než venku.
4: Ano, no, byli
0: no tak jsme skvěle víc. Užívejte, udělejte no, si nádhernou bylo, romantickou jo. Noc, když už jste děti dali do klokánku nebo kam.
4: Děkuji.
0: A užijte si to.
4: Když jsme odložili, ano. No, tak jo, tak si taky to užívejte tam.
0: Děkujeme.
4: A teda... je nám teda líto těch, kterým je teda teplo v těch panelákách asi a tak, kde jsou, teda nemůžou jít ven. Ale tak dá se to ještě, dá se to jako regulovat ta teplota možná v těch bytech.
0: Hlejte, já myslím,
4: to,
0: že jako... cokoliv já řeknu do vysílání, tak spousta lidí říká, že jsem nepříjemný člověk, tak já myslím, že můžu odeslat trochu chladu ze svého hrdla právě jim a třeba to pomůže, že?
4: Odešlete, no, ať se rozvěšejí studený, mokrý hadry namočený ve studený vodě a to krásně to ochladí ten byt. Tak to doporučujeme.
0: A teď nás poslouchá nějaká Jiřina v paneláku králíkárně rozpáleným na 70 stupňů, no jo, to
4: tak
0: jsou mi rady.
4: Tak si tam musí rozvěšit ty prostě radla mokrý, teda
0: dobře.
4: Jiřina.
0: Dobře, no, dobrou noc, děkuju, vstavuju. Zdravím jo. Vás, do kempu, můžete si to tam.
4: Ano, mějte se, děkujeme.
0: Ano, nashledanou, taky děkuju moc. Co vy další, kde nás posloucháte, jak trávíte dnešní noc, jak se chladíte, jestli to vůbec jde, jak se staráte o své zdraví, biozátěž na Trojice, taky sluníčko pálí, myslím, že jsem viděl ten index opalování na osmičce ze stupnice do desítky, takže to je hodně, takže namazat krémem zvenčí a pravidelně, aby se člověk hned nespálil. Jak jak to máte třeba vy? Halo, halo, Honza u telefonu, kdo je tam?
5: No, dobrý večer, tady Jana z Kutné Hory.
0: Zdravím vás, Janičko. Zníte tak jako svěže, až chladně bych řekl.
5: Jo, ježiš, mámko, já mám tady 31 stupňů.
0: Aha, takže to klamete hezky v tom případě.
5: No, z jedné strany vějíš, z druhé strany mokrej hadr, no a co se dá dělat? Takže je horko.
0: Ve výsledku jste nemocná gejša, vějíš.
5: Ne, víte co, lidi se stěžují, je horko. Pak když je zima, tak se zase stěžují, že je zima. Když prší, tak se zase stěžují, že prší a že není hezky. Tak teď to máme. No, teď máme hezky horko a no, jak osvěžit. No. Mám tady francovku, tak se mažu francovkou, do toho si dám vějířek, jo. No a ono to jde otevřený v okno. Pak si vezmu lahev s tím a rozprašovač, rozprašuju záclony, potom rozpráším taky sebe.
0: To je pravda, taky jsme to používali.
5: No, postříkám i sebe rozprašovačem a jde to. No.
0: A teď už můžete, ještě jste neřekla, že můžete si zaskřípat zubama, aby vám přeběhl mráz po zádech třeba taky.
5: No, to je špatné, já už jich mám málo.
0: Takže v tom případě nedá se nic dělat, zůstává vám horko.
5: No, horko, ale víte co, teď jsem si vzala prášek na spaní a za chvíli budu v limbu a zbudím se až ráno, až tak. Mě tady budou řvát ptáci, jo, soused má papoušky, tak ty už v půl pátý začnou řvát, tak budu muset okna zavřít, no.
0: Tak to jsou teda nezbedové, protože jako to vlastně si ani neumím představit, jaké to je být buzený papouškem teda.
5: No, a ono jich je víc. No,
0: protože soused nebude úplně normální v tom případě.
5: No, on má voliéry, on je pěstuje, no, tak to, no, co se dá dělat, no. Takže nejsme nějakej. No.
0: Ale jo, víte co, jako jsem rád, že nemám úplně v životě všechno, jo, takže to se tam taky můžete nechat, je to vyřešeno.
5: Hlavně
0: se držte, co tlak, všechno v pořádku zdravotně u vás?
5: No, tak co víte, už jsem stará bába. A takže to taky, no tak já si lehnu a hotovo, ležím, obývám se vějířem, za chvíli usnu, teda odpoledne, že jo, no a teď, no tak co se dá dělat, no tak ta francovka pomáhá a prášek na spaní taky, tak, když je tady 1.30.
0: Jestli tu francovku používáte tak, jak jste říkala, a ne jinak?
5: Mažu se s ní, ale neopijím se s ní.
0: Dobře, děkuju, to jsem potřeboval vědět. Tak vám přeju dobrou noc, zvládněte to, než to zaberete.
5: I vám taky krásný zbytek šichty.
0: Děkuji, ať se daří. No. Žako Růža. No tohle mě budit. Je pravda, že... Takže výsměch ještě ke všemu. No, papoušku, půjdeš do papouščího klokánku a bude.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: No nic, popojedem.

svátek Pejtě Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek,

je zvláštní věc. V zimě se na léto těšíme, ale jakmile teploty přelezou 30, najednou člověk řeší hlavně stín, vodu a to, jestli se vůbec dá normálně fungovat. Někdo zatáhne žaluzie, udělá průvan a jiný přežívá. Jiný zaleze do nákupního centra, sklepa, bazénu nebo k lednici. V bytech pod střechou bývá večer horší než přes den. V MHD se lidé tváří jako v sauně a v práci se někdy vede tichá válka o klimatizaci. Možná ne někdy, ale prý je to vlastně ne-li jedna z nejčastějších, neřknu-li nejčastější vlastně oblast hádek mezi kolegy, právě teplota klimatizace. Jeden by ji pustil naplno, druhý sedí v mikině a tvrdí, že na něj táhne a do toho děti, seniori, domácí mazlíčci a všichni, kdo prostě nemají kam před horkem utéct. Letos nejde jenom o běžné letní teplo. Český hydrometeorologický ústav upozornil, že během posledního červnového víkendu čeká Česko vlna extrémně vysokých teplot. No a bohužel daří naplňovat předpověď počasí. Dneska padl rekord z roku 2012, Doksany 40,9. Pravda, řekne si člověk, půl stupeň, to je skoro nic, víc přece globální oteplování. No jo, ale když si člověk uvědomí, že v roce 2012 ten rekord padl v srpnu,

0: Mimochodem v tomto týdnu jsme taky mohli oslavit, když asi jste to nevěděli, ale já to razantně a zdárně pořádně oslavil, 26. června, Světový den chlazení.
1: Noční linka.
0: Sobotní noční linka pokračuje v neděli. Vítáme tedy nový den 28. června 2026. Svátek mají pánové se jménem Lubomír. Je jich něco přes 24 tisíc. Jeden Lubomír připadá přibližně na 430 obyvatel a typický věk, nebo průměrný věk Lubomíra je 55. A nejčastěji žije na Moravě a je jedno, jestli to jižní, severní nebo ve Slezsku. Úplně nejvíc Lubomíru je v Moravské Třebové a ještě koukám do jednoho místa, ano, už to vidím, Olomouc. A podle příjmenáře slaví Maškovi, vás je něco přes 5200, jméno a příjmení Lubomír Mašek by bylo unikátní, ale o žádném takovém spojení nevím, třeba se někdo najde. Mimochodem nejvíc těch, kdo mají příjmení Mašek, Mašková, tak myslím, že něco by o tom měli vědět v Nepomuku a nejbližším okolí. Všem oslavencům jenom to nejlepší, zdraví, štěstí, spokojenost a hodně nás, Českého rozhlasu.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Honza Macon z Prahy, zdraví, příjemnou dobrou noc. Zavolejte, jak trávíte dnešní tropickou noc tam, kde nás posloucháte. Sobotní noční linka pokračuje druhou částí. Téma zůstává stejné, jak přežít horko. Vidíte, a teď si uvědomuju, teď by to chtělo Halinu Pavlovskou, banánové rybičky, jak přežít horko. Třeba by měla nějakou omeletku pro nás.

0: Noční linka dnes otevírá téma, jak přežít horko, co vám v parních dnech opravdu pomáhá. Máte doma osvědčený fígl od rodičů nebo prarodičů a vůbec zažili jste někdy horko, na které dodnes nezapomenete? Budu rád, když nás společně s posluchači Noční linky ochladíte ne svým slovem, svým příběhem, ale třeba i nějakým tím typem, jak bezproblémově v tropických nocích usnout. Že by tady byla jistá rada, jistá možnost z takového toho večerního koupání, jo? Že bych si to překlopil do nočního času.
1: Vem si plavky, pojedem se vykoupat, teď tam nikdo nebude.
2: Já se koupat nemůžu.
1: Tak se budeš dívat, jak se koupu já.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Haló, tady Praha, chladná Praha, Honza.
4: Dobrý den, tady ještě chladnější severní Morava.
0: Zdravím vás.
4: Já vás zdravím. Volám od Krnova.
0: Ano.
4: A chtěla bych k tému tématu. Já teda už 3 dny přes den hodím plnou petku vody do mrazáku.
0: Ano.
4: A potom, než jdu spát, hodím ji pod peřinu. A víte, jak je to pak parádní chladné.
0: A to se...
4: Přiložím,
0: ano.
4: Přiložím chodidla jenom a za chvíli jsem ochlazená.
0: Takže něco na obrácený způsob, jak se dává ta horká voda do té gumové, ano, ale obráceně, no to by mě nenapadlo, do postele let.
4: Termofon nemám, tak jsem dala petku, jež mě tady štěká pes.
0: Naprosto v pořádku, evidentně mě nemá rád, to je v pořádku, nic se neděje, hlídá si vás.
4: No, on slyší, že mluvím, tak tohle. No a psíka ochlazuju, že mám takový ten funkční ručník.
0: Ano.
4: Namočím do vody, pěkně mu to dám na hřbet. No a psík sice ze začátku brblal, ale teď už je to dobré.
0: Takže není to takovou tou násilnou formou, že ho drapnete, hodíte do sudu, ochladíte, protože to je obrovský šok pro ty psy.
4: Je to pro ně šok a já to vím. Já jsem včera si nachystala na zahradu malou vanku dětskou, napustila vodu s tím, že se mi ohřeje do zítřka a zítra ho vykoupu venku na trávničku.
0: A co vy? Koupete se v rámci letního času někde v rybníku na pískovně nebo?
4: No, tento rok, jak si ještě nebyl čas, ale my máme bazén, ale děláme fasádu na baráku a zateplování, tady všude vinec.
0: Zateplování.
4: No a ještě vám řeknu, že mě před 14 dnama tady klimatizaci našroubovali to, je to. Jenom, že ona ještě nemá tu venkovní, ještě není dodělána ta venkovní jednotka.
0: Ježišmarja, tak to teda...
4: Takže možná, že se do Vánoc toho dočkal.
0: Jo, to... Tak to zatím teda máte opravdu moc dobré. Takže koupat se nemůžete, protože zateplujete, což jistě váš dům v tomto období ocení. A klimatizaci máte na na nic.
4: Dobře jste to řekl, mám ji zatím, ale snad se toho dožiju, že bude tohle. Už měla být minulý týden, no ale nevím, co se zase brzdilo, že není venkovní jednotka ještě. Hadice jsou tam, všechno tam je, ale...
0: Není čas, no, někdo tak... zaplatil víc, nebo prostě není čas. Tak víte co?
4: To dělá můj syn.
0: Ježiš, to je skvělý člověk. To je skvělý, hodný člověk. Určitě si najde čas.
4: No, čas. No, asi těžko s tím, že teď lítá kolem baráku lešení a bínec od toho a to, pak do práce. No a já tady. Ale fakt s tou petkou je to opravdu dobrý nápad. Přiložit fakt chodidla na tu petku a za chvíli jste ochlazený, takže já se tak ochlazuju, když není bazén, není klimatizace, aspoň to stačí.
0: Děkuju. Dobrou noc.
4: Děkuji ho taky, dobrou noc, dobrou.
0: Ať se daří noc, takže dáme do lednice, do mrazáku, petku, no proč ne, proč ne. Máte i vy nějaké zaručené tipy, jak na to? Píšete třeba Bedřich, dobrý večer, pane Honzo, nemám rád takové horko. Byl jsem schovaný pod pergolou, to vůbec nepomáhá, ale máme bazén a zítra má být i 2.40. Kdo chodí do práce, do fabriky, tam je podle mě snad 75. No řeknu vám, že já opravdu nemít tady ve studiu puštěnou klimatizaci, tak si vůbec neumím pocitově představit, jak by to dopadlo, protože ty stroje hřejí natolik, že to úplně cítím, jak to sálá. Jako v zimě ani nechci topit ve studiu, protože zkrátka teplo od strojů je. I s rizikem toho, že člověk si pustí klimatizaci, i s rizikem toho, že přijde ohlas, ale nedá se nic dělat, člověku hlava fungovat musí. Půjdeme dál, František píše třeba dobrý večer, vedra snáším celkem dobře, v Řecku, když jsem pracoval, tak tam byly taková vedra normální, takže já mám celkem natrénováno. Je pravda, že jako stavba je stavba, večer musí být hotovo, nejhůř se pracovalo s člověkem, kterému jednou vadí teplo, po druhé za zima, no to, o tom jsme tady před chvílí mluvili. Kuba napsal, přeji dobrý večer, jsem u vody, ale i tady je vedro, ale vůbec mi to nevadí, ta Praha musí být strašná, na Petříně nikdo nebude a když je člověk starší, tak musíte zalívat a upřímně, v Praze je to těžký. Já vám řeknu, co je v Praze těžký. Jet s neklimatizovanou tramvají, autobusem. No většina autobusů už klimatizovaných je, ale ta neklimatizovaná tramvaj, to je, a ještě kdyby ty lidi uměli používat aspoň někdy deodoranty, od času se stává, že spíš častěji, že ne. Iveta, zdravím, pane Jene a nespavci, sedím pod pergolou, nohy ve škopku vody a na hlavě, na srdci mokrý hadr a raduji se, že teplota trošičku klesla. Teď ještě vylepším podle rady paní posluchačky a vemu na pomoc ještě mokrý ručník k otvírání nebo otírání zbytku těla. Dobrou noc. Je těch možností tady je. Teď čeho se chytit? No, já si radši dám jedno chlazené, ne ze 7. schodu, ale jestli teda vydrží ta nejedna sněhová vločka u Ivety Simonové z roku 68, pak mě schladí právě toto.

0: rekordně horké sobotě čeká Česko podle meteorologů ještě náročnější den. Včera v Doksanech padl nový absolutní teplotní rekord 40,9 stupně Celsia, ale dnešní odpoledne může být na některých místech ještě teplejší. Nejvyšší teploty mají znovu atakovat 40, hlavně ve středních Čechách, Polabí a na severozápadě Čech. Odpoledne a večer ale začne od západu postupovat studená fronta, která přinese silné bouřky. Ty mohou doprovázet přívalové srážky. Kroupy je velmi silný vítr. Zatímco v Čechách se začne postupně ochlazovat už během dneška, na Moravě a ve Slezsku budou tropické teploty přetrvávat ještě i v pondělí. Meteorologové proto doporučují nepodceňovat pitný režim, omezit pobyt na přímém slunci a věnovat zvýšenou pozornost hlavně seniorům, malým dětem a lidem s chronickými onemocněními. Výhled předpovědi počasí potvrzuje i z Kavčích hor Pavel Karas.
1: Ale je pravda, že na začátku toho příštího týdne už ty teploty půjdou dolů, bude se postupně ochlazovat. V pondělí už čekáme maxima mezi 28 a 33 stupně Celsia. V úterý už se zřejmě ta teplota dostane maximálně na tu tropickou třicítku, takže nejvyšší teploty budou mezi 26 a 30 stupni. No a po tom horkém víkendu to bude částečná úleva, ale máte pravdu, Honzo, že samozřejmě ten pocit dusna tam zprvu bude docela výrazný, protože samozřejmě ta vyšší vlhkost vzduchu a ty teploty přesahující tropickou třicítku, samozřejmě to nebude nic příjemného.
0: Sobotní noční linka, jak přežít horko, kde nás posloucháte, jak zvládáte vedra, nějaký tip na schlazení byl by?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Halo, halo, teplotně, co se stalo, kdo je tam, tady Honza.
3: Tady Marie z západních Čech.
0: Zdravím vás, Maruško, kolik máte na teploměru vy?
3: No, nevím, teď se tam podívat nepůjdu, nebudu rozsvítat.
0: Jasně.
3: A venku je teplo pořád, ale už se tam měla chládek. Mám otevřený okna v celém domě, všechny dveře, jenom v hlavním vchod mám zamčený, jinak mám všechno otevřen, by tu byl průval, ale není. Takže ještě ventilátor běží, aby se tam trochu ochladilo. Před chvíli jsem přišla z bazénu. Bazén je tak teplý, že prostě venku je lepší chládek ochladem, až když jsem z bazénu vylezla.
0: Stačí do bazénu, říkáte, nasypat mletou kávu a můžete si udělat rovnou výluch.
3: No, 1,30 mám v bazénu vodu.
0: Pane jo, tak to se za chvíli začne zelenat, kazit, nebo já vlastně nevím, ale myslím, že při tak vysokých teplotách to jak musí být další chemie snad.
3: Ne, je to dobrý, je to dobrý, mám křišťálově čistou a jako, no jasný.
0: Dobře, dobře.
3: Ale drží to, drží to. Mě je sluníčko dobaveno až 11 hodin, já jsem tak mezi stromama, takže tam mám chládek a přesto se takhle ohřála, tak si nedojdu představit ty lidi, kteří mají celý den na sluníčku ten bazén. Ty to asi mají teda daleko horší.
0: To je fakt, no. To je fakt, dokonce známý, co mám na Moravě, tak oni můžou přitopit, ale i chladit, což jsem netušil, že vůbec je možné.
3: Tam taky netušila.
0: No, já bych tam naházel led, možná ty petky, jak mluvila paní posluchačka před chvílí. Mimochodem, přes den děláte co? Snažíte se nehýbat, jenom tak být v utemovaném domě, no. Nebo jste u toho bazénu?
3: No, ráno už tak nějak 8:30, 9:00, to už si jdu zaplavat do bazénu a potom jsem doma, no. Nebo ještě něco na zahrádce, proplejt nebo pokopat, ale jenom rychlovka, nebo vyštípat rejsky, nebo tak něco narychle.
0: No tak to nemyslíte vážně, já zrovna jsem dneska při vysílání ve stanici Český rozhlas Střední Čechy zahlásil nejednou a opovažte se mi říct, že potřebuje zahrádka vaši péči v tomhleto počasí.
3: No potřebuje, to jako blázen, ty rajsky, když je vyštípete, tak z toho máte prales.
0: Ježiš, to já vám rozumím, ale teď se musíte spotit ještě dřív, než tam dojdete k tomu keříku.
3: No to jo, ale já tady mám ty stromy, mám stran za balákem, takže tady mám dopoledne trošku chládek, jo, ne moc, ne na celý zahrádce, ale tak to prostě se dá vydržet, ale říkám jenom ráno a pak už ne.
0: Dobře.
3: Dobře,
0: já budu věřit, že to nebudete přehánět. Co tekutiny dostatečně?
3: Jo, mám v lednici lahve, s vodou, aby byly chladný, dávám si do toho citron nebo tu himalajskou sůl trochu a to osvěžuje, to osvěžuje.
0: Tak děkuju, gratuluju a držte se, moc se mi neuvazte.
3: No, ne, budu se snažit a přeju hezkou dobrou noc.
0: Děkujeme a u bazénu žádné gymnastické kousky. Zkusím někoho dalšího z vás, třeba vás. Pěknou noc přeji, kdo to je?
4: Tady Alena z Podještědí.
0: Zdravím
4: tak my
0: vás.
4: Máme u nás tady 26 stupňů.
0: Ano.
4: A sedím pod pergolou a pozoruju měsíc. Okolo měsíce se udělal takový jako kruh,
0: ano.
4: Že mě připadá, že se ten počasí asi bude kazit, protože před chvíli byl ten měsíc takový jasný a teď je okolo jako pomalu duha, mně to připadá dokola. To moc hezký, no, ale už se bych řekla, ten vzduch ochlazuje.
0: No, já vám řeknu, že moje zlomenina na třikrát ruky a všerouby v ní, jako mi napovídají taky, i bez pohledu do předpovědi počasí, že se něco jako dít bude a docela dost výrazně. A teď tady očkem koukám, že dokonce teploty můžou poklesnout i o 20 stupňů, no.
4: No, my máme 26 a v domě teda asi 25, což teda v zimě jsem ani pomalu nevytopila. Je to příjemná teďko ta noc, opravdu je příjemná. No. Sedím tady na hládku a pozoruju měsíc. No.
0: Jel jsem vám minulý týden v neděli vlakem z Holešova přes Hulín, tam vždycky rád zastávka, zapálím cigaretu, takový spokojený tam jsem. Ale proč to říkám, sednu do vláčku a co myslíte? Přijel vláček a těžko říct, jestli ten vůz klimatizoval, ale mám pocit, že vzhledem k počtu vypocených litrů za cestu do Prahy, tak si myslím, že nebyl. A nebo to nezvládala.
4: Asi ne, asi to bylo moc zatížený.
0: A tady jako ten větráček, který mi tady nechal kolega, tak oduševněle, že kdybych ho potřeboval, tak mám takový pocit, že asi to by se mi všichni smáli, ale zase vzhledem k těm teplotám, už je mi to asi úplně srdečně jedno a použiju ho, i když je to takový dětský Hello Kitty větrák.
4: Jo, teď jsem zrovna něj viděla někde reklamu. Že to na USBčko a má.
0: Ano, ano, ano, ano, přesně tak, přesně tak. No děkuju vám pěkně, že nás posloucháte, posílám pozdravení.
4: Já se a dobrou noc.
0: Ano, i dobrou noc i vám.
4: Dobrá, no.
0: No,
4: už mám půl prášku v sobě a nepociťuju žádný spánek, že by přicházel, tak jsem si sedla pod pergolu.
0: Teda, prášky na spaní, takhle na dobrou noc, to je další z vás, teda.
4: No, nic se nedá dělat, když to nejde, nejde.
0: No, tak to si taky říkám, kolikrát, ale ne s práškem, ale v místnosti jiné. Dobrou noc, no. Ať se vám daří.
2: Noční linka. Desátý léta se v rock'n'rollu zhlídla, auta měla ploutve

0: Petr Spálený, 60. léta, ne, tak ten teplotní rekord, který byl překonán, ten je z roku 2012 v Doksany na Litoměřicku, překročen o půl stupně Celsia, takže 40,9. A prý dnešek, neděle 28. června, by měla být, nebo měl by to být den ještě horší. Ohledně teplot mělo by to být i opravdu těm 1,40. Co je doporučováno dělat pro naše zdraví? No hlavně se nepřetěžovat. Paní doktorko Kateřino Cajthamlová, vy víte.
1: K soli vedra, tak doporučujeme být ve stínu, zatáhnout žaluzie přes den, abyste nepřišli do šíleně horkého bytu, nosit klobouk, zejména pokud se pohybujete někde, kde je opravdu prázdno a žádné stromy. Hodně pijte, ideálně minerálky, které obsahují trošku soli, protože náš pot je taková minerálka slaná. A přeju vám, ať ta vedra přežijeme, studenou sprchu si dejme a buďme veselí a zdraví.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A kdo nám volá další? Už si tady zvedám jedno z těch 6 blikajících okének. Tentokrát všechno můžete svést na mě, že jste se nedovolali, ale tady se to někomu podařilo. Kdo to je? Honza u telefonu.
3: Večer, tady Eva Vodhořovic.
0: Zdravím. Ano, Evo, tak v Praze. Ano.
3: Když říkala takhle venku, tak my ještě jako děti jsme vždycky dostávali na hlavu buď šátek nebo čepici a pod to se dávalo lopuch, z rebarbory lupen, z jakýhokoliv prostě něčeho listí. A to listí vám krásně tu hlavu ochladí.
0: Aha.
3: Že na těch, takhle, když sušíte sena nebo to, tak se takhle sušívá.
0: Aha, to by mě vůbec nenapadlo.
3: Zkusíte pít, no, zkuste sváně, zkuste po čepici dát takhle lupen. Malým dětem se to dává, jo. A výborný je, když je vám takhle horko v sednici, když si dáte šlupku z okurky na čelo.
0: Jo, to je fakt, jo, to jsem vyzkoušel, to chladí.
3: No, to taky nádherně vytáhne to horko z té hlavy. A ještě na takhle na pole, a to protože já dělala v zemědělství taky celý život, tak ještě s maminkou a to, tak jsme vždycky nosili hořkou meltu.
0: Hořká melta.
3: Mírně sladký čaj, anebo hořkou meltu na pití.
0: Tak meltu tu jsem měl naposledy u prababičky v Třeboni. A to už je ale pár let dozadu.
3: No, to je zapomenutý pití, ale tady v těch horkách je to výborný.
0: Aha.
3: Jo, takže my teď, když je horko, tak já tady mám udělaný hrnec s čajem, mám tady udělanou meltu. A buď máme lávkový salát nebo okurkový salát.
0: Jo.
3: A prostě takhle tyhle ty tekutiny do toho. Mm. Jinak teda máme venku taky bazén, ten máme dneska 34 stupňů teplej.
0: No.
3: Jo, tak jsem k tomu přivázala slunečník, takže když se koupete, tak doplavete vždycky do stínu. Což je velice teda příjemný, to můžu říct, když hezky máte, protože mi tam, no soused má strom jasan, takže ten mi tam akorát napadá svinstvo, ale nic mi tam neudělá.
0: Co se na druhou stranu, ještě já mám jako v hlavě teďka přemýšlení, lopuch, víte, jako já mám asociaci s lopuchem?
3: To nevím.
0: Byla na něm beruška.
3: Jo, no, nebo taky do dlouhých vlasů se dávaly ty...
0: Ne, tohle bylo s tebou, mě baví svět, no jo, ale kde já teď v zimě vemu lopuch. To byla ta scéna přece, jak měli botičky a tak dále. No nevadí. Každopádně já děkuju, tady tohle to musím vyzkoušet, protože to je fakt mě taky zaujalo, myslím, že třetí věc, kterou si tady znamenám.
3: Ale to opravdu pomůže, jinak teda takhle v noci, když na to tak si namočím ručníky a zabalím si do toho chvíli nohy a pak spát.
0: Dobře, zkusíme. Jo, děkuju moc.
3: Jako bych se bála studený kvůli mý páteři, ale na ty nohy je to výborný.
0: Fajn, jo. Tak když můžeme ohřívat elektrikou, proč je nemůžeme schlazovat ledem? Všechno jde?
3: No, normálně studenou vodu hodně vyždímat, že jo, a zabalit ty nohy do toho a ono vám to schladí vlastně celý tělo, tak nějak.
0: Vyzkoušíme, snad to obsáhne celé mé prostorově výrazné tělo. Děkuju, dobrou noc.
3: Dobrou noc, všem, a shledanou.
4: Tady orel, Dášenka jde celou dobu v bačkůrkách, přepínám. To má smůlu, v čem bude lyžovat, přepínám.
0: Halo, halo, Český rozhlas, mrazivé dnešní noční vysílání skoro tady máme. Kdo pak je tam, kdo volá?
5: Dobrý den, tady Marie od Uherskobrodska.
0: Zdravím vás, Maruško, další Maruška v našem vysílání.
5: Taky zdravím vás i posluchače. No, vzala jsem si prášek na spaní, že usnu, ale máte takové dobré, vy jste asi dneska jedl vtipnou kaši.
0: Ne, jenom
5: takové
0: mám...
5: Takové dobré vtipky, nás povzbuzujete, takže...
0: Takže ten prášek na spaní je úplně na nic, že jo?
5: Na spaní ani pomyšlení, ale nějaké dobré rady jsem se dozvěděla.
0: Já, ale taky.
5: Tou lahví z té ledničky, to musím zkusit na nohy zítra.
0: Ano.
5: Když nás čeká ta hrůza, aspoň se toho bojím, že já mám trochu jako vysoký tlak, no tak...
0: No a taky by, co tlak, člověk se nemá přetěžovat a nemá dělat mistra světa, rozhodně nepotřebuje jít na nákup, jenom protože je otevřeno nebo začíná nějaké akční zboží. Prostě to...
5: Já akorát do 10 dělám a představte si, že tento týden v tom horku jsem sekala srpen.
0: No jo.
5: Srpen. Ale
0: počkejte, to stále lezla po kolenou, potila jste se a sekala. To,
5: normálně jsem se, hola, dřív se tím sekalo i obilí a já mám trávu v takovém místě, kde se nemůže sec.
0: Jo tak.
5: Elektrickým sekačem, sekačkou, tak jsem to musela, ale to jsem dělala jenom tak půl hodiny a ráno od 9 do 10 a dále už bych tam nebyla.
0: No, je pravda, že já jsem naposledy, srpem stouše taky. No víte, ono, srp pro nás leváky úplně jako není.
5: Tak já levák nejsou.
0: No já vím, to je jenom, že jsem to tupil.
5: Já si ho nakuju, vezmu si rukavicu na levou ruku, abych se nahodou nesekla do ruky, tak mám takovou pevnější rukavicu a prostě, kde to nejde sekačku, tam se to musí... odstranit srpem. Sice se mě jeden soused ptal, že to mám jak ze středověku. Oni včel všetci sekají takovýma týma to vrčí škaredě tu kosu. To je taková, to se drží v ruce, to tak zapáchá, má náku aj masku na obličeji. Celý den seče. Je dřív, chlapíci, můj otec, ten byl tak výborný, jak uměl sec kosou. Ten posekl celé, třeba hektaru do rána. Šel ve tři, nebo jak začalo se rozednívat a posekl do rána takový velký kus pola. A tady tuto sekačku, to smrdí na z toho, no, ten benzín z toho. A ti mladí neumí už teď nic takového. Ale přicházíme k tomu. Budou blackouty anebo poroste tráva 10-metrová.
0: Děkuji za váš telefon. Ať vám prášek zabere, ale až za včasu. A nezapomeňte ještě zítra ten let, mrazák, petka, nohy.
5: No právě.
0: A tak fajn.
5: Zítra sec nebudu.
0: No to doufám.
5: Oberu bylinky. Roste mě krásně, než to uschne, roste mě krásně měsíček. Dneska jsou netra tak krásně oranžový a ještě rybíz. Rybíz už strašně rychle dozrává, tak zase...
0: No nechcete to trhat, nebudete otrhávat.
5: Dopoledne do těch 10, když jsem sekla tím srpem, to bylo 21 stupňů, tak to ještě... Ale ve 30 už, nebo dneska jak bylo u nás tady 37, to už jsem nevylezala.
0: No Maruško, hlavně bezpečně, pomalu, opatrně, radši se vší pohodou, klidem a chladem. Děkuji vám za zavolání, ať se vám daří a hlavně to nepřehnat. Jo, dobrou noc. Mimochodem, kosa, zdraví váš srp.
6: Co to děláte? Seču troubo.
7: A jo, sečete. Prosím vás, nevíte, kde tady byli pán Wasserman a... A Vojtěčko...
2: Noční linka.

0: Vysílání noční linky, společné vysílání regionálních stanic a stanice Český rozhlas Pohoda je spíš takové zvídavé. Řekl jsem si na poslední chvíli dneska po ránu, uděláme změnu původně plánované téma, to by nás zapotilo ještě víc, tak ho přenechávám do dalšího týdne našeho společného vysílání, kdy se také uslyšíme a bude to ve čtvrtek. Co to bude za téma, vám prozradím až v samotném závěru dnešního vysílání. Tak měl jsem tady do vysílání tři posluchačky, poslední tři posluchačky, které mi stačily i prozradit nechtíc, anebo úmyslem, že si vzali prášek na spaní a že to ne a ne přijít. Takže počítání oveček, počítání minut, ještě 19 minut a pak můžete zařezávat úplně v pohodě. Já se tak s dovolením budu opatrně ptát i dál, jak zvládáte vedra. Máte doma klimatizaci, spíte v noci vůbec, nebo jak to děláte, jestli to zvládáte, případně jestli máte nožky nahoře. Dneska jsem zaznamenal, že i kostel v Čakovicích, části Prahy, Čakovice, že je otevřen pro ochlazení kolem jdoucích, také úřad městské části Praha 10 nabízel společné prostory s možností návštěvy, kde se člověk mohl pěkně schladit mezi 10. a 20. hodinou a platí to i pro zítřek, pro dnešek, neděli. Klidně přidejte i možnosti, kde se můžou hromadně obyvatele ochladit, je-li takové místo. Snad se vám to podaří ještě zmínit do vysílání, nebo mi to alespoň napsat na linka@rozhlas.cz nebo do internetového formuláře na stránkách rozhlas.cz/linka, protože i tam je možnost napsat vše podstatné, co dojde nám, moderátorům. A nebo mě osobně, jan.macon@rozhlas.cz. Tak kdo bude jako další, kdo se pokouší provolat sem k nám, třeba bude mít nějaký ten tip, nějakou tu radu, jak na ochlazení těla. Tady je Honza, kdo je na druhé straně?
1: No, dobré ráno, tady je Dagmar z Krnova.
0: Ano.
1: Takže první bych vám teda chtěla říct, že Krnovské koupaliště dneska prodloužilo hodiny až do 9 večer, normálně je to do 7, to je jedna věc.
0: Ano.
1: Takže taky tip, kde se může někdo schladit déle. Ale chtěla jsem vám říct, že dnešní den jsem teda měla takový zajímavý, protože odjíždím na 2 měsíce za prací do ciziny a tak kamarád mě chtěl udělat překvapení, tak mě vzal na takové místo, které bylo úplně zvláštní, romantické. Je to za Krnovem říčka a jsou tam vlastně takové skály. On mi říkal, že jako mladí tam prostě skákali dolů. A bylo to takové fakt na nějaký záběr do nějakého letního filmu. A voda tam byla prostě neúplně studená, dalo se tam plavat, jo, úplně krásné, krásné místečko. A ještě k tomu jsme minulý týden objevili, to je zase další vesnička u Krnova, a tam v loni udělali nový rybník. Takže úplně taky krásné místo na plavání, že to tam ještě není prostě špinavé, není tam moc lidí a tak. Takže jsem to měla teda ještě s výletem na rybu do Polska, jo, takže to bylo takové krásné odpoledne, které se dalo přežít. Že vlastně jsme si to horko vlastně schladili dvakrát v plavání cestou tam vlastně v té říčce Opavě. A zpátky teda jsme se stavili na tom rybníčku, který jsme objevili minulý týden, jo. Takže i tak se dá schladit. A ještě jsem teda chtěla říct k tomu chlazení večer, že jsou takové psí podložky chladící a já jsem si to koupila někde ve výkupu v zimě a prostě taky to funguje, jo, že to dáte do ledničky. Je to zase na nějakém princip toho gelu. A ještě takové ty kostky, co se dávají do těch termotašek, aby to tam vydrželo, tak mám takové 2 velké a ty jsou taky funkční. Jo.
0: Teda, já doufám jenom, že nemáte 4nohého mazlíčka, aby na vás smutně koukal a štěkal, že si ležíte na jeho podložce.
1: Ne, já jsem větroplach, takže já doma jsem minimálně, ale prostě toto všechno funguje. No a jinak teda asi 5krát za den sprcha studená a to člověku taky pomůže, no.
0: Já jsem teď ještě narazil na jeden tip, ale vlastně ve své podstatě dává to smysl, ale kvůli tomu předělávat domácnost nebudu. Barvy, které ošálí vaše podvědomí, to, jak barvy působí na lidské podvědomí, je až magické. Červená barva podporuje kreativitu, zelená zase uklidňuje a jestliže se toužíte schladit, vsaďte na studené barvy. Patří mezi ně barvy, které se nachází v modré části spektra, takže předpokládám, že bych si musel svůj byt nebo svůj postel
1: do modra,
0: ano, přesně tak. Ale to si jako úplně nejsem jistý, navíc proto nemám ani smysl, abych ještě do toho ladil závěsy, povlečení, prostěradla, obrazy, aby to tak jako ladilo. Znáte modré kytky, já ne teda.
1: Ale mi to dává smysl. No víte, to, protože já jsem žila dlouho v cizině u moře, asi 14 roku jako na takovém ostrově. Mm-hmm. A já prostě furt to mám tak jako, že do modra. Vždycky, když maluju, nebo jsem se stěhovala, nebo jsem prostě opravovala byt, vždycky tam je prostě to modré, protože to mám úplně jakože tak zažité, no.
0: Ještě tady je...
1: Smadivá, ta modrá, ano. Jo, a tak.
0: Jo, jo, ještě se tady, my tady toušeme sympatičtější teda, nebo něco pro rozhádané manželské páry, nebo druhá družku. Spěte sami a co nejblíže zemi. Před horkem v ložnici se můžete bránit tak, že budete spát co nejblíže zemi. Pokud vám to situace dovoluje, podle odborníku je nejlepší spát v přízemí. Chlad se drží u země, zatímco teplo stoupá vzhůru. Takže kdo bydlíte v patře bytového domu, spěte na zemi, ideálně na karimatce. A jestli je to v patrovém domě, tak není nic jednoduššího. Ve své podstatě v paneláku, tak tam jsou všichni odsouzení k tomu, že umřou. Jinými slovy. Mám pocit. Ale spát sami a co nejblíže zemi. Je fakt, že mě drahé polovičky vždycky říkali, že topím jak radiátor v zimě. Takže to já nebudu úplně ideální partner do postele teda v tom případě. No nic. Děkuju.
1: Jo, takže jenom to jsem tak chtěla skoro na závěr, že jsem se teda dovolala.
0: Děkuju,
1: jo?
0: Děkuju, děkuju. Posílám schlazení dešťovými kapkami. Jiří Korn o tom taky něco ví. Dobrou noc.
1: Ano, dobrou noc.
2: Noční linka.

0: Posluchač Honza napsal: dobrý večer, jak pravila ta paní, co si dává do postele lahev zmrzlé vody, tak to věřím, že opravdu funguje. Od nohou i od rukou se totiž ochlazuje celé tělo. Pokud ponoříte ruce až po lokty do vody, stačí do umyvadla s vodou, tak působením studené vody se tak celé tělo ochladí a samozřejmě funguje to i naopak s teplou vodou. Já mám právě ten problém, že mi je zima od nohou. Pokud sedím v práci s klimatizací, mám večer nohy úplně zmrzlé a je mi zima. Proto v teplých dnech si co nejvíc beru home office a nebo dovolenou a dnes jsem například byl celý den v akvaparku. Ochlazovat se nepotřebuji, ale pobyt v bazénu je velice příjemný a asi nejlépe strávený čas v těchto dnech. No a tady mi píše ještě Jana Zírková. Dobrý večer, zdravím Honzo z rozpáleného paneláku. My se tu v létě můžeme upéct a v zimě zmrznout. Já mám takový zajímavý větráček se zabudovaným rozprašovačem, takže takové dva v jednom a je to super, když se koupu. Tak používám hodně vlažnou vodu a své dlouhé vlasy si musím vyčesat a včera jsem si udělala osvěžující limonádu s okurkou, tak ať to všichni přežijeme. To je pravda, přežít musíme. Nesmíme se přetěžovat, ano, a taky musíme vybírat ty dopravní prostředky, kterými pojede, když už musíme. Víte, co napadá mě? Třeba nevím, jak je to v jiných městech, ale vím, že Pražská integrovaná doprava nabízí online polohu spojů. To znamená, ať už je to autobus, tramvaj, metro, cokoliv, co jezdí podle jízdního řádu v rámci Pražské integrované dopravy. A tam, když si to jako rozkliknete, tak dokonce podle té sněhové vločky u některých těch spojů, u některých konkrétních linek spojů, tak se dozvíte, že je vlastně klimatizovaný ten daný spoj, takže to jde. No ale dřív to bylo takové, víte co, co si pamatujeme asi úplně my všichni, takový ten maďarský zázrak jménem Ikarus. Vzpomínáte? Tak ten přes zimu jedině chladil a přes léto topil, tak tam jste si hold nevybrali. Kdo je pravděpodobně poslední v rámci dnešního nočního vysílání linky? Tady Honza.
1: Zdravím. Matěj, Praha.
0: Ano, Matěj, posloucháme všichni. Jak se schlazujete vy?
1: No, víte co, já se schlazuji radši potoce, já musím vypnout rádio.
0: Ano, počkejte, jste potoce? Z Prahy, doufám, že no. To není Botič, úplně tam bych si to neuměl ani představit, nebo Rokytka.
1: No, víte co, Botič je na Jižním městě, že jo, tam jsme dřív bydleli, ale já jsem teď v Krči.
0: Ano.
1: A tady je takový krásný potuček, já jsem se říkal teď, jak jsou ty horka, že kdyby tam magistrát postavil přehradu, jo, že by to bylo úžasný, jako takový nouzový řešení vlastně, celý ten les, víte co, že by bylo takový koupaliště, no.
0: Jako myslíte, jako Kunratický potok?
1: No, ale ne, to, já jsem myslel teda konkrétně potok v Krkonoších, jakoby, čím máme chalupu, no.
0: Jo, to si umím představit, ale no. V pražských říčkách úplně ne, to je fakt, i když je pravda, že Vltava je teda čistší, než bývávalo v uvozovkách, a tam je chladno.
1: No, víte co, ono hlavně, my jsme jezdívali dřív třeba do Švýcarska za strýčkem, a tam je zajímavý, že lidi z práce, jak se ta řeka jmenuje, v Bernu, jo, ale ona vlastně to je jako Vltava taková, ale menší, jo, ale je průzračná na rozdíl od té naší Vltavy, ale oni vlastně, když jdou z práce, tak ty, co bydli na to druhé straně toho Bernu, no, tak si normálně vlezou do té vody, mají takový igalitový tašky, kam si dej ty věci, jo. A vlastně splývají a prostě ty 3-4 kilometry se dostanou po té vodě.
0: No, teď jsem zjistil, teď koukám do internetu, nevěděl jsem, ale je to řeka Ara.
1: Jo, no, asi jo. No, ale já ještě teda, jestli, víte co, já jsem bývalý, jako, nebo prostě dělal jsem sanitářský kurz ve zdravotnictví, jo. U vojáku, no. A jenom jsem chtěl, bych chtěl ještě takový, jenom vsuvku, prostě jontový nápoje, jo, teďka. To teda nemám tam odsaď, ale já vždycky nám tam říkal, že co nevíte, najděte si, no. A nebo se zeptejte lékaře, že jo, což se týká taky i všech, že jo, jakoby kdo potřebuje třeba poradit s něčím, tak můžou zavolat i nějakou, já nevím, spíš jako ty pohotovosti u nemocnic, jo, vlastně to je normální číslo 7 místní, ale poradit se, jo, kdyby bylo něco, že jo, to nám říkali v tom kurzu, jako neřešte to sami moc, jo.
0: To je fakt.
1: Ale chtěl jsem říct ještě teda, ty jontový nápoje vlastně doplňují té v lékárně, jo. Prostě poradit se třeba s lékárníkem, zvlášť seniori, že jo, když můžou, nebo i když člověk, jo, ještě jsem chtěl přeskakuju jenom, když člověk pracuje, když má nějakou těžší práci, jo, tak vlastně mlíko, jo, nepít vodu, ale mlíko, třeba ideální acidofilní mlíko, do kterého si nasypete trochu hroznového cukru. Stačí třeba 20 gramů, jakoby zamíchat, že jo, protřepat. James Bond takový, no.
0: Jo, chápu, no, ale říkali, mlíko, no. Teda nevím.
1: No, ne střešně má.
0: To mě zrovna úplně nenapadlo, ale je fakt, jo. Že jakmile se řekne mlíko, vzpomenu si na škralup a končím.
1: Ne, tak víte co, jako voda vlastně hydratuje taky, že jo? Samozřejmě voda je jako základ, ty 3 litry denně pro dospělýho, ale to mlíko je lepší, jako by líp vlastně doplní tu vodu o něco víc procentně. A zároveň jsou tam ty látky, které člověk potí, vypotí, takže by ten litr mlíka denně je možný kyselýho, jo? Acidofilní mlíko nebo něco takového. Pokud člověk nemá nějaký dietní problémy, že jo,
0: nebo pokud má potrápená střeva, no. Ale děkujeme za tipy, děkujeme. Musíme se rozloučit. Končíme. Naschledanou. Děkuju za zavolání a za napsání.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: No končíme. Horko, jak se patří, bude nás provázet ještě nedělí, někde i pondělkem. Je pravda, že to horko netrápí jen nás, protože vlastně ve své podstatě nové absolutní rekordy hlásí nejen Česko, ale i Německo, Švýcarsko, Dánsko. 200 milionů lidí má s horkem problémy, tak prosím, nepřetěžujte se opatrně. Žádné kaskadérské kousky, žádné šipky do bazénu, to už vůbec ne. A pokud můžete, buďte s někým. A měl bych jistý tip, kdyby to bylo s námi, s Českým rozhlasem, pak je to fajn. Honza Macon přeje příjemnou, dobrou, tropickou noc. Společně se uslyšíme buď ráno ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy mezi 5. a 9. hodinou, ano, mimořádně i v neděli, anebo v noční lince ve čtvrtek 2. a tam si odvysíláme nebo zkusíme si popovídat na téma, které bylo původně plánované pro dnešní den nebo pro dnešní noční vysílání linky. A to, když člověk nemůže říct pravdu, tak budeme trochu uhání. Ale i to nás docela provází životem. No, jak se mi slyšíte, jazyk se mi láme. Doufám, že se lámat nebude Jarce ve Zlíně, snad se nám holka neuvařila. No a téma, které si pro vás ona připravila, už se na to dívám. Jarka bude probírat setkání. No jo, setkání na cestách, tak se dá i pokračovat. Ať se vám daří, pěkné sny, dobrou noc. Ať vás blechy štípou celou noc, já se jdu projít po karlínských ulicích, protože tady ve studiu jako peklo tady je. A to ještě nevím, co v té Praze. Ke Klementínu rozhodně nedojdu. A za minutu 1 hodina.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Někteří hledají samotu a klid, jiní rozruch a řadu lidí, co je inspirují. Ale pro všechny je vtip, veselost a smích kořením jejich práce a životů. K takovým lidem určitě patříte i vy, proto si rádi poslechnete pořad, který pro vás připravil Patrik Rozehnal.
2: Jsem přesvědčený, že to je člověk s hlubokým, vážným myšlením. Jináč se sranda nedá udělat. Plytkej člověk neudělá legraci.
1: Děkuju. To promluvil ten, který humor miloval a uměl ho vytvářet.
2: Humor jako kategorie je to nejvyšší, co je.
1: Byl to jinak malíř, grafik, trochu i sochař, nadaný spisovatel, trefný glosátor a vtipálek.
2: Opakuju už tisíckrát, že rozbrečet může i vrátnej na amu, ale udělat legraci, to je genialita.
1: Tak si o něm něco povíme. Přidáme pár osobních vzpomínek a té obyčejné člověčiny.
2: Všimněte si, to má vždycky lidský šmrnc.
1: Vladimír Komárek nám řekne, o čem je život a co je humor.
2: To je strašně vážná věc.
1: Tak se s námi pobavte.
2: A tvrdím jednu věc, že český humor je ten nejkvalitnější, co u těch bělochů existuje. Ty barevný neznám.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Návraty.
1: Dnes nás čeká vyprávění o slavném malíři Vladimíru Komárkovi. Říkáte si, tohle je pořad o hercích a komicích. Jenže tenhle člověk měl dar vyprávět a bavit lidi. Proto byl také často hostem zábavných pořadů a všichni moderátoři i kolegové ho milovali. Narodil se 10. srpna roku 1928 v Hořensku u Semil.
2: První průšvih můj byl, když jsem se narodil, když mě vezli ke křtu. Já totiž měl tu rodinu tak trošku náchylnou na ten špiritus a to vám je zajímavé, jak ty strejčkové, jak měli strach, abych nezahynul jako pohan a hnedka 3 dny po narození už mě táhli pokřtit do Semil. A já se narodil na Hořensku a to jsou 3 kilometry do Semil a cestou 9 hospod bývalo. A teď ty strejčky, teda máma ležela, že jo, tak prostě strejčkové mě dělali do nákupní tašky a hýbají mě pokřtit. A to i ty jak asi vypadali, než přišli do kostela. No, velikou radost, že je kluk. Teď samozřejmě v zákristi už zapomněli, co chtěla máma za jméno, že jo. A ten jeden strejček furt řval, že to začínalo na R. Tak se tam v zákristi hádali, tak se rozhodli, že to bude Vladimír. A teď ještě v té opici se přiznali, že jsou bez vyznání, takže vůbec do kostela nesměli. Tak mě vlastně křtil kostelník, který se jmenoval pan Bém, že jo. Ale to by ještě šlo, ale když mě nesli zpátky, to víte, za těch 9 hospod, tak mě na lavici v té jedné hospodě zapomněli. A teď ten starý vydrmal vylít s tou taškou ven, pojá Ježíšmarja, zapomněli jste tady dítě, že jo. Tak to byl ten můj slavný křest, takže k těm křtům mám takový dost jako teda divný vztah.
1: Jeho tatínek František byl legionářem, který po návratu z první světové války vstoupil k četnictvu. Krátce po narození syna Vladimíra ale byl převelen na Slovensko. Tak se tam přestěhovali i s rodinou. V roce 1939 ale na Slovensku začaly pod vlivem fašismu židovské pogromy a nacionalistické nepokoje. A tak se rodina musela stěhovat zpátky do Čech. Na Semilsko, do Nedvězí. Vše, co měli, prý vezli na voze strýčka Vinska. Jenom tatínek jel vlakem, kterým převážel včely a starou ložnici. Přestěhováním Vladimír přišel o své kamarády na Slovensku a v Čechách tehdy ještě žádné neměl. Stal se z něj samotář, ale prý mu to vyhovovalo. Jeho vzpomínky z dětství, kdy si namluvil i jeho velký kamarád, herec Josef Vinklář.
3: Táta toužil potom, abych byl strojním zámečníkem. A taky mě zavedl k Ježkom do dílny. Bylo to v neděli a ptal se mě, jestli se mě to tady bude líbit. Povídám, že velice, že si tu dílnu nejdřív vymaluju. Ty svěráky a šajiny procházející uprášenýma oknama, to rozhodlo. Pan mistr, starý praktik, povídá, ať si táta veme kluka domů, že z něj zámečník nebude. Naši se poradili, když jsem pro umění, čili pro krásu, tak se budu učit zahradníkem. Já to odkládal až do 1. ledna 1944 a celý čas jsem chodil do Košťálova k panu Zikešovi, kde jsem se učil malovat. Byl to invalida, inteligentní člověk a rozuměl barvám. Maloval sladké krajiny s virtuózní znalostí barvy. Je to legrace, ale od něj jsem se naučil všechno o barvách. Vlastně víc, než jsem v životě potřeboval. Denně jsme chodili ven malovat krajinu. Já mastil malinké formáty krajinek a hlavně se díval na pana Zikeše, jak maluje. On měl jednu nohu kratší a já to kulhání po něm napodoboval, protože jsem cítil, že to patří k umění. Aby to neviděl, že taky kulhám, chodil jsem za ním. Co si o nás mysleli lidi, to nevím. Jenomže čas se nachýlil a já šel na toho zahradníka. Od 1. ledna do 1. května. Takže jsem se naučil odhazovat sníh z pařníku a roznášet kytice a věnce na pohřby. I do pokračovačky pro zahradníky jsem chodil, ale jak říkám, do 1. května. Pak mě pan mistr vyhodil pro neschopnost. Tvrdil, že ani malíř ze mne nebude, protože nevím, že mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí vytvořil myslbek.
1: Cestu k umělecké dráze Vladimíru Komárkovi otevřela sklářská škola v Železném Brodě, kterou opustil velmi brzy, protože byl v roce 1946 přijat na Akademii výtvarných umění v Praze. Na ta léta se ho ptal kdysi i v tobogánu Tomáš Sláma.
0: Zkuste mě připomenout, když jste třeba poprvé malovali modelky. Vy jste na akademii přece museli mít modelky.
2: Ano, ano, ano. A to vám je strašně zajímavý, když tam 8 hodin čumíte na nějakou tu holku mladou. A tak otrávně špekulujete, jak se dostat domů, aby už toho člověk toho nechal. No a třeba na chodníku před školou vidíte, že se bába nakloní nad kočárkem a všichni jsou vykulený. To vám je zajímavé, jakmile už tam někdo vám sedí ten třetí den, ono to není vana. Nebo si představte, to vždycky u rektorátu byly ty modely v pondělí ráno. No a tam kluci chodili vybírat. No a to taky ty nejhezčí holky tam zůstaly. Nejdřív se vybrali starý dětkové, pak přišli starý báby a když už tam nebyl nikdo, tak přišli na řadu mladý holky. No podívejte se, takový starý dědek, ten má ty klouby vidět, že jo, ty klíční kosti a tohle to všecko. A když ho malujete, tak to jsou záchytné body a podle toho těch záchytných bodů můžete malovat. Ale taková mladá holka, když to je jako lízátko, takhle kulatý, nejde se ničeho chytnout. No a to vám každou chvíli řekne profesora, pane, proč ten model tady stojí, že jo, když si to vymýšlíte. To je održku. Nejhorší, co bylo vždycky, byly malování mladých. A oni ty holky se taky mrskají na té šajbě, víte? A teď se do ní trefí, to ona si je vědomá, že jo? No to je održku. Takže nebylo nad starý dětky, ty jsme dělali nejradši.
0: Dobře, no ale teď už se to mohlo změnit za ta léta. To je postřeh, kde se vracíte k názorům, kdy jste začínali na akademii. No a co teďka? No, teďka používáte modelky ještě?
2: Vůbec ne. Víte, ono to je tak jako održku. Když já maluju, to mám dykl před sebou a teďka vím, kde ta holka bude mít makovici, kde bude mít ruce, kde bude mít nohy. A podle toho to na ten dekl kreslím, no. A když to dodělám, pak z toho třeba vznikne višňovej sad a ta holka tam vůbec není. Takže podle modelu se, já podle modelu malovat nemůžu.
1: Asi po 2 letech pak nastoupil Vladimír Komárek na Umprum do ateliéru profesora Štipla, který doufal, že z Komárka přece jenom skláře vychová. Vladimírovou absolventskou prací byl v roce 1954 tavený skleněný reliéf, ale sklářem se stejně nechtěl stát. Láska k malování ho totiž nikdy neopustila. Během studia se proto výtvarně vzdělával potají a maloval za školou. Jak o sobě říkal, byl nejdéle študovaným samoukem. Nakonec se z něj tedy malíř stal a dokonce pak později i na škole učil, čemuž se opět divil Tomáš Sláma.
4: Prosím tě, Vladimíre, jenom jednu věc. Jak ty jsi vůbec mohl někdy někoho učit? Třeba je otázka, na výtvarné škole ty jsi učil.
2: Tam ano, dokonce děti hráli chudáci. Ano, já měl speciální výchovu a to měl ty profesor z gymnázie měli na mě vsteka, protože já měl speciální jednostupňové hodnocení. A sice jsem říkal, když se na mě zlobili, jako že to tak nejde, že snižují úroveň gymnázia, tak já mám, podívejte se, volové, když to někdo umí, tak mu dám 1, páč to umí. Když to neumí, to od přírody neumí, co bych mu měl dávat 2? On za to nemůže, tak jsem mu dal 1 taky. A to, jak měli vsteka, když byla jako konference, tak já diktoval do telefonu. Oni přeci jenom ředitelka chtěla, tak jsem vždycky oni jméno, já říkal 1. A když jsem to řekl 30x1, už se na mě vypadli a dopsali ty 1. Matematiku, to jsem nikdy neuměl. Ale zase nikdo nemůže říct, že jsem vypočítal, protože já si nespočítám ani vejplatu. No a teďka, co jsou ty vejplaty míňa? Míňa, až půjdu do toho důchodu, no tak se už těším na ten výzkaz. Protože to jedině... Pač, to je jediná možnost, jak budu mít krásnou srst.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Tuhle písničku od Pavla Bobka jsme nevybrali náhodou. Byl to oblíbený zpěvák Vladimíra Komárka.
1: Především ještě bych složil ten kompliment tomu Bobkovi. Prostě má to obrovskou inteligenci. Je na tom vidět, že to je pan inženýr a ještě inteligentnější než pan inženýr. A ten hlas, já má to takové jako barvu, prostě nevím, je to geniální. Miluju ho.
2: A koho ještě milujete další?
1: No, potom by po Bobkovi samozřejmě šel pravoslavný chorový zpěv. Ten miluju, protože podívejte se, v katolickém kostele je všecko vedený na varhany. Ten člověk je tam pasivní, když to v tom pravoslavném ty lidi zpívají. V těch stěnách jsou ty hrnce zadělané, to jsou ty rezonanční takový prostory. No a to je nejvyšší umělecká úroveň. Potom samozřejmě miluju Suchýho a vůbec každýho, kdo umí udělat legraci do písničky dá.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Ve vzpomínkách na Vladimíra Komárka se ale ještě vraťme do 50. let. V roce 1954 mu skončila škola a on šel domů. V Praze se, jak se říká, necítil. Přitom odstěhovat se z Prahy znamenalo pro umělce sebevraždu. Dělal promítače, šoféra i ředitele domu osvěty. Jak říkával, čím byl, tím byl nerad. Na volnou nohu se dostal až jako 60-letý. Po škole v letech 1955 až 57 musel nastoupit na vojnu. A během ní se oženil se svou ženou Růženou, se kterou měl později dva syny. Prahy se sice odstěhoval, ale čas od času do Prahy zamířil. I když nerad, protože cestování pro něj nebylo. Ale táhlo ho tam to umělecké prostředí. Potkávání se i s ostatními kolegy, hlavně z herecké branže, kterou si tolik zamiloval a ve které navázal spoustu přátelství. Vzpomínat na to může třeba i Ladislav Špaček, bývalý tiskový mluvčí Václava Havla a taky skvělý novinář.
4: Vladimír Komárek, to byla živoucí legenda. Byl to člověk nesmírně inspirativní, nabitý obrovskou energií, obrovským vtipem, obrovským espritem. Strávit čas v jeho přítomnosti byl zážitek, na který se prostě nezapomíná. My všichni máme v paměti nejrůznější setkání s ním, ale je to neopakovatelné, protože to byla ta chvíle, ten okamžik, který jsme s ním prožívali a který jsme si užívali, vzpomínáme na něj všichni s velkou láskou. My jsme se vlastně poznali s Vladimírem Komárkem, s mojí manželkou Evou, protože máme chalupu v Českém ráji a kousek od Sobotky a tam se každoročně pořádá Šrámková sobotka. Takové setkání literární a na ně vystupují různé osobnosti. A jednou za mnou přišli organizátoři Šrámkovy sobotky, jestli by mohli uspořádat to setkání u nás na zahradě. My na té chalupě máme velikou zahradu, veliký třešňový sad, je tam spousta místa a tak jsme si řekli, že jo, že to uděláme. Nakoupili jsme takové bílé plastové židle, asi 30 nebo 40 jsme jich nakoupili, rozprostřeli jsme je po té zahradě a v tom programu bylo i setkání s Vladimírem Komárkem. A Vladimír opravdu teda přišel k nám na tu zahradu, což při jeho tělesné konstituci byl opravdu úctyhodný výkon. A tak jsme seděli na těch židlích, vyprávili jsme si a najednou v nějaké takové, to jsme se viděli poprvé, on byl u nás poprvé, a v nějaké takové napjaté chvíli, kdy jsem jaksi dramaticky gradoval nějaké vyprávění, tak se ozvala strašlivá rána a Vladimír seděl na zemi. Teďka všichni vyskočili v hrůze, protože to byla opravdu šupa. To Vladimír, když spadl na zem, tak to se otřáslo celé okolí a pod ním ta židle praskla. On se strašně styděl. On se tak jako rozpačitě sbíral z té země, vstával a teď se strašně omlouval, že nám zlomil židli. Tak o tu židli vůbec nešlo. Tady šlo o to, aby si on neublížil především. Ta židle stála, já nevím, 300 korun nebo kolik. A tak jsme to všechno zamluvili, všechno bylo v pořádku. Rozloučili jsme se, on pořád byl z toho trošku rozpačitý, ale přijeli jsme za týden na chalupu a ta židle Funglnová stála na zápraží. On ji opravdu koupil, přivezl, postavili tam jako omluvu. No a od té doby jsme se stali velkými kamarády, jezdili jsme k němu, on jezdil k nám a prožívali jsme krásné chvíle společné.
0: Vladimír Komárek byl oblíbený nejenom kvůli své tvorbě, ale i pro svou přátelskou povahu, životní optimismus a humor, který uměl rozdávat. Především vypravěčské umění mnohokrát prokázal i v rozhlasových nebo televizních pořadech. A také jen tak mezi svými kolegy, herci, se kterými se tolikrát potkával, i když měl trochu trému.
5: Já jsem tady není kvůli tomu, že se budu vytahovat, že jsem tady seděl s hercem, ale jinak podat trému až to bude až průjem, ale co se dá dělat v tom?
6: Ty máš trému?
5: Vždycky, od narození.
7: Podívej se, nemůžeš udělat omyl, když budeš říkat, jak vždycky, když jsi jel do Prahy, bude vzdávat obrázky, prostě jak jsi jel celkrou cestou, jak jsi šel z té Florence do Bíla, buď tě do Koruny, na všecko žrádlo, všecko, pak šel zpátky a stejnou cestou zase na to žrádlo, pač furt měl strach, že umře, jo. Že umře hlady.
5: To je hrutý, to já tohle mám celý život. Tohle mám celý, a to už je třeba na vojně, pan velitel tenkrát říkal, Komárek, kde má být správný voják? No já teď nevěděl, že jo, jaká zbraň držet a tak, a on pál, o kuchyně, aby se nažral. A mě to tak jako vlezlo teda do mě, že skutečně jak se kuchyně hnula, tak jsem byl za ní. Já se mám stlou 115 kilo, já jsem málem oženil, teda nevoženil. Jo, a to ty kybly s tím jogurtem za mnou táhali vždycky, protože to vojáci nežrali, že? Tak ty kybly s jogurtem vždycky říkali ty kuchaři, nažer se, Komáre, zase jsme ti přinesli jogurt. Spál jsem se tam strašně, už jsem figuru nešit. No a jinak se vymlouvám teda na manželku, že mě skrmila, aby mě holky nechtěli, že jo? Protože já teda furt mám holky rád, ale zažijí prase si nemůžu vzpomenout kvůli čemu. Ale mám to někde napsaný, ale to zase žena skovala ten otest, takže tak jako nevím, že jo?
8: Aspoň, že to zdání zůstane.
9: Co tam je v tom vzduchu, ale co to
7: bylo? My tam jednou přišli s Vildourenkem poprvně a oni zavařovali merunky. Hele, já tě upozorním, že ten stůl je větší než tenhle ten a tam byla takhle tam a dva lidi tam byli, ale já viděl jenom jednoho Růženu, jo? Vláďu jsem vůbec neviděl. Ten seděl za tou horou těch merunek a oni loupali ty merunky a nakládali. Já pán, pa sem to děláte pro celý Semily nebo pro okres, celý on povídal. To je do Vánoc v hajzlu, tohle. Ale to bylo, ti říkám, asi na 350 těch flašek, prostě to.
10: Promiň, a ve zlý jazykové teda tvrdí, že ty jíš jenom schnilý jabka, je to pravda?
5: Jo, no to je to, píšu o tom, že jo, v tamtý brožu. Ale zajímavější věci vzpomínám na to, když jsem měl jednou z východního Německa s dětma, to jsem poprvé byl na výletě, ty kluci to bylo jednomu 10, druhému bylo 9 a já strašně mám rád ty tévursty, že jo. No a tak jsem jako koupil v jednom městě tévurst, v druhém městě tévurst.
7: Co je tévurst?
5: No to je takový ten salám, takový tu čajovku. No a koupil jsem toho hromady, že jo. Ale furt byl hlad, tak jsem si uvždyb něco sežral, děti seděli v autobuse vzadu. No prostě to dopadlo tak, když jsme se blížili k hranicím, tak každý skovával ty boty a všecko skovával, že jo. Pač byly ty kontroly a teďka ty vyděšení synové přišli ke mně. A tatínku, co bude s těma salámama? No ty jsi nevěděl, co říct, já vám teda děti, nebojte se, nic nebude, já je všechny sežrám.
11: Řada pražských divadel si váží toho, když tam někdy vy výjimečně tedy usednete v hledišti, protože už jste teď prozradil, že nerad jezdíte do Prahy, je tam i moc lidí a
1: A vždycky, když takhle v divadle sedím, víte, můj nejdramatičtější zážitek je, když si počítám knoflíky a uvěřím, že už mě ukradli auto, ještě mě ho neukradli, až za hodinu ho ukradnou. A takový nejsilnější umělecký zážitek, když vylezu z tramvaje a vidím, že ta moje obstarožní haluška tam stojí, já nemusím vlakem a pojedu domů autem.
11: Učil jste vlastní ženu řídit, anebo dirigujete ji při jízdě, nebo dáváte připomínky, podněty k řízení?
1: Když žena jede, tak brzdím sám prostě tam vedle a ona zase nerada jezdí se mnou, protože ona říká, že se kochám. A když viděla pak ten film Vesničková středisková, dělalo jí to strašnou radost, protože když vyjedeme 70, najednou vidí na mém ksichtě úsměv, tak jedeme 60 a když už to cuká na 40, tak vždycky říká, zbuď se, potřebujeme do Semil dojet. Tak zase přidám, takže já Imr Vire jezdím tou 60, no a když je tam napsána 40, tak platím pokutu.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Další píseň za námi a čeká nás vyprávění o úžasném malíři, grafikovi Vladimíru Komárkovi.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Už v době studií se intenzivně věnoval vlastní volné tvorbě a taky se aktivně zapojil do skupin a sdružení podobně smýšlejících umělců. Třeba v letech 1965 až 71 byl členem významného sdružení českých umělců a grafiků nazvaného Holar. Tohle sdružení dobře zná i Iva Hitnerová, která Vladimíra Komárka dobře znala a taky se s ním přátelila. A setkávala se s ním i na srazech herců, umělců, malířů a jiných. Vzpomínala třeba i v Tobogánu.
2: Tak tam bylo tolik lidí z herecký branže, třeba včetně Jiřiny Bohdalové a tak. A když vyprávěl Vladimír, tak všichni zmlkli. I ta Jiřina, všichni poslouchali, protože to lidi, kteří nikdy nemlčí.
3: Tak zvláštně pointoval. Prostě on tak jako, já jsem přišla jednou na návštěvu a říkám Vladimírku, já potřebuji na tohle tu. Mohli byste mi říct, kde? A on říká, milostivá, vy můžete kdekoliv.
0: Vladimír Komárek říkal, že se dal na umění proto, že se na nic jiného nehodil. Táta mu to prý velice rozmlouval a říkal, na to, aby se člověk v umění mohl proslavit, musí být především dlouho živej. A sochař Lauda mu říkal, že ve 20 může být umělcem každý trouba, ale vydržet být umělcem v 60... to už je kumšt. Člověk taky nemůže chtít, aby se ty jeho věci líbily všem. Žádný malíř nemůže malovat pro všechny. Pro všechny může malovat akorát komunál. Malování se na začátku zalekla i jeho žena Růžena. Poznal ji před vojnou, jmenovala se Holubová a doufala, že budoucí ženich bude mít slušnější jméno. Když se dozvěděla, že její budoucí muž se jmenuje Komárek, byla nešťastná, že se z toho zvěřince prostě nedostane. A dovršil to pak tím, když jí řekl, že je malířem. Zoufale se na něj podívala a ptala se, jestli bude muset chodit s obrazy po barákách. Vladimír Komárek jí tehdy řekl, že ne, že bude slavný a že za ním budou chodit páni redaktoři. Jako by to tehdy tušil. Mimochodem jeho manželka měla taky umělecké sklony. Poznali se totiž v divadle v Semilském souboru písní a tanců Krakonoš, kde Růžena Holubová tančila a Vladimír Komárek tam působil jako umělecký vedoucí. Spolu pak měli dva syny, Pavla a Vladimíra. Na ně vzpomínal kdysi i u nás v rozhlase.
4: Já mám dva kluky, jeden je normální, ten se nevoženil, ten je doma. A ten druhý blbec si vzal Němku, že jo? A teď si představte tamhle, jak je tam teďka pan Klaus, víte, tam nahoře, že jo? A teď si představte a ten horor, toho dětka mě bylo líto, pan tátu, že jo? Teďka jedna holka si vzala Číňana, ta nejstarší. Druhá holka si vzala nějakého Holanděna, co je v nějaký církvi, co něco nežerou, to já nevím, co? No jo, je to tak. Třetí kluk, ten šel do Afriky zase nějaký jiný náboženství hlásat a přišel s černoškou. Teď si představte, no, teď si představte toho čistokrevného nacistu a to vám můžu říct, ten má lepší původ než náš pes. To, no, to je čistokrevnej teda jako Němec, že jo? A ta třetí nejmenší, co měla krátkou nohu, tak ta si vzala mýho kluka, no. No jo, ale to ještě, já musím dřív domů, já to mám daleko, že jo. Tak. Teď si ale představte, že ten mamlas požadoval na nás, teda na mě a ženě Růženě, že musíme na svatbu. Já vám, hele, ty mě nemusíš na pohřeb, já ti nepůjdu na svatbu a budeme jedna. Ale ale oni ty jako ty Němci dost tak jako na to trpějí, že na ty svary. No co se dalo dělat? No já teda, měl jsem potom Němci, já ještě nebyl jako, to se ještě dalo jedno obliknout. Ale teďka žena od krejčího ke krejčího a vždycky nějaký hadr přinesla a já vždycky jedovatě pán, to je hezká košilka noční, že jo, tak zase si ušila jiný. A teď ten horor, teďka nás jeden Holanďan tam ves s manželkou a když chudáci viděli, co se jako tam koná, že jo, tak se taky vyšprdili, no ona byla jak vánoční stromeček, ty opičky po sobě všelijaký, no já šel normálně a jenom ten kluk, když jsme šli, to jsme šli od špitálu, jen je ošetřovatelka a tam jakože pěšky, tak ty auta se tam nechali a tam nechal hrdě tu škodovku, tam to mě nikdo neukradne, že jo, tak jsem tam nechal. A teďka byla červená, zelená, no tak průvodce roztrh, že? A když už jsme se blížili k radnici, protože projít do kostela nemůže, to by musel zaplatit a on teda tomu moc nerozuměl těm církvím. A povídá, ty ale mámě, manželce, povídá, a je ta prostřednice má toho Holanďana, ona furt kojí. No a Růžena povídá, no a proč by nekojila, když má mlíko, že? Proč by nekojila? A on povedal, no jo, ale oni už, ten kluk už je veliký, on běhá. No mně to bylo divný, no podal mu, ať si kojí, že jo? Ale nebudu vás držet, on je sláva, nevrlej z toho. A teď si ale představte, přiběhneme pod ten národní výbor, teda německý jejich, na Češku. To je 1000 kilometrů od nás. A on povídá, no počkáte tady na nás dole, nebo půjdete nahoru? No to mě rozčílo, když 1000 kilometrů jdete a nebudu u obřadu, plavnou, to jdeme nahoru. Jenomže do dneška mě to kluk vyčítá, protože my jsme seděli takhle v zádivu, že jo? A před náma teda ta nevěsta ženich a já mezi nima zrovna viděl tam tu holku, k ní přiběh ten kluk, zařval, ona to vyhodila ven, že jo? No. A kluk se stravoval při obřadu, že? Ale on by si mě teda nikdo nevšiml, ale tam ten německý blbec nás fotografoval. No. A dodneška mě kluk vyčítá, že pak bylo slušno, aby pan táta uronil slzu, že jo, když taková, jo, první kluk se žení a ještě k tomu poprvé. No a já, páč, já, mě zajímaly jiné věci, že jo. Do dneška jsou s tím nepříjemnosti.
0: Kromě nadání malířského měl i dar vypravěčství, ale také psaní. Napsal spoustu krásných vět a dopisů. Třeba jeho citát, že život se skládá z větších či menších nepříjemností, hustě na sebe navazujících, je přece dokonalý. Na jeden úžasný dopis zavzpomínala i Iva Hitnerová.
2: Mohla bych taky z jednoho dopisu, tak on mi daroval jeden obrázek a já jsem mu psala, že jsem mu hrozně zavázaná, co jsem dlužna a on mi napsal, milovaná Ivo Hitnerová, nejste nic dlužna, jelikož jste od řemesla. Taky vám písemně vykám. Teď je jako obrázek a tak. Ten dopis je o tom, že vlastně nic nepotřebuje. Jako já jsem říkal, čím se můžu odvděčit? A on říkal, rád bych si koupil židli v Jičíně, ale kam jí postavit? Roštípat starou krásnou proč? Víno ani kořálku nepiju a když tak bliju. Mám stále hlad, ale jak se nažeru, nemůžu dejchat a to pak nemůžu ani malovat. Nemám šaty a co seženu je k breku. Dal jsem si ušít sako za 5000, když jsem se do toho oblík, stal jsem se do breku. Ani v nadměrných velikostech na mě nic nemají. A dát si šít a s hrůzou čekat, co z nich vyleze, potřebuju já to. Knih mám 3000 svazků, do konce života to neprolistuju. Jediný, co mám rád, jsou cizí dívky. Ale proč se mi cizí dívky líbějí, na to už jsem zapomněl. A žena Růžena mi to nechce říct. Miluju klid a lidi, co mají rádi mojí práci a mezi ně patříte už léta tvůj komár.
0: Svou povahou si Vladimír Komárek získal mnoho známých a přátel. Neměl problém si kohokoliv pozvat do svého ateliéru, kam se sjížděly jak slavné osobnosti, tak jeho obdivovatelé z řad široké veřejnosti. Pro své účely si dokonce vedl od 70. let takzvanou návštěvní knihu, kam mu přátelé a další příchozí zapisovali a psali vzkazy. Mezi návštěvníky tak byli třeba Vlastimil Brodský, Josef Kemmer, Josef Vinklář, Jiřina Bohdalová, Kristián Kodet a později i Lucie Bílá.
3: On měl krásný hlášky, on třeba říkal, já jsem nemocný na zadní, protože měl nemocný nohy. A nebo třeba říkal, ty jsi mě tak zblbla, měli by tě dávat v práškách, jmenovalo bys to Halucina Bílá. Ale tohle je tak strašně nádherný, poetický, až jednou přijde čas a já budu tam, kde není dnes a nebude zítra, kde nebude dole ani nahoře, tak já budu dyštěm dubnovým a budu stékat po tvojí hlavince havraní a zasychat na tvých očičkách průzračných a na tvých hrtech zůstat. Stanu v krupějích, až se usměješ, otevřou se nebesa a já se budu tudy vracet do nebe. To je.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Vladimír Komárek byl všestranný člověk a právě proto si o něm dnes vyprávíme a taky nás baví.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Byl to malíř, dělal i do sochařiny a jen tak nikdo ho nedohonil v grafice. Zvlášť pak v suché jehle, jak se říkalo. Ale byl to i skvělý vypravěč, uměl nádherně a vtipně psát a báječné na něm bylo to, že uměl žít naplno. Byl ku podivu abstinent, nekouřil, ale strašně rád jedl a nestyděl se za tuhle slabost. A jaký byl jeho vztah k módě? To probíral kdysi i v tobogánu s Tomášem Slámou.
2: Chci se zeptat pana Vladimíra Komárka na jednu věc. Vím, Vladimíre, že dnešní setkání bereš velmi vážně, ale že to vemeš tak vážně, že si na setkání s paní Stelou Zázvorkovou pořídíš nové moderní sako, to jsem skutečně nečekal.
3: No, já jsem rád, Tomáši, že to připomeneš, protože mě nikdy na hadrech nezáleželo. A když už teda jsem si to pořídil, já totiž, co se týče hadru, tak jako mám takový určitý dilemno. A začalo to tím, že jsem se dostal, když si, jak končila ta, teda ten minulý režim, tak mě pustili jednou do západního Německa. Já mám ženo růženo, žádný handry se nebudou kupovat, budeme dělat bohatý z východu. Načež teda si představte, přijdeme do takové rodiny a tam jim umřel tlustej dědeček. A teď si představte ti hadru, co po něm zbylo. Ale krásně teda, jako oni říkají, provedený. Že? To jsem dostal boty, kapesníky, saka, trenýrky, prostě všecko. Akorát tu SS uniformu si nechali na památku. Ale... Ale jináč prostě všecko jsem dostal, víte? Ale zase ta tragédie, on ten dědeček sice byl tlustý, ale kam se hrabe na Slovaná, že jo? No tak jsem z těch hadrů i rost, víte? To víte, Slámovi to dát nemůžu, ten by to měl všecko jako zimáky, že jo? Tak to mám doma. To byly ty začátky mýho ošacení. A takže jako teďka, když jedu do té buržoázie, že jo, tak vždycky jako koukám, co bude lacin. A teď si představte, předloni jsem tam byl a v takovým tom Kaufhausu já vždycky chodím, kam chodí Turci, protože tam to bude laciny. Tak jdu za Turkama a najednou vidím nádherný růžový sako. A jako Čecha mě oslnilo, tam bylo napsané 25 marek. To víte, za 25 marek sako, teda to nepočítal, 18 korun, že jo, za marku, ale bylo to teda nádherný. Ovšem ten komplex, protože co Němec, to perfektní člověk. Já si vám to sako oblíknu a najednou koukám, že levej rukáv, já neviděl ruku, pravej normální, pán, že by ze mě byl mrzák, protože oni jsou perfektní. Tam byl nervák až do nedvězího, když mě paní Krejčová změřila ruce, pohane, je to dobrý, oni tam přišli blbej rukáv, protože je to laciné.
0: Mezi lety 1959 až 2008 Vladimír Komárek ilustroval na 125 knížek a vytvořil zhruba 662 knižních značek. Od 60. let až téměř do své smrti vyprodukoval více než 200 grafických listů, přičemž dodnes nejsou zpracovány celkové soupisy. Realizoval přes 170 samostatných výstav v tuzemsku i zahraničí a za svůj život získal mnoho uměleckých ocenění. V roce 1989 byl jmenován zasloužilým umělcem a posmrtně v roce 2011 získal poctu hejtmana Libereckého kraje. O 10 let později mu prezident republiky udělil medaili za zásluhy prvního stupně. Škoda, že jsme mu nestihli dát i nějakou cenu za dobrou historku nebo skvělý vtip, protože i v tom byl přeborník.
3: To mě se líbí, já jsem znal několik fór a teď už je nemůžu říkat, páč už nejsou vůbec vtipný. Ale to, jak přišli hrobníci spocený do toho a povedal, kdo umřel? A povedal, tady předseda umřel a jsme ho spouštili do hru. Takový potles se 8krát jsme museli vytáhnout.
4: To je krásný potles.
5: To je vlastně tvé, jak se říká, takové sídelní město.
3: Ano, já vždycky říkám, Turnov, brána Českého ráje, Semily, město pohřebního ruchu. máme nejstarší krematorium, já jsem na to hrdej, taky vás zvu. A to je instituce, která vždycky plnila svůj plán, taky, že teď už to teda je to škoda, je to sundali, ale v tam, co byli pozůstalí, seděli, čekali na obřad, tak viděli po stěnách diplomy za splněný plán první čtvrtletí, druhý čtvrtletí. A tak jste byl jistý, že jste ve slušných rukách, že jo?
0: Vladimír Komárek zemřel 24. srpna roku 2002 v Jilemnické nemocnici. A jak kdysi prohlásil, to malování nedělal proto, aby se líbilo, ale aby tu bylo svědectví o marné cestě životem.
3: Ať se nezlobí, když se všechno se nemůže líbit, víte? To je zrovna jako když ukazují tu královnu krásy, ono tam místa vypadá jako řeznický krám, že jo? Ale přitom hezká holka je věc velmi hezká, na to jsem taky přišel za mlada. Ale mám dojem, že ten kumšt není skutečně pro každýho, je jenom pro ty, který to chtějí chápat, víte? A rozumět kumšt, na to není škola, to je určitá průprava, to v někom je, v druhým to není. Tak a čím nás bude víc, co budeme mít rádi umění, nejenom ty moje obrazy, ale rádi umění, tím budeme o sobě říkat, že jsme vzdělanější.